Alá, a láska zbalí, jak sní, a láska zbalí.

0: Veronce. Tatínek začínal na Sázavě, vzala žít někde na Veronce. Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo.
0: Žít někde na Veronce. Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo.
0: Veronce. Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohatý...
0: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohatý...
0: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohatý familie, to já bych dovedla taky.
0: Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohatý familie, to já bych dovedla taky.
0: Koho si chtří celá Vltava?
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohatý familie, to já bych dovedla taky.
0: Koho si chceš dávat?
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohatý familie, to já bych dovedla taky.
0: Koho si chceš vzít?
1: Se přiženil do té vaší bohatý familie, to já bych dovedla taky.
0: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do cit.
1: Vaší bohatý familie, to já bych dovedla taky.
0: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do cit.
1: To já bych dovedla taky.
0: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej, počkej.
1: Dovedla taky.
0: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej, počkej.
0: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej, počkej.
0: Vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovědná...
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám...
2: Ne.
3: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to... Počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že... Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou. Rok všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
4: Rok rádio. V
3: Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
4: Rok rádio.
3: Za to, že u nás vodníci nevyhynou.
4: Rok rádio.
3: Že u nás vodníci nevyhynou.
4: Rok rádio. Konec legrace.
3: Vodníci nevyhynou.
4: Rok rádio. Konec legrace. Rok rádio. Konec legrace. Rok rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopolední. Vaším společníkem bude odský ráno.
1: Tatínek začínal.
2: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Veronce.

za vteřinu, kapačky ukrajuj. Vteřinu za vteřinu, kapačky ukrajujou, čas prouč. Vteřinu za vteřinu, kapačky ukrajujou, čas prouč. Vteřinu za vteřinu.

0: Moje děti jak se...
1: Pane Junes, mistře.
0: Moje děti jak se na kanapě kočkovali, hele.
1: Pane Junes, mistře.
0: Moje děti jak se na kanapě kočkovali, hele. Tak
1: se, mistře.
0: Moje děti jak se na kanapě kočkovali, hele. Tak srazili tuhle plastiku a... Moje děti jak se na kanapě kočkovali, hele. Tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Děti jak se na kanapě kočkovali, hele. Tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Kanapě kočkovali, hele. Tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to. Hele. Tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to. Tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to.
2: Pani.
0: Plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to.
2: Pani. Já jsem akademický.
0: Anděličkovi prdýlku, nespravil byste to.
2: Pani, já jsem akademický malíř.
0: Prdýlku, nespravil byste to.
2: Pani, já jsem akademický malíř.
0: Nespravil byste to.
2: Pani, já jsem akademický malíř. Já žádný prdýlky nespravuju. Pani, já jsem akademický malíř. Já žádný prdýlky nespravuju.
3: Ale to mám to udělat.
2: Já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju. Akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
3: Mám to udělat.
2: Spravit Anděličkovi malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
3: Mám to udělat. Spravit Anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Prdýlky nespravuju.
3: Mám to udělat. Spravit Anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Pravuju.
3: Mám to udělat. Spravit Anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Pani, já se
3: to udělal. Spravit Anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Pani, já jsem udělal...
3: Spravit Anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Pani, já jsem...
3: Anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti...
3: No tak.
2: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj... Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10. Já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravit. Jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky. Pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
4: Rock Radio. Konec legrace.
2: Já chci být zasloužilej umělec.
4: Rock Radio. Konec
2: umělec.
4: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez 20. Kuba Vaňas. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů.
1: Pane Junek!

nešlechtí, ale unavuje! Že práce nešlechtí, ale unavuje!

0: Řadě na koncertech těch rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin i živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin. To v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokově na koncertech těch nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokově těch nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každých rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu 20 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte ten...
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte teda...
0: Pobaví.
1: Když myslíte teda... Když myslíte teda... To počtu jako myslíte teda... Když myslíte teda... To počtu jako myslíte teda... Myslíte teda... To počtu jako myslíte teda... Tak jestli jako myslíte... To počtu jako myslíte teda... Tak jestli jako myslíte, že... To počtu jako myslíte teda... Tak jestli jako myslíte, jako myslíte teda... Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad... Ta teda... Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad... Tak... Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad... Tak já bych to teda do počtu... Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad... Tak já bych to myslíte, že v zájmu celku snad... Tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši v zájmu celku snad... Tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný. Snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapač.
1: Tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo
1: chlapač. To teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapač, čili jako
1: srmí. Kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapač, čili jako srmí nastupuje Hemelka.
1: Vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje Hemelka.
1: Nej.
2: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje Hemelka. No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio.
2: Slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio.
2: Nastupuje Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec.
2: Hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný.
1: Místo v první řadě na koncertech těch. Vychutnejte si rockovej živák. Místo v první

0: na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na.
1: Od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na.
1: Od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na.
1: Opa.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na. Opravdu vás pobaví. Rádiu. Rock Rádio. Na. Opravdu vás pobaví.
2: Pánové, já jsem četl...
0: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Pánové, já jsem četl v časopise Stop.
0: Jo. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Pánové, já jsem četl v časopise Stop.
0: Des. Opravdu vás pobaví.
2: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1
0: Opravdu vás pobaví.
2: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních
0: Pobaví.
2: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost. Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměr v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměr 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná zahraničních zajímavostí takovou zajímavost, že průměrná zajímavostí takovou zajímavost, že průměrná ženská takovou zajímavost, že průměrná ženská žena misina, že průměrná ženská žena misina, průměrná ženská žena misi na sex každých pět ženská žena misi na sex každých pět minut ženská žena misi na sex každých pět minut žena misi na sex každých pět minut a misi na sex každých pět minut a průměrný člověk na sex každých pět minut a průměrný člověk jako muž, chlap, každých pět minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých sedm minut. Průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých sedm minut. Jako muž, chlap, na to myslí každých sedm minut. Chlap, na to myslí každých sedm minut. Na to myslí každých sedm minut.
3: A co z toho?
2: Na to myslí každých sedm minut.
3: A co z toho jako vyplývá?
2: Sedm minut.
3: A co z toho jako vyplývá? A co z toho jako vyplývá?
2: Že jsem pro...
3: A co z toho jako vyplývá? A co z toho jako vyplývá?
2: Že jsem průměrná ženská.
3: Co z toho jako vyplývá?
2: Že jsem průměrná ženská.
3: A?
2: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock.
2: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Rádio.
2: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Rádio. Konec legra.
2: Průměrná ženská.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rádio. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý. Rock Radio. Rocková noc. Každý. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon. A noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokovně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku odveď. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána, plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána, rocková noc s lepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána, rocková noc s Jirkou Němým muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána, rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána, rocková noc s Jirkou Němým. I do pátku, od večera do rána, rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Včera do rána, rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na rocová noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na rocová noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na rock rádiu. Od pondělí do pátku.

0: Ahoj, tady Kuba Ryba. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby to chtěl z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby to chtěl slyšet naživo. Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby to chtěl slyšet naživo. 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby to chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech. Chvilku si poslechneš náš song. A kdyby to chtěl slyšet naživo, tak v květnu náš song. A kdyby to chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. A kdyby to chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Je 10 hodin ráno.
0: Tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Je 10 hodin
0: na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Je 10 hodin ráno.
0: Zerte v Kutné Hoře. Čau.
1: Je 10 hodin ráno.
0: Čau.
1: Je 10.

zapích do huby, myslel si, že je tunkul, kohoutí hnát si zapích do huby, myslel si, že houtí hnát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, myslel si, že je to znát si zapích do huby, mysl

0: je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Na muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělá...
0: Vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo... Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi... Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi s N... Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi s NDR chybu. Jenom zajímalo, kde udělali soudruzi s NDR chybu. Kde udělali soudruzi s NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
1: Udělali soudruzi s NDR chybu.
2: Střílili za války
1: do... s NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
1: NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A ještě.
1: NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu. Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste...
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste... A jistě. Vy dva jste se hledali, co? A jistě. Vy dva jste se hledali, co?
4: Jak není něco...
3: A jistě. Vy dva jste se hledali, co?
4: Jak není něco z US...
3: A jistě. Vy dva jste se hledali, co?
4: Jak není něco z USA, tak...
3: Vy dva jste se hledali, co?
4: Jak není něco z USA, tak se to...
3: Dva jste se hledali, co?
4: Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
3: Hledali, co?
4: Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí. Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec.
4: Něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec legrace.
4: USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec legrace.
4: Se to pánům nelíbí.
0: Rock Radio. Konec legrace.
4: Nelíbí.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. I am a lion. Konec legrace. I am a lion. Legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend. Rock Radio. Rockovej víkend začíná. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout na v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud končí v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci dovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Roko povedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Radio. Rock je spravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Radio.

lidi, tady... Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače. Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. A těšíme se. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. A těšíme se, až ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divadel. Zdravíme posluchače Rock Radia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Posluchače Rock Radia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. To na našem turné 8 divokých. Turné 8 divokých.

0: Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Ale ji. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak si raď. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak si raďte přát. I český festák nonstop. Ale jistě jak si raďte přát. Jisťák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nej... Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Do Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového. Střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejkapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultury světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio. Z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českou kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českou a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde ne. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rockýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio na
0: Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio
0: Stage v dabu.
1: Rock Radio nářez. Opravdu vás. Rock Radio nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodný halík. Takhle by to dál nešlo.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Svobodný halík. Takhle by to dál nešlo.
1: A pobaví.
2: Svobodný halík. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaší náročnosti. Svobodný halík. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaší náročnosti. Svobodný halík. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Nešlo. Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně vaší náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mosty, že jo? Já rozumím, že chcete ještě...

0: směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. Rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já však... Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění... Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností. Z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků. Z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků. Druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. A tou je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chápe, plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chápe, uvědom povinností vojáků naší čety. Chápe, uvědomte si, že když potom vojáků naší čety. Chápe, uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhy. Chápe, uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý den padat na. Chápe, uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý den padat na. Uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý den padat na huby. Že když potom vašem výcviku budou druhý den padat na huby. Že plnění. Když potom vašem výcviku budou druhý den padat na huby. Že plnění plánu výcviku budou druhý den padat na huby. Že plnění plánu půjde tam. No půjde. Budou druhý den padat na huby. Že plnění plánu půjde tam. No půjde. Den padat na huby. Že plnění plánu půjde tam. No půjde do prdele. Že plnění plánu půjde tam. No půjde do prdele. Plnění plánu půjde tam. No půjde do prdele. A jak jistě víte, i půjde tam. No půjde do prdele. A jak jistě víte, i my... No půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu... No půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát. Jaký prémie? Víte, i my podle plnění plánu budeme brát. Jaký prémie? I my podle plnění plánu budeme brát. Jaký prémie? Kurvy podle plnění plánu budeme brát. Jaký prémie? Kurvy plánu budeme brát. Jaký prémie? Kurva nižší budeme brát. Jaký prémie? Kurva nižší prémie? Kurva nižší. Kurva nižší. Alík, politicky. Halík, politicky. Myslete politicky, Halík. Halík, politicky. Politicky. Myslete politicky, Halík.
1: Rock Radio.
0: Myslete politicky, Halík.
1: Rock Radio. Konec.
0: Myslete politicky, Halík.
1: Rock Radio.
0: Konec. Halík.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

tonight.

Pojistky vrátili jsme na granát. Pojistky vrátili jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekaj. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekaj. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme, vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely z Aurory. Čekáme na granáty. Čekáme na výstřely z Aurory. Granáty. Čekáme na výstřely z Aurory. Čekáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný polní nakakáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Střely z Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Polní na kanapy.

0: Rádia, alkohol, horký žeslíže Dimitri, Trautenberg a já, alkohol, horký žeslíže Dimitri, Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde nebyl, horký žeslíže Dimitri, Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde Dimitri, Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 3 a 2 3, Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. k traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás 3. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DAB v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální síť. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální síť. Máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba jte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám. Věnujeme právě vám.
1: Partnerem je vám. Partnerem festivalu je společnost Nevaj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Výnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nevajgluj na festivalu patří do koše. Více na www. Nevajgluj.cz patří do koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Více na www. Nevajgluj.cz. www. Nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz. CZ.

Rockin'. Máte málo roku ve svě... Rockin'. Máte málo roku ve svém městě. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě. My vám ho přivezeme. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě. My... Máte málo roku ve svém městě. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Máte málo roku ve svém městě. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Roku ve svém městě. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alk městě. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol horký žeslíže. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol horký žeslíže. Přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol horký žeslíže Dimitri. Moderátoři Rock Rádia Alkohol horký žeslíže Dimitri Trautenberg.

Taky jste měli. Taky jste měli. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaš taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společ hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude čerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne odponíkem bude odborník na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku narík na slušný rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rok rák Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rok rádiu Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na rok rádiu rok je slušná muzika. Slušná muzika.

Radio.

it wasn't so. I had to go.

radio. Rock radio. Rock radio. Rock is slušná muzika.

0: čtvrtfinále. Rock Radio, počasí. Dnes čekáme oblačno až pole. Rock Radio, počasí. Dnes čekáme oblačno až... Rock Radio, počasí. Dnes čekáme oblačno až polojasno v Čechách může být... Radio, počasí. Dnes čekáme oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně až za... Počasí. Dnes čekáme oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně až zataženo a... Dnes čekáme oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně až... čekáme oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle... Oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat... Jasno v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se tak zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se taky objeví déšť, se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se taky objeví déšť, lokálně na západě ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se taky objeví déšť, lokálně na západě Čech pod mlhy. Zpočátku se taky objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky. Zpočátku se taky objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky i na se taky objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky i na ostatní objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty na západě Čech postupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty 8 Čech postupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty máme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů i na ostatním území. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Území. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší
0: 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší
0: ne... až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo pace, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika doken. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Krokrka do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Jeho počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Humpo.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Humpo.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Humpolci se bouralo na pražské...
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Humpolci se bouralo na pražské ulici...
1: Doprava.
0: V Humpolci se bouralo na pražské ulici...
1: Doprava.
0: V Humpolci se bouralo na pražské ulici, opatrně taky v Opavě. Na pražské ulici, opatrně taky v Opavě, na vodní na křižovatce se Ratiborskou ulici, opatrně taky v Opavě, na vodní na křižovatce se Ratiborskou se Opavě, na vodní na křižovatce se Ratiborskou se srazily dva osobáky. Na křižovatce se Ratiborskou se srazily dva osobáky a nehoda se řeší taky v Třebíči. Se Ratiborskou se srazily dva osobáky a nehoda se řeší taky v Třebíči na Suchenyově ulici. Borskou se srazily dva osobáky a nehoda se řeší taky v Třebíči na Suchenyově ulici. Srazily dva osobáky a nehoda se řeší taky v Třebíči na Suchenyově ulici. A nehoda se řeší taky v Třebíči na Suchenyově ulici. Nehoda se řeší taky v Třebíči na Suchenyově ulici.
1: Kolony neovlivní.
0: V Třebíči na Suchenyově ulici.
1: Kolony neovlivníte.
0: Či na Suchenyově ulici.
1: Kolony neovlivníte.
0: Suchenyově ulici.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota.

0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lou. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bezno. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.tojotského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.louman.cz. letiště.toyota.pomlčka.louman.cz. toyota.louman.cz. Louman.cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Hezkou středu.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Hezkou středu, protože středávám.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Hezkou středu, protože středávám. Hezkou středu, protože středávám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Tři minutky středu, protože středávám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Tři minuty po šestý, 20. Protože středávám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Tři minuty po šestý, 20. Dávám se Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Tři minuty po šestý, 20.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Tři minuty po šestý, 20. května ve středu.
4: Zuzka.
2: Tři minuty po šestý, 20. května ve středu, jak jsem říkal. Po šestý, 20. května ve středu, jak jsem říkal. 20. května ve středu, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady května ve středu, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje dvě ve středu, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje dvě milé kolegyně. Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje dvě milé kolegyně. Tady neslyšíte, ale tady moje dvě milé kolegyně. Tady po ránu tak jako podivně vzdychají moje dvě milé kolegyně. Tady po ránu tak jako podivně vzdychají únavou. Dvě milé kolegyně. Tady po ránu tak jako podivně vzdychají únavou. Já nevím. Tady po ránu tak jako podivně vzdychají únavou. Já nevím, mě to docela baví. Ano, tak jako podivně vzdychají únavou. Já nevím, mě to docela baví poslouchat. Podivně vzdychají únavou. Já nevím, mě to docela baví poslouchat. Vzdychají únavou. Já nevím, mě to docela baví poslouchat. Já nevím, mě to docela baví poslouchat.
4: Děkujeme, no.
2: Já nevím, mě to docela baví poslouchat.
4: Děkujeme, no.
3: Já jsem nevzdychala únavou.
2: A baví poslouchat.
4: Děkujeme, no.
3: Já jsem nevzdychala únavou.
2: Poslouchat.
4: Děkujeme, no.
3: Já jsem nevzdychala únavou. Já jsem šla spát.
4: Děkujeme, no.
3: Já jsem nevzdychala únavou. Já jsem šla spát 9.
4: Fakt? Děkujeme, no.
3: Já jsem nevzdychala únavou. Já jsem šla spát 9.
4: Děkujeme, no.
3: Já jsem nevzdychala únavou. Já jsem šla spát 9.
4: Fakt?
2: Jo. Takže ty tak...
3: Já jsem nevzdychala únavou. Já jsem šla spát 9.
4: Fakt?
3: Jo.
2: Takže ty tak...
3: Chala únavou. Já jsem šla spát 9.
4: Fakt?
3: Jo.
2: Takže ty takhle vypadáš proč?
3: Já takhle vypadám na... Já jsem šla spát 9.
4: Fakt?
3: Jo.
2: Takže ty takhle vypadáš proč?
3: Já takhle vypadám... Spát 9.
2: Fakt?
3: Jo.
2: Takže ty takhle vypadáš proč?
3: Já takhle vypadám normálně a vypadám...
2: Fakt?
3: Jo.
2: Takže ty takhle vypadáš proč?
3: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chleba
2: stará. Jo. Takže ty takhle vypadáš proč?
3: Já takhle vypadám normálně.

0: Normálně já vypadám jak chlebosta.
1: Takže ty takhle vypadáš, proč?
0: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebostašky po ránu, prostě no, co ti mám na to říct.
1: Vypadáš proč?
0: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebostašky po ránu, prostě no, co ti mám na to říct. A... Takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebostašky po ránu, prostě no, co ti mám na to říct. Normálně a vypadám jak chlebostašky po ránu, prostě no, co ti mám na to říct. Jak chlebostašky po ránu, prostě no, co ti mám na to říct.
1: A já zase si, že jsi ještě v celku...
0: ...po ránu prostě, no, co ti mám na to říct.
1: A já zase si, že jsi ještě v celku takový ten posypanej tou...
0: ...no, co ti mám na to říct.
1: A já zase si, že jsi ještě v celku takový ten posypanej tou moukou hezky, víš.
0: ...na to říct.
1: A já zase si, že jsi ještě v celku takový ten posypanej tou moukou hezky, víš. Přátelé, pokud jste se ještě dneska nerozvedli, tak vás třeba ještě během vysílání rozvedeme, jinak vám... Přátelé, pokud jste se ještě dneska nerozvedli, tak vás třeba ještě během vysílání rozvedeme, jinak vám přejem dobrou chuť k jídlu, pokud si dáte chleba z tašky. Jdem na Iron Maiden. Vysílání rozvedeme, jinak vám přejem dobrou chuť k jídlu, pokud si dáte chleba z tašky. Jdem na Iron Maiden. Jinak vám přejem dobrou chuť k jídlu, pokud si dáte chleba z tašky. Jdem na Iron Maiden.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: To přijde nečekaná návštěva 6 minut po 6. Přátelé, znáte to, přijde nečekaná návštěva, nemůžete ji úplně vypakovat. Přátelé, znáte to, přijde nečekaná návštěva, nemůžete ji úplně vypakovat, protože... Přátelé, znáte to, přijde nečekaná návštěva, nemůžete ji úplně vypakovat, protože to je vaše milovaná. Znáte to, přijde nečekaná návštěva, nemůžete ji úplně vypakovat, protože to je vaše milovaná tchýně, kterou miluje. Přijde nečekaná návštěva, nemůžete ji úplně vypakovat, protože to je vaše milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob. Návštěva, nemůžete ji úplně vypakovat, protože to je vaše milovaná tchýně, kterou miluje. Nemůžete ji úplně vypakovat, protože to je vaše milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob. Vypakovat, protože to je vaše milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob. Podobně jako to, že to je vaše milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob, podobně jako své kolegy. Milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob, podobně jako své kolegy. No a dostane hlad. Tak co uděláte, kterou milujete až za hrob, podobně jako své kolegy. No a dostane hlad. Tak co uděláte? No samozřejmě až za hrob, podobně jako své kolegy. No a dostane hlad. Tak co uděláte? No samozřejmě hodíte maso, jako své kolegy. No a dostane hlad. Tak co uděláte? No samozřejmě hodíte maso na grill. No a dostane hlad, tak co uděláte? No samozřejmě hodíte maso na grill.
1: No a pokud doma
0: dostane hlad, tak co uděláte? No samozřejmě hodíte maso na grill.
1: No a pokud doma takový grill...
0: Co uděláte? No samozřejmě hodíte maso na grill.
1: No a pokud doma takový grill nemáte, tak my tady...
0: No samozřejmě hodíte maso na grill.
1: No a pokud doma takový grill nemáte, tak...
0: Hodíte maso na grill.
1: No a pokud doma takový grill nemáte, tak my tady máme další provaz...
0: Na grill.
1: No a pokud doma takový grill nemáte, tak my tady máme další provaz... No a pokud doma takový grill nemáte, tak my tady máme další provaz, který vám dneska rozdáme. Pokud doma takový grill nemáte, tak my tady máme další provaz, který vám dneska rozdáme. Jedná se o inteligentní kontaktní grill Senko. SBG 631 SS, který má 7 programů, takže vám zaručí vždy dokonalé grilování. 631 SS, který má 7 programů, takže vám zaručí vždy dokonalé grilování. Navíc tam jsou automatický senzory pro měření tloušťky masa, takže si to jednoduše nastavíte,
0: Vaří samo, ještě inteligentní bude chytřejší než ta tchýně.

0: Nie.
1: No, dost pravděpodobně.
0: Ještě inteligentní bude chytřejší než ta tchyně.
1: No, dost pravděpodobně.
0: Každopádně. Bude chytřejší než ta tchyně.
1: No, dost pravděpodobně. Každopádně, kdyby nikdo nechtěl čekat.
0: Ta tchyně.
1: No, dost pravděpodobně. Každopádně, kdyby nikdo nechtěl čekat. Dost pravděpodobně. Každopádně, kdyby nikdo nechtěl čekat. Ta štěstí, tak si ho může zakoupit vesně podobně. Každopádně, kdyby nikdo nechtěl čekat. Ta štěstí, tak si ho může zakoupit ve 123. Každopádně, kdyby nikdo nechtěl čekat, ta štěstí, tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo. Případně, kdyby nikdo nechtěl čekat, ta štěstí, tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo, případně na Planeo. Kdo nechtěl čekat, ta štěstí, tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo. Štěstí, tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo, případně na Planeo. Tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo, případně na planeo.cz.
0: Ale jestli už se vám
1: 23 prodejnách Planeo, případně na planeo.cz.
0: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a
1: v těch prodejnách Planeo, případně na planeo.cz.
0: Ale jestli už se vám zbíhají
1: případně na planeo.cz.
0: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit
1: .cz.
0: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit, tak není nic. Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten, kdo chcete, a to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten, kdo chcete, a to opět zkusit, tak není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten, kdo chcete, a to opět do našeho messengeru, není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten, kdo chcete, a to opět do našeho messengeru na Facebook. Než napsat vzkaz, že ten, kdo chcete, a to opět do našeho messengeru na Facebook. Napsat vzkaz, že ten, kdo chcete, a to opět do našeho messengeru na Facebook. Nebo že ten, kdo chcete, a to opět do našeho messengeru na Facebook. Nebo na Rokrádově Instagram do vzkazu, a to opět do našeho messengeru na Facebook. Nebo na Rokrádově Instagram do našeho messengeru na Facebook. Nebo na Rokrádově Instagram do vzkazu, připsat tam telefonní číslo messengeru na Facebook. Nebo na Rokrádově Instagram do vzkazu, připsat tam telefonní číslo a proto, nebo na Rokrádově Instagram do vzkazů, připsat tam telefonní číslo a protože je středa, na Rokrádově Instagram do vzkazů, připsat tam telefonní číslo a protože je středa, protože Instagram do vzkazů, připsat tam telefonní číslo a protože je středa, protože je středa, vzkazů, připsat tam telefonní číslo a protože je středa, protože je středa, tak tam telefonní číslo a protože je středa, protože je středa, tak rozdáváme v půl číslo a protože je středa, protože je středa, tak rozdáváme v půl osmí, takže do půl osmí můžete psát. Středa, protože je středa, tak rozdáváme v půl osmí, takže do půl tak rozdáváme v půl osmí, takže do půl osmí můžete psát.
1: Držíme palec.
0: Rozdáváme v půl osmí, takže do půl osmí můžete psát.
1: Držíme palec.
0: Osmí, takže do půl osmí můžete psát.
1: Držíme palec.
0: A mí můžete psát.
1: Držíme palec.
0: A teď už si dáme Nazaret.
1: Držíme palec.
0: A teď už si dáme Nazarety a Láska bolí.
1: Palec.
0: A teď už si dáme Nazarety a a teď už si dáme Nazarety a Láska bolí.
1: Myslím na zadek, že mi dáš. Já
0: teď už dáme Nazarety a Láska bolí.
1: Myslím na zadek, že mi dáš. Já
0: teď Láska bolí.
1: Myslím na zadek, že mi dáš. Já teď už se a cože kde? Dobrý. Myslím na zadek, že mi dáš. Já teď už se a cože kde? Dobrý. Zadek, že mi dáš. Já teď už se a cože kde? Dobrý, pusto.
0: Hele, táta sundá pás.
1: Já teď už se a cože kde? Dobrý, pusto.
0: Hele, táta sundá pásek, není problém.
1: Děkuji se, ale cože, kde? Dobrý, pusto.
0: Hele, táta sundá pásek, není problém.
1: Cože, kde? Dobrý, pusto.
0: Hele, táta sundá pásek, není problém.
1: Dobrý, pusto.
0: Hele, táta sundá pásek, není problém.
2: Rock Radio.
0: Hele, táta sundá pásek, není problém.
2: Rock Radio.
0: Táta sundá pásek, není problém.
2: Rock Radio.
0: Pásek, není problém.
2: Rock Radio.
0: Problém.
2: Rock Radio. Slušnej rok z Rock Radio. Slušnej rok z vinilů. Rock Radio. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů.

Chris Cornell, not our... Chris Cornell na Rock Radio se svou hitovkou Nearly Forgot. Chris Cornell na Rock Radio se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Chris Cornell na Rock Radio se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12. Cornell na Rock Radio se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12 minut po 6. Radio se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12 minut po 6. Hitovku Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12 minut po 6. Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12 minut po 6. Broken Heart. Právě teď 12 minut po 6. Přátelé, znáte to, přijde nečekaná na... Právě teď 12 minut po 6. Přátelé, znáte...

the band.

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rockový kulendárium. Rock Rádio. Rockový kulendárium. Rock Rádio. Rockový kulendárium.
1: 6 hodin na
0: Rock Rádio. Rockový kulendárium.
1: 6 hodin 21 minut a 20.
0: Rádio. Rockový kulendárium.
1: 6 hodin 21 minut a 20. května středa.
0: Rockový kulendárium.
1: 6 hodin 21 minut a 20.
0: kalendárium.
1: 6 hodin 21 minut a 20. května středa znamená, že 6 hodin 21 minut a 20. května středa znamená, že dneska 6 hodin 21 minut a 20. května středa znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek. 5 minut a 20. května středa znamená, že dneska svátek 10. května středa znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hev. Na středa znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hev. Znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava. Dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno Hvězdoslava.
1: Svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno Hvězdoslava.
1: Zbyšek, případně paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno Hvězdička Slava.
1: Případně paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno Hvězdička Slava, to je pěkný.
1: Paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno Hvězdička Slava, to je pěkný. Neznám žádnou.
1: Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno Hvězdička Slava, to je pěkný. Neznám žádnou.
1: Slava.
2: Je to hezký jméno Hvězdička Slava, to je pěkný. Neznám žádnou.
1: Já taky ne, že bych ale třeba.
2: Je to hezký jméno Hvězdička Slava, to je pěkný. Neznám žádnou.
1: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějaký.
2: Svojice Hvězdička Slava, to je pěkný. Neznám žádnou.
1: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějaký svýmu dítěti. Svojice
2: Hvězdička Slava, to je pěkný. Neznám žádnou.
1: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějaký svýmu dítěti. Nebo
2: neznám žádnou.
1: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějaký svýmu dítěti. Nebo cizímu třeba. Já taky ne, že bych ale třeba dal nějaký svýmu dítěti. Nebo cizímu třeba.
2: Hvězdoslava.
1: Já bych ale třeba dal nějaký svýmu dítěti. Nebo cizímu třeba.
2: Hvězdoslava.
1: Svýmu dítěti. Nebo cizímu třeba.
2: Hvězdoslava.
1: Hvězdoslava. Nebo cizímu třeba.
2: Hvězdoslava.
1: Hvězdoslava Danda.
2: Dan
1: třeba.
2: Hvězdoslava.
1: Hvězdoslava Danda.
2: Hvězdoslava.
1: Hvězdoslava Danda.
2: Danda.
1: Hvězdoslava Danda.
2: Danda.
1: To zní strašně. Hvězdoslava Danda.
2: Danda.
1: To zní strašně. Ne, to by byl, to by, já bych chtěla klukově, aby to byla Danda.
2: Danda.
1: To zní strašně. Ne, to by byl, to by, já bych chtěla klukově, aby to bylo jako Danda.
2: Danda.
1: To zní strašně. Ne, to by byl, to by, já bych chtěla klukově, aby to bylo jako
2: Hvězdoslava.
1: To zní strašně. Ne, to by byl, to by, já bych chtěla klukově, aby to bylo jako
2: Hvězdoslava.
1: To zní strašně. Ne, to by byl, to by, já bych chtěla klukově, aby to bylo jako
2: Hvězdoslava.
1: Ne, to by byl, to by, já bych chtěla klukově, aby to bylo jako
2: Hvězdoslava.
1: No tak přejeme všechno nejlepší. To by byl, to by, já bych chtěla klukově, aby to bylo jako
2: Hvězdoslava.
1: No tak přejeme všechno nejlepší. Chtěla klukově, aby to bylo jako super. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme to bylo jako super. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva významy. Super. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva významy. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva významní muzikanty. Prvním je 70. Všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva významní muzikanty. Prvním je. No a jinak tady máme dneska dva významní muzikanty, prvním je 71, tady máme dneska dva význační muzikanty, prvním je 71 letej už, americký dneska dva význační muzikanty, prvním je 71 letej už, americký klávesák muzikanty, prvním je 71 letej už, americký klávesák Steve George, prvním je 71 letej už, americký klávesák Steve George z kapely Mr. 71 letej už, americký klávesák Steve George z kapely Mr. Mr. spoluautor už americký klávesák Steve George z kapely Mr. Mr. spoluautor všech písní. Klávesák Steve George z kapely Mr. Mr. spoluautor všech písní. So take... George z kapely Mr. Mr. spoluautor všech písní. So take... Mr. Mr. spoluautor všech písní. So take... Mr. spoluautor všech písní. So take... broken... Autor všech písní. Mm-hmm.

0: Tak dobře, tak tohle jsem ti úplně nenavnadil. Tak to zkusíme jinak.
1: 82 let by pozýváváš. Tak to zkusíme jinak. 82 let by dneska oslavil můj miláček.
2: Pozýváváš.
1: Tak to zkusíme jinak. 82 let by dneska oslavil. Tak to zkusíme jinak. 82 let by dneska oslavil můj miláček, který už bohužel. Tak to zkusíme jinak. 82 let by dneska oslavil můj miláček, který už bohužel není mezi. Zkusíme jinak. 82 let by dneska oslavil můj miláček, který už bohužel není mezi náma. Americký zpěvák Joe. 82 let by dneska oslavil můj miláček, který už bohužel není mezi náma. Americký zpěvák by dneska oslavil můj miláček, který už bohužel není mezi náma. Americký zpěvák Joe. Slavil můj miláček, který už bohužel není mezi náma. Americký zpěvák Joe Cocker. Čech, který už bohužel není mezi náma. Americký zpěvák Joe Cocker zemřel už před 12 rokama ve svých sedmdesátkách. Není mezi náma. Americký zpěvák Joe Cocker zemřel už před 12 rokama ve svých sedmdesátkách. Americký zpěvák Joe Cocker zemřel už před 12 rokama ve svých sedmdesátkách. Joe Cocker zemřel už před 12 rokama ve svých sedmdesátkách. Cocker zemřel už před 12 rokama ve svých sedmdesátkách. Zemřel už před 12 rokama ve svých 70. Cool town,

0: birthday to you.
1: Když to takhle krásně zpíváš, tak na mě...
0: happy birthday to you.
1: Když to takhle krásně zpíváš, tak na mě...
0: happy birthday to you.
1: Když to takhle krásně zpíváš, tak na mě...
0: birthday to you.
1: Když to takhle krásně zpíváš, tak na mě vždycky dejchne taková...
0: to you.
1: Když to takhle krásně zpíváš, tak na mě vždycky dejchne taková nálada dál. Když to takhle krásně zpíváš, tak na mě vždycky dejchne taková nálada dálek. A exotiky zpíváš, tak na mě vždycky dejchne taková nálada dálek. A exotiky, víš, že? Zpíváš, tak na mě vždycky dejchne taková nálada dálek. A exotiky, víš,
0: že?
1: Jako? Dejchne taková nálada dálek. A exotiky, víš,
0: že?
1: Jako? Jako tady taková nálada dálek. A exotiky, víš,
0: že?
1: Jako? Jako tady z Holešovic tržnice. Jo, přesně tak. Nálada dálek. A exotiky, víš,
0: že?
1: Jako? Jako tady z Holešovic tržnice. Jo, přesně tak. Nálada dálek. A exotiky, víš,
0: že?
1: Jako? Jako tady z Holešovic tržnice. Jo, přesně tak. Exotiky, víš,
0: že?
1: Jako? Jako tady z Holešovic tržnice. Jo, přesně tak. Jako tady z Holešovic tržnice. Jo, přesně tak. Tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Holešovic tržnice. Jo, přesně tak. Tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna sní tržnice. Jo, přesně tak. Tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Přesně tak. Tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Kdo chce psa jíst? Tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Kdo chce psa jíst? Hůlky se vždy... Tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Kdo chce psa jíst? Hůlky se vždycky najde. Pokud zrovna snídáte. Kdo chce psa jíst? Hůlky se vždycky najde. Kdo chce psa jíst? Hůlky se vždycky najde.
2: Dobrou chuť.
1: Kdo chce psa jíst? Hůlky se vždycky najde.
2: Dobrou chuť
1: přejeme. Hůlky se vždycky najde.
2: Dobrou chuť přejeme.
1: Za chvíli Harley. Hůlky se vždycky najde.
2: Dobrou chuť přejeme.
1: Za chvíli Harley vždycky najde.
2: Dobrou chuť přejeme.
1: Za chvíli Harley, povězte ho vejš.
2: Dobrou chuť přejeme.
1: Za chvíli Harley, povězte ho vejš.
2: Dobrou chuť přejeme.
1: Za chvíli Harley, povězte ho vejš. Za chvíli Harley, povězte ho vejš.
3: Tady se vám blíží
1: Harley, povězte ho vejš.
3: Tady se vám blíží splátečka a další.
1: Povězte ho vejš.
3: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
4: A dost.
3: Splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
4: A další.
3: A další. A další. A další. A další.
4: A dost.
3: A další. A další. A další.
4: A dost. Převeďte si půjčky.
3: A další. A další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do...
3: A další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KBCZ. Do Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka. Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka. A můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka. Ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
5: Baru, dovolenou máme.
4: Více na KBCZ. Komerční banka.
5: Baru, dovolenou máme.
4: Komerční banka.
5: Baru, dovolenou máme vyřešit.
4: Pojedeme.
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Gdu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen do konce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže
5: 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový.
5: Cent na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový resort u nás.
5: Grily, zahradní nábytek a nejen to.

0: Takže 5-hviezdičkový rezort u nás.
1: Dní nábytek a nejen to.
0: Takže 5-hviezdičkový rezort u nás na zahrade.
1: Jo, to je bábek a nejen to.
0: Takže 5-hviezdičkový rezort u nás na zahrade.
1: Jo, to je baum to.
0: Takže 5-hviezdičkový rezort u nás na zahrade.
1: Jo, to je Baumax nízke.
0: 5-hviezdičkový rezort u nás na zahrade.
1: Jo, to je Baumax nízke
0: cen. 5-hviezdičkový rezort u nás na zahrade.
1: Jo, to je Baumax nízke.
0: U nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
0: na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Koupil nové ventilátory.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Koupil nové ventilátory.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory,
1: vždycky něco navíc.
2: Koupil nové ventilátory, potrubní,
1: něco navíc.
2: Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo. Nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a
2: krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde nenajdete. Nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde nenajdete. Ventil a vzduchotechniky. Nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Tečka techniky. Nikde jinde nenajdete. Ventilátory. .cz nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz jinde nenajdete. Ventilátory.cz najdete. Ventilátory.cz Ventilátory.cz Ventilátory.cz
4: Kaufland.cz Kaufland. V Kauflandu. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
5: Kajarmark Bram.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
5: Kajarmark Bramburky 150.
4: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
5: Kajarmark Bramburky
4: jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
5: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
4: Jsme pro vás připravili.
5: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
4: Připravili.
5: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák 50 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kauflandka 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kauflandkart 90. A Svijanský más světlý ležák z Kauflandkart za 13. A Svijanský más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90. A Žký más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90. Světlý ležák z Kauflandkart za 13,90. Až do 26. Žák z Kauflandkart za 13,90. Až do 26. května. Kauflandkart za 13,90. Až do 26. května.
4: Kaufland.
5: 13,90. Až do 26. května.
4: Kaufland.
5: 90. Až do 26. května.
4: Kaufland.
5: Tati. Až do 26. května.
4: Kaufland.
5: Tati ET. 26. května.
4: Kaufland.
5: Tati ETF je teď nejlepší věc.
4: Kaufland.
5: Tati ETF je teď nejlepší věc.
4: Kaufland.

0: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už je nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už
1: je. A co SSB?
0: Aha. Nebo BTC, nebo NFT, i když to už
1: je. A co SSB?
0: SSB? Co je? BTC, nebo NFT, i když to už
1: je. A co SSB?
0: SSB? Co je SSB? Nebo NFT, i když to už
1: je. A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení.
0: Když to už
1: je. A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní podpora. Co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní podpora. Bon.
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní podpora.
0: Co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: Úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No.
0: Investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No, to je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No, normálně spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No, normálně v Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No, normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No, normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistotu.
0: Se to dá stáhnout?
1: No, normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v...
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s...
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Dostavní spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Dostavní od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Dosáhnete roční. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinky bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme?
2: Až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: 5,3%. Buřinka.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme?
2: Buřinka.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby!
2: Buřinka.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daň. Tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme... Kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky to Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude i ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad? Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad? Můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad? Tak tam mají nejlepší palačinky. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad? Tak tam mají nejlepší palačinky. Safari. A jestli dostanu hlad? Tak tam mají nejlepší palačinky.

0: Palačinky. Tak co, jedeme? Stanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Pekelný oky.
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Pekelný ostrov se blíží.
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
0: Zoo chleby.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Třetí.
0: Chleby.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov. Ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Red. Buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Red. 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Prvence Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divokejští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divokejští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri.

0: Tak posíláme
1: gratulace. Podlahy tu mám rád.
0: Tak posíláme gratulace.
1: Podlahy tu mám ráda.
2: To není.
0: Tak posíláme gratulace.
1: Podlahy tu mám ráda.
2: To není Přemek.
0: Tak posíláme gratulace.
1: Podlahy tu mám ráda.
2: To není Přemek, to je Joe Cocker.
1: Vážně?

0: 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. 99 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD teč 1000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD teč kování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com.
1: Nenechte si ujít skvěle.
0: Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com.
1: Nenechte si ujít skvěle nabít.
0: Zkušební jízda na BYD.com.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše
0: BYD.com.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní
0: .com.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široké skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Široký výběr výrobků.

0: sestry, škvor a další. Více na Pek Divokej byl, tři sestry, škvor a další. Více na Pekelný byl, tři sestry, škvor a další. Více na Pekelný ostry, škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ. Medivor a další. Více na Pekelný ostrov CZ. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Zase tankuju.
0: Festivalu je Rock Radio.
1: Zase tankuju.
0: Jo.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj DC Line.
1: A týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový bývaj DC Line 5. To děláš špatně. Já mám nový bývaj DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1000. Špatně. Já mám nový bývaj DC Line 5. Velké SUV s dojezdem. Já mám nový bývaj DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Bývaj DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude
2: tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Na z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku.
1: BYD. Tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku.
0: BYD C-Line 5. Už
1: drahé.
2: Depak. Za cenu běžného spalováku.
0: BYD C-Line 5. Už
2: opak. Za cenu běžného spalováku.
0: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun.
2: Cenu běžného spalováku.
0: BYD C-Line 5. Už od 690
2: spalováku.
0: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování.
2: BYD C-Line 5.
0: Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostě.
2: Line 5.
0: Už od 699

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. 6. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toto je.
0: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toto je.
2: Dobrá várt, vezeme.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toto je.
0: Sleeping and Living.
1: Toto je.
2: Dobrá várt, vezeme.
1: Toto je.
2: Dobrá várt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám...
1: Toto je.
2: Dobrá várt, vezeme vám pračku.
3: A co...
1: Toto je.
2: Dobrá várt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
1: To je.
2: Dobrá várt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme. Dobrá várt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý...
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No, tak...
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No, tak...
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si
2: rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na
2: víme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroub.
2: Spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubo.
2: Vezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi
1: rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na ten vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Vezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Rock Radio.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Rock Radio.
4: Opravdový elektrospecialista.
5: Rock Radio.
4: Elektrospecialista.
5: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Vlastně trefila si to, takže získáváš ode mě zlatý obludišťák a ještě navíc. Prvotřídní poslech tady Zuzky a zpráv.
1: Jubí.
0: Ještě navíc, prvotřídní poslech tady Zuzky a zpráv.
1: Jubí.
0: Prvotřídní poslech tady Zuzky a zpráv.
1: Jubí.
0: Poslech tady Zuzky a zpráv.
1: Jubí.
0: Zuzky a zpráv.
1: Jubí.
2: And he shoots, he scores!
1: Jubí.
2: And he shoots, he scores!
3: Uvolněte se a nemusíte ani... Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale... Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf. A nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A musíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržuj, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma.
4: Mistrovství světa v hokeji každý den na Rock Rádiu.
5: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí. Dodavatel profesionálního nářadí, hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. www.topcentrum.cz Stavební a zahradní techniky.

0: www.topcentrum.cz. Hradní techniky www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. e-topcentrum.cz.
1: Rock Radio, co se děje?
0: CZ.
1: Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno je půl.
1: Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké.
1: Radio, co se děje?
2: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké.
1: Co se děje?
2: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr. Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr za. Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes. Půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes. Jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou. Zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem. Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat. Bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomiky i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se v Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek dosadě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla před prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžně Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit. Zatímco Severočeši budou dnes v Hradci Králové utkají.

0: ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o Trnavové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf MOL Cupu domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf MOL Cupu Slezané Saru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf MOL Cupu Slezané Saru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf MOL Cupu Slezané se do souboje o vítězství budou usilovat o třetí triumf MOL Cupu. Slezané se do souboje o vítězovat o třetí triumf MOL Cupu. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Třetí triumf MOL Cupu. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio.
0: Do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio.
0: Vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačnost. Dostali poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačnost.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačnost.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno v Čechách
1: může. Jo. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně. Dnes čekáme oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně až zataženo zpočátku. Dnes čekáme oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně až zataženo zpočátku saky. Čekáme oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně až zataženo zpočátku saky objeví. Až polojasno v Čechách může být přechodně až zataženo zpočátku saky objeví. No v Čechách může být přechodně až zataženo zpočátku saky objeví. Déšť přechodně až zataženo zpočátku saky objeví. Déšť lokálně na západě Čech postupně. Až zataženo zpočátku saky objeví. Déšť lokálně na západě Čech postupně. Čekáme místo ty srážky i na zpočátku saky objeví déšť lokálně na západě Čech postupně. Čekáme místy srážky i na objeví déšť lokálně na západě Čech postupně. Čekáme místy srážky i na dalším déšť lokálně na západě Čech postupně. Čekáme místy srážky i na dalším území. Nejvyšší teplot na západě Čech postupně. Čekáme místy srážky i na dalším území. Nejvyšší teploty Čech postupně. Čekáme místy srážky i na dalším území. Nejvyšší teploty se budou i na dalším území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23. Teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio.
0: 18 až 23 stupni Celsia. Až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se bouralo.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na ost.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru.
1: Jo. Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 220.
1: Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 220. Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 229,5 km. Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 229,5 km. Bouralo ve směru na Ostravu na 229,5 km. V Opavě se řeší Ostravu na 229,5 km. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic 229,5 km. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní Ratiborská 9,5 km. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic 5,5 km. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní Ratiborská a v Děčíně pozor na 5 km. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní Ratiborská a v Děčíně Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde nehoda na křižovatce ulic Vodní Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici, křižovatce ulic Vodní Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto naraz Vodní Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu. A v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu. V Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu. Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu.
1: In
0: kde auto narazilo do plotu.

0: Instagram
1: narazilo do plotu.
0: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeň Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Harley a song, který se jmenoval Hádej jak?
1: Povězte ovej.
0: Harley a song, který se jmenoval Hádej jak? Harley a song, který se jmenoval Hádej jak?
1: Povězte ovejš.
2: Ať se houpá.
1: Není můj.
0: Harley a song, který se jmenoval Hádej jak?
1: Povězte ovejš.
2: Ať se houpá.
1: Není možný.
0: To už tam se jmenoval Hádej jak?
1: Povězte ovejš.
2: Ať se houpá.
1: Není možný.
2: To už tam není. No,
3: to už tam není.
2: Opravdu.
3: Tam jenom to...
0: Hádej jak?
1: Povězte ovejš.
2: Ať se houpá.
1: Není možný.
2: To už tam není. No,
3: to už tam není. Opravdu. Tam jenom ta první půlka. A.
1: Povězte ovejš.
2: Ať se houpá.
1: Není možný.
2: To už tam není. No,
3: to už tam není. Opravdu. Tam jenom ta první půlka.
1: Ovejš.
2: Ať se houpá.
1: Není možný.
2: To už tam není. No,
3: to už tam není. Tam jenom ta první půlka.
2: Ale ať se houpá.
1: Není možný.
2: To už tam není. No,
3: to už tam není. Opravdu. Tam jenom ta první půlka.
2: Ale vlastně trefila si to.
1: Není možný.
2: To už tam není. No,
3: to už tam není. Tam jenom ta první půlka.
2: Ale vlastně trefila si to. Takže
3: není. No, to už tam není. Tam jenom ta první půlka.
2: Ale vlastně trefila si to. Takže získáváš ode mě.
3: Tam jenom ta první půlka.
2: Ale vlastně trefila si to. Takže získáváš ode mě zlatý obludíšky.
3: Půlka.
2: Ale vlastně

Zuzko, díky za... Rock Radio. Rock Radio. Zuzko, díky za zprávy. Rock Radio. Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál, teď už 30. Radio. Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál, teď... Radio. Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál, teď už 30 sekund na Mars. A... Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál, teď už 30 sekund na Mars. A... Zuzko, díky za zprávy, jedeme dál, teď už 30 sekund na Mars. A... Zprávy, jedeme dál, teď už 30 sekund na Mars. A... Božský oko. Teď už 30 sekund na Mars. A... Božský oko. 30 sekund na Mars. A... Božský oko. Na Mars a božský oko. A božský oko. I oko.

0: Pokud jste znali tohle novinka, 30 Seconds to Mars a jich božskýho kogadzaj na Rock Rádiu. Novinka, 30 Seconds to Mars a jich božskýho kogadzaj na Rock Rádiu, necelých 6 minut po... 30 Seconds to Mars a jich božskýho kogadzaj na Rock Rádiu, necelých 6 minut po... Mars a jich božskýho kogadzaj na Rock Rádiu, necelých 6 minut po půl... Kogadzaj na Rock Rádiu, necelých 6 minut po půl sedmí. Přátelé, na Rock Rádiu, necelých 6 minut po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás necelých 6 minut po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. 6 minut po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní alkohol po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní alkohol horký žeslíže Dimitrmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní alkohol horký žeslíže Dimitri Trau. Mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní alkohol horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor. Zprávu. Ta zní alkohol horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to zní alkohol horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, které... Alkohol horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který... Horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který budem dneska vyhrávat. Že Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle. Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle po traktor. Nejsou to kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle po 30 Seconds to Mars. To kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle po 30 Seconds to Mars. Jsou to kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle po 30 Seconds to Mars. Jsou to kapely, který vykopka vyhrávat tadyhle po 30 Seconds to Mars. Jsou to kapely, který vykopnou po 30 Seconds to Mars. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník úžasného festiáku Rock to Mars. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník úžasného festiáku Rock in, a to už to kapely, který vykopnou další ročník úžasného festiáku Rock in, a to už tuhle, který vykopnou další ročník úžasného festiáku Rock in, a to už tuhle sobotu 23. další ročník úžasného festiáku Rock in, a to už tuhle sobotu 23. další ročník úžasného festiáku Rock in, a to už tuhle sobotu 23. května v Českých Budějovicích. Úžasného festiáku Rock in, a to už tuhle sobotu 23. května v Českých Budějovicích. Rock in, a to už tuhle sobotu 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to
0: už tuhle sobotu 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první
0: 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první rockin, přátelé, takže
0: 3. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první rockin, přátelé, takže už se na vás všichni moc těší
0: v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první rockin, přátelé, takže už se na vás všichni. Ano, je to tak, čeká nás první rockin, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme, kdy jedeme. No, je to tak, čeká nás první rockin, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme, kdy jedeme. První rockin, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme, kdy jedeme tam s celým naším týmem, takže tam tele, takže už se na vás všichni moc těšíme, kdy jedeme tam s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit ve stánku merch. Vás všichni moc těšíme, kdy jedeme tam s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit ve stánku merch a tak dál. Kdy jedeme tam s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit ve stánku merch a tak tam s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit ve stánku merch a tak dál. A pro jednoho z vás týmem, takže tam budete moc koupit ve stánku merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10, tam budete moc koupit ve stánku merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10 koupit ve stánku merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami. Jednoho z vás máme 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami. A kamarádů, a jediný, co po vás chceme, je, abyste se s touhle partičkou vyfotili. Jediný, co po vás chceme, je, abyste se s touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail. Chceme je, abyste se s touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail.
0: Studio zavináč.
1: Abyste se s touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail.
0: Studio zavináč.
1: Touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail.
0: Studio zavináč. Rokvě.

0: studio@rockovejradio.cz.
1: A poslali nám to na e-mail.
0: studio@rockovejradio.cz.
1: Nám to na e-mail.
0: studio@rockovejradio.cz. A to ideálně do studio@rockovejradio.cz. A to ideálně do zítřejších studio@rockovejradio.cz. A to ideálně do zítřejších a to ideálně do zítřejších 15 hodin aby radio.cz. A to ideálně do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady a to ideálně do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak pak to ideálně do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak pak zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno 15 hodin, aby jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno hodin, aby jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili pak aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce
0: aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu tady pak v pátek ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu
1: je to tak no
0: ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu
1: je to tak no
0: vyhlásili
1: jednoho šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu
1: je to tak no a ještě jsem chtěla říct jednoho šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu
1: je to tak no a ještě jsem šťastlivce
0: v rokovém rozjezdu
1: je to tak no a ještě jsem chtěla říct že přímo na stránkách
0: v rokovém rozjezdu
1: je to tak no a ještě jsem chtěla říct že přímo na stránkách vlastně na Instagram je to tak no a ještě jsem chtěla říct že přímo na stránkách vlastně na Instagramu rok no a ještě jsem chtěla říct že přímo na stránkách vlastně na Instagramu Rockin můžete ještě jsem chtěla říct že přímo na stránkách vlastně na Instagramu Rockin můžete získat lupen přímo na stránkách vlastně na Instagramu Rockin můžete získat lupeny stránkách vlastně na Instagramu Rockin můžete získat lupeny doplsně na Instagramu Rockin můžete získat lupeny doplsně protože se schovávali Rockin můžete získat lupeny doplsně protože se schovávali můžete získat lupeny doplsně protože se schovávali lístky kde získat lupeny doplsně protože se schovávaly lístky kdesi v lupeny do Plzně, protože se schovávaly lístky kdesi v Plzni, protože se schovávaly lístky kdesi v Plzni. Je to tak, kdybych vám mohla napovědět, tak v komentářích můžete jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela málo napovědět, tak v komentářích můžete jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela málo komentářů. Tam můžete vyhrát čtvrtářích, můžete jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela málo komentářů. Tam můžete vyhrát čtyři, jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela málo komentářů, tam můžete vyhrát ty před váma. A je tam docela málo komentářů, tam můžete vyhrát čtyři lístky na plzeňský Rockin. A je tam docela málo komentářů, tam můžete vyhrát čtyři lístky na plzeňský Rockin. Takže to je takové málo komentářů, tam můžete vyhrát čtyři lístky na plzeňský Rockin. Takže to je takové doporučení. Můžete vyhrát čtyři lístky na plzeňský Rockin. Takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to
1: 4 lístky na plzeňský Rockin, takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít
1: na plzeňský Rockin, takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
1: Rockin, takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
1: Takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
1: Doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
1: Mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo. Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá...
0: Zkuste, budete to mít zadarmo.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules...
0: Mít zadarmo.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od...

0: s dopravou zdarma. Matrace-zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace-zahubičku.cz. CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace-zahubičku.cz. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace-zahubičku.cz. Nyní s dopravou zdarma. Matrace-zahubičku.cz.
1: No a za chvilku si dám...
0: Zdarma. Matrace-zahubičku.cz.
1: No a za chvilku si dáme police.
0: Matrace-zahubičku.cz.
1: No a za chvilku si dáme police. Every breath you...
0: CZ.
1: No a za chvilku si dáme police. Every breath you take...
0: Net.
1: No a za chvilku si dáme police. Every breath you take...
2: Já myslím, že mi...
1: No a za chvilku si dáme police. Every breath you take...
2: Já myslím...
1: No a za chvilku si dáme police. Every breath you take...
2: Já myslím, že mi jdeš domů udělat police.
1: Kus si dáme police. Every breath you take...
2: Já myslím, že mi jdeš domů udělat policii.
1: A skříň? Police. Every breath you take.
2: Já myslím, že mi jdeš domů udělat policii.
1: A skříň?
2: Tak dobrý.
1: Every breath you take.
2: Já myslím, že mi jdeš domů udělat policii.
1: A skříň?
2: Tak. Já myslím, že mi jdeš domů udělat policii.
1: A skříň?
2: Tak dobrý nápad. Já myslím, že mi jdeš domů udělat policii.
1: A skříň?
2: Tak dobrý nápad. Udělat policii.
1: A skříň?
2: Tak dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin.
2: Si.
1: A skříň?
2: Tak dobrý nápad.
3: Ahoj.
2: Tak dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
2: Dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme a z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční skne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a spoj... Prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme, volejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné. Systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. No, vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Řešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví.
3: Ne a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: Zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: 4 dny.
3: CZ.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: 4.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a
4: opraví, Carglass vymění.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátel.
4: Carglass vymění.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je bez... 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2000. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp a po nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp metalu a přátelské atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise atmosféry, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead, to je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších více čest. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel. Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spět a další

0: víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořadí. Víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořadí. 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořadí. A nebo vyraž na Bejzenin už 24. až 27. června ve spáleném pořadí. A nebo vyraž na Bejzenin na Otočku je do 24. až 27. června ve spáleném pořadí. A nebo vyraž na Bejzenin na Otočku je do stupenky pro jednotlivce 7. června ve spáleném pořadí. A nebo vyraž na Bejzenin na Otočku je do stupenky pro jednotlivce i dvojčí ve spáleném pořadí. A nebo vyraž na Bejzenin na Otočku je do stupenky pro jednotlivce i dvojčí. A nebo vyraž na Bejzenin na Otočku je do stupenky pro jednotlivce i dvojce prodejna. Bejzenin na Otočku je do stupenky pro jednotlivce i dvojce prodejna Bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest
0: je do stupenky pro jednotlivce i dvojce prodejna Bejzen.cz.
1: Bejzin
0: stupenky pro jednotlivce i dvojce prodejna Bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest
0: i dvojce prodejna Bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje
0: prodejna Bejzen.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock
0: CZ.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Profi voda.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Profi voda.
1: Studio. Rock je slušná muzika.
2: Profi voda.
1: Rock je slušná muzika.
2: Profi voda.
1: Slušná muzika.

0: Více na aquapalas.cz Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Podnikám a potřebuji zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Podnikám a potřebuji celý den. Více na aquapalas.cz. Podnikám a potřebuju půjčit. Více na aquapalas.cz. Podnikám a potřebuju půjčit, ale aquapalas.cz. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení.
0: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od
0: půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit ho. Na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit ho.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit
1: od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů. Já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení
0: hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů? Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů? Potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 3
1: Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30
1: Acema.
0: A 40 když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 20 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde
0: onu.
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky. Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
0: Acema. A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
0: Acema.
1: A
0: 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
0: A 50.
1: Acema. Jde to i bez banky. Acema. Jde to i bez banky.
2: Tohle nepřeslechněte.
1: Jde to i bez banky.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný... Slechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný kedy... Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný... Užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný kedy e-hybrid s motorem o výkonu... Vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný kedy e-hybrid s motorem... Které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 7 čekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 750. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 750. Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 tisíc. Hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 tisíc. Až 150 koní, již za 759 1900 korun a ikoní již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. ID Buzz již za 959 900 korun. Již za 959 900 korun. 59 900 korun.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro
2: 900 korun.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše
2: korun.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i. Nenechte si

nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až... Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70%. Nechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70%. Skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Na Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Na prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 2 až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 20% na široký výběr

0: kvalitní vrtání.
1: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní
1: musíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané
1: studny.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda cení vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda cené studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda CZ.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do
0: s 10letou zárukou. Profivoda CZ.
2: Přijďte si užít rozmarnou
0: Profivoda CZ.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás
0: Profivoda CZ.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
0: CZ.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30.
2: Rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
2: Do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
2: Z Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. Svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na
3: den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu
3: na 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s
3: vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v
3: ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátském tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha
2: s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace
2: v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha zábava na
2: mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha zábava na celý den
2: vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha zábava na celý den
2: na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha zábava na celý den více na aquapalace.cz.
2: Aquapalace

0: kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopatic, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut on potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut on. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Tento týden.
0: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Tento.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Tento týden.
0: Kredit. Pro lepší příběhy.
1: Tento týden v Kauflandu.
0: Pro lepší příběhy.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky pár.
0: Běhy.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky párky různé. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy. Den v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy. Dvě opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy. 250 ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy. 250 gramů. 250 gramů za 32,90. Kofola originál bylina 50 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda je za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 20,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Lindola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 50,21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 50,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. Kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 20. XXL za 59,90 až do 26. května Kaufland za 59,90 až do 26. května Kaufland 59,90 až do 26. května Kaufland 50 až do 26. května Kaufland
2: léto
1: 26. května Kaufland
2: léto
1: 6. května Kaufland
2: léto doktor
1: Kaufland
2: léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálí. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. V lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Nechte si poradit u odborníků a starosti.

0: 2026. Více na jisk.cz na 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living 26. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě
0: více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: CZ. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevový
0: Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40% v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40% Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40% Navštivte prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40% Navštivte jednu elektrodny se slevovými kupóny až 40% Navštivte jednu z našich prodejen s slevovými kupóny až 40% Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 10%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skla z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
2: Nejlepší výběr.
1: 30 000 položkami skladem. Planeo.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: To je položkami skladem. Planeo.
2: Nejlepší výběr, nejnižší
1: skladem. Planeo.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. V naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Víc Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene C. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
3: Potřebuješ
2: bene.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš mi půjčkou od Home

Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. U odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. A starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Rok. Pusťte k vodě. Doktor Max. Rok. Doktor Max. Rok. Doktor Max.

CZ. Tu neproležíš. Nyní z dopravy Hercules Klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní z dopravou zba od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní...

Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika

0: co se nevešlo. Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin až...
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv. Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 40...
0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 49 minut. Zuzko.
0: Co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 49 minut. Zuzko.
0: Vešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 49 minut. Zuzko. 6 hodin a 49 minut. Zuzko.
2: Venku máme hezky, dální počasí se někde...
1: 6 hodin a 49 minut. Zuzko.
2: Venku máme hezky, dální počasí...
1: 49 minut. Zuzko.
2: Venku máme hezky, dální počasí se někde natá...
1: minut. Zuzko.
2: Venku máme hezky, dální počasí se někde natá... Venku máme hezky, dání počasí se někde natáhnout a opalovat. Venku máme hezky, dání počasí se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden hezky, dání počasí se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž, ne počasí se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově, kde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově, vyslíknou se do slip a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově, vyslíknou se do slipů a plácnout se. Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově. Vyslíknou se do slipů a plácnou sebou mezi... Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově. Vyslíknou se do slipů a plácnou... Muž nedávno v Přerově. Vyslíknou se do slipů a plácnou sebou mezi... Přerově. Vyslíknou se do slipů a plácnou sebou mezi zaparkovaný auta na parkoviště. Vyslíknou se do slipů a plácnou sebou mezi zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, do slipů a plácnou sebou mezi zaparkovaný auta na parkovišti a plácnou sebou mezi zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti u mateřskou sebou mezi zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti u mateřských zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti u mateřské školy. Zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti u mateřské školy. Na parkovišti, ale pozor, na parkovišti u mateřské školy.
3: Pane bože.
2: Ale pozor, na parkovišti u mateřské školy.
3: Pane bože, a my jako úplně...
2: Na parkovišti u mateřské školy.
3: Pane bože, a my jako úplně nahej byl.
2: Byl ve slipovišti u mateřské školy.
3: Pane bože, a my jako úplně nahej byl.
2: Do mateřské školy.
3: Pane bože, a my jako úplně nahej byl.
2: Byl ve slip, ve slipech.
3: A my jako úplně nahej byl.
2: Byl ve slip, ve slipech.
3: Ve slipech, no, aspoň, že tak.
1: Ještě nahej
2: byl. Byl ve slip, ve slipech.
3: Ve slipech, no, aspoň, že tak.
1: Ještě navíc ve slipech, tak to je...
2: Byl ve slip, ve slipech.
3: Ve slipech, no, aspoň, že tak.
1: Ještě navíc ve slipech, tak to je teda nechutný, jako víc než tam...
3: Ve slipech, no, aspoň, že tak.
1: Ještě navíc ve slipech, tak to je teda nechutný, jako víc než tam mateřská škola.
3: No, aspoň, že tak.
1: Ještě navíc ve slipech, tak to je teda nechutný, jako víc než tam mateřská škola. Fuj.
2: No, pozor, takže
1: je to ve slipech, tak to je teda nechutný, jako víc než ta mateřská škola. Fuj.
2: No, ale pozor, takže samozřejmě.
1: To je teda nechutný, jako víc než ta mateřská škola. Fuj.
2: No, ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili.
1: Nechutný, jako víc než ta mateřská škola. Fuj.
2: No, ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili.
1: Než ta mateřská škola. Fuj.
2: No, ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili. Dorazila tam
1: mateřská škola. Fuj.
2: No, ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili. Dorazila. No, ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili. Dorazila tam policie. Samozřejmě to lidi nahlásili, dorazila tam policie a tam už lidi nahlásili, dorazila tam policie a tam už je hrozně naštvala, a tam už je hrozně naštvala, ona na ně sloní, že mu kradou sluneční paprsky a že si na místě doplňuje kriticky nízkou hladinu vitamínu, a že si na místě doplňuje kriticky nízkou hladinu vitamínu D.

0: prsky a že si na místě doplně kriticky nízkou hladinu vitamínu D. A že si na místě doplně kriticky nízkou hladinu vitamínu D. No, tak policajti se musí na místě doplně kriticky nízkou hladinu vitamínu D. No, plně kriticky nízkou hladinu vitamínu D. No, tak policajti se mu snažili kriticky nízkou hladinu vitamínu D. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že proto do hladinu vitamínu D. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že proto doplňování vitamínu D. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že proto doplňování vitamínu. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že proto doplňování vitamínu. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že proto doplňování vitamínu. Nezvolil policajti se mu snažili vysvětlit, že proto doplňování vitamínu. Nezvolil úplně jako nejvhodnější vysvětlit, že proto doplňování vitamínu. Nezvolil úplně jako nejvhodnější místo proto doplňování vitamínu. Nezvolil úplně jako nejvhodnější místo, načež teda to doplňování vitamínu. Nezvolil úplně jako nejvhodnější místo, načež teda to už jako uznal a řemínu nezvolil úplně jako nejvhodnější místo, načež teda to muž jako uznal, nezvolil úplně jako nejvhodnější místo, načež teda to muž jako uznal a řekl, že už má doplněný jako nejvhodnější místo, načež teda to muž jako uznal a řekl, že už má doplněný místo, načež teda to muž jako uznal a řekl, že už má doplněný načež teda to muž jako uznal a řekl, že už má doplněný vitamín na provozu schopnou úroveň jako uznal a řekl, že už má doplněný vitamín na provozu schopnou úroveň a řekl, že už má doplněný vitamín na provozu schopnou úroveň a že půjde, že už má doplněný vitamín na provozu schopnou úroveň a že půjde doplňovat další vitamín, doplněný vitamín na provozu schopnou úroveň a že půjde doplňovat další vitamíny, především teda na provozu schopnou úroveň a že půjde doplňovat další vitamíny, především teda vitamín B schopnou úroveň a že půjde doplňovat další vitamíny, především teda vitamín B. A že půjde doplňovat další vitamíny, především teda vitamín B. Pivá, přesunu se. A že půjde doplňovat další vitamíny, především teda vitamín B. Pivá, přesunu se. Nikam do knajtu. Půjde doplňovat další vitamíny, především teda vitamín B. Pivá, přesunu se. Nikam do knajtu. Další vitamíny, především teda vitamín B. Pivá, přesunu se. Nikam do knajtu.
1: No tak to udělal dobře.
0: Především teda vitamín B. Pivá, přesunu se. Nikam do knajtu.
1: No tak to udělal dobře.
0: Vitamín B. Pivá, přesunu se. Nikam do knajtu.
1: No tak to udělal dobře. Prakticky skvělý řešení.
0: Pivá, přesunu se. Nikam do knajtu.
1: No tak to udělal dobře. Prakticky skvělý řešení s obou dvou stran.
0: Se nikam do knajpy.
1: No tak to udělal dobře, prakticky skvělý řešení s obou dvou stran.
2: Já jsem si říkal, že už byl...
1: No tak to udělal dobře, prakticky skvělý řešení s obou dvou stran.
2: Já jsem si říkal, že už byl doplněný jinýma vitamínama právě.
1: Udělal dobře, prakticky skvělý řešení s obou dvou stran.
2: Já jsem si říkal, že už byl doplněný jinýma vitamínama.
1: Skvělý řešení s obou dvou stran.
2: Já jsem si říkal, že už byl doplněný jinýma vitamínama právě předtím.
1: Řešení s obou dvou stran.
2: Já jsem si říkal, že už byl doplněný jinýma vitamínama právě předtím. Třeba vitamín P od slova pik. Já jsem si říkal, že už byl doplněný jinýma vitamínama právě předtím. Třeba vitamín P. Říkal, že už byl doplněný jinýma vitamínama právě předtím. Třeba vitamín P od slova piko. Doplněný jinýma vitamínama právě předtím. Třeba vitamín P od slova piko. Že jo, to taky znamená právě předtím. Třeba vitamín P od slova piko. Že jo, to taky známe nakladně takovýhle různý. Třeba vitamín P od slova piko. Že jo, to taky známe nakladně takový. Vitamín P od slova piko. Že jo, to taky známe nakladně takovýhle různý. Slova piko. Že jo, to taky známe nakladně takovýhle různý. Že jo, to taky známe nakladně takovýhle různý.
1: Ono je nakladně, a když jdu tady do práce, tak jako...
2: To taky známe nakladně takovýhle různý.
1: Ono je nakladně, a když jdu tady do práce, tak jako... Spousta
2: lidí. Nakladně takovýhle různý.
1: Ono je nakladně, a když jdu tady do práce, tak jako... Spousta
2: lidí.
1: Ono je nakladně, a když jdu tady do práce, tak jako... Spousta lidí na vitamínu P potkávám. Nakladně, a když jdu tady do práce, tak jako... Spousta lidí na vitamínu P potkávám po cestě. Když jdu tady do práce, tak jako... Spousta lidí na vitamínu P potkávám po cestě.
2: Jo, po cestě.
1: Jako... Spousta lidí na vitamínu P potkávám po cestě.
2: Jo, po cestě já jsem ležen, naznačuješ třeba holky dole na...
1: Spousta lidí na vitamínu P potkávám po cestě.
2: Jo, po cestě já jsem ležen, naznačuješ třeba holky...
1: Vitamínu P potkávám po cestě.
2: Jo, po cestě já jsem ležen, naznačuješ třeba holky dole...
1: Potkávám po cestě.
2: Jo, po cestě já jsem ležen, naznačuješ třeba holky dole na vrátnici.
1: Holky ještě cestě.
2: Jo, po cestě já jsem ležen, naznačuješ třeba holky dole na vrátnici.
1: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu.
2: Jo, po cestě já jsem ležen, naznačuješ třeba holky dole na vrátnici.

0: Holky ještě tam nejsou v tuhle.
1: Jsem ležen, naznačeš třeba holky dole na vrátnici.
0: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
1: Nebereš třeba holky dole na vrátnici.
0: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
1: Holky dole na vrátnici.
0: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
1: Neberou tolik, aby si věci.
0: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
1: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takový.
0: Holky ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
1: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky.
0: Ještě tam nejsou v tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
1: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky.
0: Tuhle hodinu, kde já chodím do práce.
1: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky. Ale ty to pivo, to je dobrý nápad.
0: Do práce.
1: Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky. Ale ty to pivo, to je dobrý nápad. Neberou tolik, aby si mohli dovolit takovýhle látky. Ale ty to pivo, to je dobrý nápad, no, ne, ne takovýhle látky. Ale ty to pivo, to je dobrý nápad, no, ne, nedáme si tyko, co?
2: Jako
1: ale ty to pivo, to je dobrý nápad, no, ne, nedáme si tyko, co?
2: Jako teďka hnedko?
1: No, že bychom šli do plný. To pivo, to je dobrý nápad, no, ne, nedáme si tyko, co?
2: Jako teďka hnedko?
1: No, že bychom šli do plný nápad, no, ne, nedáme si tyko, co?
2: Jako teďka hnedko?
1: No, že bychom šli doplnit vitamin B, dáme si tyko, co?
2: Jako teďka hnedko?
1: No, že bychom šli doplnit vitamin B.
0: Já určitě ne, děkuji.
2: Já. Co? Jako teďka hnedko?
1: No, že bychom šli doplnit vitamin B.
0: Já určitě ne, děkuji.
2: Já určitě jo, hnedko?
1: No, že bychom šli doplnit vitamin B.
0: Já určitě ne, děkuji.
2: Já určitě jo, tak jdem.
1: No, že bychom šli doplnit vitamin B.
0: Já určitě ne, děkuji.
2: Já určitě jo, tak jdem.
1: Tak jo, doplnit vitamin B.
0: Já určitě ne, děkuji.
2: Já určitě jo, tak jdem.
1: Tak jo, tak...
0: Já určitě ne, děkuji.
2: Já určitě jo, tak jdem.
1: Tak jo, tak... Anabelta tady.
0: Určitě ne, děkuji.
2: Já určitě jo, tak jdem.
1: Tak jo, tak... Anabelta tady.
2: Určitě jo, tak jdem.
1: Tak jo, tak... Anabelta tady bere, Danlanda...
2: Tak jdem.
1: Tak jo, tak... Anabelta tady bere, Danlanda touhá právě... Tak... Anabelta tady bere, Danlanda touhá právě teď a vitamin... Tak... Anabelta tady bere, Danlanda touhá právě teď a... Anabelta tady bere, Danlanda touhá právě teď a vitamíny. Tady bere, Danlanda touhá právě teď a vitamíny. Danlanda touhá právě teď a vitamíny za chvíli. Touhá právě teď a vitamíny za chvíli. Právě teď a vitamíny za chvíli. A vitamíny za chvíli. Vitamíny za chvíli.

sil, který silech je to nemožnej cíl. Je to nemožnej cíl, který si vymyslil. Možnej cíl, který si vymyslil. Který si vymyslil. Který si vymyslil. Který si vymyslil. Který si vymyslil. Je to, jak jsem myslil. Je to, jak jsem co ráno rozpustil. Je to, jak jsem co ráno. Je to, jak jsem co ráno rozpustil. Je to, jak jsem co ráno rozpustil den. Nic není dost velký. Je to, jak jsem co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl. Jak jsem co ráno rozpustil.

volej k nebi přání, aby ses nepokusil, volej k nebi přání, nepokusil, volej k nebi přání, volej k nebi přání, a všechno bude, volej k nebi přání, a všechny přání, a všechno bude k mání. Zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

je to skrytá síla, je to jak boží tvář, je to skrytá síla, jak boží tvář, je to skrytá síla, jí tvář, je to skrytá síla, je to zlatá, je to skrytá síla, je to to skrytá síla, je to zlatá žíla, síla.

0: Macbeth, česká kapela, nebo původně teda československá z Ashbeth, česká kapela, nebo původně teda československá z Aše a jejich galaxie. Česká kapela, nebo původně teda československá z Aše a jejich galaxie. Kde se to tady vzalo? Nebo původně teda československá z Aše a jejich galaxie. Kde se to tady vzalo? Kde československá z Aše a jejich galaxie. Kde se to tady vzalo? Kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale
0: z Aše a jejich galaxie. Kde se to tady vzalo? Kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale z
0: a jejich galaxie. Kde se to tady vzalo? Kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale zní to...
0: Galaxy, kde se to tady vzalo? Kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No, hodně inter... Kde se to tady vzalo? Kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No, kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No, hodně intergalakticky.
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No, hodně intergalakticky, hlavně jako to...
1: Ale zní to intergalakticky.
0: No, hodně intergalakticky, hlavně jako...
1: Intergalakticky.
0: No, hodně intergalakticky, hlavně jako... To nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: No hodně intergalakticky, hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na hodně intergalakticky, hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. Galakticky, hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. To je jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. To je, nevím, moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to...
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo. Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo. Tady jako to neznělo. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo. Tady vodník, jdem se zeptat vedle... To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo, tady vodník, jdem se zeptat vedle. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo, tady vodník, jdem se zeptat vedle kolegů. Nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo, tady vodník, jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. Stalo, jestli se tam to nezatoulalo, tady vodník, jdem se zeptat vedle kolegů na nezatoulalo, tady vodník, jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. Tady vodník, jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. To asi
1: myslíš,
0: ne.
1: Že zrovna z Blaníku, jo?
0: To... Jdem se zeptat vedle kolegu na Blaník. To asi
1: myslíš,
0: ne.
1: Že zrovna z Blaníku?
0: Kolegu na Blaník. To asi
1: myslíš,
0: ne.
1: Že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Na Blaník. To asi
1: myslíš,
0: ne.
1: Že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne.
1: Blaník.
0: To asi
1: myslíš,
0: ne.
1: Že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne. To asi
1: myslíš,
0: ne.
1: Že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne. No nic, za chvíli.
1: Zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne. No nic, za chvíli bude 7 hodin. Asi ne. No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, tak asi ne. No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy.
0: No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy, počasí a dopravu.
0: Nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy, počasí a dopravu.
0: Bude 7 hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy, počasí a dopravu.
0: Hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy počasí a dopravu. Si dáme zprávy počasí a dopravu. Zprávy počasí a dopravu. Dopravu.
2: Kolik zážitků se vejde? Kolik zážitků se vejde do... Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho... Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z Pražské... Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímo. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem. Zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem. Do jednoho léta? Z pražského

0: letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. Třeba do New Yorku až do 200 destinací po Evropě, ideál do světa. Vyberte si svou cestu na prg.aero.soulu.pekingu.nebo.taipeje.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu.
2: Nejlevnější pneu CZ.
3: Praho, připrav se na den. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš, je tady. 20. června.20. června v Praze, v parku Učeňku. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka.

0: Škoda Autobranka, váš autorizovaný partner. Speciální partner akce Škoda Autobranka, váš autorizovaný partner Škoda v Praze. Akce Škoda Autobranka, váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Škoda Autobranka, váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka, váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolka Fest 2026.
0: Partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolka Fest 2026. Už 20
0: v Praze a v Náchodě.
1: Bolka Fest 2026. Už 29
0: v Náchodě.
1: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května. Bolka Fest 2026. Už 29. a Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce 26. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky. Na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley Valda Gang, Jiří Tri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka 48.

0: Hezké vozíky Selvo, přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Selvo, přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1.
0: Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1.
0: Velká Chuchle.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvě. Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům. Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace. Naší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace. Plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600. Nyní ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600. Nyní navíc dostanete tým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600. Nyní navíc dostanete pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus izolace Dek Foam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve Dek Foam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí 100. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. Navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. Te třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pět zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte. Stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace 9. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dekna. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Zdarma. Více na Dek.cz.
2: Ve světě.
0: Více na Dek.cz.
2: Ve světě plném hrozeb je
0: CZ.
2: Ve světě plném hrozeb je jistota za. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistota Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef. Alef.

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 7 hodin, jsou tu.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké středeční ráno je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké středeční ráno je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké středeční ráno je 7 hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady. Ano, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na. Jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na blížší zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém. Ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentem východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to v úterý přes. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident. Prezidentu Petru Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu. Prezidentu Petru Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. To v úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Zlav schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu radě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu je a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních investic České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních investic Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelství. Z hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. O státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Policie v souvislých nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Policie v katolských delegacích na zahraničních cestách. Policie v souvislosti s nehodou aut na zahraničních cestách. Policie v souvislosti s nehodou autobusu a tramvaje v pražských záběrečných cestách. Policie v souvislosti s nehodou autobusu a tramvaje. Policie v souvislosti s nehodou autobusu a tramvaje v pražských záběhlicích hledá svědky. V souvislosti s nehodou autobusu a tramvaje v pražských záběhlicích hledá svědky, kteří viděli jízdu řidiče s nehodou autobusu a tramvaje v pražských záběhlicích hledá svědky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu a tramvaje v pražských záběhlicích hledá svědky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou tramvaje v pražských záběhlicích hledá svědky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed záběhlicích hledá svědky. Kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i svědky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer. Prosí, aby se ozvali na linku 158. Při nehodě se zranilo 18. Prosí, aby se ozvali na linku 158. Při nehodě se zranilo 18 lidí. Se ozvali na linku 158. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho 158. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho 2 měli závažná poranění. 8. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho 2 měli závažná poranění. Se zranilo 18 lidí, z toho 2 měli závažná poranění. 18 lidí, z toho 2 měli závažná poranění. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě a toho 2 měli závažná poranění. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě a závažná poranění. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise.

0: 2026. Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupí Korn a mnoho dalších. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na a mnoho dalších. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest další. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
1: Prodejna Honda
0: 26. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
1: Prodejna Honda
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
1: Prodejna Honda Velká
0: i zakoupíš na vstup na fest.cz.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro
0: vstup na fest.cz.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo
0: CZ.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo obě zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičko. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego. Nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle najdete i invalidní a senior prosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle najdete i invalidní a senior motorovým strojům. Honda Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo strojům. Honda Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Honda Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. I invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.

komise, aby všemi možnými si dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi možnými hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodně adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie, komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku, možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků, ochránila hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční v Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků. Hlasování se a ochránila peníze daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co slova peníze daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu. Rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtov Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu a loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, aby posoudil navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, aby posoudil využívání Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, aby posoudil využívání Evroparlamentu pro rozpočtovou kontrolu, aby posoudil využívání evropských rozpočtovou kontrolu, aby posoudil využívání evropských fondů. Fotbalisté Arsenalu po dlouhý aby posoudil využívání evropských fondů. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých posoudil využívání evropských fondů. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých využívání evropských fondů. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 evropských fondů. Fotbalisté Arsenalu

0: diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Dopika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Pavlič.
0: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: V Havlíčkově Brodě se řeší...
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Havlíčkově Brodě se řeší...
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Havlíčkově Brodě se řeší nehoda na Betkovské...
0: Doprava.
1: V Havlíčkově Brodě se řeší nehoda na Betkovské...
0: Doprava.
1: V Havlíčkově Brodě se řeší nehoda na Betkovského ulici, kde se srazil... V Havlíčkově Brodě se řeší nehoda na Betkovského ulici, kde se Skově Brodě se řeší nehoda na Betkovského ulici, kde se srazily dva osobáky. Na D8 se řeší nehoda na Betkovského ulici, kde se srazily dva osobáky. Na D8 nehoda na Betkovského ulici, kde se srazily dva osobáky. Na D8 Betkovského ulici, kde se srazily dva osobáky. Na D8 se boural ve směru na Ústí nad Labem, kde se srazily dva osobáky. Na D8 se boural ve směru na Ústí nad Labem, na 18. srazili dva osobáky. Na D8 se boural ve směru na Ústí nad Labem, na 18. a půl osobáky. Na D8 se boural ve směru na Ústí nad Labem, na 18. a půl kilometru. Na D8 se boural ve směru na Ústí nad Labem, na 18. a půl kilometru. Tam se srazil na se boural ve směru na Ústí nad Labem, na 18. a půl kilometru. Tam se srazil směru na Ústí nad Labem, na 18. a půl kilometru. Tam se srazil nákladák s osobákem nad Labem, na 18. a půl kilometru, tam se srazil nákladák s osobákem, 18. a půl kilometru, tam se srazil nákladák s osobákem a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, půl kilometru, tam se srazil nákladák s osobákem a je tam neprůjezdný levý, tam se srazil nákladák s osobákem a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Jak s osobákem a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. A je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
0: Instagram Rock Radio.
1: Neprůjezdný levý jízdní pruh. Jízdní pruh.
0: Instagram Rock Radio. To je slušná. Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Instagram Rock Radio, to je slušná jízda. Nezapomeňte Instagram Rock Radio, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nedia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše přísloví, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše přísloví. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Pěknou střed.
1: Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
1: Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
0: Pěknou středeční opalo.
2: Dobré ráno, čumáci.
0: Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem.
2: Dobré ráno, čumáci.
0: Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem mám přehon.
2: Čumáci.
0: Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem mám přehon. Po 27. května. Protože je středa.
3: Ano.
0: Tak 20. května. Protože je středa.
3: Ano.
0: Tak už 20. května. Protože je středa.
3: Ano.
0: Tak už za půl hodiny. Května. Protože je středa.
3: Ano.
0: Tak už za půl hodiny.
3: Budeme rozdávat.
0: Grill. Protože je středa.
3: Ano.
0: Tak už za půl hodiny.
3: Budeme rozdávat.
0: Grill. Protože je středa.
3: Ano.
0: Tak už za půl hodiny.
3: Budeme rozdávat.
0: Grill. Da.
3: Ano.
0: Tak už za půl hodiny.
3: Budeme rozdávat.
0: Grill.
3: Jupi.
0: Inteligentní
3: kolo. Ano.
0: Tak už za půl hodiny.
3: Budeme rozdávat.
0: Grill.
3: Jupi.
0: Inteligentní kolo. Za půl hodiny.
3: Budeme rozdávat.
0: Grill.
3: Jupi.
0: Inteligentní kontaktní grill Sencor S.
3: Budeme rozdávat.
0: Grill.
3: Jupi.
0: Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG. Grill.
3: Jupi.
0: Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG.
3: Jupi.
0: Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031SS. Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031SS. Kontaktní grill Sencor SBG 6031SS. To číslo říkáme záměr. Sencor SBG 6031SS. To číslo říkáme záměr. SBG 6031SS. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
0: Aby jsme ukázali 31SS. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
0: Aby jsme ukázali, že jsme SS. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
0: Aby jsme ukázali, že jsme. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
0: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý. Říkáme záměrně.
3: Wow.
0: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten.
3: Wow.
0: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil.
0: Jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil, teda označil.
0: Jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil, teda označil.
0: Není chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil, teda označil.
4: Překvapil.
0: Grill.
3: Si mě označil, teda označil.
4: Překvapil se, Jerry.
3: Značil, teda označil.
4: Překvapil se, Jerry.
0: Já tě klidně označil.
3: Označil.
4: Překvapil se, Jerry.
0: Já tě klidně.
4: Překvapil se, Jerry.
0: Já tě klidně označím, není problém.
4: Překvapil se, Jerry.
0: Já tě klidně označím, není problém.
4: Překvapil se, Jerry.
0: Já tě klidně označím, není problém. Já tě klidně označím, není problém.
3: Můžeme jít domů, jinak já to jsem chtěla dřív.
0: Já tě klidně označím, není problém.
3: Můžeme jít domů, jinak já to jsem chtěla dřív už předtím.
0: Značím, není problém.
3: Můžeme jít domů, jinak já to jsem chtěla dřív už předtím.
0: Není problém.
3: Můžeme jít domů, jinak já to jsem chtěla dřív už předtím. Můžeme jít domů, jinak já to jsem chtěla dřív už předtím, ale řeknu to až teď, že chci pozdravit domů, jinak já to jsem chtěla dřív už předtím, ale řeknu to až teď. Že chci pozdravit všechny sestřičky. Chtěla říct už předtím, ale řeknu to až teď. Že chci pozdravit všechny sestřičky od Apolinářem, ale řeknu to až teď. Že chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam řeknu to až teď. Že chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam včera teď. Že chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam. Že chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii na všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii na gynekologickém oddělení a od Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii na gynekologickém oddělení a Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii na gynekologickém oddělení a sestřičky naš tam včera byla na onkologii na gynekologickém oddělení a sestřičky naš poslouchají každé ráno. Na onkologii na gynekologickém oddělení a sestřičky naš poslouchají každé ráno. Takže moc zdravíme na gynekologickém oddělení a sestřičky naš poslouchají každé ráno. Takže moc zdravíme velikém oddělení a sestřičky naš poslouchají každé ráno. Takže moc zdravíme, byli strašně miloučký a sestřičky naš poslouchají každé ráno. Takže moc zdravíme, byli strašně miloučký, poslouchají každé ráno. Takže moc zdravíme, byli strašně miloučký a děkuji za krásné ráno. Takže moc zdravíme, byli strašně.

0: miloučký a děkuji za krásnou. Takže moc zdravíme, byli strašně miloučký a děkuji za krásnou péči. Tak to je vše, byli strašně miloučký a děkuji za krásnou péči. Tak to je vše.
1: No tak kdyby náhodou...
0: A děkuji za krásnou péči. Tak to je vše.
1: No tak kdyby náhodou sestřičky u Apolináře chtěl...
0: A děkuji za krásnou péči. Tak to je vše.
1: No tak kdyby náhodou sestřičky...
0: za krásnou péči. Tak to je vše.
1: No tak kdyby náhodou sestřičky u Apolináře chtěli v mezičase přijímání
0: péči. Tak to je vše.
1: No tak kdyby náhodou sestřičky u Apolináře chtěli v mezičase přijímání pacientů něco. Kdyby náhodou sestřičky u Apolináře chtěli v mezičase přijímání pacientů, sestřičky u Apolináře chtěli v mezičase přijímání pacientů něco ogrilovat třeba, tak u Apolináře chtěli v mezičase přijímání pacientů něco ogrilovat třeba, tak si o ten grill napište. Chtěli v mezičase přijímání pacientů něco ogrilovat třeba, tak si o ten grill napište, rozdáváme ho už po čase přijímání pacientů něco ogrilovat třeba, tak si o ten grill napište, rozdáváme ho ani pacientů něco ogrilovat třeba, tak si o ten grill napište, rozdáváme ho už po půl osmí. Grilovat třeba, tak si o ten grill napište, rozdáváme ho už po půl osmí.
0: Já myslím, že se chceš seznamovat se sestřičkama.
1: Tak si o ten grill napište, rozdáváme ho už po půl osmí.
0: Já myslím, že se chceš seznamovat se sestřičkama, ty si nabídne.
1: O ten grill napište, rozdáváme ho už po půl osmí.
0: Já myslím, že se chceš seznamovat se sestřičkama.
1: Pište, rozdáváme ho už po půl osmí.
0: Já myslím, že se chceš seznamovat se sestřičkama, ty si nabídnul grill, no tak.
1: Máme ho už po půl osmí.
0: Já myslím, že se chceš seznamovat se sestřičkama, ty si nabídnul grill, no tak to si mě překvapil znova.
1: No, půl osmí.
0: Já myslím, že se chceš seznamovat se sestřičkama, ty si nabídnul grill, no tak to si mě překvapil znova.
1: No tak samozřejmě, že
0: se chceš seznamovat se sestřičkama, ty si nabídnul grill, no tak to si mě překvapil znova.
1: No tak samozřejmě, že
0: seznamovat se sestřičkama, ty si nabídnul grill, no tak to si mě překvapil znova.
1: No tak samozřejmě, že bych
0: seznamovat se sestřičkama, ty si nabídnul grill, no tak to si mě překvapil znova.
1: No tak samozřejmě, že bych se chtěl se
0: nabídnul grill, no tak to si mě překvapil znova.
1: No tak samozřejmě, že bych se chtěl seznámit s nějakou sestřičkou.
0: No tak to si mě překvapil znova.
1: No tak samozřejmě, že bych se chtěl seznámit s nějakou sestřičkou, že jo.
0: Překvapil znova.
1: No tak samozřejmě, že bych se chtěl seznámit s nějakou sestřičkou, že jo. S kým jiným. Tak samozřejmě, že bych se chtěl seznámit s nějakou sestřičkou, že jo. S kým jiným. Protože to je jediná, která, že bych se chtěl seznámit s nějakou sestřičkou, že jo. S kým jiným. Protože to je jediná, seznámit s nějakou sestřičkou, že jo. S kým jiným. Protože to je jediná, která ti dá dýchání z úst do úst nebo po sestřičkou, že jo. S kým jiným. Protože to je jediná, která ti dá dýchání z úst do úst nebo poslední pomoc. S kým jiným. Protože to je jediná, která ti dá dýchání z úst do úst nebo poslední pomazání. Nepočkej. Protože to je jediná, která ti dá dýchání z úst do úst nebo poslední pomazání. Nepočkej. To dělal jeden jediná, která ti dá dýchání z úst do úst nebo poslední pomazání. Nepočkej. To dělal ti dá dýchání z úst do úst nebo poslední pomazání. Nepočkej. To dělal jeden z úst do úst nebo poslední pomazání. Nepočkej. To dělal jeden kněz, když jsem byl malej. Poslední pomazání. Nepočkej. To dělal jeden kněz, když jsem byl malej. Ani nepočkej. To dělal jeden kněz, když jsem byl malej.
0: Ježíš Krist.
1: To dělal jeden kněz, když jsem byl malej.
0: Ježíš Krist.
1: Kněz, když jsem byl malej.
0: Ježíš Krist.
1: No tak byste ogril, nebudem to roz... Kněz, když jsem byl malej.
0: Ježíš Krist.
1: No tak byste ogril, nebudem to... Když jsem byl malej.
0: Ježíš Krist.
1: No tak byste ogril, nebudem to rozmazávat, jdeme na Ozzyho Osbourna.
0: Ježíš Krist.
1: No tak byste ogril, nebudem to rozmazávat, jdeme na Ozzyho Osbourna. No tak byste ogril, nebudem to rozmazávat, jdeme na Ozzyho Osbourna. Shot in the dark. Výstřel, byste ogril, nebudem to rozmazávat, jdeme na Ozzyho Osbourna. Shot in the dark. Výstřel do tmy. No to se tam dělalo. Nebudem to rozmazávat. Jdeme na Ozzyho Osbourna, shot in the dark, výstřel do tmy, no to se tam dělo taky. Rozmazávat jdeme na Ozzyho Osbourna, shot in the dark, výstřel do tmy, no to se tam dělo. Jdeme na Ozzyho Osbourna, shot in the dark, výstřel do tmy, no to se tam dělo taky. Osbourna, shot in the dark, výstřel do tmy, no to se tam dělo taky. Shot in the dark, výstřel do tmy, no to se tam dělo taky. Výstřel do tmy, no to se tam dělo taky. No to se tam dělo taky.
2: Rock Radio.
1: Dělo taky.
2: Rock Radio.

0: V 7 hodin a skoro 14 minut ve středu 20. května na Rock Rádiu. 7 hodin a skoro 14 minut ve středu 20. května na Rock Rádiu. A skoro 14 minut ve středu 20. května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dnes
0: 14 minut ve středu 20. května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo
0: 20. května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho? Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho?
1: No, mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho?
1: No, kolegy.
0: Nebo proč?
1: No, zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho?
1: No, kolegy.
0: Nebo proč?
1: No, nestřílela.
0: Koho?
1: No, kolegy.
0: Nebo proč?
1: No, nevím, byli jsme mě...
0: Koho?
1: No, kolegy.
0: Nebo proč?
1: No, nevím, byli jsme nějaký...
0: Koho?
1: No, kolegy.
0: Nebo proč?
1: No, nevím, byli jsme v nějakém obřím baráku, takovým jako kolegy.
0: Nebo proč?
1: No, nevím, byli jsme v nějakém obřím baráku, takovým jako Haunted House byl tak... No, nevím, byli jsme v nějakém obřím baráku, takovým jako Haunted House byl takový na... Nevím, byli jsme v nějakém obřím baráku, takovým jako Haunted House byl takový na půl roz... Nevím, byli jsme v nějakém obřím baráku, takovým jako Haunted House byl takový na půl rozpadlej a běhali jsme v nějakém obřím baráku, takovým jako Haunted House byl takový na půl rozpadlej a běhali jsme tam z broku, takovým jako Haunted House byl takový na půl rozpadlej a běhali jsme tam z broku, jako Haunted House byl takový na půl rozpadlej a běhali jsme tam s brokovnicema a honili jsme tam takový na půl rozpadlej a běhali jsme tam s brokovnicema a honili jsme tam ty kolegy, který nemám rád, půl rozpadlej a běhali jsme tam s brokovnicema a honili jsme tam ty kolegy, který nemám rád, a běhali jsme tam s brokovnicema a honili jsme tam ty kolegy, který nemám rád, běhali jsme tam s brokovnicema a honili jsme tam ty kolegy, který nemám rád, bylo to docela zábavný, mě to bavilo, brokovnicema a honili jsme tam ty kolegy, který nemám rád, bylo to docela zábavný, a honili jsme tam ty kolegy, který nemám rád, bylo to docela zábavný, mě to bavilo.
0: To je úplně, teďka nevím, jak...
1: Měli jsme tam ty kolegy, který nemám ráda, bylo to docela zábavný, mě to bavilo.
0: To je úplně...
1: Který nemám ráda, bylo to docela zábavný, mě to bavilo.
0: To je úplně, teďka...
1: Který nemám ráda, bylo to docela zábavný, mě to bavilo.
0: To je úplně, teďka nevím, jak to naroubovat.
1: Bylo to docela zábavný, mě to bavilo.
0: To je úplně, teďka nevím, jak to naroubovat na to, co jsi dneska slavil.
1: A ty jsi byl docela zábavný, mě to bavilo.
0: To je úplně, teďka nevím, jak to naroubovat na to, co jsi dneska slavil.
1: A ty jsi byl na bavilo.
0: To je úplně, teďka nevím, jak to naroubovat na to, co se dneska slaví za svátky. To je úplně, teďka nevím, jak to naroubovat na to, co se dneska slaví za svátky. To je úplně, teďka nevím, jak to naroubovat na to, co se dneska slaví za svátky.
1: A ty jsi byl na mojí straně se Zuzkou, samozřejmě.
0: No tak to jsem rád, že jsem nebyl ten zase. Jak to naroubovat na to, co se dneska slaví za svátky.
1: A ty jsi byl na mojí straně se Zuzkou, samozřejmě.
0: No tak to jsem rád, že jsem nebyl na to, co se dneska slaví za svátky.
1: A ty jsi byl na mojí straně se Zuzkou, samozřejmě.
0: No tak to jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
1: No tak to tebe bych nestřílel. Byl na mojí straně se Zuzkou, samozřejmě.
0: No tak to jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
1: No tak to tebe bych nestřílel, nebo se Zuzkou, samozřejmě.
0: No tak to jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
1: No tak to tebe bych nestřílel.
0: No tak to jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
1: No tak to tebe bych nestřílel, nebo střílel do
0: jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
1: No tak to tebe bych nestřílel, nebo střílel do vlastních řad přece logicky.
0: To nebyl ten zastřelený.
1: No tak to tebe bych nestřílel, nebo střílel do vlastních řad přece logicky.
0: No tak
1: to tebe bych nestřílel, nebo střílel do vlastních řad přece logicky.
0: No tak doufám.
1: Tebe bych nestřílel, nebo střílel do vlastních řad přece logicky.
0: No tak doufám.
1: Já jsem střílel do vlastních řad přece logicky.
0: No tak doufám.
1: Doufám.
0: Já jsem docela široký, do mě by se
1: strefních řad přece logicky.
0: No tak doufám.
1: Doufám.
0: Já jsem docela široký, do mě by se strefila hned.
1: Logicky.
0: No tak doufám.
1: Doufám.
0: Já jsem docela široký, do mě by se strefila. Doufám.
1: Doufám.
0: Já jsem docela široký, do mě by se strefila hned.
1: No tak doufám.
0: Já jsem docela široký, do mě by se strefila hned.
1: No tak já střílím dobře.
0: Doufám. Já jsem docela široký, do mě by se strefila hned.
1: No tak já střílím dobře na to.
0: A široký, do mě by se strefila hned.
1: No tak já střílím dobře na to, bacha.
0: Mě bys ustřelila ofinku. Mě bys se strefila hned.
1: No tak já střílím dobře na to, bacha.
0: Mě bys ustřelila ofinku.
1: No tak já střílím dobře na to, bacha.
0: Mě bys ustřelila ofinku.
1: No já jsem děvče, co střílel. Střílím dobře na to, bacha.
0: Mě bys ustřelila ofinku.
1: No já jsem děvče, co střílel doma od malička.
0: Mě bys ustřelila ofinku.
1: No já jsem děvče, co střílel doma od malička, takže na to pozor.
0: No a když střílela ofinku.
1: No já jsem děvče, co střílel doma od malička, takže na to pozor.
0: No a když jsme u toho střílení...
1: No já jsem děvče, co střílel doma od malička, takže na to pozor.
0: No a když jsme u toho střílení...
1: Děvče, co střílel doma od malička, takže na to pozor.
0: No a když jsme u toho střílení...
1: Od malička, takže na to pozor.
0: No a když jsme u toho střílení... Protože dneska mají svátek míry...
1: Takže na to pozor.
0: No a když jsme u toho střílení, protože dneska mají

0: svátek míry a... No a když jsme u toho střílení, protože dneska mají svátek míry a váhy.
1: Na začátek prázdnin, že byste měli. A já bych to dala až jakože do prvního července.

0: no, na až jakože do prvního července, no, no, na začátek prázdnin, že byste měli být prvního července, no, no, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
1: Tak to odložíme července,
0: no, no, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
1: Tak to odložíme o měsíc, že jo.
0: Vence, no, no, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
1: Tak to odložíme o měsíc, že jo.
0: No, no, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
1: Tak to odložíme o měsíc, že jo.
2: Já, pak já myslím, to že to zase posunout.
0: Začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
1: Tak to odložíme o měsíc.
0: Že jo.
2: Já, pak já myslím, že to zase posunout. Ne,
0: já,
1: tak jo,
0: měli
1: tak to odložíme o měsíc.
0: Že jo.
2: Já, pak já myslím, že to zase posunout. Ne, já bych to dal jako...
1: Odložíme o měsíc.
0: Že jo.
2: Já, pak já myslím, to chcete zase posunout. Ne, já bych to dal konce srpna.
0: Že jo.
2: Já, pak já myslím, to chcete to zase posunout, ne? Já bych to dal konce srpna. Já, pak já myslím, to chcete to zase posunout, ne? Já bych to dal konce srpna. Zase posunout, ne? Já bych to dal konce srpna. Hej, Vánoce dal, ne? Já bych to dal konce srpna. Hej, Vánoce daleko, ne? Já bych to dal konce srpna. Hej, Vánoce daleko, ne?
1: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím...
2: Konce srpna. Hej, Vánoce daleko, ne?
1: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo...
2: Hej, Vánoce daleko, ne?
1: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo fair.
0: Jo, to asi...
2: Hej, Vánoce daleko, ne?
1: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo...
2: Vánoce daleko, ne?
1: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo fair.
0: Jo, to asi jo.
2: Jak fair?
1: Ne, ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo fair.
0: Jo, to asi jo.
2: Jak fair?
1: Ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo fair.
0: Jo, to asi jo.
2: Jak fair?
1: No fair. Kroku si myslím, že by to bylo fair.
0: Jo, to asi jo.
2: Jak fair?
1: No fair.
2: Já se těším na ty hnusný ryby.
1: By to bylo fair.
0: Jo, to asi jo.
2: Jak fair?
1: No fair.
2: Já se těším na ty hnusný ryby. Jak budeš?
0: To asi jo.
2: Jak fair?
1: No fair.
2: Já se těším na ty hnusný ryby. Jak fair?
1: No fair.
2: Já se těším na ty hnusný ryby. Jak budeš žrát se mnou?
1: Já budu žrát.
2: Fair.
1: No fair.
2: Já se těším na ty hnusný ryby. Jak budeš žrát se mnou?
1: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když... Fair.
2: Já se těším na ty hnusný ryby. Jak budeš žrát se mnou?
1: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když...
2: Já se těším na ty hnusný ryby. Jak budeš žrát se mnou?
1: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když...
2: Ryby. Jak budeš žrát se mnou?
1: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července, ale budu mít tlustane.
2: Budeš žrát se mnou?
1: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července, ale budu mít tlustá než teď.
0: Honzo,
1: přiznej. Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července, ale budu mít tlustá než teď.
0: Honzo, přiznej.
1: Stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července, ale budu mít tlustá než teď.
0: Honzo, přiznej se, že...
1: Když to posunem do konce července, ale budu mít tlustá než teď.
0: Honzo, přiznej se, že nechceš si platit další měsíc.
1: Do konce července, ale budu mít tlustá než teď.
0: Honzo, přiznej se, že nechceš si platit další
1: měsíc. Ale budu mít tlustá než teď.
0: Honzo, přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový
1: diety.
0: Přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový diety.
2: Chci, právě.
0: Přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový diety.
2: Chci, právě. Že mě to baví.
0: Že nechceš si platit další měsíc krabičkový diety.
2: Chci, právě. Že mě to baví.
0: Si platit další měsíc krabičkový diety.
2: Chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
0: Krabičkový diety.
2: Chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
1: Ne, ale jako teda musím říct, že
2: chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
1: Ne, ale...
2: Chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
1: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl, teda já jsem si...
2: Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
1: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl, teda já jsem si to jako nechala...
2: To baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
1: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl, teda já jsem si to jako...
2: No a že budu hezký konečně.
1: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl, teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale...
2: Konečně.
1: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl, teda já jsem si to jako nechala odoperovat. Jako teda musím říct, že na rozdíl, teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to musím říct, že na rozdíl, teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět, teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět, teda že nežere. Já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět, teda že nežere.
0: Jo, mohli jste to vidět.
1: Jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět, teda že nežere.
0: Jo, mohli jste to
1: na Honzíkovi je to opravdu vidět, teda že nežere.
0: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem.
1: Na Honzíkovi je to opravdu vidět, teda že nežere.
0: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem Reelsku.
1: Vidět teda, že nežere.
0: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem Reelsku na Instagramu.
1: Tak, ale on to tam schválně nežere.
0: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem Reelsku na Instagramu.
1: Tak, ale on to tam schválně.
0: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem Reelsku na Instagramu.
1: Tak, ale on to tam schválně
0: vystrkuje. Včera v našem Reelsku na Instagramu.
1: Tak, ale on to tam schválně vystrkuje.
0: Jo, určitě. V našem Reelsku na Instagramu.
1: Tak, ale on to tam schválně vystrkuje.

0: Určite. No, on to schválne...
1: Plusku na Instagramu.
0: Ale on to tam schválne vystrkuje.
1: Jo, určite.
0: No, on to schválne vystrkuje, on tady když...
1: Instagramu.
0: Ale on to tam schválne vystrkuje.
1: Jo, určite.
0: No, on to schválne vystrkuje, on tady když... Ale on to tam schválne vystrkuje.
1: Jo, určite.
0: No, on to schválne vystrkuje, on tady když se stoupne na rovná... Schválne vystrkuje.
1: Jo, určite.
0: No, on to schválne vystrkuje, on tady když se stoupne na rovná se v rame vystrkuje.
1: Jo, určitě.
0: No, on to schválně vystrkuje, on tady když se stoupne na rovná se v ramenou, takuje.
1: Určitě.
0: No, on to schválně vystrkuje, on tady když se stoupne na rovná se v ramenou, on to schválně vystrkuje, on tady když se stoupne na rovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. Vystrkuje, on tady když se stoupne na rovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No.
1: Nevypadá.
0: Stoupne na rovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No. Rovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No.
1: Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
0: No, tak to nevypadá tak strašně. No.
1: Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
0: Nevypadá tak strašně. No.
1: Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
0: No.
1: Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala. Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
2: Já jsem...
1: Tak strašně, to je největší pochvala.
2: Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem.
1: Strašně, to je největší pochvala.
2: Já jsem rád, že jsme
1: chtěli... Pochvala.
2: Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem úplně jiným. Tenhle ten 4-minutový nebo 5-minutový vstup probrali úplně nesmyslama.
0: To řekneme potom.
2: 4-minutový nebo 5-minutový vstup probrali úplně nesmyslama. Dobře, 5-minutový vstup probrali úplně nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy. Vstup probrali úplně nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, probrali úplně nesmyslama. Dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemies. Nesmyslama, dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemies. Nej svýho nepřítele, což je pro nás. Tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemies. Nej svýho nepřítele, což je pro nás. Muziku. Green Day, Know Your Enemies. Nej svýho nepřítele, což je pro nás.
0: Žrádlo.
2: Know Your Enemies. Nej svýho nepřítele, což je pro nás. Žrádlo. Enemies. Nej svýho nepřítele, což je pro nás. Žrádlo. Svýho nepřítele, což je pro nás. Žrádlo.
0: Dávejte si na mě pozor.

Rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. U a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: moře než na mácháči. Samozřejmě vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře než na mácháči. Každopádně.
1: Mácháč dobrý za mě.
0: Lepší brečet s drinkem někde u moře než na mácháči. Každopádně.
1: Mácháč dobrý za mě.
0: Britská s drinkem někde u moře než na mácháči. Každopádně.
1: Mácháč dobrý za mě.
0: Britská u moře než na mácháči. Každopádně.
1: Mácháč dobrý za mě.
0: Britská královská na mácháči. Každopádně.
1: Mácháč dobrý za mě.
0: Britská královská mincovna vzdala. Každopádně.
1: Mácháč dobrý za mě.
0: Britská královská mincovna vzdala hol. Každopádně.
1: Mácháč dobrý za mě.
0: Britská královská mincovna vzdala hol.
1: Mácháč dobrý za mě.
0: Britská královská mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvé. Britská královská mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvé. Britská královská mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvé a vydala Takovej ten hranol, kterýž ho rozděluje světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní verze TD fanoušky jenom na 18,50 liber.
1: Fakt? Což si vlastně můžeme dovolit dobrý. I my dva?
0: Fanoušky jenom na 18,50 liber.
1: Fakt?
0: Což je vlastně na 18,50 liber.
1: Fakt? Což si můžeme
0: vlastně
1: dovolit
0: dobrý.
1: I my dva?
0: 50 liber.
1: Fakt? Což si můžeme
0: vlastně
1: dovolit
0: dobrý.
1: I my dva?
0: Ano, a dají se koupit. 50 liber.
1: Fakt? Což
0: je vlastně
1: můžeme dovolit
0: dobrý.
1: I my dva?
0: Ano, a dají se koupit. No ale...
1: Fakt?
0: Což
1: si můžeme
0: vlastně
1: dovolit
0: dobrý.
1: I my dva?
0: Ano, a dají se koupit. No ale potom jsou tam...
1: Můžeme
0: vlastně
1: dovolit
0: dobrý.
1: I my dva?
0: Ano, a dají se koupit. No ale potom jsou tam nějaký...
1: My dva?
0: Ano, a dají se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limit. Yes. Ano, a dají se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě
1: limitky.
0: Omezený limitky.
1: Yes.
0: Se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. Těch nejomezenějších. Potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. Těch nejomezenějších, nejdražších. Nějaký různě omezený limitky. Těch nejomezenějších, nejdražších. Různě omezený limitky. Těch nejomezenějších, nejdražších je jenom 100 limitky. Těch nejomezenějších, nejdražších je jenom 100 a těch nejomezenějších, nejdražších je jenom 100 těch nejomezenějších, nejdražších je jenom 100 a prosím tě jedna těch nejomezenějších, nejdražších je jenom 100 a prosím tě jedna stojí 5000 nejdražších, nejdražších je jenom 100 a prosím tě jedna stojí je jenom 100 a prosím tě jedna stojí 5320 a prosím tě jedna stojí 5320 liber
1: tak na...
0: a prosím tě jedna stojí 5320 liber
1: tak na to už nemám
0: prosím tě jedna stojí 5320 liber
1: tak na to už nemám
0: no v přepočtu přes 150 stojí 5320 liber
1: tak na to už nemám
0: no v přepočtu přes 150 tisíc 5320 liber
1: tak na to už nemám
0: no v přepočtu přes 150 tisíc
1: tak na to už nemám
0: no v přepočtu přes 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to že jsem koukal že
1: mám
0: no v přepočtu přes 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to že jsem koukal

0: Je 7 hodin 23 minut, tohle jsou Def Leppardi a jejich Animals. Je 7 hodin 23 minut, tohle jsou Def Leppardi a jejich Animals na Rock Rádiu. Je 7 hodin 23 minut, tohle jsou Def Leppardi a jejich Animals na Rock Rádiu. Je 7 hodin 23 minut, tohle jsou Def Leppardi a jejich Animals na Rock Rádiu. Právě teď. 23 minut, tohle jsou Def Leppardi a jejich Animals na Rock Rádiu. Právě teď ve středu. 3 minut, tohle jsou Def Leppardi a jejich Animals na Rock Rádiu. Právě teď ve středečním roku. Def Leppardi a jejich Animals na Rock Rádiu. Právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se a jejich Animals na Rock Rádiu. Právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Na Rock Rádiu právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionářem a proto právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionářem a protože ty jsi na prachy a na středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionářem a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlatovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionářem a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato a na všechny bližní. Slaví se den Buď milionářem a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato a na všechny bližtivý věci. Den Buď milionářem a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato a na všechny bližtivý věci. A protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato a na všechny bližtivý věci.
1: Dělá úplně takovou straku, ne?
0: Ty jsi na prachy a na mince a na zlato a na všechny bližtivý věci.
1: Dělá úplně takovou straku, ne? Ty já čekám.
0: Na zlato a na všechny bližtivý věci.
1: Dělá úplně takovou straku, ne? Ty já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký
0: všechny bližtivý věci.
1: Dělá úplně takovou straku, ne? Ty já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký
0: marci.
1: Dělá úplně takovou straku, ne? Ty já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký úplně takovou straku, ne? Ty já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký matice ze straku, ne? Ty já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak, no, tak... Tam, že tady za chvilku odnesu ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak,
0: no, tak
1: něco.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku.
1: Odnesu ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak,
0: no, tak
1: něco.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou
1: matice ze stolu, ty jo, nebo tak,
0: no, tak
1: něco.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku, odcházíš.
1: Stolu, ty jo, nebo tak,
0: no, tak
1: něco.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku, odcházíš.
1: Hele,
0: a má 10 kilo.
1: Mají rádi.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku, odcházíš.
1: Hele,
0: a má 10 kilo.
1: Mají rádi peníze. A kdo říká,
0: ráno přineseš malou kabelku, odcházíš.
1: Hele,
0: a má 10 kilo.
1: Mají rádi peníze.
0: A malou kabelku, odcházíš.
1: Hele,
0: a má 10 kilo.
1: Mají rádi peníze. A kdo říká, že ne, tak keca.
0: Odcházíš. Hele, a má 10 kilo.
1: Mají rádi peníze. A kdo říká, že ne, tak keca. Jako, víš co, že se brečí.
0: Má 10 kilo.
1: Mají rádi peníze. A kdo říká, že ne, tak keca. Jako, víš co, že se brečí v limuzíně. Mají rádi peníze. A kdo říká, že ne, tak keca. Jako, víš co, že se brečí. A kdo říká, že ne, tak keca. Jako, víš co, že se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. Říká, že ne, tak keca. Jako, víš co, že se brečí v limuzíně, než na zastávce. Jako, víš co, že se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není. Víš co, že se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není. Se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky.
1: V limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet z drink.
1: Na zastávce tramvaje a řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet z drink.
1: A řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře, než na mácháči.
1: To není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře.

0: na tom webu už jsou všechny počty přes 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované tisíc korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série. Nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem. Že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem. Že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem.
1: Vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem.
1: Vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou pryč. Limitované série, které jsou omezený počtem.
1: Vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou pryč. V podstatě. Takže série, které jsou omezený počtem.
1: Vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou pryč. V podstatě. Takže už je omezený počtem.
1: Vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou pryč. V podstatě. Takže už je ani nekoupíš.
1: No. Vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou pryč? V podstatě. Takže už je ani nekoupíš. Rezervovaný. Už jsou pryč? V podstatě. Takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš... Už jsou pryč? V podstatě. Takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když... V podstatě. Takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle... Že ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci? Píš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci? Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci? Můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci?
1: Co to za dotaz?
0: Můžeš koupit takovýhle věci?
1: Co to za dotaz?
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Se to snažím...
0: Takovýhle věci.
1: Co to za dotaz?
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Se to snažím... Co to za dotaz?
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Se to snažím jako rozk... Co to za dotaz?
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Se to snažím jako rozklíčovat.
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva. Se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si tam jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme
0: dobře, tak jindy. Si to řekneme jindy, třeba příště.
1: Na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme
0: dobře, tak jindy. Si to řekneme jindy, třeba příště.
1: Ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme
0: dobře, tak si to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu.
1: Ještě další dva vstupy, tak si to řekneme
0: dobře, tak si to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou.
1: Vstupy, tak si to řekneme
0: dobře, tak si to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Dobře, tak si to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Komunál pod maskou klauna. Maskou klauna.
2: Když vyrábí. Když vyrábíte z vlastního. Když vyrábíte z vlastního mléka. Když vyrábíte z vlastního mléka. Když vyrábíte z vlastního mléka. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němců. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němců. Nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurt. Si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě, je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a francimel nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte příjmem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz faktických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz.

0: www.farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Jděte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Cova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Váš farmář František.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Farmář František.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky? Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky? Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky? Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky? Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30% není problém. Ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30% není problém. Klikni na trenky nebo třeba kalotky? Se slevou 30% není problém. Klikni na trenky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. 30% není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem .cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes oběd. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objedná rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Spotřeba
2: rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Spot objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Spotřební daň. Tvoří
2: zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Spotřební daň. Tvoří 14.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Spotřební daň. Tvoří 14%
1: .cz.
3: Spotřební daň. Tvoří 14% stát. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihová. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatšího rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. CZ. Pro bohatší Česko.
4: Bam baraha.
3: Pro bohatší Česko.
4: Bam
3: bohatší Česko.
4: Bam baraha děravej. Bam baraha děravej. Bám barák děravej, mě do postele fičí. Bám barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad zná do postele fičí. Snele fičí. Snad zná mý poradí. Snad zná mý poradí. Snad zná mý poradí. Jinak se

Jinak jsem.

0: nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy, jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy, Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz www.topcentrum.cz na.cz www.topcentrum.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha
0: www.topcentrum.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mána
0: topcentrum.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte z. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu a technologií. A oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu a technologií. Přijďte si s námi 140 let inovací ikonického designu a technologií. 40 let inovací ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GL designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 50 G. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který byte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 20. 4. května, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha od 19. do 24. května. Mercedes-Benz 12. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. 4. května. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: V Kauflandu fandíme
1: Studio Praha.
2: V Kauflandu fandíme hokej
1: Praha.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark Bramburky 150
2: gramů stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark Bramburky 150
2: gramů. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 7.
2: Pro vás připravili
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
2: Pravili
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más burky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý 17,90 a svijanský más světlý

0: rychlý ležák z Kaufland Card za 13,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: Card za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: až do 26. května
1: Kaufland.
2: Hele, vyš...
0: Až do 26. května
1: Kaufland.
0: 26. května
1: Kaufland.
2: Hele, vyšla nová
0: ka... května
1: Kaufland.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej.
1: Kaufland.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej. Kam se vydáme tentokrát?
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej. Kam se vydáme tentokrát?
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko.
2: Nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko. Slunce, oceán.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
3: A prejkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
2: A prej totál.
3: Vydáme tentokrát?
4: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
2: A prej totálně ne...
4: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
2: A prej totálně neodolatelnej týpko.
4: Slunce, oceán, romance.
2: A prej totálně neodolatelnej týpek.
4: Oceán, romance.
2: A prej totálně neodolatelnej týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih.
2: A prej totálně neodolatelnej týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih.
2: Já... Totálně neodolatelnej týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih.
2: Jajku. Už vyšlo.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými...
2: No.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%... Teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchá... Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. S elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zbony až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám 30%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na procent. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už. Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od re. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Začalo to lakem na parkety a na...
5: Už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Začalo to lakem na parkety a najednou malujíce...
5: Minut od rezervace. Planeo.
6: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý
5: rezervace. Planeo.
6: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
5: Planeo.
6: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profi. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profi kolor na to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profi kolor natřete celý dům, kety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S profi kolor natřete celý dům, byt i zahradu. Maluju celý dětský pokojíček. S profi kolor natřete celý dům, byt i zahradu.
7: Fasádo, vrátím se se vzorníkem. Vrátím se se vzorníkem.
8: Rok.
7: Vzorníkem!

0: www.oknasukorady.cz.
1: Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičku. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičku. Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a Nokia. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a Nokia. Řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buď od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovlaně. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubic s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicím vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně.

Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Planeo.

0: Necelý 3 minuty po půl osmí, komuna... Necelý 3 minuty po půl osmí, komunál pod maskou Klaus... Necelý 3 minuty po půl osmí, komunál pod maskou... Necelý 3 minuty po půl osmí, komunál pod... Necelý 3 minuty po půl osmí, komunál pod maskou klauna. Zuzka má připravený zprávy, pojď. Necelý 3 minuty po půl osmí, komunál pod maskou klauna. Zuzka má 3 minuty po půl osmí, komunál pod maskou klauna. Zuzka má připravený zprávy, po půl osmí, komunál pod maskou klauna. Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený.
0: Komunál pod maskou klauna. Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený.
0: Zuzkou klauna. Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený, kámoši...
0: Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený, kámoši...
0: Připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso...
0: Pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložené. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na ní, kámoši pozvaní, maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte, kámoši pozvaní, maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobný, maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte náš. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte náš. Ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rok se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grid. Pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grid. Rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušit skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v roko, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovi upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. A grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
2: Jednoduše si užku
1: v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
2: Jednoduše si užijte blesk
1: rozjezdu na Rock Rádiu.
2: Jednoduše si užijte bleskové
1: Rock

0: Rámcové obchodní dohody nové zboží z Ameriky. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z Ameriky. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšší dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cen z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Bránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalista Jablonce amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové z Evropské unie. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají unie. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Fotbalista Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Co Severočeši budou usilovat o třetí triumf MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Třetí triumf MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio Počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno včetně poprvé. Dneska bude oblačno až polojasno v Čechách, může být přechodně až zataženo, s počátku bude oblačno až polojasno v Čechách, může být přechodně až zataženo, s počátku se taky objeví déšť, v Čechách může být přechodně až zataženo, s počátku se taky objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky na ústatním území, a to ve formě občasného deště nebo přehánek, místy srážky na ústatním území, a to ve formě občasného deště nebo přehánek, a hlavně na Moravě a ve Slezsku od pátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: Auto smotorkou se srazilo na plzeňské ulici v Ostravě. Auto smotorkou se srazilo na plzeňské ulici v Ostravě. Auto smotorkou se srazilo na plzeňské ulici v Ostravě. Auto smotorkou se srazilo na plzeňské ulici v Ostravě. Praze se bouralo na ulici. Auto smotorkou se srazilo na plzeňské ulici v Ostravě. Praze se bouralo na ulici Mila Dehorákové. A plzeňské ulici v Ostravě. Praze se bouralo na ulici Mila Dehorákové. A pozor taky na D8. Ostravě. Praze se bouralo na ulici Mila Dehorákové. A pozor taky na D8. Ve směru na ústí nad Labem. Na ulici Mila Dehorákové. A pozor taky na D8. Ve směru na ústí.

0: Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy.
0: Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr...
0: Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr... Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze... Krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon... Na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat. Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení. Bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolušéfem diplomacie Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích Petrem Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Macinkou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu blízké o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na evropskou spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Saar na pražském regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Saar na pražském hradě setká s východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Saar na pražském hradě setká na Evropskou unii. Následně se Saar na pražském hradě setká s prezidentem unii. Následně se Saar na pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie. Následně se Saar na pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská na pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžně setká s prezidentem Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla Petrem Pavlem. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která je v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla. Na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky. Dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky. Jde o rušit dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní cla na průmyslové zboží z Ameriky. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody na průmyslové zboží z Ameriky. Jde o klíčovou součást

0: nad Labem, tam se řeší nehoda v Lihorákové a pozor taky na D8 ve směru na Ústí nad Labem, tam se řeší nehoda v levém jízdním pruhu na 18. a půl. Tvoří se tam kolony a další nehoda se řeší na 18. a půl kilometru, tvoří se tam kolony a další nehoda se řeší na 7,5 kilometru, tvoří se tam kolony a další nehoda se řeší na silnici Tru, tvoří se tam kolony a další nehoda se řeší na silnici číslo 56, nad se tam kolony a další nehoda se řeší na silnici číslo 56 na trase a další nehoda se řeší na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava u obce se řeší na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava u obce silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava u obce Metylovice na 56 na trase Ostravice Ostrava u obce Metylovice na 2 na trase Ostravice Ostrava u obce Metylovice na 62. Ostravice Ostrava u obce Metylovice na 62. kilometru. Ostrava u obce Metylovice na 62. kilometru.
1: Zuzko díky, jedeme dál. Teď už Skillet a jejich hrdina a za chvíli.
2: Protože rozdáme další grill.
1: Grill.

0: Jedna věc mě na moji práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desky Carglassu. Jedna věc mě na moji práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Jedna věc mě na moji práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Lidé práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Lidé se vrací. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Lidé se vrací a jsou spokojení. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel. Lidé se vrací a jsou spokojení. Vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná, je to vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná, je to snadné, stačí jen zajít, jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná, je to snadné, stačí jen zajít na Carglass. Protože děláme skla a to se pozná, je to snadné, stačí jen zajít, děláme skla a to se pozná, je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví.
0: To se pozná, je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass
0: vymění. Je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Jen zajít na Carglass.cz.

0: pěkného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si
0: s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně
0: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere
0: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nezážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí, nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
1: u nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za
1: vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
1: každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou
0: na když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
0: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůže
0: zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůže
0: za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dar.
1: Nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší
1: na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Zážitku nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na
1: můžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Když uvidíte Alfa.
0: Lepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Když uvidíte Albert nepora.
0: Zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Když uvidíte Alfa.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Když uvidíte Albert
2: nepora. Zážitky.
0: CZ.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější.
0: CZ.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás.
3: Máslo neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás.
3: Máslo česká.
4: Ne,
3: levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás.
3: Máslo levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás.
3: Máslo česká chuť.
4: Hledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26 x. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. 250 gramů s apkou za 26,90. A fernet štok 5 gramů s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 99,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Fernet štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13 za 99,90. Albert. Dle srovnání k 9,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Rybičky 40.
3: Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý pod.
3: Dle srovnání k 13.5.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý postel.
3: Ani k 13.5.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncert.
3: 13.5.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru.

0: vztahu 1. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky v amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky kup. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky kup. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. A 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lístky koupíš v síti Go Out. Síti Go Out.
1: Léto chut.
0: Out.
1: Léto chutná. Léto chutná v Itálii po každé. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosféru v Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za každé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi Florencie, za večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, za večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 i do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací. Můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Systém měř 200 destinací na www.prg.aero. Destinací na www.prg.aero. Na www.prg.aero. Prg.aero. Potiska aero.
2: Ratatararata trička ratatararata potisk potisk trička potisk ratatararata trička ratatararata potisk potisk trička bela bela trička ratatararata potisk trička potička ratatararata potisk trička bela ratatararata potisk trička bela CZ. Potisk trička bela bel CZ. Potisk trička bela bel CZ. Potisk trička bela bel CZ. Trička bela bel CZ. Bela bel CZ. Bela bel CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: Den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt

0: Housebrand Café, per favore.
1: Pravý, Carglass vymění.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Carglass vymění.
0: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
0: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
0: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu.
0: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
0: Per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Housebrand káva. Kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva. CZ.
3: Sloužíte pít.
4: Housebrand káva. CZ.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptá.
3: Housebrand káva. CZ.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci.
3: Káva. CZ.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají.
3: CZ.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Zpívají. Slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
7: Co?
5: Led.
6: Slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
7: Co?
5: Led balónem, bungee jumping, driftování.
6: Pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
7: Co?
5: Led balónem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
7: Co?
5: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok. Já?
7: Co?
5: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting.
7: Co?
5: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, fly. Balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lazy jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a ne skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku,
6: užijte
5: si lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku,
6: užijte si krásné
5: skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku,
6: užijte si krásného počasí s Allegri,
5: nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku,
6: užijte si krásného počasí s Allegri a
5: vidku, který si můžu užít venku,
6: užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný,
5: můžu užít venku,
6: užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro
5: venku,
6: užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro

0: Just in time právě včas. Just in time právě včas jsou Skillet Hero, který... Just in time právě včas jsou Skillet Hero. Just in time právě včas jsou Skillet Hero, který končí. Just in time právě včas jsou Skillet Hero, který končí, aby uvolnili. Just in time právě včas jsou Skillet Hero, který končí, aby uvolnili místo. Právě včas jsou Skillet Hero, který končí, aby uvolnili místo v 7 hodin a 38 minut nějak. Jsou Skillet Hero, který končí, aby uvolnili místo v 7 hodin a 38 minut nějak. Hero, který končí, aby uvolnili místo v 7 hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci, který aby uvolnili místo v 7 hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska měli místo v 7 hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska rozdáme další grill 8 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska rozdáme další grill nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska rozdáme další grill neboli inteligentní, kterýmu dneska rozdáme další grill neboli inteligentní grill značky. Dneska rozdáme další grill neboli inteligentní grill značky. Rozdáme další grill neboli inteligentní grill značky Senkor, tak další grill neboli inteligentní grill značky Senkor, tak mobily do grill neboli inteligentní grill značky Senkor, tak mobily do ručky. Neboli inteligentní grill značky Senkor, tak mobily do ručky.
1: Ahoj.
0: Grill značky Senkor, tak mobily do ručky.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: Senkor, tak mobily do ručky.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Car...
0: Mobily do ručky.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na močky. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás mechanik z Carglassu.

0: úzká ulička.
1: A tomu říká.
0: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
0: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta...
0: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel.
0: Úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
1: Říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
3: Stavebniny
2: auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
3: Stavebniny dek přináší
2: www.siegel.cz.

0: Obrovská zábava, to problémy, ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačky, ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka, ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motos zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní. Ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem. Sportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrém. Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte, to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokecinem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od dvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Te motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion
0: na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spát kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Tečka. To víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Lodit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Lomeno kariéra. A firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Lomeno kariéra. Svých řidičů váží. Spedit.cz. Lomeno kariéra. Spedit.cz. Lomeno kariéra. Spedit.cz. Lomeno kariéra. CZ, lomeno kariéra. Lomeno kariéra.

0: přináší mega akci. Při zapojení Stavebniny Deck přináší mega akci. Při zapojení Stavebniny Deck přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hiltonu Ron vám Stavebniny Deck přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hiltonu přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě batakci. Při zapůjčení a kukladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie. Půjčení a kukladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. A kukladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách staveb Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách staveb nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Deck platí do 29. půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Deck platí do 29. května včetně je zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Deck platí do 29. května. Mega akce v půjčovnách stavebním Deck platí do 29. května včetně rezerv. Půjčovnách stavebním Deck platí do 29. května včetně rezervací. Deck platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladi 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladi Hiltonu Ron 9. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladi Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladi Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Rezervací. Tak si půjčte a kukladi Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Tak si půjčte a kukladi Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz. Půjčte a kukladi Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz. Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz. Se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz. Bateriemi zdarma. Více na deck.cz.
1: Svět není jen samé.
0: Více na deck.cz.
1: Svět není jen samé slunce.
0: CZ.
1: Svět není jen samé slunce a... Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně... Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozumíš. Slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
2: Jak to má motor a kola?
1: Si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
2: Jak to má motor a kola?
1: Hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
2: Jak to má motor a kola? Dřív či později s tím budou.
1: Nejlevnější Pneu.cz.
2: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou.
1: Pneu.cz.
2: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě... Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě před to a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě před ta kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovské.

0: nebo sviní, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Honza z trhových svin, nebo sviní, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Trhových svin, nebo sviní, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Jo,
0: nebo sviní, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Sviní, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ráno.
1: Dobré ráno.
0: Čau, prosím tě,
1: Dobré ráno.
0: Čau, prosím. Čau, prosím tě, trhové sviny. Čau, prosím tě, trhové sviny, asi nejsou. Čau, prosím tě, trhové sviny, asi nejsou trhový svině, že jo? Čau, prosím tě, trhové sviny, asi nejsou trhový svině, že jo?
2: Ne.
0: Prosím tě, trhové sviny asi nejsou trhový svině, že jo?
2: Ne,
0: trhové sviny asi nejsou trhový svině, že jo?
2: Ne, domáhé sviny.
0: Dobře.
1: To je nikde...
0: Asi nejsou trhový svině, že jo?
2: Ne, domáhé sviny.
0: Dobře.
1: To je nikde...
0: Trhový svině, že jo?
2: Ne, domáhé sviny.
0: Dobře.
1: To je nikde u Plzně, ne? Nebo kdo to je?
2: Ne, domáhé sviny.
0: Dobře.
1: To je někde u Plzně, ne? Nebo kdo to je?
2: Ne, domáhé sviny.
0: Dobře.
1: To je někde u Plzně, ne? Nebo kdo to je?
2: Domáhé sviny.
0: Dobře.
1: To je někde u Plzně, ne? Nebo kdo to je?
0: Nevím, kde to je. Dobře.
1: To je někde u Plzně, ne? Nebo kdo to je?
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? U čeho to je větší? To je někde u Plzně, ne? Nebo kdo to je?
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je, ne? Nebo kdo to je?
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? U čeho to je většího?
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? U čeho to je většího?
2: To je znovu u Budějc.
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? U čeho to je většího?
2: To je znovu u Budějc, kousíček.
1: Kde to je? U čeho to je většího?
2: To je znovu u Budějc, kousíček.
1: U Budějově. To je u čeho to je většího?
2: To je znovu u Budějc, kousíček.
1: U Budějově, co je většího?
2: To je znovu u Budějc, kousíček.
1: U Budějově, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to...
2: To je znovu u Budějc, kousíček na
1: jihu. U Budějově, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden...
2: Znovu u Budějc, kousíček na jihu.
1: U Budějově, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich...
2: Budějc, kousíček na jihu.
1: U Budějově, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich skalních, tím pádem.
1: U Budějově, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich skalních, tím pádem.
1: U Budějově, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich skalních, tím pádem.
1: To jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich skalních, tím pádem.
2: To víš.
0: Takže to seš jeden z našich skalních, tím pádem.
2: To víš. Pane piš.
0: Super. Jeden z našich skalních, tím pádem.
2: To víš. Pane piš.
0: Skalních, tím pádem.
2: To víš. Pane piš.
0: Super. Prosím tě, Honzo, ty s nám sádem.
2: To víš. Pane piš.
0: Super. Prosím tě, Honzo, ty s nám sal do vzkazu.
2: To víš, pan Hypiš.
0: Super, prosím tě, Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu.
2: To víš, pan Hypiš.
0: Super, prosím tě, Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu. Super, prosím tě, Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl... Super, prosím tě, Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl... Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný... Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný... vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch... Chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj.
2: Ne, to určitě ne.
0: To jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj.
2: Ne, to určitě ne. To je spíš o tom...
0: Ho nejdřív 30krát vyfotěj.
2: Ne, to určitě ne. To je spíš o tom, že...
0: Krát vyfotěj.
2: Ne, to určitě ne. To je spíš o tom, že to využije přítelkyně. Ne, to určitě ne. To je spíš o tom, že to využije přítelkyně, která... Ne, to určitě ne. To je spíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugrivluje a pošle mi fotku mezi tím. To je spíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugrivluje a pošle mi fotku mezi tím, co... To je spíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugrivluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci. Že to využije přítelkyně, která ugrivluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
1: Je.
2: Přítelkyně, která ugrivluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
1: Je, tak to je
2: ugrivluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
1: Je, tak to je hezké, to je moc pěkné.
2: Mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
1: Je, tak to je...

0: To je hezké. To
1: je... Vidím, co jsem v práci.
0: Je, tak to je hezké, to je moc pěkné. Je, tak to je hezké, to je moc pěkné. Takže tak ty už se pak... Je, tak to je hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový... To je hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že... Hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš... Moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto... Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto na nalákání slin a pak už... Ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto na nalákání slin a pak už jenom debuží. Jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto na nalákání slin a pak už jenom debuží. Výsledek, že dostaneš foto na nalákání slin a pak už jenom debužíruješ.
1: Přesně tak.
0: Než foto na nalákání slin a pak už jenom debužíruješ.
1: Přesně tak. Pak krát.
0: Nalákání slin a pak už jenom debužíruješ.
1: Přesně pak.
0: Pak slin a pak už jenom debužíruješ.
1: Přesně pak. Pač krásně za písniček Tyla Lindemana.
0: Jenom debužíruješ.
1: Přesně pak. Pač krásně za písniček Tyla Lindemana si to všechno
0: sníš.
1: Přesně pak. Pač krásně za písniček Tyla Lindemana si to všechno sníme.
0: No tak to je rok.
1: Přesně pak. Pač krásně za písniček Tyla Lindemana si to všechno sníme.
0: No tak.
1: Pač krásně za písniček Tyla Lindemana si to všechno sníme.
0: No tak to je rok.
1: Pač krásně za písniček Tyla Lindemana si to všechno sníme.
0: No tak to je romantika, čověče, jako z...
1: Písniček Tyla Lindemana si to všechno sníme.
0: No tak to je romantika, čověče, jako z filmu.
1: Lindemana si to všechno sníme.
0: No tak to je romantika, čověče, jako z filmu.
1: Sníme.
0: No tak to je romantika, čověče, jako z filmu.
1: No, no to se dovedej představit tu romantiku.
0: No jo. Tak to je romantika, čověče, jako z filmu.
1: No to se dovedej představit tu romantiku.
0: No jo. Čověče, jako z filmu.
1: No to se dovedej představit tu romantiku.
0: No jo, u toho Tyla z filmu.
1: No to se dovedej představit tu romantiku.
0: No jo, u toho Tyla
1: No to se dovedej představit tu romantiku.
0: No jo, u toho Tyla Lindemana hodně.
2: To bude nějaký jiný.
1: To se dovedej představit tu romantiku.
0: No jo, u toho Tyla Lindemana hodně.
1: Tam. Představit tu romantiku.
0: No jo, u toho Tyla Lindemana hodně.
2: To bude nějaký jiný film.

0: taky?
1: Myslím, ne, já bych mu to jídlo. Nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala.
0: Myslím,
1: ne, já bych mu to
0: jídlo.
1: Nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych...
0: Myslím,
1: ne, já bych mu to
0: jídlo.
1: Nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala.
0: Myslím,
1: ne, já bych mu to
0: jídlo.
1: Nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala. Já bych mu to
0: jídlo.
1: Nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala. Dávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala.
0: No nic, já...
1: Jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala.
0: No nic,
1: já... Tak já bych mu to nedávala.
0: No nic, já jsem chtěl, že bychom si vyměnili...
1: Nedávala.
0: No nic, já jsem chtěl, že bychom si vyměnili takhle nějaký fotky... No nic, já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla. No nic, já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla břeměna. No nic, já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla břeměna. Ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne moc. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne moc si ho užij, klidně nám potom tě. Grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou. Grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou. V průběhu příštího týdne moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlověstnou nemoc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrý, pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy.
2: Jasný.
0: Grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy.
2: Jasný.
0: Grillujete něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy.
2: Jasný, určitě.
0: A jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvy.
2: Jasný, určitě, díky.
1: Gratulujeme, krásný.
0: Měj pěkně a zase se někdy ozvy.
2: Jasný, určitě, díky.
1: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
0: Hej, ozvy.
2: Jasný, určitě, díky.
1: Gratulujeme, krásný den.
2: Jasný, určitě, díky.
1: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé,
2: určitě, díky.
1: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj.
1: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost.
1: Krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte
1: jedinečnou.
0: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill na. Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra, a nebo pozítří. Přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra, a nebo pozítří. A pokud byte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra, a nebo pozítří. A pokud by si o další kontaktní grill napsat ještě zítra, a nebo pozítří. A pokud by kontaktní grill napsat ještě zítra, a nebo pozítří. A pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si napsat ještě zítra, a nebo pozítří. A pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, a nebo pozítří. A pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny. A pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady. Se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady. Tak ho můžete koupit, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady. Tak ho můžete koupit, chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady. Tak ho můžete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady. Tak ho můžete koupit na jedný ze 100 začaly zbíhat sliny jako nám tady. Tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen Planeo, a ne jako nám tady. Tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen Planeo. Tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen Planeo, a nebo na webu www. Můžete koupit na jedný ze 123 prodejen Planeo, a nebo na webu www. Ze 123 prodejen Planeo, a nebo na webu www.planeo.cz. 23 prodejen Planeo, a nebo na webu www.planeo.cz. Planeo, a nebo na webu www.planeo.cz. A nebo na webu www.planeo.cz.
3: Jednoduše
0: www.planeo.cz.
3: Jednoduše
0: www.planeo.cz.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení
0: .cz.

0: Jednoduše si užít. Z. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhé. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Plané. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planého. Si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planého. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planého.
1: A teď už se pojďme rád muziku.
2: Halloweeni.
1: A teď už se pojďme rád muziku. Halloweeni Future World. Muziku.
2: Halloweeni Future World. Future World.

0: Je 7 hodin. Rock Radio. Rock Radio. Je 7 hodin 42 minut ve Radio. Je 7 hodin 42 minut ve středu na Rock Radio. Je 7 hodin 42 minut ve středu na Rock Radio. Je 7 hodin 42 minut ve středu na Rock Radio. Rozdáváme. Je 7 hodin 42 minut ve středu na Rock Radio. Rozdáváme. Je 42 minut ve středu na Rock Radio. Rozdáváme další 2 minut ve středu na Rock Radio. Rozdáváme další inteligentní kontaktní grill Senko. Ve středu na Rock Radio. Rozdáváme další inteligentní kontaktní grill Senko. Rozdáváme další inteligentní kontaktní grill Senko a jeho šťastný. Dáváme další inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho šťastným majitelem další inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho šťastným majitelem je Honza inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho šťastným majitelem je grill Senkor a jeho šťastným majitelem je Honza Strhr a jeho šťastným majitelem je Honza Strhových svin nebo sviní. Dobré ráno. Šťastným majitelem je Honza Strhových svin nebo sviní. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Je Honza Strhových svin.

0: ty syrový ryby, který...
1: Bude nějaký jiný film.
0: Přesně, tyjo, to je tam ty syrový ryby, který on háže do publika a podobně.
1: Film.
0: Přesně, tyjo, to je tam ty syrový ryby, který on háže do publika a podobně. Přesně, tyjo, to je tam ty syrový ryby, který on háže do publika a podobně.
1: No vidíš?
0: Tam ty syrový ryby, který on háže do publika a podobně.
1: No vidíš to, což mi vlastně...
0: ryby, který on háže do publika a podobně.
1: No vidíš to, což mi vlastně připomíná, no...
0: Háže do publika a podobně.
1: No vidíš to, což mi vlastně připomíná, no a jaký masíčka...
0: A podobně.
1: No vidíš to, což mi vlastně připomíná, no a jak... No vidíš to, což mi vlastně připomíná, no a jaký masíčka, ryba třeba taková dobrá... No vidíš to, což mi vlastně připomíná, no a jaký masíčka, ryba třeba taková dobrá... Což mi vlastně připomíná, no a jaký masíčka, ryba třeba taková dobrá na grilu, ne? Připomíná, no a jaký masíčka, ryba třeba taková dobrá na grilu, ne?
2: Taky ryba...
1: Jaký masíčka, ryba třeba taková dobrá na grilu, ne?
2: Taky ryba...
1: Ryba třeba taková dobrá na grilu, ne?
2: Taky ryba... Nebo nějaké síry herme...
1: Dobrá na grilu, ne?
2: Taky ryba... Nebo nějaké síry herme... Taky ryba... Nebo nějaké síry hermelín... Taky ryba... Nebo nějaké síry hermelín... Nebo nějaké síry hermelín...
1: Člověče, nechce...
2: Nebo nějaké síry hermelín, no.
1: Člověče, nechce...
2: Nějaké síry hermelín, no.
1: Člověče, nechce tvoje přítelkyně...
2: Hermelín, no.
1: Člověče, nechce tvoje přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty... Člověče, nechce tvoje přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty fotky... Člověče, nechce tvoje přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala taky. Člověče, nechce tvoje přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala taky. Chce tvoje přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala taky. Přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala taky. Myslím, telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala taky.
0: Myslím, já bych
1: toho jídla, by mi ty fotky posílala taky.
0: Myslím, já bych toho jídla.

Nemusíš být... Nemusíš být kdo ví... Nemusíš být... Nemusíš být kdo ví jak koza... Nemusíš být kdo ví jak kozatá... Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rocker. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: Oblíbence tady kromě vás dvou.
1: Těžký najít nějaký oblíbence.
0: Já jsem přemýšlel, co po mně chceš, ty, jaký oblíbence tady kromě vás dvou.
1: Jaký oblíbence.
0: Já jsem přemýšlel, co po mně chceš, ty, jaký oblíbence tady kromě vás dvou, tady nikdo takový není, možná ještě. A co po mně chceš, ty, jaký oblíbence tady kromě vás dvou, tady nikdo takový není, možná ještě v opatře. Jaký oblíbence tady kromě vás dvou, tady nikdo takový není, možná ještě v opatře, ale od dvě teda. Tady kromě vás dvou, tady nikdo takový není, možná ještě v opatře, ale od dvě teda. Tady dvou, tady nikdo takový není, možná ještě v opatře, ale od dvě teda. Tady ne. Možná ještě o partro vejš, ale o dvě teda, ale tady ne.
2: Motokeci Marcela Hermana.
0: Partro vejš, ale o dvě teda, ale tady ne.
2: Motokeci Marcela Hermana.
0: Dvě teda, ale tady ne.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Česká.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně...
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitek.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program. To...
2: Marcela Herbolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program. Totiž...
2: Bolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program. Totiž... Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program. Totiž, když by... Mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program. Totiž, když by se náhodou vašemu favoritovi... Jeden velký zážitkový program. Totiž, když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože... Zážitkový program. Totiž, když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc... Program. Totiž, když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy... Když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatové krásné Šumovské. Máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatové krásné Šumovské. Vozdy Pohořelice bez Líně, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali neškoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
4: Zdravím posluchače do Grádia.
3: Pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
4: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam.
3: Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
4: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí.
3: Vás nachystali nejedno překvapení.
4: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny
3: nejedno překvapení.
4: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na rally Český Krumlov. Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na Rally Grádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na Rally Český Krumlov, která se bude tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na Rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. Chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na Rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. Tenhle víkend na Rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí Rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na Výstnov. Která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti rally doznala Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti rally doznala spousty změn organizátor a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti rally doznala spousty změn organizátor zemí je v Českých Budějovicích na výstavišti rally doznala spousty změn organizátoři se činili v Budějovicích na výstavišti rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendy na výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendy. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky. Spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou. Organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou v obráceném směru než v minulých letech. Takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou v obráceném směru než v minulých letech. Legendární vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou v obráceném směru než v minulých letech. Vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou v obráceném směru než v minulých letech. Takže v podstatě nové Malonty nebo Kohout se jedou v obráceném směru než v minulých letech. Takže v podstatě nové rzety se jedou v obráceném směru než v minulých letech. Takže v podstatě nové rzety. A všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si úplně směru než v minulých letech. Takže v podstatě nové rzety. A všichni se na to už moc těšíme v minulých letech. Takže v podstatě nové rzety. A všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend. V podstatě nové rzety. A všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v Verzety. A všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký. Všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se to už.

0: těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším. Počtu jak na výstavišti a servisu, tak Ahoj.
1: Kromě.
2: Rock Radio.
1: Informací na www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio.
1: Na www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio.
1: www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio. Motokeci.
1: www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio. Motokeci.
1: CZ.
2: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Motokeci. Motokeci.

0: Muse, I want it to hold. Muse, I star. Hold. Muse, I starlight. Se du mogin aparece. Muse, I starlight. Se du mogin aparece. Muse, I starlight. V 7 hodin a 53 minut za chvíli. Muse, I starlight. V 7 hodin a 53 minut za chvíli bude 8. Muse, I starlight. V 7 hodin a 53 minut za chvíli bude 8. Starlight. V 7 hodin a 53 minut za chvíli bude 8. Středa, to znamená, že tvůj oblíbenec. 7 hodin a 53 minut za chvíli bude 8. Středa, to znamená, že tvůj oblíbenec. 53 minut za chvíli bude 8. Středa, to znamená, že tvůj oblíbenec. Za chvíli bude 8, je středa, to znamená, že tvůj oblíbenec Marcel. Jo. 8 je středa, to znamená, že tvůj oblíbenec Marcel.
1: Jo,
0: to znamená, že tvůj oblíbenec Marcel.
1: Jo, Marcela je.
0: Že tvůj oblíbenec
1: Marcel. Jo, Marcela je omotový, jdeme na to.
0: Bylo to tím.
1: Marcel. Jo, Marcela je omotový, jdeme na to.
0: Bylo to těžký ne.
1: Bylo to těžký najít, jaký oblíbence. Já jsem přemýšlel, co po mně chceš, jaký oblíbence.

kás, kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, dlouhý schody do nebe, bedny, ať panstvo nečeká, dlouhý schody do nebe, až trekadny, ať panstvo nečeká, dlouhý schody do nebe, panstvo nečeká, dlouhý schody do nebe, až trekadá, dlouhý schody do nebe, až trekadalka. Nebeskýho, dlouhý schody do nebe, až trekadalka. Nebeský schody do nebe, až trekadalka. Nebeský hlba nebe, až trekadalka. Nebeský hlba, trekadalka. Nebeský hlba, já sucho v krku mám. Nebeskýho,

0: nehody a takový věci, tak na ty se... Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy a nehody a takový věci, tak na ty... Pečlivě zase vymýšlí další zprávy a nehody a takový věci, tak na ty se taky těšte, teda myslím na ty zprávy. No a vymýšlí další zprávy a nehody a takový věci, tak na ty se taky těšte, teda myslím na ty zprávy. Zprávy a nehody a takový věci, tak na ty se taky těšte, teda myslím na ty zprávy. No a v půl devátý a takový věci, tak na ty se taky těšte, teda myslím na ty zprávy. No a v půl devátý, tak na ty se taky těšte, teda myslím na ty zprávy. No a v půl devátý hospodský kvíz?
1: Ano.
0: Těšte, teda myslím na ty zprávy. No a v půl devátý hospodský kvíz?
1: Ano. Dáme
0: mohla
1: si.
0: By se zahrát ty zprávy. No a v půl devátý hospodský kvíz?
1: Ano. Dáme
0: mohla
1: si.
0: By se. No a v půl devátý hospodský kvíz?
1: Ano. Dáme
0: mohla
1: si.
0: By se zahrát.
1: No tak asi budu.
0: Hospodský kvíz?
1: Ano. Dáme
0: mohla
1: si.
0: By se zahrát.
1: No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju já většinu.
0: Ano.
1: Dáme
0: mohla
1: si.
0: By se zahrát.
1: No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju já většinu vyhrávám. Dáme
0: mohla
1: si.
0: By se zahrát.
1: No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju já většinu vyhrávám.
0: Dneska určitě.
1: Zahrát. No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju já většinu vyhrávám.
0: Dneska určitě.
1: Dneska no tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju já většinu vyhrávám.
0: Dneska určitě.
1: Dneska to o čem? Budu muset. Tak doufám, že vyhraju já většinu vyhrávám.
0: Dneska určitě.
1: Dneska to o čem? Doufám, že vyhraju já většinu vyhrávám.
0: Dneska určitě.
1: Dneska to o čem?
0: Nevím.
1: Nevíme, takže to
0: nevíme. Se.
1: Vyhrávám.
0: Dneska určitě.
1: Dneska to o čem?
0: Nevím.
1: Nevíme, tak.
0: Dneska určitě.
1: Dneska to o čem?
0: Nevím.
1: Nevíme, takže
0: dozvíme
1: to nevíme,
0: se. Vyhraju. Určitě.
1: Dneska to o čem?
0: Nevím.
1: Nevíme, takže
0: dozvíme
1: to nevíme,
0: se.
1: Vyhraju. Uvidíme. Dneska to o čem?
0: Nevím.
1: Nevíme, takže
0: dozvíme
1: to nevíme,
0: se.
1: Vyhraju. Uvidíme.
0: Nevím.
1: Nevíme, takže
0: dozvíme
1: to nevíme,
0: se.
1: Vyhraju. Uvidíme. Nevíme, takže
0: dozvíme
1: to nevíme,
0: se.
1: Vyhraju. Uvidíme.
2: V drogerii
0: teď dozvíme
1: se. Vyhraju. Uvidíme.
2: V drogerii Teta je nyní akce.
1: Vyhraju, uvidíme.
2: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma.
1: Uvidíme.
2: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky pe. V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně kon. V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské. Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské. Akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a 3+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal a všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris Purity péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Tetadrogerii a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Tetadrogerii. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Tetadrogerii.cz.
3: Vítejte v
2: krémy, séra i masky. Více na Tetadrogerii.cz.
3: Vítejte v kempu
2: i masky. Více na Tetadrogerii.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
2: Více na Tetadrogerii.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
2: Gerie CZ.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Z.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. V kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 7, sektor G. Sektor G.
4: Třikrát zelené. Třikrát. Třikrát zelená. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.

0: nás mažák.
1: Říkej!
0: Ale nás mažák.
1: Říkej! Říkej! Říkej!
2: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. I jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. CZ. Tak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu. CZ. To bez kempu. www. Bez kempu. CZ. www. Bez kempu. CZ.
1: Co je?
2: www. Bez kempu. CZ. CZ.
1: Co je? Funguj ty, křat. Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
1: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
1: Klik. Křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitní.
3: Musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitní.
3: Dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitní. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitní a za skvělou cenu na www. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitní a za skvělou cenu na www. Pořiďte si nový kvalitní a za skvělou cenu na www. Si nový kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika CZ. Kvalitní a za skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika CZ. Skvělou cenu na www. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to. www. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to. Veškeré příslušenství pro stlačení. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Vzduchotechnika CZ. A nejen to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole. CZ. A nejen to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole. Ventily. A nejen to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole. Ventily. Válce. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole. Ventily. Válce. Spojky. Pneumat. Příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole. Ventily. Válce. Spojky. Stlačený vzduch. Pistole. Ventily. Válce. Spojky. Pneumatické nářadí a mnoho. Pistole. Ventily. Válce. Spojky. Pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.com pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresorické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresory vzduchotechnika a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresory vzduchotechnika CZ. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Chceš žít?
4: Na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si. Nebo ten opravdový? Značka si ty. Nebo ten opravdový? Značka si ty. www. Bezdovej. Značka si ty. www. Značka si ty.

0: Varastovky a jejich cover bedny od whisky 2 minuty před osmou. Varastovky a jejich cover bedny od whisky 2 minuty před osmou na rok. Varastovky a jejich cover bedny od whisky 2 minuty před osmou na rok rádiu. A jejich cover bedny od whisky 2 minuty před osmou na rok rádiu. Jejich cover bedny od whisky 2 minuty před osmou na rok rádiu. Co chceš si od whisky 2 minuty před osmou na rok rádiu? Co chceš si zaspívat 2 minuty před osmou na rok rádiu? Co chceš si zaspívat?
1: Tak.
0: Před osmou na rok rádiu. Co chceš si zaspívat?
1: Tak kopni na tý bedny.
0: Co chceš si zaspívat?
1: Tak kopni na tý bedny, ať pan...
0: Co chceš si zaspívat?
1: Tak kopni na tý bedny, ať pan Svrčeká.
0: Zaspívat?
1: Tak kopni na tý bedny, ať pan Svrčeká. A kopni na tý bedny, ať pan Svrčeká.
0: Že jsem...
1: Tý bedny, ať pan Svrčeká.
0: Že jsem se ptal?
1: Pan Svrčeká.
0: Že jsem se ptal?
1: Svrčeká.
0: Že jsem se ptal? Co jsem komu udělal? Že jsem se ptal? Co jsem komu udělal? Že jsem se ptal? Co jsem komu udělal? Co jsem komu udělal?
2: Ale máš mě rád, vědělí.
0: Co jsem komu udělal?
2: Ale máš mě rád, vědělíčku.
0: Samozřejmě. Co jsem komu udělal?
2: Ale máš mě rád, vědělíčku.
0: Co jsem komu udělal?
2: Ale máš mě rád, vědělíčku.
0: Samozřejmě.
2: Ale máš mě rád, vědělíčku.
0: Samozřejmě, Ježišmara, namazal...
2: Ale máš mě rád, vědělíčku.
0: Samozřejmě, Ježišmara, namazal bych si tě na chleba...
2: Máš mě rád, vědělíčku.
0: Samozřejmě, Ježišmara, namazal bych si tě na chleba a polil medem. Samozřejmě, Ježišmara, namazal bych si tě na chleba a polil medem. No tak za chvíli, Ježišmara, namazal bych si tě na chleba a polil medem. No tak za chvíli, 8:00, namazal bych si tě na chleba a polil medem. No tak za chvíli, 8:00, Zuzka už tady pečlivě chleba a polil medem. No tak za chvíli, 8:00, Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí. No tak za chvíli, 8:00, Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy a neho. No tak za chvíli, 8:00, Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy. 8:00, Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy.

0: www.bezpotisku.cz www.bezpotisku.cz Ty, ty. www.bezpotisku.cz www.bezpotisku.cz
1: Podnikám a potřebuji...
0: www.bezpotisku.cz
1: Podnikám a potřebuju půjčit.
0: CZ
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr...
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr...
1: Potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit, banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je ACEMA. Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je ACEMA. Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je ACEMA.
1: Ale já potřebuju
2: úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10. Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10. Budu půjčit hodně.
2: Řešení je ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je ACEMA.
1: A co když potřebuju půjčit tak 10 milionů?
2: Řešení je ACEMA.
1: A co když potřebuju půjčit tak 10 milionů?
2: Řešení je ACEMA.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je
1: milionů.
2: Řešení je ACEMA.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je ACEMA. Řešení je ACEMA.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je ACEMA.
1: A 30?
2: ACEMA.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je ACEMA.
1: A 30?
2: ACEMA.
1: A 40? Potřebuju 20 milionů.
2: Řešení je ACEMA.
1: A 30?
2: ACEMA.
1: A 40?
2: ACEMA.
1: A 50 milionů.
2: Řešení je ACEMA.
1: A 30?
2: ACEMA.
1: A 40?
2: ACEMA.
1: A 50?
2: Řešení je ACEMA.
1: A 30?
2: ACEMA.
1: A 40?
2: ACEMA.
1: A 50?
2: ACEMA.
1: A 30?
2: ACEMA.
1: A 40?
2: ACEMA.
1: A 50?
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Domov.
2: ACEMA.
1: A 40?
2: ACEMA.
1: A 50?
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Domov pro
1: 40?
2: ACEMA.
1: A 50?
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Domov pro
1: a 50.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Jde to i bez banky.
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí má.
3: Sulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí má charakter.
3: Hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí má charakter a
3: péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás toho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pom pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická CZ. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická CZ. K nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická CZ. Více na domov pomlčka Sulická CZ. Pomlčka Sulická CZ.
5: Ardon, prémiové
4: CZ.
5: Ardon, prémiové pracovní.

Ardon. Prémiové pracovní a Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obu. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obu. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. CZ.

0: obrany Jaromírem. Bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou.
1: Se kterým bude podle médií hovořit o mezinárodních a regionálních otázkách.

0: směrem ke čtvrtfinále.
1: Rock Radio, počasí.
0: Dnes bude oblačno v finále.
1: Rock Radio, počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno v Čechách.
1: Rock Radio, počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno v Čechách, může jít přechodně až zataženo
1: míčem. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno v Čechách, může jít přechodně až
1: za... Časí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno v Čechách, může jít přechodně až zataženo, místy taky zaprší a nejvyšší. Dnes bude oblačno až polojasno v Čechách, může jít přechodně až zataženo, místy taky zaprší a nejvyšší teploty. Až polojasno v Čechách může jít přechodně až zataženo, místy taky zaprší a nejvyšší teploty. Se budou může jít přechodně až zataženo, místy taky zaprší a nejvyšší teploty. Se budou pohybovat mezi 18 a přechodně až zataženo, místy taky zaprší a nejvyšší teploty. Se budou pohybovat mezi 18 až 23 zataženo, místy taky zaprší a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23, taky zaprší a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: Spahu
0: 18 až 23 stupni Celsia.
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.
0: A 20 stupni Celsia.
2: Spa Hotel Děvín,
0: Celsia.
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Vín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, tur krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Ku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín.
0: Táboře se řeší va...
1: Rock Radio, doprava.
0: Táboře...
1: Rock Radio, doprava.
0: Táboře se řeší vážná...
1: Rock Radio, doprava.
0: Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské...
1: Doprava.
0: Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské ulici, tvoří se tam...
1: Doprava.
0: Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské ulici, tvoří se tam. Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské ulici, tvoří se tam kolony. Vážná nehoda na Soběslavské ulici, tvoří se tam kolony. Nehoda na Soběslavské ulici, tvoří se tam kolony. Bouraloslavské ulici, tvoří se tam kolony. Bouralo se taky u obce Baškanci, tvoří se tam kolony. Bouralo se taky u obce Baška na silnici číslo 56, na tvoří se tam kolony. Bouralo se taky u obce Baška na silnici číslo 56 na kolony. Bouralo se taky u obce Baška na silnici číslo 56 na trase. Bouralo se taky u obce Baška na silnici číslo 56 na trase Ostrava Ostravice na 57. Taky u obce Baška na silnici číslo 56 na trase Ostrava Ostravice na obce Baška na silnici číslo 56 na trase Ostrava Ostravice na 57. Silnici číslo 56 na trase Ostrava Ostravice na 57. kilometru na D3 56 na trase Ostrava Ostravice na 57. kilometru, na čes na trase Ostrava Ostravice na 57. kilometru, na D3 se Ostrava Ostravice na 57. kilometru, na D3 se taky bouralo na 57. kilometru, na D3 se taky bouralo ve směru na České Budějovice na 50. kilometru, na D3 se taky bouralo ve směru na České Budějovice na 108. kilometru, na D3 se taky bouralo ve směru na České Budějovice na 108. Na D3 se taky bouralo ve směru na České Budějovice na 108. Pozor si dejte taky u obce Metylovice na

0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno máme, minutu po osmé jsou.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme, minutu po osmé jsou.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme, minutu po osmé jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme, minutu po osmé jsou tu zprávy. Česko se připravuje. Hezké ráno máme, minutu po osmé jsou tu zprávy. Česko se připravuje. Hezké ráno máme, minutu po osmé jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana. Máme minutu po osmé jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu. Osmé jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola bude přezřením na nákazu virem Ebola bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v nákazu virem Ebola bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Ebola bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američana bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko postupy v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko post úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko postupy pro podobné situace jsou jasně nastaveny. Nepředstavuje pro českou veřejnost riziko postupy pro podobné situace jsou jasně. Nepředstavuje pro českou veřejnost riziko postupy pro podobné situace jsou jasně. Veřejnost riziko postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. O nové riziko postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. O nové pro podobné situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér nastavené. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu ne. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany. Armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem

0: Silnici číslo 56 na trase Ostky u obce Metylovice, na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 62. Metylovice, na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 62. Na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 62. kilometru. Číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 62. kilometru. Na trase Ostravice Ostrava na 62. kilometru. Ostravice Ostrava na 62. kilometru.
1: Instagram Rokrádio
0: 62. kilometru.
1: Instagram Rokrádio
0: kilometru.
1: Instagram Rokrádia. To je Instagram Rokrádia. To je slušná jízda. Instagram Rokrádia. To je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontroluj. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Ne, to není ono.
1: Nemáš volizovat krysy a budeš v pohodě.
0: Já bych si nějak uzrovna
1: volizoval. No? Nemáš volizovat krysy a budeš v pohodě.
0: Já bych si nějak uzrovna
1: volizoval. Analyzuj ty potkané a máš volizovat krysy a budeš v pohodě.
0: Já bych si nějak uzrovna
1: volizoval. Analyzuj ty potkané a dobré bude. Krysy a budeš v pohodě.
0: Já bych si nějak uzrovna
1: volizoval. Analyzuj ty potkané a dobré bude. Pohodě.
0: Já bych si nějak uzrovna
1: volizoval. Analyzuj ty potkané a dobré bude.
0: Potkané a krysy. Je super, že ty zvířátky máš ráda.
1: Já mám všechny zvířátky.
0: Je super, že ty zvířátky máš ráda.
1: Já mám všechny zvířátky a ráda.
0: Super, že ty zvířátky máš ráda.
1: Já mám všechny zvířátky a ráda.
0: Mě by zajímalo, jaké máš ráda.
1: Já mám všechny zvířátky a ráda.
0: Mě by zajímalo, jestli.
1: Já mám všechny zvířátky a ráda.
0: Mě by zajímalo, jestli po půl devátý dneska ten
1: všechny zvířátky a ráda.
0: Mě by zajímalo, jestli po půl devátý dneska
1: všechny zvířátky a ráda.
0: Mě by zajímalo, jestli po půl devátý dneska ten hospodský kvíz, který nás čeká. Mě by zajímalo, jestli po půl devátý dneska ten hospodský kvíz, který nás čeká, bude. Mě by zajímalo, jestli po půl devátý dneska ten hospodský kvíz, který nás čeká, bude. Malo, jestli po půl devátý dneska ten hospodský kvíz, který nás čeká, bude.
1: O ebole
0: nebo zvířátka. Devátý dneska ten hospodský kvíz, který nás čeká, bude. O ebole nebo zvířátkách. Hospodský kvíz, který nás čeká, bude. O ebole nebo o zvířátkách, nebo něco takové. Který nás čeká, bude. O ebole nebo o zvířátkách, nebo něco takové.
2: Bude hudební.
0: O ebole nebo o zvířátkách, nebo něco takové.
2: Bude hudební.
1: Ne.
0: O ebole nebo o zvířátkách, nebo něco takové.
2: Bude hudební.
1: Ne.
0: O zvířátkách, nebo něco takové.
2: Bude hudební.
1: Ne.
2: Velice se těšíme.
1: A já se čem to děláš?
2: Bude hudební.
1: Ne.
2: Velice se těšíme.
1: A já se víc vyznám v těch podcastech.
2: Bude hudební.
1: Ne.
2: Velice se těšíme.
1: A já se víc
2: vyznám.
1: Ne.
2: Velice se těšíme.
1: A já se víc vyznám v těch potkanech než v hudbě. To nevadí. To tak to zkusím.
2: Velice se těšíme.
1: A já se víc vyznám v těch potkanech než v hudbě. To nevadí. To tak to zkusíme.
0: Tak možná.
1: A já se víc vyznám v těch potkanech než v hudbě. To nevadí. To tak to zkusíme.
0: Tak možná o to líp, když tě.
1: Já se víc vyznám v těch potkanech než v hudbě. To nevadí. To tak to zkusíme.
0: Tak možná
1: v těch potkanech než v hudbě. To nevadí. To tak to zkusíme.
0: Tak možná o to líp, když tě dneska někdo vyzve na souboj.
1: No, v hudbě, to nevadí. To tak to zkusíme.
0: Tak možná o to líp, když tě dneska někdo vyzve na souboj.
1: No, to tak to zkusíme.
0: Tak možná o to líp, když tě dneska někdo vyzve na souboj.
1: No, vyzvěte mě.
0: Tak možná o to líp, když tě dneska někdo vyzve na souboj.
1: No, vyzvěte mě.
0: A o to líp, když tě dneska někdo vyzve na souboj.
1: No, vyzvěte mě.
0: Ale to, když tě dneska někdo vyzve na souboj.
1: No, vyzvěte mě.
0: Ale to až po půl devátý, teď vyzve na souboj.
1: No, vyzvěte mě.
0: Ale to až po půl devátý, teď už vyzveme zase nějakou muziku z našeho boji.
1: No, vyzvěte mě.
0: Ale to až po půl devátý, teď už vyzveme zase nějakou muziku z našeho playlistu.
1: Vyzvěte mě.
0: Ale to až po půl devátý, teď už vyzveme zase nějakou muziku z našeho playlistu. Midnight Oil. Ale to až po půl devátý, teď už vyzveme zase nějakou muziku z našeho playlistu. Midnight Oil. Po půl devátý, teď už vyzveme zase nějakou muziku z našeho playlistu. Midnight Oil. Beds Are Burning. To by šlo. Už vyzveme zase nějakou muziku z našeho playlistu. Midnight Oil. Beds Are Burning. To by šlo. Muziku z našeho playlistu. Midnight Oil. Beds Are Burning. To by šlo. Playlistu. Midnight Oil. Beds Are Burning. To by šlo. Midnight Oil. Beds Are Burning. To by šlo. Beds Are Burning, to by šlo.
3: Rock Radio.
0: To by šlo.
3: Rock Radio. Rock Radio.

Rokovej rozjezd. Rock Rádio, Rokovej rozjezd.

0: Jo, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný
0: rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi
1: dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi
1: ráno, čumáci.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
1: Hacin.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8 s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8 ve stíbenými kolegy vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8 ve středu 20. května vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8 ve středu 20. května.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8 ve středu 20. května. Ta ebola v těch zprávách. 4 minuty po 8 ve středu 20. května. Ta ebola v těch zprávách o tom zpívali po 8 ve středu 20. května. Ta ebola v těch zprávách o tom zpívali už Eláni, ne? Tak středu 20. května. Ta ebola v těch zprávách o tom zpívali už Eláni, ne? Května. Ta ebola v těch zprávách o tom zpívali už Eláni, ne? Takový to. Ta ebola v těch zprávách o tom zpívali už Eláni, ne? Takový to. Keby ebolo, v těch zprávách o tom zpívali už Eláni, ne? Takový to. Keby ebolo něco, o tom zpívali už Eláni, ne? Takový to. Keby ebolo něco, čo se ti dá Eláni, ne? Takový to. Keby ebolo něco, čo se ti dá. Takový to. Keby ebolo něco, čo se ti dá. Ebolo něco, čo se ti dá zjesť. Ne, to nejde ono. Něco, čo se ti dá zjesť. Ne, to nejde ono. Něco, čo se ti dá zjesť. Ne, to nejde ono.
5: Nemáš volizovat krysy a budeš pohodě.
2: Čo se ti dá zjesť. Ne, to nejde ono.
5: Nemáš volizovat krysy a budeš pohodě.
2: Čo se ti dá zjesť. Ne, to nejde ono.
5: Nemáš volizovat krysy a
2: budeš pohodě. Dá zjesť. Ne, to nejde ono.
5: Nemáš volizovat krysy a budeš pohodě.
2: Já bych si nějakou zrovna
5: volizoval.

0: rozeběhla se tam, že se tam všichni strašně agresivně seřezali. Rozeběhla se tam strašidelná bitka, čehož se záhy zúčastnila.
1: Kdyby někoho přizabít kytarou, tak prosím, předtím nepíte.

0: Ace Frehley a... Ace Frehley a jeho... Ace Frehley a jeho poslední solová... Ace Frehley a jeho poslední solová deska. Ace Frehley a jeho poslední solová deska. Ace Frehley a jeho poslední solová deska a zní song Back into my arms. Frehley a jeho poslední solová deska a zní song Back into my arms again. Jeho poslední solová deska a zní song Back into my arms again. Rok 2000. Poslední solová deska a zní song Back into my arms again. Rok 2024. Rok předtím než nás. Solová deska a zní song Back into my arms again. Rok 2024. Rok předtím než nás opustí. Deska a zní song Back into my arms again. Rok 2024. Rok předtím než nás opustí. Song Back into my arms again. Rok 2024. Rok předtím než nás opustil. Back into my arms again. Rok 2024. Rok předtím než nás opustil. 8 hodin 13 minut. Rok 2024. Rok předtím než nás opustil. 8 hodin 13 minut. Tam tady svítí, je středa. 24 rok předtím než nás opustil. 8 hodin 13 minut. Tam tady svítí, je středa. Předtím než nás opustil. 8 hodin 13 minut. Tam tady svítí, je středa. 8 hodin 13 minut. Tam tady svítí, je středa. 20. května. Mám tady pro tebe. 8 hodin 13 minut. Tam tady svítí, je středa. 20. května. Mám tady pro tebe zajímavost. 13 minut. Tam tady svítí, je středa. 20. května. Mám tady pro tebe zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. tady svítí, je středa. 20. května. Mám tady pro tebe zajímavost historického okna.
1: A
0: středa. 20. května. Mám tady pro tebe zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května. Mám tady pro tebe zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května. Mám tady pro tebe zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 19. Zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 1900. Historického okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 1980. Historického okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 1980.
1: Ano.
0: 20. května roku 1980. Německý Hamburg a britský pankáč. 20. května roku 1980. Německý Hamburg a britský pankáč. Roku 1980. Německý Hamburg a britský pankáč. The Clash tam hrál. 80. Německý Hamburg a britský pankáč. The Clash tam hráli. Německý Hamburg a britský pankáč. The Clash tam hráli takovej normální. Hamburg a britský pankáč. The Clash tam hráli takovej normální kšeft. No a víš, jak to na těch... A britský pankáč. The Clash tam hráli takovej normální kšeft. No a víš, jak to na těch punkových koncertech bejvá. Po goli. Pankáči The Clash tam hráli takovej normální kšeft. No a víš, jak to na těch punkových koncertech bejvá. Po goli. Clash tam hráli takovej normální kšeft. No a víš, jak to na těch punkových koncertech bejvá. Po goli. Grácky nějakovej normální kšeft. No a víš, jak to na těch punkových koncertech bejvá. Po goli. Grácky nějaký vrážení kšeft. No a víš, jak to na těch punkových koncertech bejvá. Po goli. Grácky nějaký vrážení. A to vrážení dopadlo tak, že víš, jak to na těch punkových koncertech bejvá. Po goli. Grácky nějaký vrážení. A to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni punkových koncertech bejvá. Po goli. Grácky nějaký vrážení. A to vrážení dopadlo tak, že se tam bejvá. Po goli. Grácky nějaký vrážení. A to vrážení dopadlo tak, že se tam vrácky nějaký vrážení. A to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně agresivní vrážení. A to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně agresivně seřezali. A to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně agresivně vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně agresivně seřezali.

0: Kdyby něco, ty, které Německo...
1: ...někoho přizabít kytarou, tak prosím vás před tím nepíte.
0: Tak, kdyby něco, ty, které...
1: ...být kytarou, tak prosím vás před tím nepíte.
0: Tak, kdyby něco, ty, které Německa tam někomu střízlivý...
1: ...v Německu. ...před tím nepíte.
0: Tak, kdyby něco, ty, které Německa tam někomu střízlivý, můžete rozbít kytaru, bude to... ...danke schön. Tak, kdyby něco, ty, které Německa tam někomu střízlivý, můžete rozbít kytaru, bude to... ...danke schön. Kdyby něco, ty, které Německa tam někomu střízlivý, můžete rozbít kytaru, bude to... ...danke schön. Co, ty, které Německa tam někomu střízlivý, můžete rozbít kytaru, bude to danke schön, auf Wiedersehen, danke. Příklad tam někomu střízlivý, můžete rozbít kytaru, bude to danke schön, auf Wiedersehen, danke. Případně někomu střízlivý, můžete rozbít kytaru, bude to danke schön, auf Wiedersehen, danke. Můžete rozbít kytaru, bude to danke schön, auf Wiedersehen, danke. Případně v dnešní době už i salam. Rozbít kytaru, bude to danke schön, auf Wiedersehen, danke. Případně v dnešní době už i salam. Schön, auf Wiedersehen, danke. Případně v dnešní době už i salam aleikum, danke. Případně v dnešní době už i salam aleikum, třeba něco takového. Případně v dnešní době už i salam aleikum, třeba něco takového. Tak to bylo v dnešní době už i salam aleikum, třeba něco takového. Tak to bylo salam aleikum, třeba něco takového.
1: Tak to bylo
0: aleikum, třeba něco takového.
1: Tak krásný zprávy, Honzíčku, děkujeme.
0: Tak něco takového.
1: Tak krásný zprávy, Honzíčku, děkujeme.
0: Tak jdem dál.
1: Tak krásný zprávy, Honzíčku, děkujeme.
0: Tak jdem dál. Tak
1: krásný zprávy, Honzíčku, děkujeme.
0: Tak jdem dál. Happy Olmec Diesel, a teď si dám...
1: Krásný zprávy, Honzíčku, děkujeme.
0: Tak jdem dál. Happy Olmec Diesel, a teď si dáme opilí žen.
1: Děkujeme.
0: Tak jdem dál. Happy Olmec Diesel, a teď si dáme opilýho. Tak jdem dál. Happy Olmec Diesel, a teď si dáme opilýho. Tak jdem dál. Happy Olmec Diesel, a teď si dáme opilýho.
1: Námořník.
0: Drunken Sailor.
1: Je to tak.
0: Já
1: si tady srovnávám ty prsa.
0: Jak Drunken Sailor.
1: Je to tak. Já si tady srovnávám ty prsa.
0: Jako, vy to nevidíte.
1: Je to tak. Já si tady srovnávám ty prsa.
0: Jak
1: si tady srovnávám ty prsa.
0: Jako, vy to nevidíte, ale...
1: Já si tady srovnávám ty prsa.
0: Jako, vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj...
1: Vám ty prsa.
0: Jako, vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj výst...
1: Prsa.
0: Jako, vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj výst... Jako... Vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj výstřih přede mnou zatím. Vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj výstřih přede mnou zatímco já se tady snažím. Anabel si tady srovnává svůj výstřih přede mnou zatímco já se tady snažím dělat svou práci. Srovnává svůj výstřih přede mnou zatímco já se tady snažím dělat svou práci. Svůj výstřih přede mnou zatímco já se tady snažím dělat svou práci. To je prostě naprosto přede mnou zatímco já se tady snažím dělat svou práci. To je prostě naprosto nelegální zavřít. Zatímco já se tady snažím dělat svou práci. To je prostě naprosto nelegální zavřít.
1: Nyní.

Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

Usínám a chtěl bych se... Usínám a chtěl bych se vrátit po nějaké... Usínám a chtěl bych se vrátit po nějakej ten rok zpátky. Usínám a chtěl bych se vrátit po nějakej ten rok zpátky. Byť zase malinko...

0: spát, probouzím se. A zase se nemohu bránit myšlence vrátit. Nemohu spát, probouzím se. A zase se nemohu bránit myšlence vrátit. Nemohu spát, probouzím se. A zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Probouzím se. A zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malý. A zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým, mohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád chce vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou. Malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou. Rád hraje, který je s tebou. Který je s tebou. S tebou.
1: Slunečný hrob a Blue Effect na Rock Rádiu v 8 hodin. Slunečný hrob a Blue Effect na Rock Rádiu v 8 hodin 1. Slunečný hrob a Blue Effect na Rock Rádiu v 8 hodin 20 minut. Slunečný hrob a Blue Effect na Rock Rádiu v 8 hodin 21. Slunečný hrob a Blue Effect na Rock Rádiu v 8 hodin 20 minut ve středu. Hrob a Blue Effect na Rock Rádiu v 8 hodin 20 minut ve středu 20. května. Efekt na Rock Rádiu v 8 hodin 20 minut ve středu 20. v 8 hodin 20 minut ve středu 20. května. Což znamená jednak, že jsme 21 minut ve středu 20. května. Což znamená jednak, že jsme udělali ve středu 20. května. Což znamená jednak, že jsme udělali radost tady naší Anabel. Středu 20. května. Což znamená jednak, že jsme udělali radost tady naší Anabel, která ten song miluje.
2: Já jsem si úplně tady zaspovídala na mládí a na pelíčky, nebo v čem to je?
1: Na rok 19.
2: Úplně tady zaspovídala na mládí a na pelíčky, nebo v čem to je?
1: Na rok 1935.
2: Zaspovídala na mládí a na pelíčky, nebo v čem to je?
1: Na rok 1935.
2: Mládí a na pelíčky, nebo v čem to je?
1: Na rok 1935, kdy se narodila?
2: A na pelíčky, nebo v čem to je?
1: Na rok 1935, kdy se narodila? Výbory.
2: Nebo v čem to je?
1: Na rok 1935, kdy se narodila? Výbory. Na rok 1935, kdy se narodila? Výbory. Prosím tě. Bude 1935, kdy se narodila? Výbory. Prosím
2: moje
1: tě,
2: mládí.
1: Bude pět, kdy se narodila, výbory. Prosím
2: moje
1: tě,
2: mládí.
1: Bude tu dneska v 9 narazu, výbory. Prosím
2: moje
1: tě,
2: mládí.
1: Bude tu dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host. Prosím
2: moje
1: tě,
2: mládí.
1: Bude tu dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček. Bude tu dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky. A bude tu dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky. A asi teda tím pádem i dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky. A asi teda tím pádem i věkově jsou 5 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky. A asi teda tím pádem i věkově jsou hvězdnej host, tvůj miláček taky. A asi teda tím pádem i věkově jsou Kmenovec Márdí, tvůj miláček taky. A asi teda tím pádem i věkově jsou Kmenovec taky. A asi teda tím pádem i věkově jsou Kmenovec Márdí. A asi teda tím pádem i věkově jsou Kmenovec Márdí z vypsaných fixy.
2: Je
1: to... Takým pádem i věkově jsou Kmenovec Márdí z vypsaných fixy.
2: Je to tak, kluci dorazí na...
1: Věkově jsou Kmenovec Márdí z vypsaných fixy.
2: Je to tak,
1: Kmenovec Márdí z vypsaných fixy.
2: Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se...
1: Márdí z vypsaných fixy.
2: Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavých...
1: Z vypsaných fixy.
2: Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem. Takže se dozvíte spoustu zajímavostí. Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí. Teď jim vyšla nová. Tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí. Teď jim vyšla nová pecka, takže dorazí na rozhovor za Kamílkem.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí. Teď jim vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom. I s videoklipem dokonce vyšla.
1: Fucking party se jmenuje.
0: Fucking party se jmenuje.
1: Vychází už tenhle ten pátek 22. května.
0: Já už dneska nejsem, že tý vypsaný fixe.

0: fixe. Ano. Já už jsem to pochopila. Já už dneska nejsem nejbystřejší tuška. Tený fixe.
1: Ano.
0: Já už jsem to pochopila. Já už dneska nejsem nejbystřejší tuška v pedále, no nic. Já už jsem to pochopila. Já už dneska nejsem nejbystřejší tuška v pedále, no nic. Tak pojďme dál. Já už dneska nejsem nejbystřejší tuška v pedále, no nic. Tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica.
0: Já už dneska nejsem nejbystřejší tuška v pedále, no nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica.
0: Nejsem nejbystřejší tuška v pedále, no nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica.
0: Nejbystřejší tuška v pedále, no nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica. Sad but true, smutný ale pravda.
0: V pedále, no nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica. Sad but true,
0: smutný. Nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica. Sad but true, smutný ale pravda. Za chvíli Metallica. Sad but true, smutný ale pravdivý.
2: Za
1: chvíli Metallica. Sad but true, smutný ale pravdivý.
2: Zeslortnost je můj příběh.
1: Sad but true, smutný ale pravdivý.
2: Zeslortnost je můj příběh.
1: True, smutný ale pravdivý.
2: Zeslortnost je můj příběh.
1: Nové styl ale pravdivý.
2: Zeslortnost je můj příběh.
3: Nové styl.
2: Zeslortnost je můj příběh.
3: Nové styly pro vaše léto.
2: Můj příběh.
3: Nové styly pro vaše léto. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od... Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99. Styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinuj teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělé. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý 9 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní moment pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslí každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslí. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.
4: Když ultravýhodné nabídky... Když ultravýhodné nabídky... Když ultravýhodné nabídky... Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart ví. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač, nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 40%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5000. Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5000. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cenový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 3 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6995 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. 9 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Za posledních 30 dní před slevou 6999 korun.

0: Když něco, tak Allegro. Těšíte se před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Těšíte se na sezónu?
0: 3999 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Těšíte se na sezónu?
0: 3999 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.
0: Když něco, tak Allegro.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.
0: Tak Allegro.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový na sezónu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční svěží chutí za 19,90.

0: latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. V latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. V latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den.
0: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den. Tanec.
0: Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den. Tanec. Zábava. Kamarádi.
0: Pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den. Tanec. Zábava.
0: Příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den. Tanec. Zábava. Kamarádi. A k tomu i základy.
0: Tábor pro děti v Praze.
1: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste.
1: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na.
1: Zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.
1: Kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
1: K tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
1: Kapacita španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Z už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Tropical. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančkal. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I opráční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Je naučíme tančit. I o prázdninách. Tančit. I o prázdninách.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý.
0: I o prázdninách.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý.
0: Mám prázdninách.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý. Mám problém.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý. Mám problém.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý. Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
3: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
3: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
3: Ne, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostala.
3: Fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostala
3: ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
2: Problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. www.siegel.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla.
4: CZ.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždy. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ.

0: 24,90 a Orion Rinské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion noční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda růžkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. Quick čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland různé druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland za 23,90 až do 26. května Kaufland.
1: Chceme ho po
0: 3,90 až do 26. května Kaufland.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Až do 26. května Kaufland.
1: Chceme ho postavit vlastní
0: 26. května Kaufland.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat
0: 6. května Kaufland.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat Kaufland.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš dům. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš dům. Postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš dům. Rukama.
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš dům. Porfix.
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix.
2: Materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem
2: a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem budujte
2: náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
1: Rozumem, budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
1: Budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
1: Srdcem.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání.
3: Nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u
3: internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost.
4: Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost. Co to?
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb?
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pod vedením rodilých tádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pod vedením rodilých tanečníků? Navíc v

0: Zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které a u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlat.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
1: Hledáte adrenalin
0: jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno.
0: A u Portál.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už.
0: A u Portál.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
0: Portál.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný? Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný? Ale všechno už vám přijde. Okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Přijde. Okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás to. Okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou
3: okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě neviděli.
2: Poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprost
1: úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
1: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na
1: v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu
2: Tý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset z trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete visetky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: Vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak pak si to
2: budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak pak si to pěkně se
2: viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak pak si to pěkně se běhnete do
2: metrů nad zemí.
1: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: A pak
1: pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko.
1: Tak pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko.
2: Prostě pořád
1: pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko.
2: Prostě
1: běhnete dolů.
5: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek.
5: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.

0: žádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
0: Firman Adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
0: Firman Zážitky.cz.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
0: Firman Zážitky.cz.
1: Najdete pouze na
0: Firman Zážitky.cz.
1: Pouze na
0: Firman Zážitky.cz. Firman Zážitky.cz. Zážitky.cz.
2: Lyže
3: Happy Sport.
2: CZ. Lyže
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo
3: Happy Sport.
2: Lyže
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo. Lyže
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo
3: Happy Sport.
2: Lyže
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo
3: Happy Sport. Happy Sport.
2: Dětské kolo
3: Happy Sport.
2: Půjčovna
3: Happy Sport. Sport.
2: Dětské kolo
3: Happy Sport.
2: Půjčovna
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo
3: Happy Sport.
2: Půjčovna
3: Happy Sport.
2: Servis
3: Happy Sport.
2: Půjčovna
3: Happy Sport.
2: Servis
3: Happy Sport.
2: Bazar
3: Happy.
2: Půjčovna
3: Happy Sport.
2: Servis
3: Happy Sport.
2: Bazar
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě
3: Happy Sport.
2: Servis
3: Happy Sport.
2: Bazar
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě
4: Happy Sport.
2: Servis
3: Happy Sport.
2: Bazar
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě
3: Happy Sport.
2: Bazar
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě
4: Happy Sport.
2: Bazar
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě
4: Happy Sport.
2: Happy Sport. Šťastné dítě
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě
4: Happy Sport.
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke
4: Happy Sport.
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
3: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
3: Cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
3: Sportu vede přes
4: Happy Sport. Happy Sport.
5: Chcete si
4: Sport.
5: Chcete si sednout tady? Chcete si sednout tady? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahradě? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě.
5: Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Spíš na zahrádce.
6: V pohodě, já ji přivážu. V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché.
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché.
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky
6: k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business. Jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Dnes zdarma na KBCZ. Rock Radio. KBCZ.

0: příběhových zprávách, je to tak?
1: Je to tak.
0: Dobře. Taky vás honí mlsná. To tak?
1: Je to tak.
0: Dobře. Taky vás
1: honí mlsná. Je to tak.
0: Dobře. Taky vás
1: honí mlsná. Máte... Je to tak.
0: Dobře. Taky vás honí mlsná. Máte chuť... Dobře. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jiného? Vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemná? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Radši něco jemnějšího. Z našeho mějšího. Z našeho nabušenýho jídelního. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vyberete elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. Oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A 13. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. Máme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme. Celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připe... Se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připi... My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a na... My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpej. Krájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpej. Podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a jíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický servírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Upejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den odjed objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Mistrovství světa do 12. Na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. 12. Na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Italové budou...
0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Italové budou dnes...
0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: Italové budou dnes čtvrtým...
0: ...v hokeji na Rock Rádiu.
1: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých...
0: ...na Rock Rádiu.
1: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na...
0: ...rádiu.
1: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Češi mají ve čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9.

0: soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra bez znamená mistrovství světa.
1: Český tým je o další bod třetí.

0: Metallica. Metallica a jejich smutný, ale pravdivý. Metallica a jejich smutný, ale pravdivý narok. Metallica a jejich smutný, ale pravdivý narok. Metallica a jejich smutný, ale pravdivý narok rádiu 2 minuty. Metallica a jejich smutný, ale pravdivý narok rádiu 2 minuty po 8:30. No a protože a jejich smutný, ale pravdivý narok rádiu 2 minuty po 8:30. No a smutný, ale pravdivý narok rádiu 2 minuty po 8:30. No a protože po 8:30 narok rádiu 2 minuty po 8:30. No a protože po 8:30 rádiu 2 minuty po 8:30. No a protože po 8:30 a dneska je mezinárodní po 8:30. No a protože po 8:30 a dneska je mezinárodní den streamování 9. No a protože po 8:30 a dneska je mezinárodní den streamování. No a protože po 8:30 a dneska je mezinárodní den streamování, tak si můžete 9. a dneska je mezinárodní den streamování, tak si můžete pustit odpoledne mezinárodní den streamování, tak si můžete pustit odpoledne třeba den streamování, tak si můžete pustit odpoledne třeba hokejový zápas streamování, tak si můžete pustit odpoledne třeba hokejový zápas České republiky. Můžete pustit odpoledne třeba hokejový zápas České republiky proti pustit odpoledne třeba hokejový zápas České republiky proti Itálii. Říkám to správně, Zuzko? Odpoledne třeba hokejový zápas České republiky proti Itálii. Říkám to správně, Zuzko?
1: Ano, je to
0: třeba hokejový zápas České republiky proti Itálii. Říkám to správně, Zuzko?
1: Ano, je to
0: zápas České republiky proti Itálii. Říkám to správně, Zuzko?
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete České republiky proti Itálii, říkám to správně, Zuzko?
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete teďka z republiky proti Itálii, říkám to správně, Zuzko?
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete teďka z Itálii, říkám to správně, Zuzko?
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete teďka z Zuzku poslechnout, je to správně, Zuzko?
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete teďka z Zuzku poslechnout.
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete teďka z Zuzku poslechnout. A taky si můžete teďka z Zuzku poslechnout. V dalších hokejových zprávách je to tak?
1: Je to tak.
0: Dobře.

0: stoprocentní Kanadou. Český tým je o další bod třetí.
1: Top hokejové zážitky.
0: Kanadou. Český tým je o další bod třetí.
1: Top hokejové zážitky vám při...
0: Český tým je o další bod třetí.
1: Top hokejové zážitky vám při...
0: Další bod třetí.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesor... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Ve staveb dovozidel, stavební a zařízení Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Ve staveb dovozidel, stavební a zařízení. Dodavatel profesionálního nářadí. Ve staveb dovozidel, stavební a zahradní. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Vvradí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topstaveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz a zahradní techniky www.topcentrum.cz techniky www.topcentrum.cz
2: Rock Radio
1: www.topcentrum.cz
2: Rock Radio Doprava
1: topcentrum.cz
2: Rock Radio
1: CZ
2: Rock Radio Doprava
0: na D3 pozor ve směru na
2: Rock Radio Doprava
0: na D3 pozor ve směru na
2: Rock Radio Doprava.
0: Na D3 pozor ve směru na České Budějovice.
2: Rock Radio Doprava.
0: Na D3 pozor ve směru na České Budějovice se boural
2: Doprava.
0: Na D3 pozor ve směru na České Budějovice se boural na STEM 8. a Na D3 pozor ve směru na České Budějovice se boural na STEM 8,5 km. D3 pozor ve směru na České Budějovice se boural na STEM 8,5 km. Ve směru na České Budějovice se boural na STEM 8,5 km. Na České Budějovice se boural na STEM 8,5 km. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru k DJ se boural na STEM 8,5 km. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru k DJ 8,5 km. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru k D1 půltém kilometru. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru k D1 na 24. a půltém kilometru. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru k D1 na 24. a půltém kilometru. Okruhu se řeší nehoda ve směru k D1 na 24. a půltém kilometru. Tam se ve směru k D1 na 24. a půltém kilometru. Tam se srazily D1 na 24. a půltém kilometru. Tam se srazily 3 osobáky 24. a půltém kilometru, tam se srazily 3 osobáky, 2 auta v sobě téma půltém kilometru, tam se srazily 3 osobáky, 2 auta v sobě máme v Kroměříži na Tru, tam se srazily 3 osobáky, 2 auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské, srazily 3 osobáky, 2 auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor si osobáky, 2 auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a 2 auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci. Na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci. Nad ní jsou na Belínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci. Nad ní jsou a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci. Nad ní jsou na Belgické. Si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci. Nad ní jsou na Belgické. Na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci, nad ní jsou na Belgické.
2: Kolony.
0: Ním, která se řeší v Jablonci, nad ní jsou na Belgické.
2: Kolony. Ne.
0: V Jablonci, nad ní jsou na Belgické.
2: Kolony neovlivní.
0: Nad ní jsou na Belgické.
2: Kolony neovlivníte.
0: Belgické.
2: Kolony neovlivníte. Servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského Kolony neovlivníte.

0: Servis Ano, Toyota Lowman, nový servis u Pražské. Servis Ano, Toyota Lowman, nový servis u Pražského letiště. Ano, Toyota Lowman, nový servis u Pražského letiště. Bez čekání, zjistě. Toyota Lowman, nový servis u Pražského letiště. Bez čekání, zjistě. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání, zjistěte víc na nový servis u Pražského letiště. Bez čekání, zjistěte víc na letiště.toyota Pražského letiště. Bez čekání, zjistěte víc na letiště.toyota Pomlčka. Bez čekání, zjistěte víc na letiště.toyota Pomlčka Lowman. Bez čekání, zjistěte víc na letiště.toyota Pomlčka Lowman. Zjistěte víc na letiště.toyota Pomlčka Lowman.cz. Víc na letiště.toyota Pomlčka Lowman.cz. Letiště.toyota Pomlčka Lowman.cz. Toyota Pomlčka Lowman.cz. Rock.lowman.cz. Rock.cz.
1: Jako vždycky bez ztráty kytičky z...
2: Rock Radio.
1: Jako vždycky...
2: Rock Radio.
1: Jako vždycky bez ztráty kytičky Zuzko, díky.
2: Radio.
1: Jako vždycky bez ztráty kytičky Zuzko, díky. Teď už mají Chemical Romance.
2: Radio.
1: Jako vždycky bez ztráty kytičky Zuzko, díky. Teď už mají Chemical Romance. Jako vždycky bez ztráty kytičky Zuzko, díky, teď už mají Chemical Romance, I don't... Jako vždycky bez ztráty kytičky Zuzko, díky, teď už mají Chemical Romance, I don't love you, nemiluju tě, kytičky Zuzko, díky, teď už mají Chemical Romance, I don't love you, nemiluju tě, Zuzko, díky, teď už mají Chemical Romance, I don't love you, nemiluju tě, a za chvíli vás miluju, už mají Chemical Romance, I don't love you, nemiluju tě, a za chvíli vás milovat romance, I don't love you, nemiluju tě, a za chvíli vás milovat budeme, protože si sně... I don't love you, nemiluju tě, a za chvíli vás milovat budeme, protože si s někým nemiluju tě, a za chvíli vás milovat budeme, protože si s někým z vás zavoláme, a za chvíli vás milovat budeme, protože si s někým z vás zavoláme do hospodského kvízu. Vás milovat budeme, protože si s někým z vás zavoláme do hospodského kvízu. Budeme, protože si s někým z vás zavoláme do hospodského kvízu. Že si s někým z vás zavoláme do hospodského kvízu. Vás zavoláme do hospodského kvízu. Do hospodského kvízu. Kvízu.

0: přímém přenosu, takže no, ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se jednat v přímém přenosu, takže no, ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se přenosu, takže no, ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě teď, no, ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo, možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo 725. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo 725 84. Bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo 725 844. Kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo 725 844 4. Takže můžete právě teď volat na číslo 725 844 4 24. Ještě teď volat na číslo 725 844 4 24. Ještě 725 844 4 24. Ještě jednou 725 844 4 24. Ještě jednou 725 844 4 24. Ještě jednou 725 844 4 24. Ještě jednou 725 844 4 24. Ještě jednou 725 844 4 24. 725 844 4 24.
1: Neříkáš
0: 8 4 4 4 24.
1: Neříkáš tam jednu čtyřku navíc?
0: Na 4 4 4 2 4.
1: Neříkáš tam jednu čtyřku navíc?
0: 4 2 4.
1: Neříkáš tam jednu čtyřku navíc?
0: Na
1: 7 2 5 8 4 4. Neříkáš tam jednu čtyřku navíc?
0: Na
1: Neříkáš tam jednu čtyřku navíc?
0: Na
1: 7 2 5 8 4 4 4 2 4. Neříkáš tam jednu čtyřku navíc?
0: Na
1: 7 2 5 8 4 4 4 2 4. Asi jo. Dobře,
0: no.
1: Navíc?
0: Na
1: 7 2 5 8 4 4 4 2 4. Asi jo.
0: No.
1: Dobře.
0: Na
1: 7 2 5 8 4 4 4 2 4. Asi jo.
0: No.
1: Dobře. Přátelé, každopádně 2 5 8 4 4 4 2 4. Asi jo.
0: No.
1: Dobře. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase dovolá, máme pro něj i knížku. Dneska je to opět pro motorkáře. Motocykly v Československu. Pro něj i knížku. Dneska je to opět pro motorkáře. Motocykly v Československu na fotku. Dneska je to opět pro motorkáře. Motocykly v Československu na fotografiích 2. Pro motorkáře. Motocykly v Československu na fotografiích 2. Motocykly v Československu na fotografiích 2. Strašně motocykly v Československu na fotografiích 2. Strašně těžká, strašně tlustá. Československu na fotografiích 2. Strašně těžká, strašně tlustá. Strašně velká. Fotografiích 2. Strašně těžká, strašně tlustá. Strašně velká. Je strašně těžká, strašně tlustá. Strašně velká. Strašně těžká, strašně tlustá. Strašně velká,
0: to nemluví. Kniha,
1: strašně tlustá, strašně velká,
0: to nemluví kniha, o mně, to mluví
1: strašně tlustá, strašně velká,
0: to nemluví kniha, o mně, to mluví
1: strašně velká,
0: to nemluví kniha, o mně, to mluví
1: ano, opravdu je to kniha,
0: to nemluví kniha, o mně, to mluví
1: ano, opravdu je to kniha,
0: o mně, to mluví
1: ano, opravdu je to kniha. Ano, opravdu je to kniha plná motofoto. Ano, opravdu je to kniha plná motofotografií. Ano, opravdu je to kniha plná motofotografií. Možná vám opravdu je to kniha plná motofotografií. Možná vám tam třeba i přiložíme nějakou kniha plná motofotografií. Možná vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu rozsedne, pokud budete chtít. Ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže tu javu rozsedne, pokud budete chtít. Ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se rozsedne, pokud budete chtít. Ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Tak budete chtít, ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který tak tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
0: A je opravdu krásná tlustá.
1: Je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
0: A je opravdu krásná tlustá tu.
1: Pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
0: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
1: Se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
0: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
1: Volejte na číslo, který si říkala.
0: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
1: Taková tlí si říkala.
0: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
1: Taková tučná. 725.
0: Opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
1: Taková tučná. 725 844 424.

0: My Chemical Romance, My Chemical Romance, I don't love you. My Chemical Romance, I don't. My Chemical Romance, I don't love you. My Chemical Romance, I don't love you. Nemilujte. My Chemical Romance, I don't love you. Nemilujte. 8 hodin. Romance, I don't love you. Nemilujte. 8 hodin. 38 minut. I don't love you. Nemilujte. 8 hodin. 38 minut. Na Rock Rádiu. Nemilujte. 8 hodin. 38 minut. Na Rock. 8 hodin. 38 minut. Na Rock Rádiu. Anabel Sudina. 38 minut na Rock Rádiu. Anabel se doslintala. 38 minut na Rock Rádiu. Anabel se doslintala k mikrofonu. Takže 8 minut na Rock Rádiu. Anabel se doslintala k mikrofonu. Takže na Rock Rádiu. Anabel se doslintala k mikrofonu. Takže nejvyšší čas se Anabel se doslintala k mikrofonu. Takže nejvyšší čas se pustit slintala k mikrofonu. Takže nejvyšší čas se pustit. Takže nejvyšší čas se pustit.
1: Rock Radio.
0: Nejvyšší čas se pustit.
1: Rock Radio.
0: Se pustit.
1: Rock Radio. Hospodskej
0: kvstit.
1: Rock Radio. Hospodskej kvíř. Rock Radio. Hospodskej kvíř.
0: Do týhle.
1: Rock Radio. Hospodskej kvíř.
0: Do týhletý středeční parády.
1: Rádio. Hospodskej kvíz.
0: Do týhletý středeční parády.
1: Jupi. Hospodskej kvíz.
0: Do týhletý středeční parády.
2: Jupi.
1: Kej kvíz.
0: Do týhletý středeční parády.
2: Jupi.
0: Nic víc k tomu nemáš, jenom jak... Do týhletý středeční parády.
2: Jupi.
0: Nic víc do týhletý středeční parády.
2: Jupi.
0: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako...
2: Měla bych něco...
0: parády.
2: Jupi.
0: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu. Jupi.
0: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si...
0: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněl.
0: Nic k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si
0: vzpomněl.
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme hospodský kvízek, přátelé. Jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme hospodský kvízek, přátelé. Takže a jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme hospodský kvízek, přátelé. Takže s jedním jsem si vzpomněla, dobře, máme hospodský kvízek, přátelé, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza, vyberte, že máme hospodský kvízek, přátelé, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza, vyberte kvízek, přátelé, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii, přátelé, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém se utkám, buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu, takže no alebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu. Takže no, ale možná bude jednodušší mě prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu. Takže no, ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně mám dneska lobotomii v přímém...

0: Za chvíli jsme...
1: Tá, to můžu potvrdit.
0: Taková tučná. 725-844-424, za chvíli jsme zpátky. Taková tučná. 725-844-424, za chvíli jsme zpátky. Tučná. 725-844-424, za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis or...
0: 725-844-424, za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis ohrad a výběhu...
0: 844-24, za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis ohrad a výběhu zoopark...
0: 24, za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis ohrad a výběhu...
0: Jsme zpátky.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se... Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak.
2: Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad. Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak.
2: Parku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak. Dneska.
2: Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak. Dneska vyrážíme.
2: Jsme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme, mé lidi drží
2: brat.
3: Tak dneska vyrážíme, mé lidi drží vodítko. Tak dneska vyrážíme, mé lidi drží vodítko. Jak dneska vyrážíme, mé lidi drží vodítko. Dneska vyrážíme, mé lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. Vyrážíme, mé lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A na lidi drží vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A na vodítko. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí. Já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Trochu, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Trocha mazlejtko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Trocha mazlení. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze. Trocha mazlení. A trocha pozvítí sluníčko. Trocha chůze. Trocha mazlení. A trocha pozováčko. Trocha chůze. Trocha mazlení. A trocha pozování na fosuze. Trocha mazlení. A trocha pozování na fosejn. Za granule. Trocha mazlení. A trocha pozování na fosejn. Za mazlení. A trocha pozování na fosejn. Za granule. A trocha pozování na fosejn. Za granule. Trocha pozování na fosejn. Za granule. Jdu na vycházku. Ani na fosejn. Za granule. Jdu na vycházku. Rásejn. Za granule. Jdu na vycházku. Ráda. Za granule. Jdu na vycházku. Ráda. Prostě jaro, jak má být. Je.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření? No, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i profestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionální jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionální montáž. A platné zaměření? Výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérový. Pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Attention!
0: A nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Attention!
0: Již 40 let. Fenestra.cz.
1: Attention, señoras y señores.
0: Let. Fenestra.cz.
1: Attention, señoras y señores.
2: La Tropical Pa.
0: Fenestra.cz.
1: Attention, señoras y señores.
2: La Tropical Pa.
1: Attention, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět.
1: Attention, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical Party opět roztančí smích. Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve vše roztančí smích. Taneční škola La Tropical smích. Taneční škola La Tropical zve všechny Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super pro příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, subamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na bavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tam na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijď terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso. La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
2: Další La Tropical se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
2: Další La Tropical party je už tuto, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso.
2: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17:00, přijďte žít.
1: Yeso.
2: Další La Tropical party je už tuto sobotu žít.
1: Yeso.
2: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17:00. La Tropical. Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17:00. La Tropical Party na terase. La Tropical Party je už

0: tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Awarashar. Více na www.latropical.cz. Awarashar. www.latropical.cz. Awarashar. Zahraje La Tropical.cz. Awarashar. Zahrádkář se Tropical.cz. Awarashar. Zahrádkář se raduje. Awarashar. Zahrádkář se raduje. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eš je, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo...
0: Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík...
0: Všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyber...
0: Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás...
0: .eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete...
0: .cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete...
2: S novinkou Natura Presto...
1: jste hobík nebo profík, u nás si vyberete...
2: S novinkou Natura Presto se snadno a...
1: Profík, u nás si vyberete...
2: S novinkou Natura Presto se snadno a...
1: Nás si vyberete...
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop
2: slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz.
2: Zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Odplouvám Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Odplouvám.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Odplouvám kránu.
0: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Odplouvám kránu.
0: Z. Partner pro vaši zahradu.
2: Odplouvám kránu.
0: Na kat... Pro vaši zahradu.
2: Odplouvám kránu. Na katama. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý...
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat...
2: Kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní...
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní...
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránu. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Pride. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Pride. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unik, že si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unik všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, mátky v klidu a na luxusním katamaránu.

0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Tak vzhůru na palubu.
1: Na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Potřebuješ změnit CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Potřebuješ.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Potřebuješ změnit splátku.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou
0: Alubu.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, že změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš mi s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Kreditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Víc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. It. Pro lepší příběhy.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé.
2: Pro lepší příběhy.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení. Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
4: Já.
3: Proto jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
4: Já.
3: Užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
4: Já.
3: Protože Opel jejich majitelé spokojení.
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé.
4: Já na tyrli.
3: A majitelé spokojení.
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé.
4: Já na tyrli.
3: A se spokojení.
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé.
4: Já na tyrli.
3: A se
4: já.
3: Protože jsou spolehlivé.
4: Já na tyrli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma. Protože jsou spolehlivé.
4: Já na tyrli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma.
4: Já.
3: Spolehlivé.
4: Já na tyrli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma.
4: Já.
3: Zicha.
4: Spolehně. Já na tyrli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma.
4: Já.
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu. A se zárukou na 5 let zdarma.
4: Já.
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte se na 5 let zdarma.
4: Já,
3: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte zdarma.
4: Já,
3: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano.
4: Zicha,
3: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Ano, Vivaro nebo Kombo.

Nyní v akční nabídce. Pivaro nebo kombo. Nyní v akční nabídce. Bolka Fest. Nyní v akční nabídce. Akční nabídce. Bolka Fest 2026. Už 20... Bolka Fest 2026. Už 20... Bolka Fest 2026. Už 20... Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 30. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri 5. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri 5. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 40 v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 40 Slavy. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48. Harley. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48. Harley Valdagen. Kvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valdagang, Jiří Korn, Rybičky 48.

Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Střešní okýn. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Střešní kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Střešní okna Fenestra. Fenestra. A hodně blízko u zvířat. Střešní okna Fenestra. Fenestra. Je blízko u zvířat. Střešní okna Fenestra. Fenestra. Zvířat.

0: vybral do dnešní kvíz do dvojice Anabel. Prosím tě, ty jsi vybral do dnešní kvíz do dvojice Anabel, takže já ty jsi vybral do dnešní kvíz do dvojice Anabel, takže já do dnešní kvíz do dvojice Anabel, takže já dnešní kvíz do dvojice Anabel, takže já ti děkuju, já budu jenom do dvojice Anabel, takže já ti děkuju, já budu jenom poslouchat a tiše se dvojice Anabel, takže já ti děkuju, já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat.
1: Bře chtěl vyhrát.
0: Takže já ti děkuju, já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat.
1: Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná.
0: Děkuju, já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat.
1: Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika.
0: Jenom poslouchat a tiše se usmívat.
1: Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika. No.
0: A tiše se usmívat.
1: Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika. No. Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika. No.
2: Tak jo, jdeme na to.
1: Rád, že jo, to je úplně jasná taktika. No.
2: Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě k kivízu.
1: Jasná taktika. No.
2: Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě k kivízu, k tomu tématu. No. Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě k kivízu, k tomu tématu inspirovala soutěž. Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě k kivízu, k tomu tématu inspirovala. Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě k kivízu, k tomu tématu inspirovala soutěž, nebo soutěž. Jdeme na to, tentokrát mě k kivízu, k tomu tématu inspirovala soutěž. Mě k kivízu, k tomu tématu inspirovala soutěž, nebo soutěž. To, co tento týden k kivízu, k tomu tématu inspirovala soutěž, nebo soutěž. To, co tento týden k tomu tématu inspirovala soutěž, nebo soutěž. To, co tento týden rozdáváme, inspirovala soutěž, nebo soutěž. To, co tento týden rozdáváme, a to je grill. Takže to bude o grillování a o masíčku a o burgerování a o masíčku a o burgerech.
1: Jako vážně?
2: A o masíčku a o burgerech.
1: Jako vážně? Myslím, že bude hudební.
2: Ale bude. A o masíčku a o burgerech.
1: Jako vážně? Myslím, že bude hudební.
2: Ale bude zároveň hudební. A o masíčku a o burgerech.
1: Jako vážně? Myslím, že bude hudební.
2: Ale bude zároveň hudební. A o burgerech.
1: Jako vážně? Myslím, že bude hudební.
2: Ale bude zároveň hudební.
1: Aha, dobře.
2: Grech.
1: Jako vážně, myslím, že bude hudební.
2: Ale bude zároveň hudební.
1: Aha, vážně, myslím, že bude hudební.
2: Ale bude zároveň hudební.
1: Aha, dobře, tak hudební.
2: Ale bude zároveň hudební.
1: Aha, dobře, tak pojď.
2: Tak jdeme na první otázku. Ale bude zároveň hudební.
1: Aha, dobře, tak pojď.
2: Tak jdeme na první otázku. Skladba burger hudební.
1: Aha, dobře, tak pojď.
2: Tak jdeme na první otázku. Skladba Burgerman od ZZ
1: Top. Dobře, tak pojď.
2: Tak jdeme na první otázku. Skladba Burgerman od ZZ
1: Top. Dobře, tak pojď.
2: Tak jdeme na první otázku. Skladba Burgerman od ZZ Top z roku 1990. Tak jdeme na první otázku. Skladba Burgerman od ZZ Top z roku 1990. První otázku. Skladba Burgerman od ZZ Top z roku 1990. Burgerman od ZZ Top z roku 1990. Je plná dvojsmysl. Burgerman od ZZ Top z roku 1990 je plná dvojsmyslných narážek, které přirovnávají ZZ Top z roku 1990 je plná dvojsmyslných narážek, které přirovnávají o 1990 je plná dvojsmyslných narážek, které přirovnávají obsluhu 50 je plná dvojsmyslných narážek, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění dvojsmyslných narážek, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění. Která z těchto bizarních hlášek přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění? Která z těchto bizarních hlášek se obsluhu grilu k milostnému svádění? Která z těchto bizarních hlášek se v textu písně k milostnému svádění? Která z těchto bizarních hlášek se v textu písně opravému svádění? Která z těchto bizarních hlášek se v textu písně svádění? Která z těchto bizarních hlášek se v textu písně opravdu objeví? Která z těchto bizarních hlášek se v textu písně opravdu objeví? Bizarních hlášek se v textu písně opravdu objeví? Za a se v textu písně opravdu objeví? Za a slib, že po písně opravdu objeví? Za a slib, že po ochutnání opravdu objeví? Za a slib, že po ochutnání jeho burgeru objeví? Za a slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štít. Za a slib, že po ochutnání jeho burgeru

0: střešní okna mezi Vestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem jišť.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem jišť. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken.
0: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken.
0: Okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v
0: klidu. A nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, česká
2: 40 let.
0: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
2: Ano, česká
0: střešní střešních oken v klidu a bez starostí.
2: Ano, česká střešní okna
0: v klidu a bez starostí.

0: vám naroste nová štítná žla. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Za ní jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Za B vám naroste nová štítná žláza. Za B varování, že jeho ten nová štítná žláza. Za B varování, že jeho tajná omáčka pná žláza. Za B varování, že jeho tajná omáčka pálí víc než... Za B varování, že jeho tajná omáčka pálí víc než... Za B varování, že jeho tajná omáčka pálí víc než výfuk od Harlem. Varování, že jeho tajná omáčka pálí víc než výfuk od Harlem. A nebo že jeho tajná omáčka pálí víc než výfuk od Harlem. A nebo zase, tajná omáčka pálí víc než výfuk od Harlem. A nebo zase, omáčka pálí víc než výfuk od Harlem. A nebo zase, prozbalí víc než výfuk od Harlem. A nebo zase, prozbalí výfuk od Harlem. A nebo zase, prosba, abyste na maso hlavně nedávali kečup, a nebo zase prosba, abyste na maso hlavně nedávali kečup, protože to, a nebo zase prosba, abyste na maso hlavně nedávali kečup, protože to uráží text. Prosba, abyste na maso hlavně nedávali kečup, protože to uráží. Prosba, abyste na maso hlavně nedávali kečup, protože to uráží Texas. Abyste na maso hlavně nedávali kečup, protože to uráží Texas. Hlavně nedávali kečup, protože to uráží Texas. Tak, Martine, kečup, protože to uráží Texas. Tak, Martine, co ty poješ? Uráží Texas. Tak, Martine, co ty poješ?
1: Já...
0: Texas. Tak, Martine, co ty poješ?
1: Já...
0: Tak, Martine, co ty poješ?
1: Já... Tak, ten kečup mi spíš...
0: Tak, Martine, co ty poješ?
1: Já, tak ten kečup mi spíš hladí.
0: Co ty poješ?
1: Já, tak ten kečup mi spíš hladí. Já, tak ten kečup mi spíš hladí k Austrálii než k Texasu. Já, tak ten kečup mi spíš hladí k Austrálii než k Texasu.
0: Mm-hmm.
1: Tak ten kečup mi spíš hladí k Austrálii než k Texasu.
0: Mm-hmm.
1: Já bych tip mi spíš hladí k Austrálii než k Texasu.
0: Mm-hmm.
1: Já bych tipnul tedy k Austrálii než k Texasu.
0: Mm-hmm.
1: Já bych tipnul ten výfuk od Harle.
2: To nejreálnější, že by to tam mohlo být.
0: No a je to Ačko, slib, že po ochutnání...
2: Že by to tam mohlo být.
0: No a je to Ačko, slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste... No a je to Ačko, slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žla. No a je to Ačko, slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Cik.
0: Je to Ačko, slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Cik, krásno, tak kluci to...
0: Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Cik, krásno, tak...
0: Ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Cik, krásno, tak kluci to vzali hodně jako...
0: Burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Cik, krásno, tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
0: Je nová štítná žláza.
2: Cik, krásno, tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
0: Žláza.
2: Cí, krásno, tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
0: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to známe.
2: Cí, krásno, tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
0: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to známe to v těch
2: písničkách. Ale kluci to vzali hodně jako sci-fi.
0: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to známe to v těch písničkách.
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodila jako sci-fi.
0: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to známe to v těch písničkách.
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodila jako já.
0: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to známe to v těch písničkách.
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodila jako já. Beru prášky celý život.
0: Jako sci-fi, ale tak rýmuje se to známe to v těch
2: písničkách.
0: Ale štítná
2: žláza nová by se mi hodila, jako já beru
0: prášky. Se to známe to v těch písničkách.
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
0: Já jsem si právě řekla, že
2: štítná žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
0: Já jsem si právě řekla, že to by to bude blízký.
2: Žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
0: Já jsem si právě řekla, že to by to bude blízký.
2: Mi hodila, jako já beru prášky celý život.
0: Já jsem si právě řekla, že to by to bude blízký. Škoda, že to ne.
2: Beru prášky celý život.
0: Já jsem si právě řekla, že to by to bude blízký. Škoda, že jsi to netypla. No. Já jsem si právě říkala, že tobě to bude blízký. Škoda, že jsi to netypla. No. Že tobě to bude blízký. Škoda, že jsi to netypla. No. Tak nic, jdeme na další otázku. Škoda, že jsi to netypla. No. Tak nic, jdeme na další otázku. Škoda, že jsi to

2020 Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Folkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na Korn a mnoho dalších. Folkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup mnoho dalších. Folkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest. Folkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest. Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest. C26. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest. CZ. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest. CZ. Rock Radio. Píš na vstup na fest. CZ. Rock Radio. Na fest. CZ.

0: Netypla, no tak nic, jdeme na další otázku. V textu masožrou, že jsi to netypla, no tak nic, jdeme na další otázku. V textu masožrou, no tak nic, jdeme na další otázku. V textu masožrouckýho, nic, jdeme na další otázku. V textu masožrouckýho hitu, další otázku. V textu masožrouckýho hitu, už se to v textu masožrouckýho hitu, už se to smaží a v textu masožrouckýho hitu už se to smaží a peče od masožrouckýho hitu už se to smaží a peče od kapely Alkohol. Masožrouckýho hitu už se to smaží a peče od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších už se to smaží a peče od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrodruhů. Už se to smaží a peče od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je smaží a peče od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je buče od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je buček, prejt nebo ovar. Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je buček, prejt nebo ovar. Jaká konkrétní zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je buček, prejt nebo ovar. Jaká konkrétní vnějších masitých dobrotách, jako je buček, prejt nebo ovar. Jaká konkrétní tých dobrotách, jako je buček, prejt nebo ovar. Jaká konkrétní věc, ale podle textu zpěváka, jako je buček, prejt nebo ovar. Jaká konkrétní věc, ale podle textu ovar. Jaká konkrétní věc, ale podle textu zpěváka, doslova. Jaká konkrétní věc, ale podle textu zpěváka, doslova. Lochta konkrétní věc, ale podle textu zpěváka, doslova lochta věc, ale podle textu zpěváka, doslova lochta v krku. Za A textu zpěváka, doslova lochta v krku. Za zpěváka, doslova lochta v krku. Za A klobása. A lochta v krku. Za A klobása. Za A v krku. Za A klobása. Za B omastek, za A klobása, za B omastek, anebo za A klobása, za B omastek, anebo za C pěna z piva, za B omastek, anebo za C pěna z piva, za B omastek, anebo za C pěna z piva, za B omastek, anebo za C pěna z piva. A nebo za C pěna z piva. C pěna z piva. Z piva.
1: Typuji Cčko. Typuji Cčko.
0: Typuješ pěnu z piva.
1: Typuji Cčko.
0: Typuješ pěnu z
1: piva. Typuji Cčko.
0: Typuješ pěnu z piva.
1: Typuji Cčko.
0: Typuješ pěnu z piva.
1: Typuji Cčko.
0: Typuješ pěnu z piva.
2: Přemýšlím.
0: Typuješ pěnu z piva.
2: Přemýšlím.
0: Typuješ pěnu z piva.
2: Přemýšlím.
0: Z piva.
2: Přemýšlím. Zkusím vomastek. Přemýšlím. Zkusím vomastek. Přemýšlím. Zkusím vomastek.
0: A je to tak. Pojďme si pustit.
2: Přemýšlím. Zkusím vomastek.
0: A je to tak. Pojďme si pustit.
2: Zkusím vomastek.
0: A je to tak. Pojďme si pustit ukázku. A je to tak. Pojďme si pustit ukázku. A je to tak. Pojďme si pustit ukázku. A je to tak. Pojďme si pustit ukázku. Pojďme si pustit ukázku. Ukázku.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Hospodské rádio. Rock Radio. Hospodské. Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku před...
0: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku před...
0: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku před tři čtvrtě...
0: Hospodský kvíz.
1: Minutku před tři čtvrtě na devět jsme se ve studiu...
0: Hospodský kvíz.
1: Minutku před tři čtvrtě na devět jsme se ve studiu roz... Minutku před tři čtvrtě na devět jsme se ve studiu rozrostli alespoň virtuálně. Minutku před tři čtvrtě na devět jsme se ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešního dalšího. Před tři čtvrtě na devět jsme se ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Mar. Na devět jsme se ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je ve studiu rozrostli alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin Sly alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin Sta. Tábora, Martine, dobrý ráno. Alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin Stávor od dnešního dalšího soutěžícího a tím je Martin Stávora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Hezký. A tím je Martin Stávora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký. Dobré ráno.
1: Martin Stávora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký. Dobré ráno.
1: Stávora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký. Dobré ráno.
1: A Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě. Ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký ráno. Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi...
2: Dobré ráno.
3: Hezký ráno. Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral do dnešní...
2: Hezký ráno.
3: Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral do dnešní kvíz do...
3: Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi...

0: Ráno má ty písničky tady díky práci. Ráno má ty písničky tady díky. Ráno má ty písničky tady díky práci. Ráno má ty písničky tady díky práci v Rokrádiu začínám fakt. Ráno má ty písničky tady díky práci v Rokrádiu začínám fakt znát, to je neuvěřitelný. Ráno má ty písničky tady díky práci v Rokrádiu začínám fakt znát, to je neuvěřitelný. Písničky tady díky práci v Rokrádiu začínám fakt znát, to je neuvěřitelný.
1: Tak je to
0: práci v Rokrádiu začínám fakt znát, to je neuvěřitelný.
1: Tak je to 1-0.
0: Rokrádiu začínám fakt znát, to je neuvěřitelný.
1: Tak je to 1-0.
0: To je neuvěřitelný.
1: Tak je to 1-0 pro Anabel a jdeme na poslední otázku. Tak je to 1-0 pro Anabel a jdeme na poslední otázku. Tak je to 1-0 pro Anabel a jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1900 pro Anabel a jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1970 Anabel a jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1979 na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1979 skladbu otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1979 skladbu Hot Dog. Led Zeppelin vydali v roce 1979 skladbu Hot Dog. V textu se zpívali v roce 1979 skladbu Hot Dog. V textu se zpívá o dívce, která vzala 1979 skladbu Hot Dog. V textu se zpívá o dívce, která vzala týpkovi skladbu Hot Dog. V textu se zpívá o dívce, která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče od Hot Dog. V textu se zpívá o dívce, která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče od... V textu se zpívá o dívce, která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče, odjela autobusem pryč. Se zpívá o dívce, která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče, odjela autobusem pryč. No a která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče, odjela autobusem pryč. No a kterému americkému státu roha, vzala mu klíče, odjela autobusem pryč. No a kterému americkému státu je tahle pě odjela autobusem pryč. No a kterému americkému státu je tahle píseň věnovaná a zpěvák ní prohlásil pryč? No a kterému americkému státu je tahle píseň věnovaná a no a kterému americkému státu je tahle píseň věnovaná? Kterému americkému státu je tahle píseň věnovaná a zpěvák ní prohlašuje? Kterému státu je tahle píseň věnovaná a zpěvák ní prohlašuje, že už do něj kvůli tomu nikdy ne... Tahle píseň věnovaná a zpěvák ní prohlašuje, že už do něj kvůli tomu nikdy nevstoupí. Zeň věnovaná a zpěvák ní prohlašuje, že už do něj kvůli tomu nikdy nevstoupí. Věnovaná a zpěvák ní prohlašuje, že už do něj kvůli tomu nikdy nevstoupí. Za A Kalifornie, zpěvák ní prohlašuje, že už do něj kvůli tomu nikdy nevstoupí. Za A Kalifornie, že už do něj kvůli tomu nikdy nevstoupí. Za A Kalifornie, za B něj kvůli tomu nikdy nevstoupí. Za A Kalifornie, za B Texas, anebo za nikdy nevstoupí. Za A Kalifornie, za B Texas. Za A Kalifornie, za B Texas, anebo za C Alabama. Za A Kalifornie, za B Texas, anebo za C Alabama. Za B Texas, anebo za C Alabama. Za B Texas, anebo za C Alabama. Texas, anebo za C Alabama. Anebo za C Alabama. Alabama.
2: Typu Alabama. Typu Alabama.
1: Typuješ
2: Alabama. Typu Alabama.
1: Typuješ Alabama.
3: Já Bčko dám.
2: Typu Alabama.
1: Typuješ Alabama.
3: Já Bčko dám.
1: Dáš Texas.
2: Typu Alabama.
1: Typuješ Alabama.
3: Já Bčko dám.
1: Dáš Texas.
2: Komu?
1: Typuješ Alabama.
3: Já Bčko dám.
1: Dáš Texas. Typuješ Alabama.
3: Já Bčko dám.
1: Dáš Texas. Nechápu, jak to děláš.
3: Já Bčko dám.
1: Dáš Texas? Nechápu, jak to děláš, ale máš to... Dáš Texas? Nechápu, jak to děláš, ale máš to opět Texas? Nechápu, jak to děláš, ale máš to opět správně. Nechápu, jak to děláš, ale máš to opět správně. Takže je... Nechápu, jak to děláš, ale máš to...

0: opäť správne. Chápu, jak to deláš, ale máš to opäť správne. Takže je to 2... Deláš, ale máš to opäť správne. Takže je to 2-0 pro Anabel. Opäť správne. Takže je to 2-0 pro Anabel. Takže je to 2-0 pro Anabel. Takže je to 2-0 pro Anabel. Takže je to 2-0 pro Anabel. 2-0 pro Anabel. Pro Anabel.
1: Bouřlivý potles. Bouřlivý potlesk je naprosto nečekaný. Bouřlivý potlesk je naprosto nečekaný. Bouřlivý potlesk je naprosto nečekaný. Paradox tohoto vítězství. Bouřlivý potlesk je naprosto nečekaný. Paradox tohoto potlesk je naprosto nečekaný. Paradox tohoto vítězství je ten, je naprosto nečekaný. Paradox tohoto vítězství je ten, že stejnkaný. Paradox tohoto vítězství je ten, že stejně nakonec Anabel nedostane
2: nic.
1: Paradox tohoto vítězství je ten, že stejně nakonec Anabel. Paradox tohoto vítězství je ten, že stejně nakonec Anabel nedostane nic. Vítězství je ten, že stejně nakonec Anabel nedostane nic.
2: Nedostanu nic, to bych chtěla říct, že já se tady sice jako
1: ten, že stejně nakonec Anabel nedostane nic.
2: Nedostanu nic, to bych chtěla říct, že já se tady sice jako raduju ze svých znalostí.
1: Mě nakonec Anabel nedostane nic.
2: Nedostanu nic, to bych chtěla říct, že já se tady sice jako raduju ze svých znalostí, které teda
1: Anabel nedostane nic.
2: Nedostanu nic, to bych chtěla říct, že já se tady sice jako raduju ze svých znalostí, které teda odhaduju naprosto od boku. Nedostanu nic, to bych chtěla říct, že já se tady sice jako raduju ze svých znalostí, které teda odhaduju naprosto od boku. A říct, že já se tady sice jako raduju ze svých znalostí, které teda odhaduju naprosto od boku, ale knížku sice jako raduju ze svých znalostí, které teda odhaduju naprosto od boku, ale knížku dostaneš ze svých znalostí, které teda odhaduju naprosto od boku, ale knížku dostaneš ty, tak které teda odhaduju naprosto od boku, ale knížku dostaneš ty, takže gratulujeme.
1: Se to jednou určitě povede, každopádně Martine, ještě jednou gratulujem, knížka letí k tobě, děkujeme za zavolání, každopádně Martine, ještě jednou gratulujem, knížka letí k tobě, děkujeme za zavolání, přejem, každopádně Martine, ještě jednou gratulujem, knížka letí k tobě, děkujeme za zavolání, přejem, hezký středeční ráno, každopádně jednou gratulujem, knížka letí k tobě, děkujeme za zavolání, přejem, hezký středeční ráno, každopádně letí k tobě, děkujeme za zavolání, přejem, hezký středeční ráno, každopádně i když ty kazavíme za zavolání, přejem, hezký středeční ráno, každopádně i když ty kazavíme zavěsíš určitě, přejem hezký středeční ráno. Každopádně, i když ty kazavěsíš určitě neodlaďuj, už v 9 tady vypsaná fikční ráno. Každopádně, i když ty kazavěsíš určitě neodlaďuj, už v 9 tady vypsaná fikční ráno. Každopádně, i když ty kazavěsíš určitě neodlaďuj, už v 9 tady vypsaně, i když ty kazavěsíš určitě neodlaďuj, už v 9 tady vypsaná fixa Kamil povídání další muzika. Když ty kazavěsíš určitě neodlaďuj, už v 9 tady vypsaná fixa Kamil povídání další muzika. Určitě neodlaďuj, už v 9 tady psaná fixa Kamil povídání další muzika, všechno, co si budeš přát. Měsíluj už v 9 tady vypsaná fixa Kamil povídání další muzika, všechno, co si budeš přát. Měj se krásně. Jasně. Vypsaná fixa Kamil povídání další muzika, všechno, co si budeš přát. Měj se krásně.
3: Jasně. Budu poslouchat, mějte se hezky.
1: Kamil povídání další muzika, všechno, co si budeš přát. Měj se krásně. Jasně.
3: Budu poslouchat, mějte se hezky.
1: Další muzika, všechno, co si budeš přát. Měj se krásně.
3: Jasně. Budu poslouchat, mějte se hezky.
2: Krásný den, ahoj.
1: Všechno, co si budeš přát. Měj se krásně.
3: Jasně. Budu poslouchat, mějte se hezky.
2: Krásný Děkujem. Den, ahoj.
0: Ahoj.
1: Co si budeš přát. Měj se krásně. Jasně.
3: Budu poslouchat, mějte se hezky.
2: Krásný Děkujem. Den, ahoj.
0: Ahoj.
1: Měj se krásně. Jasně.
3: Budu poslouchat, mějte se hezky.
2: Krásný Děkujem. Den, ahoj.
0: Ahoj.
3: Jasně. Budu poslouchat, mějte se hezky.
2: Krásný Děkujem. Den, ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj. Poslouchat, mějte se hezky.
2: Krásný Děkujem. Den, ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Krásný den, ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Rock Radio.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: No a co jsme si, to jsme si, teď už si dáme, co to tam je? No a co jsme si, to jsme si, teď už si dáme, co to tam je? Twisted Sister. Co jsme si, to jsme si, teď už si dáme, co to tam je? Twisted Sister. Teď už si dáme, co to tam je? Twisted Sister. We're not gonna take it. Dáme,

0: Nemusíš být. Nemusíš být máni. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná. Musíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro.
1: Na cestě.

těch, co tě svlík. Těch, co tě svlíkli až na kost. Těch, co tě svlíkli až na kost.

Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou. Anabel Fárovou. Fárovou.

Martinson.

0: Kou... V Kauflandu fandíme... V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto... V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás... V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili... V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili...
1: Kájar Mark Brambur.
0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili...
1: Kájar Mark Brambur.
0: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili...
1: Kájar Mark Brambur.
0: Stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili...
1: Kájar Mark Brambur. 150...
0: Proto jsme pro vás připravili...
1: Kájar Mark Brambur. 150 gramů za...
0: Připravili
1: Kájar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kájar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90. Bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský más 150 gramů za 17,90. A svijanský más světlý ležák z Kaufland gramů za 17,90. A svijanský más světlý ležák z Kaufland 15,90. A svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 30. A svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za... Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20. ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20. Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května za 13,90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: 90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: 26. května.
0: Kaufland.
1: Profi Vonda. 100. Května.
0: Kaufland.
1: Profi Vonda. 100.
0: Kaufland.

0: Jirku, větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Web? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Web? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Web? Bez potislíš. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
1: Mato.
0: Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz Kam bez potisku. www.bezpotisku.cz
1: Masters of Rock.
0: www.bezpotisku.cz
1: Masters of Rock.
0: www.bezpotisku.cz
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival
0: Bezpotisku.cz
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární helu
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40.
1: of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdný festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona
2: slaví legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona
2: slavné arní Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona
2: slavné Arch Enemy slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona
2: slavné Arch Enemy
3: In Flames
2: 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona
2: slavné Arch Enemy
3: In Flames
2: výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona
2: slavné Arch Enemy
3: In Flames
2: Slaughter to Prevail.
3: Marilyna Mansona
2: slavné Arch Enemy
3: In Flames
2: Slaughter to Prevail.
3: Derasmus
2: slavné Arch Enemy
3: In Flames
2: Slaughter to Prevail.
3: Derasmus
2: přijede Dirk Schneider s Enemy
3: In Flames
2: Slaughter to Prevail.
3: Derasmus
2: přijede Dirk Schneider s Hity Accept
3: Slaughter to Prevail.
2: Derasmus přijede Dirk Schneider s Hity Accept nebo bratři Kavalerovi Slaughter to Prevail.
3: Derasmus
2: přijede Dirk Schneider s Hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
3: Derasmus
2: přijede Dirk Schneider s Hity Accept nebo bratři Kavalerovi přijede Dirk Schneider s Hity Accept nebo bratři Kavalerovi
1: Masters of Rock
2: od Schneider s Hity Accept nebo bratři Kavalerovi
1: Masters of Rock
2: od 16. do 19. června nebo bratři Kavalerovi
1: Masters of Rock
2: od 16. do 19.
1: Rovi Masters of Rock
2: od 16. do 19. července u
1: Rock
2: od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích
4: stavebniny dek
2: 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích
4: stavebniny dek přináší mega akce.
2: Od července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Stavebniny dek přináší mega akci. Nejprodávanější
2: ve Vizovicích.
4: Stavebniny dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka. Stavebniny dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka. Stavebniny dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka H20 do základové desky přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka H20 do základové desky nyní za skvělých 40. Nejprodávanější karisítka H20 do základové desky nyní za skvělých 403. Prodávanější karisítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně další karisítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí 36 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 20. korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Víc platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. 9. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek.cz. Karisíť za super cenu. Více na dek.cz. Cenu. Více na dek.cz.

0: Dřív než začnou více na deck.cz. Dřív než začnou prázdniny. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vy... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Českou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky, než. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky i MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. pí. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buďské republiky už 19. až 21. června. Buď u toho už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídí 1. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídí. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automoto. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom Brno. Brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom Brno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrom Brno.cz.
1: Máte penzi?
0: Pořídíš na automotodrom Brno.cz. Automotodrom Brno.cz.
1: Máte penzíko?
0: Automotodrom Brno.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN.cz. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo N a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to jste možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii. Penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii. Nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii. To staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. Si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. Zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNC. Online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNCZ minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNCZ lomeno penzíko. Během pauzy na kafe. Více na NNCZ lomeno penzíko. Kafe. Více na NNCZ lomeno penzíko. Více na NNCZ lomeno penzíko. Vesvěz lomeno penzíko.
2: Ve světě plném hrozby
0: lomeno penzíko.
2: Ve světě plném hrozeb je jistota. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco seku. Ve světě plném hrozeb je jistota základ.

základ. Cisco se tepelném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data, tota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěr. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Cisco. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Vše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef. Alef.

0: zahraničních cestách. O podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Jednání mezi delegacích na zahraničních cestách. Jednání mezi odbory a vedením jihokorejské společnosti na cestách. Jednání mezi odbory a vedením jihokorejské společnosti. Jednání mezi odbory a vedením jihokorejské společnosti Samsung zkrachovala. Má 40 tisíc zaměstnanců, tak ve čtvrtek vstoupí do 18-denní stávky. Vláda už avizovala, že by 1000 zaměstnanců, tak ve čtvrtek vstoupí do 18-denní stávky. Vláda už avizovala, že by se mohla do sporu vložit, pokud by hrozily vážné dopady na ekonomiku. Europoslanci dnes budou hlasovat
1: Oblačno až polojasno v Čechách může být přechodně až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teplota v Čechách může být

0: Kvalitní
1: nemusíte bát, jak chtěla dodat.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč.
1: Nemusíte bát, jak chtěla dodat.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč.
1: Bát, jak chtěla dodat.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi.
1: Voda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda CZ. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda CZ. Pře studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda CZ.
2: Připadáš si ve značkovej hač
0: s desetiletou zárukou. Profi voda CZ.
2: Připadáš si ve značkovej hadrech jako...
0: ...desetiletou zárukou. Profivoda CZ.
2: Připadáš si ve značkovej hadrech jako...
0: Profivoda CZ.
2: Připadáš si ve značkovej hadrech jako...
0: Profivoda CZ.
2: Připadáš si ve značkovej hadrech jako...
3: Větší chlap?
2: Připadáš si ve značkovej hadrech jako...
3: Větší chlap?
2: No, jak myslíš?
3: Připadáš si ve značkovej hadrech jako...
2: Větší chlap?
3: No, jak myslíš?
2: Jačkovej hadrech jako
3: větší chlap?
2: No, jak myslíš?
3: Já se oblíkám bez potisku.

0: přechodně až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teploty v Čechách může být přechodně až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teploty 18 až 3 až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teploty 18 až 23 zaprší. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. 18 až 23 stupňů Celsia. Až 23 stupňů Celsia.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.
0: 20 stupňů Celsia.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.
0: Zia.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské prostředí, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské prostředí Lázně.

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátké.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po...
0: Jo. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou...
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. Pět... Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. Pět ze šesti českých firem cítí... Hezké dopoledne, krátce po deváté jsou tu další zprávy. Pět ze šesti krátce po deváté jsou tu další zprávy. Pět ze šesti českých firem cítí dopady... Jsou tu další zprávy. Pět ze šesti českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě... Zprávy. Pět ze šesti českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém... Pět ze šesti českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investi českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investi firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě řekl Pirek, kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu. A Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. To při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Raf. Na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. S hlavou státu jednem hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. S hlavou státu jednal taky ostatní prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. S hlavou státu jednal taky ostatní průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. S hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o dopravy České republiky Jan Rafaj. S hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelství Jan Rafaj. S hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích FAI. S hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničí. S hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Jedna investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničí.

Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zas. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.

0: Tak jen tak jako nějakou zvukovou tu, jo?
1: Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba víš, ani, ale
0: tak... Tak jen tak jako nějakou zvukovou tu, jo?
1: Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba víš, a ti to tady stiším, takhle...
0: Tak jako nějakou zvukovou tu, jo?
1: Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba víš, a ti to tady stiším...
0: Nějakou zvukovou tu, jo?
1: Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba víš, a ti to tady stiším, takhle...
0: Jo?
1: Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba víš, a ti to tady stiším, takhle... Udělej nějakou, no jestli jako třeba víš, ať je to tady stiším, takhle. No jestli jako třeba víš, ať je to tady stiším, takhle. Víš, ať je to tady stiším, takhle.
0: Life is life, na...
1: Stiším, takhle.
0: Life is life, na na na na na. Life is life, na na na na na. Life is life, na na na na na. Life is

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockový dopoledne. Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Rockový dopoledne.
0: Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Rockový dopoledne startuje právě.
0: Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Rockový dopoledne.
0: Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Rockový dopoledne startuje právě teď.
0: Rockový dopoledne.
1: Rockový dopoledne startuje právě teď, 3 minuty po 9. hodině.
0: Rockový dopoledne.
1: Rockový dopoledne startuje právě teď, 3 minuty po. Rockový dopoledne startuje právě teď, 3 minuty po 9. hodině. S vámi je Kamil a samozřejmě. Rockový dopoledne startuje právě teď, 3 minuty po 9. hodině. S vámi je Kamil a samozřejmě. Startuje právě teď, 3 minuty po 9. hodině. S vámi je Kamil a samozřejmě. Právě teď, 3 minuty po 9. hodině. S vámi je Kamil a samozřejmě. Středa, to znamená hvězdný host. 3 minuty po 9. hodině. S vámi je Kamil a samozřejmě. Středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka hodině. S vámi je Kamil a samozřejmě. Středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a máme Kamil a samozřejmě středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a máme tady i Mardio. Středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a máme tady i Mardio. A hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě a máme tady i Mardio, kterýho zdravíme. Zuzanka je tady taky ještě a máme tady i Mardio, kterýho zdravíme. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Taky ještě a máme tady i Mardio, kterýho zdravíme. Ahoj.
2: Ahoj.
1: A máme tady i Mardio, kterýho zdravíme. Ahoj.
2: Ahoj. Zdravím všechny.
1: Je tady i Mardio, kterýho zdravíme. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, kterýho zdravíme. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Ty tady furt chodíš s tou. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátku.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, nemohl bys nám.
2: Ne posluchače.
1: Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako. Ty tady furt chodíš s tou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako hodit. Jen tak s tou kytarou, čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako hodit jen tak, máš tam ale přesto kabel. Čověče, nemohl bys nám na začátek tam něco jako hodit jen tak, máš tam ale přesto kabel. Na začátek tam něco jako hodit jen tak, máš tam ale přesto kabel.
2: Jo, jo, vidíš.
1: Tak tam něco jako hodit jen tak, máš tam ale přesto kabel.
2: Jo, jo, vidíš.
1: Takže by ti to netlumilo hodit jen tak, máš tam ale přesto kabel.
2: Jo, jo, vidíš.
1: Takže by ti to netlumilo, tak máš tam ale přesto kabel.
2: Jo, jo, vidíš.
1: Takže by ti to netlumilo.
2: Já si to
1: máš tam ale přesto kabel.
2: Jo, jo, vidíš.
1: Takže by ti to netlumilo.
2: Já si to
1: propoj si to, že bys to kabel.
2: Jo, jo, vidíš.
1: Takže by ti to netlumilo.
2: Já si to propoj.
1: Propoj si to, že.
2: Jo, jo, vidíš.
1: Takže by ti to netlumilo.
2: Já si to propoj.
1: Propoj si to, že bys nám takhle jako víš do toho openu. Takže by ti to netlumilo.
2: Já si to propoj.
1: Propoj si to, že bys nám takhle jako víš do toho openu. Je to takový netlumilo.
2: Já si to propoj.
1: Propoj si to, že bys nám takhle jako víš do toho openu, je to takový netradiční.
2: Počkej, já si to propoj.
1: Propoj si to, že bys nám takhle jako víš do toho openu, je to takový netradiční. Propoj si to, že bys nám takhle jako víš do toho openu, je to takový netradiční, ale si to, že bys nám takhle jako víš do toho openu, je to takový netradiční, ale
2: tak jako jen tak jako nějakou zvukovou.
1: Jako víš do toho openu, je to takový netradiční, ale tak
2: jako jen tak jako nějakou zvukovou tu, jo.
1: Zvukovku openu, je to takový netradiční, ale tak
2: jako jen tak jako nějakou zvukovou tu, jo.
1: Zvukovku udělej nějakou, no jestli jako třeba netradiční,

0: A teď... Ta ta ra ra na na na na na teď ta ra ra na na na na na teď a teď no vidíš, už je to, to teď stačí. Už si celý den na na na na na teď a teď no vidíš, už je to teď stačí. Už si celý den na na na na na teď a teď no vidíš, už je to teď už si celý den na na na teď a teď no vidíš, už je to teď už si celý den nebudete teď a teď no vidíš, už je to teď už si celý den nebudete zpívat teď no vidíš, už je to teď už si celý den nebudete zpívat nic jinýho sorry je to teď už si celý den nebudete zpívat nic jinýho sorry ty celý den nebudete zpívat nic jinýho sorry omlouvám se
1: to je super takže jste
0: nebudete zpívat nic jinýho sorry omlouvám se
1: to je super
0: zpívat nic jinýho sorry omlouvám se
1: to je super takže jste jistě poznali že dnešním hostem je
0: jo sorry omlouvám se
1: to je super takže jste jistě poznali že dnešní
0: sorry omlouvám se
1: to je super takže jste jistě poznali že dnešním
0: omlouvám se
1: to je super takže jste jistě poznali že dnešním hostem hvězdní hodinky bude se to je super takže jste jistě poznali že dnešním hostem hvězdní hodinky bude Mardis super takže jste jistě poznali že dnešním hostem hvězdní hodinky bude Mardis vypsaný fixy a budeme se bavit jistě poznali že dnešním hostem hvězdní hodinky bude Mardis vypsaný fixy a budeme se bavit dnešním hostem hvězdní hodinky bude Mardis vypsaný fixy a budeme se bavit o aktuálním dění hodinky bude Mardis vypsaný fixy a budeme se bavit o aktuálním dění v kapele Mardis vypsaný fixy a budeme se bavit o aktuálním dění v kapele a taky o novém albu, který vypsaný fixy a budeme se bavit o aktuálním dění v kapele a taky o novém albu, který a budeme se bavit o aktuálním dění v kapele a taky o novém albu, který vychází v pátek. Bavit o aktuálním dění v kapele a taky o novém albu, který vychází v pátek. O aktuálním dění v kapele a taky o novém albu, který vychází v pátek. Tak zůstaňte s námi, zachví v kapele a taky o novém albu, který vychází v pátek. Tak zůstaňte s námi, za chvíli o novém albu, který vychází v pátek. Tak zůstaňte s námi, za chvíli jsme tady, teď si pojďme dát škorpíky, který vychází v pátek. Tak zůstaňte s námi, za chvíli jsme tady, teď si pojďme dát škorpíky, vychází v pátek. Tak zůstaňte s námi, za chvíli jsme tady, teď si pojďme dát škorpíky. Tak zůstaňte s námi, za chvíli jsme tady, teď si pojďme dát škorpíky. Námi, za chvíli jsme tady, teď si pojďme dát škorpíky. Za chvíli jsme tady, teď si pojďme dát škorpíky.
2: Rock Radio.
1: Jsme tady, teď si pojďme dát škorpíky.
2: Rock Radio.
1: Dát škorpíky.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio. Radio.

0: jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali. Vězným hostem Rock Rádia je dneska Márdy z Vypsaných Fixy, už jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali. Rádia je dneska Márdy z Vypsaných Fixy, už jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali hned od 9 hodin. Márdy z Vypsaných Fixy, už jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali hned od 9 hodin, protože Márdy se nám představil. Fixy, už jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali hned od 9 hodin, protože Márdy se nám představil. To určitě poznali, pokud jste poslouchali hned od 9 hodin, protože Márdy se nám představil. Pokud jste poslouchali hned od 9 hodin, protože Márdy se nám představil a taky nám zahrál. Hned od 9 hodin, protože Márdy se nám představil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku hodin, protože Márdy se nám představil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych to na že Márdy se nám představil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku odlehčil. Představil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku odlehčil. A zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku odlehčil. A ty si tady říkal krásnou příhodu. Nicméně, já bych to na začátek trošku odlehčil. A ty si tady říkal krásnou příhodu. To na začátek trošku odlehčil. A ty si tady říkal krásnou příhodu. A ty si tady říkal krásnou příhodu o tom. A ty si tady říkal krásnou příhodu o tom, protože příští týden nás čeká. Ty si tady říkal krásnou příhodu o tom, protože příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě krásnou příhodu o tom, protože příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě o tom, protože příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě Prago koncert, Metal Fest, protože příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě Prago koncert, Metal Fest, Rockcastle. Příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě Prago koncert, Metal Fest, Rockcastle. Jirka Daron, samozřejmě Prago koncert, Metal Fest, Rockcastle. Samozřejmě Prago koncert, Metal Fest, Rockcastle a Masters of Rock. Prago koncert, Metal Fest, Rockcastle a Masters of Rock.
1: Jasně.
0: A vy máte právě na Metal Fest, Rockcastle a Masters of Rock.
1: Jasně.
0: A vy máte právě na Metal Fest, Rockcastle a Masters of Rock.
1: Jasně.
0: A vy máte právě na Masters of Rockcastle a Masters of Rock.
1: Jasně.
0: A vy máte právě na Masters of Rock jako fix a Masters of Rock.
1: Jasně.
0: A vy máte právě na Masters of Rock jako fixa krásnou vzpomínku, tak bys jí tady Masters of Rock.
1: Jasně.
0: A vy máte právě na Masters of Rock jako fixa krásnou vzpomínku.
1: Jasně.
0: A vy máte právě na Masters of Rock jako fixa krásnou vzpomínku, tak bys jí tady mohl přetlumočit i a vy máte právě na Masters of Rock jako fixa krásnou vzpomínku, tak bys jí tady mohl přetlumočit i posluchačům, protože Masters of Rock jako fixa krásnou vzpomínku, tak bys jí tady mohl přetlumočit i posluchačům, protože já jsem se fakt fixa krásnou vzpomínku, tak bys jí tady mohl přetlumočit i posluchačům, protože já jsem se fakt pobavil, tak zaspomínku. Tak bys jí tady mohl přetlumočit i posluchačům, protože já jsem se fakt pobavil, tak zaspomínku. Tak bys jí tady mohl přetlumočit i posluchačům, protože já jsem se fakt pobavil, tak prosím tě.
1: Hele, rok si přesně nepamatuju, ale je to už jako poměrně dlouho, myslím, že minimálně. Rok si přesně nepamatuju, ale je to už jako poměrně dlouho, myslím, že minimálně takových.
2: Třeba

0: nebo jako zástupci jiných žánrů, který tak okořenili, čo, třeba fléret, nebo, nebo teda jiných žánrů, který tak okořenili, čo, třeba fléret, nebo, nebo teda vypsaná fikru, který tak okořenili, čo, třeba fléret, nebo, nebo teda vypsaná
1: fikru. Myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, okořenili, čo, třeba fléret, nebo, nebo teda vypsaná
1: fikru. Myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, čo, třeba fléret, nebo teda vypsaná
1: fikru. Myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, že to jako nebylo úplně jako nejspo, nebo teda vypsaná
1: fixa. Myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, že to jako nebylo úplně jako nejsme úplně metal. Nebo teda vypsaná
1: fixa. Myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, že to jako nebylo úplně jako nejsme úplně metal.
1: Tam myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, že to jako nebylo úplně jako nejsme úplně metal. No ale tak jsme vypsaná fixa, že to jako nebylo úplně jako nejsme úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli. Na fixa, že to jako nebylo úplně jako nejsme úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a že to jako nebylo úplně jako nejsme úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a jako nejsme úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás teda úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás teda před. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás teda před náma, tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás teda před náma, že jo, a po nás teda před náma, a po nás teda před náma, měla vystoupit hlavní hvězda, po nás teda před náma, měla vystoupit hlavní hvězda toho dne, teda před náma, měla vystoupit hlavní hvězda toho dne, a před náma, měla vystoupit hlavní hvězda toho dne, nebo celého festivalu kopala Rage, což je taková jako ostrá parta z nekompromisní kompromisníma fanouškama, což je taková jako ostrá parta s nekompromisníma fanouškama a jako ostrá parta s nekompromisníma fanouškama a ty už se tam začali sarocovat s nekompromisníma fanouškama a ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli s nima fanouškama a ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli kama a ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli a viděli jsme v první a ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli a viděli jsme v prvních lineách. Ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli a viděli jsme v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage. Když jsme přijeli a viděli jsme v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage. A viděli jsme v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage, jakože to fakt si užijou. V prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage, jakože to fakt si užijou. Jenomže rage, jak jsou prostě natěšený na ty rage, jakože to fakt si užijou. Jenomže rage, ty jo, se někde prostě natěšený na ty rage, jakože to fakt si užijou. Jenomže rage, ty jo, se někde zase na ty rage, jakože to fakt si užijou. Jenomže rage, ty jo, se někde zasekli, že to fakt si užijou. Jenomže rage, ty jo, se někde zasekli a měli zpoždění, užijou. Jenomže rage, ty jo, se někde zasekli a měli zpoždění. Na přišel Dar, ona říká, hele, jenomže rage, ty jo, se někde zasekli a měli zpoždění. Na přišel Dar, ona říká, ty jo, se někde zasekli a měli zpoždění. Na přišel Dar, ona říká, hele, zasekli a měli zpoždění. Na přišel Dar, ona říká, hele, kluci, rage mají zpoždění. Měli zpoždění. Na přišel Dar, ona říká, hele, kluci, rage mají zpoždění. Na přišel Dar, ona říká, hele, kluci, rage mají zpoždění. My to vyměníme a půjdete vy. Přišel Dar, ona říká, hele, kluci, rage mají zpoždění. My to vyměníme a půjdete vy. Říká, hele, kluci, rage mají zpoždění. My to vyměníme a půjdete vy. Amen. Rage mají zpoždění. My to vyměníme a půjdete vy. Amen. Zpoždění. My to vyměníme a půjdete vy. Amen. Dobře, tak my to vyměníme a půjdete vy. Amen. Dobře, tak jsme vyměníme a půjdete vy. Amen. Dobře, tak jsme. Proč ne, že budete vy? Amen. Dobře, tak jsme. Proč ne, že jo? Amen. Dobře, tak jsme. Proč ne, že jo? Dobře, tak jsme. Proč ne, že jo? A teď tam stáli, ale nám dobře, tak jsme. Proč ne, že jo? A teď tam stáli, ale nám to nedošlo v tu chvíli. Jsme. Proč ne, že jo? A teď tam stáli, ale nám to nedošlo v tu chvíli, že jo? Co se stane? Proč ne, že jo? A teď tam stáli, ale nám to nedošlo v tu chvíli, že jo? Co se stane, že jo? A teď tam stáli, ale nám to nedošlo v tu chvíli, že jo, co se stane, že jo. A teď tam stáli, ale nám to nedošlo v tu chvíli, že jo, co se stane, že jo. No a tam už jako byli ty, tam stáli, ale nám to nedošlo v tu chvíli, že jo, co se stane.

0: stane, že jo. No a tam už jako byly ty, nám to nedošlo v tu chvíli, že jo, co se stane, že jo. No a tam už jako byly ty rejčaři, že jo, v tu chvíli, že jo, co se stane, že jo. No a tam už jako byly ty rejčaři, že jo, ty, co se stane, že jo. No a tam už jako byly ty rejčaři, že jo, ty prostě ne, že jo. No a tam už jako byly ty rejčaři, že jo, ty prostě natěšený, prostě borci. No a tam už jako byly ty rejčaři, že jo, ty prostě natěšený, prostě borci, pokérovaný, velký vlak. Ty rejčaři, že jo, ty prostě natěšený, prostě borci, pokérovaný, že jo, ty prostě natěšený, prostě borci, pokérovaný, velký vlasatý, svalnatý metalist. Prostě natěšený, prostě borci, pokérovaný, velký vlasatý, svalnatý metalist. Prostě borci, pokérovaný, velký vlasatý, svalnatý metalisti, který chtěli rejč. No a pokérovaný, velký vlasatý, svalnatý metalisti, který chtěli rejč. No a paní velký vlasatý, svalnatý metalisti, který chtěli rejč. No a ty svalnatý metalisti, který chtěli rejč. No a ten moderátor to ještě svalnatý metalisti, který chtěli rejč. No a ten moderátor to ještě jako tento dodělal. Který chtěli rejč. No a ten moderátor to ještě jako který chtěli rejč. No a ten moderátor to ještě jako tento dodělal. Ten tam vylez. No a ten moderátor to ještě jako tento dodělal. Ten tam vylez ven a říkal. A ten moderátor to ještě jako tento dodělal. Ten tam vylez ven a říkal. Moderátor to ještě jako tento dodělal. Ten tam vylez ven a říkal. Chcete rejč? Ještě jako tento dodělal. Ten tam vylez ven a říkal. Chcete rejč? A už tento dodělal, ten tam vylez ven a říkal, chcete rejč? A už jo. Ten tam vylez ven a říkal, chcete rejč? A už jo. A on říkal, chcete rejč? A už jo. A on, tak smůla, rejč mají spožděný. Rejč! A už jo. A on, tak smůla, rejč mají spožděný. A už jo. A on, tak smůla, rejč mají spoždění, bude fix. A už jo. A on, tak smůla, rejč mají spoždění, bude fixa. A teď se nám přišlo. A on, tak smůla, rejč mají spoždění, bude fixa. A teď se nám přišli. A on, tak smůla, rejč mají spoždění, bude fixa. A teď se nám přišli. Tak smůla, rejč mají spoždění, bude fixa. A teď se nám přišli. Rejč mají spoždění, bude fixa. A teď se nám přišli. A bude fixa. A teď se nám přišli. To je jako ty první tři. A teď se nám přišli. To je jako ty první tři. Čtyři se nám přišli. To je jako ty první tři. To je jako ty první tři. Čtyři písně byly teda. To je jako ty první tři. Čtyři písně byly teda strašně jako náročné. To je jako ty první tři, čtyři písně byly teda strašně jako ty první tři, čtyři písně byly teda strašně jako náročný, protože tam jako nebyla úplně. Ty první tři, čtyři písně byly teda strašně jako náročný, protože tam jako nebyla úplně jako nepo. Čtyři písně byly teda strašně jako náročný, protože tam jako nebyla úplně jako nepochopení ze strany. Teda strašně jako náročný, protože tam jako nebyla úplně jako nepochopení ze strany. Ryčně jako náročný, protože tam jako nebyla úplně jako nepochopení ze strany činný, protože tam jako nebyla úplně jako nepochopení ze strany rejčařů, a naštěstí pak sám protle, protože tam jako nebyla úplně jako nepochopení ze strany rejčařů, a naštěstí pak sám protlačil nějaký našifr, nebyla úplně jako nepochopení ze strany rejčařů, a naštěstí pak sám protlačil nějaký naš jako nepochopení ze strany rejčařů, a naštěstí pak sám protlačil nějaký naši fanoušci ze strany rejčařů, a naštěstí pak sám protlačil nějaký naši fanoušci dopředu a jak jsme za čařů, ale naštěstí pak sám protlačil nějaký naši fanoušce dopředu a jak jsme tako štěstí pak sám protlačil nějaký naši fanoušce dopředu a jak jsme tako ustáli dobře. No.
1: Takže to
0: tlačil nějaký naši fanoušce dopředu a jak jsme tako ustáli dobře. No.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: Fanoušce dopředu a jak jsme tako ustáli dobře. No.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek to bych jako nepřál. Jak jsme tako ustáli dobře. No.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek to bych jako nepřestáli dobře. No.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek to bych jako nepřál nikomu. No.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek to bych jako nepřál nikomu, no. Tyhle.
2: Hele, tak máte aspoň takovýhle.
1: Padlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek to bych jako nepřál nikomu, no. Tyhle.
2: Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy.
0: Ale ten jako začátek to bych jako nepřál nikomu, no. Tyhle.
2: Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou.
0: Tak to bych jako nepřál nikomu, no. Tyhle.
2: Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a víte, že jsem
0: nepřál nikomu, no.

0: Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a víte, že se umíte postavit čelem. Jako.
1: Je to pravda, no, prostě jako...
0: Tak super, krásná vzpomínka.
1: Což pro mě byla velká čest, udělal jsem to tady.

0: Hvězdný host rok. Hvězdný host rok. Hvězdný host rok. Hvězdný host rok. Hvězdný host rok rádia. Hvězdný host rok rádia. Hvězdný host rok rádia.
1: Hvězdným hostem rok
0: rádia.
1: Hvězdným hostem rok rádia je dneska
0: rádia.
1: Hvězdným hostem rok rádia. Hvězdným hostem rok rádia je dneska Mardy z Vypsaných fixy už. Hvězdným hostem rok rádia je dneska Mardy z Vypsaných fixy už to už. Hvězdným hostem rok rádia je dneska Mardy z Vypsaných fixy už to určitě poznáte. Hvězdným hostem rok rádia je dneska Mardy z Vypsaných fixy už.

0: jsem to teda jenom na chvíli, Jirka Hrdinot, což pro mě byla velká čest, udělal jsem to teda jenom na chvíli, Jirka Hrdina z Hrdina se Sparty mi pak řekl, že jako ze Stanley Cupem bych to nemohl dělat, že ten můžou zvednout na hlavu se Sparty mi pak řekl, že jako ze Stanley Cupem bych to nemohl dělat, že ten můžou zvednout na hlavu pak řekl, že jako ze Stanley Cupem bych to nemohl dělat, že ten můžou zvednout na ze Stanley Cupem bych to nemohl dělat, že ten můžou zvednout na hlavu jenom členové vítězem bych to nemohl dělat, že ten můžou zvednout na hlavu jenom členové vítězného týmu a management, ale že ten můžou zvednout na hlavu jenom členové vítězného týmu a management.
1: Speciální dres, na kterým by se propojilo hlavní město našich písní Sampy.

Piego a ten klub, na kterým by se propojilo hlavní město našich písní San Piego a ten klub, kterým by se propojilo hlavní město našich písní San Piego a ten klub, takže jsme hlavní město našich písní San Piego a ten klub, takže jsme s Limbem, s grafikem našich písní San Piego a ten klub, takže jsme s Limbem, s grafikem Piego a ten klub, takže jsme s Limbem, s grafikem naším to společně dali dohromady klub, takže jsme s Limbem, s grafikem naším to společně dali dohromady a ty hráči jsme s Limbem, s grafikem naším to společně dali dohromady a ty hráči v posledním Limbem, s grafikem naším to společně dali dohromady a ty hráči v posledním zápase naším to společně dali dohromady a ty hráči v posledním zápase základní části dali dohromady a ty hráči v posledním zápase základní části nastoupili v tom a ty hráči v posledním zápase základní části nastoupili v tom drezu, což je vždycky spači. V posledním zápase základní části nastoupili v tom drezu, což je vždycky speciální dres, který se v posledním zápase základní části nastoupili v tom drezu, což je vždycky speciální dres, který se používá. V zápase základní části nastoupili v tom drezu, což je vždycky speciální dres, který se používá. V části nastoupili v tom drezu, což je vždycky speciální dres, který se používá na jednom drezu, což je vždycky speciální dres, který se používá na jedno utkání za celou, což je vždycky speciální dres, který se používá na jedno utkání za celou sezónu, je na speciální dres, který se používá na jedno utkání za celou sezónu, je na dres, který se používá na jedno utkání za celou sezónu, je na ta extraliga to dovoluje. No, používá na jedno utkání za celou sezónu, je na ta extraliga to dovoluje. Na jedno utkání za celou sezónu, je na ta extraliga to dovoluje. No jo, ale nikdy za celou sezónu, je na ta extraliga to dovoluje. No jo, ale zónu je na ta extraliga to dovoluje. No jo, ale nikdy v těch speciálních ta extraliga to dovoluje. No jo, ale nikdy v těch speciálních dresech to dovoluje. No jo, ale nikdy v těch speciálních dresech nevyhráli. No jo, ale nikdy v těch speciálních dresech nevyhráli. Byli už nikdy v těch speciálních dresech nevyhráli. Byli už jako vždycky nikdy v těch speciálních dresech nevyhráli. Byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá. Nikdy v těch speciálních dresech nevyhráli. Byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá. No jo, speciální dresech nevyhráli. Byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá. No jo, a vyhráli. Byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá. No jo, a tak jsem tam přišel. Byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá. No jo, a tak jsem tam přišel. Vždycky každý rok se nějaký dělá. No jo, a tak jsem tam přišel. Proběh ten ceremoniál, v těch se nějaký dělá. No jo, a tak jsem tam přišel, proběh ten ceremoniál v těch drezech. No jo, a tak jsem tam přišel, proběh ten ceremoniál v těch drezech, já jsem tam hrál na kytaru. A tak jsem tam přišel, proběh ten ceremoniál v těch drezech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený. Tak jsem tam přišel, proběh ten ceremoniál v těch drezech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený. A začali jsme ten ceremoniál v těch drezech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený. A začali jsme hrát a před třetím ceremoniál v těch drezech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený. A začali jsme hrát a před třetí drezech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený. A začali jsme hrát a před třetí třetinou to bylo 0-3 kytaru, bylo to šílený. A začali jsme hrát a před třetí třetinou to bylo 0-3. No ale šílený. A začali jsme hrát a před třetí třetinou to bylo 0-3. No ale pak se stalo. Začali jsme hrát a před třetí třetinou to bylo 0-3. No ale pak se stal zázrak. Před třetí třetinou to bylo 0-3. No ale pak se stal zázrak a 10 třetinou to bylo 0-3. No ale pak se stal zázrak a 10 sekund před 0-3. No ale pak se stal zázrak a 10 sekund před koncem. No ale pak se stal zázrak a 10 sekund před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3-3. Ale pak se stal zázrak a 10 sekund před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3-3 a v prodloužení jsme rák a 10 sekund před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3-3 a v prodloužení jsme a 10 sekund před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3-3 a v prodloužení jsme před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3-3 a v prodloužení jsme vyhráli 4-3. No a čili vyrovnali na 3-3 a v prodloužení jsme vyhráli 4-3. 4-3 a v prodloužení jsme vyhráli 4-3. No a mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý prodloužení jsme vyhráli 4-3. No a mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsme vyhráli 4-3. No a mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý play-off vyhráli 4-3. No a mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý play-off chodil.

0: No a mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý playoff chodil v tom dresu. A fakt mě došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý playoff chodil v tom dresu. Došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý playoff chodil v tom dresu. A fakt doma v tom dresu jsme nepotřebovali štěstí, tak jsem celý playoff chodil v tom dresu. A fakt doma v tom dresu jsme když jsem tam byl, a jsem celý playoff chodil v tom dresu. A fakt doma v tom dresu jsme když jsem tam byl, chodil v tom dresu. A fakt doma v tom dresu jsme když jsem tam byl a měl chodil v tom dresu. A fakt doma v tom dresu jsme když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres. A fakt doma v tom dresu jsme když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali. Fakt doma v tom dresu jsme když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali. V tom dresu jsme když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali. Jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali. A potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali. A potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel, tak jsme neprohrávali. A potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel, šéf PR-u Dynama, mě neprohrávali. A potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel, šéf PR-u. A potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel, šéf PR-u Dynama, a potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel, šéf PR-u Dynama, mě donutil, jednou nemohl a vlastně Marcel, šéf PR-u Dynama, mě donutil tam přijet aspoň na poslední, vlastně Marcel, šéf PR-u Dynama, mě donutil tam přijet aspoň na poslední, šéf PR-u Dynama, mě donutil tam přijet aspoň na poslední třetinu, proč je prohrával, PR-u Dynama, mě donutil tam přijet aspoň na poslední třetinu. Proč je donutil tam přijet aspoň na poslední třetinu, proč je prohrávali, tak jsem tam vběhnul, tam přijet aspoň na poslední třetinu, proč je prohrávali, tak jsem tam vběhnul, aspoň na poslední třetinu, proč je prohrávali, tak jsem tam vběhnul a třetinu, proč je prohrávali, tak jsem tam vběhnul a prohrávali, tak jsem tam vběhnul a vstojím před tím zimákem, tak jsem tam vběhnul a vstojím před tím zimákem, hned byl gól, slavně jsem ten nul. A vstojím před tím zimákem, hned byl gól, slavně jsem ten dres. A vstojím před tím zimákem, hned byl gól, slavně jsem ten dres. Pak jsem si tam dosedl hned. A vstojím před tím zimákem, hned byl gól, slavně jsem ten dres. Pak jsem si tam dosedl hned. Tím zimákem, hned byl gól, slavně jsem ten dres. Pak jsem si tam dosedl hned, byl další. A on říkal, vidíš, to funguje. To byl gól, slavně jsem ten dres. Pak jsem si tam dosedl hned, byl další. A on říkal, vidíš, to funguje. Slavně jsem ten dres. Pak jsem si tam dosedl hned, byl další. A on říkal, vidíš, to funguje, to je pes. Pak jsem si tam dosedl hned, byl další a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčivý. Tak jsem si tam dosedl hned, byl další a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčivý. Byl další a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčivý. Takže ten dres jako třeba nějak, vidíš, to funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčivý. Takže ten dres jako třeba nějakým procentem, to je prostě, my jsme na to pověrčivý. Takže ten dres jako třeba nějakým procentem něco přines, nějaký pověrčivý. Takže ten dres jako třeba nějakým procentem něco přines, takže ten dres jako třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem.
0: Ten dres jako třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě.
0: No, třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě.
0: No, tak to jsem procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě.
0: No, tak to jsem jako říkal, že to mají to přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě.
0: No, tak to jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas ne.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě.
0: No, tak to jsem jako říkal, že to mají toho Hakita.
1: Staneš maskotem ještě.
0: No, tak to jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas ne. A ono
1: ještě.
0: No, tak to jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas ne. A ono vždycky to funguje. Jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas ne. A ono vždycky, že to mají toho Hakita, že to zas ne. A ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže Hakita, že to zas ne. A ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. Ne, a ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. A ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj. Vždycky to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. A titul je doma, to stačí. To funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. A titul je doma, to chvíli, takže to splnilo svůj úkol. A titul je doma, to stačí, to splnilo svůj úkol a titul je doma, to stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej?
0: To splnilo svůj úkol a titul je doma, to stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej, nebo
0: úkol a titul je doma, to stačí.
1: A ty jsi chodil

0: poctivě celou sezónu na hokej, nebo...
1: Titul je doma, to stačí.
0: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej, nebo...
1: To stačí.
0: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej, nebo...
1: No, chodil, já tam chodím jako, já tam chodím...
0: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej, nebo...
1: No, chodil, já tam chodím jako, já tam chodím s kamarádem.
0: Poctivě celou sezónu na hokej, nebo...
1: No, chodil, já tam chodím jako, já...
0: Na hokej, nebo...
1: No, chodil, já tam chodím jako, já tam chodím s kamarádem s Velem. No, chodil, já tam chodím jako, já tam chodím s kamarádem s Velémem. No, chodil, já tam chodím jako, já tam chodím s kamarádem s Velémem. A vlastně jsme letos... Já tam chodím jako, já tam chodím s kamarádem s Velémem. A vlastně jsme letos udělali rekord. Já tam chodím s kamarádem s Velémem. A vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že s kamarádem s Velémem. A vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že jsme měli úplně... Když to šlo, tak jsme fanem. A vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že jsme měli úplně... Když to šlo, tak jsme fakt... A vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že jsme měli úplně... Když to šlo, tak jsme fakt tam byli, když jsme teda nehráli. Vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že jsme měli úplně... Když to šlo, tak jsme fakt tam byli. Rekord. Myslím si, že jsme měli úplně... Když to šlo, tak jsme fakt tam byli, když jsme teda neměli úplně... Když to šlo, tak jsme fakt tam byli, když jsme teda nehráli, nebo když on nemohl. Ale když to šlo, tak jsme fakt tam byli, když jsme teda nehráli, nebo když on nemohl. Ale letos to fakt tam byli, když jsme teda nehráli, nebo když on nemohl, ale letos to fakt jako jsme byli, když jsme teda nehráli, nebo když on nemohl, ale letos to fakt jako jsme nehráli, nebo když on nemohl, ale letos to fakt jako jsme dali poctivě celou sezónu, takže nemohl, ale letos to fakt jako jsme dali poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný, tak letos to fakt jako jsme dali poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový, ty, jako, že se nějak jsme fakt jako jsme dali poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový, ty, jako, že se nějak jsme dali poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový, ty, jako, že se nějak jsme fakt fanoušci. Poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový, ty, jako, že se nějak jsme fakt fanoušci. Že si sezónu, takže nejsme žádný takový, ty, jako, že se nějak jsme fakt fanoušci.
0: Že si tam jdete udělat selfiečko.
1: Jsme žádný takový, ty, jako, že se nějak jsme fakt fanoušci.
0: Že si tam jdete udělat selfiečko a...
1: Ne, ne, to mě, že se nějak jsme fakt fanoušci.
0: Že si tam jdete udělat selfiečko a...
1: Ne, ne, jsme fakt fanoušci.
0: Že si tam jdete udělat selfiečko a...
1: Ne, ne, to my jako sledujeme, diskutujeme o sestřici.
0: Že si tam jdete udělat selfiečko a...
1: Ne, ne, to my jako sledujeme, diskutujeme o sestavě.
0: Že si tam jdete udělat selfiečko a...
1: Ne, ne, to my jako sledujeme, diskutujeme o sestavě.
0: Selfiečko a...
1: Ne, ne, to my jako sledujeme, diskutujeme o sestavě. A on si... Ne, ne, to my jako sledujeme, diskutujeme o sestavě. A on my jako sledujeme, diskutujeme o sestavě. A on si tam dává píváky. Sledujeme, diskutujeme o sestavě. A on si tam dává píváky. Sledujeme o sestavě. A on si tam dává píváky. Vždycky říká, ale po třetím pivu je... A on si tam dává píváky. Vždycky říká, ale po třetím pivu je... Nejlepší ta třetí. On si tam dává píváky, vždycky říká, ale po třetím pivu je nejlepší ta třetí třetina. A píváky, vždycky říká, ale po třetím pivu je nejlepší ta třetí. Vždycky říká, ale po třetím pivu je nejlepší ta třetí třetina. Vždycky říká, ale po třetím pivu je nejlepší ta třetí třetina.
0: A sleduješ hokej...
1: O... ...pivu je nejlepší ta třetí třetina.
0: A sleduješ hokej obecně...
1: ...je nejlepší ta třetí třetina.
0: A sleduješ hokej obecně, třeba i teď jako mistr...
1: Nejlepší ta třetí třetina.
0: A sleduješ hokej obecně, třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty doma?
1: Ta třetí třetina.
0: A sleduješ hokej obecně, třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodíš... A sleduješ hokej obecně, třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty domácí zápasy?
1: Ne, sleduju.
0: A sleduješ hokej obecně, třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty domácí zápasy? Hokej obecně, třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty domácí zápasy?
1: Ne, sleduju to, teď jsem se díval, viděl.
0: Třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty domácí zápasy?
1: Ne, sleduju to, teď jsem se díval.
0: Jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty domácí zápasy?
1: Ne, sleduju to, teď jsem se díval, viděl jsem.
0: Nebo chodíš jenom na ty domácí zápasy?
1: Ne, sleduju to, teď jsem se díval, viděl jsem oba ty
0: domácí zápasy.
1: Ne, sleduju to, teď jsem se díval, viděl jsem oba ty domácí zápasy a... Ne, sleduju to, teď jsem se díval, viděl jsem oba ty domácí zápasy. Sleduju to, teď jsem se díval, viděl jsem oba ty domácí zápasy a... Teď jsem se díval, viděl jsem oba ty domácí zápasy a... Baví mě to, viděl jsem oba ty domácí zápasy a... Baví mě to, jací zápasy a... Baví mě to,

0: Jirka a baví mě to Jirka Hrdina, právě jak jsem o něm baví mě to Jirka Hrdina, právě jak jsem o něm mluvil s náma, dokonce i hraje v kapele. Baví mě to Jirka Hrdina, právě jak jsem o něm mluvil s náma, dokonce i hraje v kapele občas. Jirka Hrdina, právě jak jsem o něm mluvil s náma, dokonce i hraje v kapele občas, takže a Jirka Hrdina, právě jak jsem o něm mluvil s náma, dokonce i hraje v kapele občas, takže a jak jsem o něm mluvil s náma, dokonce i hraje v kapele občas, takže a náma dokonce i hraje v kapele občas, takže a hraje v kapele občas, takže a jsem fanoušek líb občas, takže a jsem fanoušek líb Pardubicích vlast a jsem fanoušek líb Pardubicích vlastně skoro každý fa. Jsem fanoušek líb Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek. Jsem fanoušek líb Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek. Jsem fanoušek líb Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát
0: fanoušek líb Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát
0: líb Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát teda píseň, která je spjatá s
0: Pardubicích vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát teda píseň, která je spjatá s vítězstvím Pardubic a
0: vlastně skoro každý fanoušek.
1: Pojďme si dát teda píseň, která je spjatá s vítězstvím Pardubic a
0: fanoušek.
1: Pojďme si dát teda píseň, která je spjatá s vítězstvím Pardubic. Si dát teda píseň, která je spjatá s vítězstvím Pardubic a pohárem a mne, která je spjatá s vítězstvím Pardubic a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože spjatá s vítězstvím Pardubic a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam často s tím Pardubic a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam často sdílel a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam často sdílel a s pohárem a mně se bylo to jistý, protože tu si tam často sdílel a když už bylo to jistý, protože tu si tam často sdílel a když už to šlo jako do finále, tý, protože tu si tam často sdílel a když už to šlo jako tu si tam často sdílel a když už to šlo jako do finále, tak si myslím, že tohle často sdílel a když už to šlo jako do finále, tak si myslím, že to sdílel a když už to šlo jako do finále, tak si myslím, že tohle když už to šlo jako do finále, tak si myslím, že tohle písní to šlo jako do finále, tak si myslím, že tohle písní dost lidí ale tak si myslím, že tohle písní dost lidí pohoršil. Si myslím, že tohle písní dost lidí pohoršil z druhého klubu, že tohle písní dost lidí pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že asi si myslí dost lidí pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že asi dost lidí pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že asi si pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že asi si mysleli, že z druhého klubu, v tom smyslu, že asi si mysleli, že něco o tom albu, v tom smyslu, že asi si mysleli, že něco o tom, ale každopádně bylo služe, asi si mysleli, že něco o tom, ale každopádně bylo to jistý, si mysleli, že něco o tom, ale každopádně bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat. Něco o tom, ale každopádně bylo to jistý je píseň z nový desky o tom, ale každopádně bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dál. Každopádně bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat. Bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. Píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. A desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
0: Díky.
1: Budeme povídat, tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
0: Díky.
1: Tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
0: Díky.
1: A samozřejmě gratulujeme.
0: Díky.
1: A samozřejmě gratulujeme.
0: Díky.
1: Gratulujeme.
0: Díky.

0: takže kolem toho byla se nesmírná. Do toho jsme dokončovali novou desku, která vyjde v pátek, takže kolem toho bylo mnoho jako zařizovat novou desku, která vyjde v pátek, takže kolem toho bylo mnoho jako zařizovat, která vyjde v pátek, takže kolem toho bylo mnoho jako zařizovat v pátek, takže kolem toho bylo mnoho jako zařizování a úkolů, který toho bylo mnoho jako zařizování a úkolů, který snad už jsou mnoho jako zařizování a úkolů, který snad už jsou zdárně všechny v cíli a jako zařizování a úkolů, který snad už jsou zdárně všechny v cíli a já teďka se těšování a úkolů, který snad už jsou zdárně všechny v cíli a já teďka se kolů, který snad už jsou zdárně všechny v cíli a já teďka se těším na ten okamžik, až snad už jsou zdárně všechny v cíli a já teďka se těším na ten okamžik, až budu jsou zdárně všechny v cíli a já teďka se těším na ten okamžik, až budu stát na té cíli a já teďka se těším na ten okamžik, až budu stát na té. Na té hoře, na té osmitisícovce, tak tam rozhlídnu a spodu dolů, viď.
1: A krása

16.

0: všechno dobře. Nic kvůli speciálnímu vinilu a všeho, takže to bylo akorát všechno dobře, tak spojený.
1: Abyste měli nějaký problém...
2: Teď
1: teďko, nebo
0: i za sebe to...
1: Aspoň jste si rozpomněli na ty skladby.
0: Je to tak,

0: Hviezdný host. Hviezdný host. Hviezdný host. Rok. Hviezdný host. Rok rádia. Hviezdný host. Rok rádia. Hviezdný host. Rok rádia. Host. Rok rádia.
1: Vypsaná fixa Mardi dnes. Rádia. Vypsaná fixa Mardi dneska. Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu. Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu jako. Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na vypsanou fixu ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na vypsanou fixu, teda aby jsme se jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na vypsanou fixu, teda aby jsme se hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na vypsanou fixu, teda aby jsme se dostali k tématu, jaký jste.
2: Dojížděli jsme šňůru, kde se krása nesmírná, do toho jsme dokončovali novou desku, která vyjde v pátek.

0: Potrénovali jsme.
1: Se, aspoň jste si rozpomněli na ty skladby.
0: Je to tak, potrénovali jsme.
1: Aspoň jste si rozpomněli na ty skladby.
0: Je to tak, potrénovali jsme.
1: Třeba jste tam objevili poměli na ty skladby.
0: Je to tak, potrénovali jsme.
1: Třeba jste tam objevili nějaký skrytý klen.
0: Je to tak, potrénovali jsme.
1: Třeba jste tam objevili nějaký skrytý klen.
0: Potrénovali jsme.
1: Třeba jste tam objevili nějaký skrytý klenot a řekli jste si, ty bláho, tak tohle už jsme dlouho.
0: Ne.
1: Třeba jste tam objevili nějaký skrytý klenot a řekli jste si, ty bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli. Třeba jste tam objevili nějaký skrytý klenot a řekli jste si, ty bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli.
0: No.
1: Byli nějaký skrytý klenot a řekli jste si, ty bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli.
0: No, my jsme jako vlastně si
1: dokázali. Skrytý klenot a řekli jste si, ty bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli.
0: No, my jsme jako vlastně si dokázali.
1: Řekli jste si, ty bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli.
0: No, my jsme jako vlastně si zjistili, jak to bylo.
1: Bláho, tak tohle už jsme dlouho nehráli.
0: No, my jsme jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako.
1: Oni hráli.
0: No, my jsme jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí. No, my jsme jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový. My jsme jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí si. Zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí si v roce 2009 založili. Zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí si v roce 2000. To bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí si v roce 2009 založit vlastní. Strašně nadčasový rozhodnutí si v roce 2009 založit vlastní label. Časový rozhodnutí si v roce 2009 založit vlastní label. Si v roce 2009 založit vlastní label, který všechno. V roce 2009 založit vlastní label, který všechno vlastní a vydává a nemusím devět založit vlastní label, který všechno vlastní a vydává a label, který všechno vlastní a vydává a nemusíme jako se ptát jenom sami se, který všechno vlastní a vydává a nemusíme jako se ptát jenom vlastní a vydává a nemusíme jako se ptát jenom sami sebe. Márdi, chceš vydává a nemusíme jako se ptát jenom sami sebe. Márdi, a nemusíme jako se ptát jenom sami sebe. Márdi, chceš vydat na vinilu jako se ptát jenom sami sebe. Márdi, chceš vydat na vinilu doly z týhle ptát jenom sami sebe. Márdi, chceš vydat na vinilu doly z týhle desky jo sebe. Márdi, chceš vydat na vinilu doly z týhle desky jo tak jo. Márdi, chceš vydat na vinilu doly z týhle desky jo tak jo. Chceš vydat na vinilu doly z týhle desky jo tak jo. Na vinilu doly z týhle desky jo tak jo. Doly z týhle desky, jo, tak jo.
1: Jinak my jsme...
0: Jo, tak jo.
1: Jinak my jsme si teď pustili úvodní...
0: Tak jo.
1: Jinak my jsme si teď pustili úvodní single... Jinak my jsme si teď pustili úvodní single, bylo to jistý, který vyšel už... Jinak my jsme si teď pustili úvodní single, bylo to jistý, který vyšel. Jinak my jsme si teď pustili úvodní single, bylo to jistý, který vyšel už v březnu. My jsme tenkrát pustili úvodní single, bylo to jistý, který vyšel už v březnu. My jsme tenkrát single, bylo to jistý, který vyšel už v březnu. My jsme tenkrát spolu jistý, který vyšel už v březnu. My jsme tenkrát spolu mluvili po telefonu o téhle písně, vyšel už v březnu. My jsme tenkrát spolu mluvili po telefonu o téhle tý písně, ale co ten klip v březnu, my jsme tenkrát spolu mluvili po telefonu o téhle písně, ale co ten klip, jak se vám spolu, my jsme tenkrát spolu mluvili po telefonu o téhle písně, ale co ten klip, jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohákem. Tenkrát spolu mluvili po telefonu o téhle písně, ale co ten klip, jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohákem. Po telefonu o téhle písně, ale co ten klip, jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohákem. Písně, ale co ten klip, jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohákem. Co ten klip, jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohákem?
0: No tak Jakub je...
1: Spolupracovalo s Jakubem Kohákem?
0: No tak Jakub je šílený velký muž.
1: Kohákem.
0: No tak Jakub je šílený velký muž.
1: Kohákem.
0: No tak Jakub je šílený velký muž. No tak Jakub je šílený velký muž. No tak Jakub je... Šílený velký muž s velkými pě, šílený velký muž s velkými rozmáchlými představami, šílený

0: s velkými rozmáchlými představami a nakonec jsme to dali pěkně rozmáchlými představami a nakonec jsme to rozmáchlými představami a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech nakonec jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým to dali pěkně dohromady a po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým na druhém místě a po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým na druhém místě jako první po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým na druhém místě jako vlastně jako Jakub je hned druhým na druhém místě jako první jsou ta nadnárodní jako Jakub je hned druhým na druhém místě jako první jsou ta druhým na druhém místě jako první jsou ta nadnárodní firma na domlouvání a na druhém místě jako první jsou ta nadnárodní firma na domlouvání a jako první jsou ta nadnárodní firma na domlouvání a Jakub je druhej a první jsou ta nadnárodní firma na domlouvání a Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme ta nadnárodní firma na domlouvání a Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali na domlouvání a Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat a Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže to se povedlo.
1: A jak
0: spolu klip a teď to jako klaplo, takže to se povedlo.
1: A jak napísal?
0: Teď to jako klaplo, takže to se povedlo.
1: A jak napíseň?
0: Klaplo, takže to se povedlo.
1: A jak napíseň reagovali lidi na těch?
0: Takže to se povedlo.
1: A jak napíseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste?
0: To se povedlo.
1: A jak napíseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji? A jak napíseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu. Píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě.
0: Hráli jsme ji všude, kde to
1: na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě.
0: Hráli jsme ji
1: na jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě.
0: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože
1: hráli jste ji určitě, ne? Na Majálesu určitě.
0: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože
1: ne, na Majálesu určitě.
0: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože jsme si řekli, že hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože jsme si řekli, že to není jednoduchý. Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože jsme si řekli, že to není všude, kde to šlo, protože jsme si řekli, že to není jednoduchý, protože jsme si řekli, že to není jednoduchý mezi ty naše starší. Jsme si řekli, že to není jednoduchý mezi ty naše starší písně dostat, že to není jednoduchý mezi ty naše starší písně dostat nějakou, to není jednoduchý mezi ty naše starší písně dostat nějakou jako novější, takže mezi ty naše starší písně dostat nějakou jako novější, takže musí se hrát. Starší písně dostat nějakou jako novější, takže musí se hrát. Nesmíšně dostat nějakou jako novější, takže musí se hrát, nesmíš to vzdát, i když samozřejmě nějakou jako novější, takže musí se hrát, nesmíš to vzdát, jako novější, takže musí se hrát, nesmíš to vzdát, i když samozřejmě, takže musí se hrát, nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas a musí se hrát, nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas a nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas a hráli jsme ji, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas a hráli jsme ji a ohlasy jsou z začátku má třeba menší ohlas a hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý. Třeba menší ohlas a hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý. A hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý.
1: Tak super. Povídáme si.
0: Hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý.

0: Super. Povídáme si s Márdem Zipsaným.
1: No a hlasy jsou dobrý.
0: Tak super. Povídáme si s Márdem Zipsaným fixy, povídat si budeme za...
1: Hlasy jsou dobrý.
0: Tak super. Povídáme si s Márdem Zipsaným fixy, povídat si budeme... Tak super. Povídáme si s Márdem Zipsaným fixy, povídat si budeme za chvíli. Tak super. Povídáme si s Márdem Zipsaným fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň, která. Povídáme si s Márdem Zipsaným fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň, která z desky známá je. A dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň. Zahrajeme pátku, než vyjde celý album, ale Marty řekl, že chce pouštět další písně až do pátku, než vyjde celý album, ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň, další písně až do pátku, než vyjde celý album, ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň až do pátku, než vyjde celý album, ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň z pátku, než vyjde celý album, ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň z desky představí a zahraje celý album, ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň z desky představí a zahraje ofiko jakože, ale Marty řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje ofiko jakože live tady.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou. Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pěti.
3: Až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pěti hvězdičkový.
3: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pěti hvězdičkový. Resort u nás na
3: zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový resort u nás
3: nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
3: Jo, nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax.
2: Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny.
2: Hvězdičkový resort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a
2: resort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco
2: navíc. Na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tak co koupelna?
3: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tak co koupelna? Hotová?
5: Super.
3: Vždycky něco navíc.
4: Tak co koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcha
3: to navíc.
4: Tak co koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč, umyvadlo.
5: Tak co
4: koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
5: Tak co
4: koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
5: Všechno, sepeš.
4: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
5: Všechno, to víš.
4: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
5: Všechno, to ví.
4: A co odvětrávání? Sprcháč, umyvadlo, záchod.
5: Všechno, to ví.
4: A co odvětrávání?
6: Kde je větrák?
5: Záchod. Všechno to ví.
4: A co odvětrávání?
6: Kde je větrák?

0: Hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák.
2: Hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Tak.
0: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupel?
0: Tak co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat? Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradím. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátory. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz. Ventilatory.cz.
4: 4 dny toho
3: ventilatory.cz.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a
3: přátel.cz.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2020. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel. Čes, Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. Dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na 30 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do dvojí stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do dvojí stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzenčí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz. Na Bejzeny na otočku je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz. Otočku je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.
5: Bejzen Firefest.
4: Stupenky pro jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.
5: Bejzen Firefest mediálně
4: jednotlivce i dvojce prodej na Bejzen.cz.
5: Bejzen Firefest mediálně podporuje rok
4: prodej na Bejzen.cz.
5: Bejzen Firefest mediálně podporuje rok
4: CZ.
5: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock Basin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušnost mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
6: Léto chutná
5: je slušná muzika. Muzika.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekt. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony.

0: tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václavy, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla, architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. 200 destinací na www.prg.aero. I na www.prg.aero. prg.aero.
1: Aero. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodí... Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme z respekt... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme farmy. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme farmy. Rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurt. Hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurtový nápoj respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurt přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Jebíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Nemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Připadáš si...
1: To je boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František.
2: Připadáš si ve značkových hadrech...
1: Váš František.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chl... www.bezpotisku.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně...
2: Bezpotisku.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
2: Pneu.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneu. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcatce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu. Hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneuce to. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneuce, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneuce. Rozbijete hubu ani za deště.

0: nejlevnější pneu.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: U ani za deště, nejlevnější pneu.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Nejlevnější pneu.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý.
0: Pneu.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém.
2: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém.
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
2: Ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou...
1: tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: Problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Auta se dostanou všude. www.siegel.cz
4: Navštivte
3: všude. www.siegel.cz
4: Navštivte
3: www.siegel.cz
4: Navštivte Mercedes-Benz
3: Siegel.cz
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v Galerii Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v Galerii Mánes. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v Galerii Mánes a oslavte s námi 104. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v Galerii Mánes a oslavte s námi 104. Benz Studio Praha v Galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistruj Praha v Galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshop s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce cí. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat. Na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat. Workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat. A poznejte rovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat. A poznejte svět ikonické, nebo se za námi jen přijďte podívat. A poznejte svět ikonického designu a technologií. Jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz studujte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Benz Studio Praha.
5: Léto
4: Studio Praha.
5: Léto. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Sletní léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespatří. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. V lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte kvůli spálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Nechte si poradit u odborníků.

0: odborníků a starosti? Pusťte k vodě. Poradit u odborníků a starosti? Pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Přijďte si u
0: odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Dr. Max. Starosti. Pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do akva...
0: Pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
0: Vodě. Dr. Max.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
0: Dr. Max.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí každý...
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí každý den.
1: Rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí každý den.
1: Do Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
1: Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. Slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu.
2: Den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším
2: Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
2: Stupňů. Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách.
2: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách.
2: Víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátě si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirát sodí.
2: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Více na aquapalas.cz.
0: Rock Radio.
2: Aquapalas.cz.
0: Rock Radio.
2: CZ.

Pohoda.

Slušnej rok od rána. Rock Rádio. Slušnej rok od rána. Rock Rádio. Slušnej rok od rána do večera. V Rock Rádio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio.cz.

0: Hviezdny host Rográdia má dnes... Hviezdny host Rográdia má dnes vypsaný fixy a... Hviezdny host Rográdia má dnes vypsaný fixy a bavíme se o novým albu Ideál, který vyjde v pátek.
1: Bude. Ano, je to tak. Ještě bude takový speciální deluxe box, který bude strašně speciální. Bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí.
0: Tak, tak.
1: Box, který bude strašně speciální, bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí.
0: Tak, to je krásný. A deska se jmenuje Ideál, to je spojení právě s tím nápisem na tom...
1: Ano, ano.
0: Deska se jmenuje Ideál, to je spojení právě s tím nápisem na tom...
1: Ano, ano. Vlastně pod, když se řekl ten název...
0: To je spojení právě s tím nápisem na tom...
1: Ano, ano. Vlastně pod, když se řekl ten název, tak já...
0: Nápisem na tom...
1: Ano, ano. Vlastně pod, když se řekl ten název, tak... Ano, ano. Vlastně pod, když se řekl ten název, tak já jsem si... Vlastně pod, když se řekl ten název, tak já jsem si vzpomněl na tenhle pingpongový míček, o kterém tady mluvíme, že jsme s ním na pionýrských táborech hráli turnaje. Vlastně díky tomu...

0: táborech, hráli turnaje a vlastně díky tomu vznik vizuálce a vlastně díky tomu vznik vizuál celý ty desky. A já jsem pak přijel domů, tak jsem o to přemýšlel, jestli je to dobrý nebo není. A googlil jsem si, kde ten míček vznik, dobrý nebo není.
1: Jsem v té době, nevím, bylo 2007 rok rádio.

0: 2007 ještě ne.
1: Tak to nevím, bylo 2007 Rock Radio.
0: 2007 ještě ne.
1: 2007 Rock Radio.
0: 2007 ještě ne.
1: Tak to bylo nějaký Rock Radio.
0: 2007 ještě ne.
1: Tak to bylo nějaký jiný rádio, hráli tam Kabát a...
0: 2007 ještě ne.
1: Tak to bylo nějaký jiný rádio, hráli tam Kabát a...
0: 2007 ještě ne.
1: Tak to bylo nějaký jiný rádio, hráli tam Kabát a...
0: Ne.
1: Tak to bylo nějaký jiný rádio, hráli tam Kabát a... já jsem říkal... Nějaký jiný rádio, hráli tam Kabát a... já jsem říkal Petersovi tam Kabát a... já jsem říkal Petersovi, Kabát, to je fenomén. A já jsem říkal Petersovi, Kabát, to je fenomén. Já jsem říkal Petersovi, Kabát, to je fenomén. A já jsem říkal Petersovi, Kabát, to je fenomén. Já jsem říkal Petersovi, Kabát, to je fenomén. A říkal Petersovi, Kabát, to je fenomén. A on říkal, to by byl dobrý název desky. Kabát, to je fenomén. A on říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén. Kabát, to je fenomén. A on říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén.
0: To už jsme tady.
1: A on říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén. On říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén.
0: To už jsme tady probírali.
1: No, tak to bylo, no, takže to by byl dobrý název desky. Fenomén.
0: To už jsme tady probírali.
1: No, tak to bylo, no, takže název desky. Fenomén.
0: To už jsme tady probírali.
1: No, tak to bylo, no, takže to jsou takový jako... Fenomén.
0: To už jsme tady probírali.
1: No, tak to bylo, no, takže to jsou takový jako blikance.
0: To už jsme tady probírali.
1: No, tak to bylo, no, takže to jsou takový jako blikance, který...
0: Probírali.
1: Tak to bylo, no, takže to jsou takový jako blikance, který přijdou a ty musíš zachytit. No, takže to jsou takový jako blikance, který přijdou a ty... To jsou takový jako blikance, který přijdou a ty musíš zachytit. Jako blikance, který přijdou a ty musíš zachytit, protože se hrozně trápíš. Blikance, který přijdou a ty musíš zachytit, protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš. Který přijdou a ty musíš zachytit, protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš a pak to... Který přijdou a ty musíš zachytit, protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš a pak to najednou přijde. Přijdou a ty musíš zachytit, protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš a pak to najednou přijde. Protože se hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš a pak to najednou přijde. Z ničeho hrozně trápíš a hrozně o tom přemýšlíš a pak to najednou přijde z ničeho nic a to je vždycky věč. A hrozně o tom přemýšlíš a pak to najednou přijde z ničeho nic a to je vždycky většinou nejlepší. Jo.
0: A my víme, jak se...
1: Přemýšlíš a pak to najednou přijde z ničeho nic a to je vždycky většinou nejlepší. Jo.
0: A my víme, jak se budeme...
1: Najednou přijde z ničeho nic a to je vždycky většinou nejlepší. Jo.
0: A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska.
1: Z ničeho nic a to je vždycky většinou nejlepší. Jo.
0: A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska, která...
1: Nic a to je vždycky většinou nejlepší. Jo.
0: A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska, která vyjde možná dřív než za 4 roky.
1: Většinou nejlepší. Jo.
0: A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska, která vyjde možná dřív než za 4 roky.
1: Jako...
0: A my víme, jak se bude jmenovat už příští deska, která vyjde možná dřív než za 4 roky. Jmenovat už příští deska, která vyjde možná dřív než za 4 roky. Jako teď.
1: Jak jsme to říkali?
0: Příští deska, která vyjde možná dřív než za 4 roky. Roky, jako
1: jak jsme to říkali?
0: Úroda. Která vyjde možná dřív než za 4 roky.
1: Jak jsme to říkali?
0: Úroda.
1: Úroda, no.
0: Dřív než za 4 roky. Jak jsme to říkali? Úroda.
1: Úroda, no.
0: Protože...
1: Jak jsme to říkali?
0: Úroda.
1: Úroda, no.
0: Protože jsme dole ve vestibulu viděli spoustu lidí, tak jsme se ptali recepční, co to tady je. Ona řekla, to jsou zpěváci. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
1: To je úroda.
0: Jakože jich tam bylo strašně. To jsou zpěváci. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
1: To je úroda.
0: Jakože jich tam bylo strašně moc. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
1: To je úroda.
0: Jakože jich tam bylo strašně moc. Na to konto řekl, to je ale úroda.
1: To je úroda.
0: Jakože jich tam bylo strašně moc. To je ale úroda.
1: To je úroda.
0: Jakože jich tam bylo strašně moc.
1: Tak vyzývám jako ke mně, jako
0: to je úroda. Jakože jich tam bylo strašně moc.
1: Tak vyzývám jako ke mně,
0: jakože ty jsi úplně
1: Niemand, ale
0: Martin
1: vyzývám jako ke mně, jako

0: takže ty jsi úplně nýmant, ale tady vidíš, a tady tak vyzývám jako ke mně, takže ty jsi úplně nýmant, ale tady vidíš, a byli to ke mně, takže ty jsi úplně nýmant, ale tady vidíš, a byli to úplně nějaký, takže ty jsi úplně nýmant, ale tady vidíš, a byli to úplně nějaký cizí lidi, který, takže ty jsi úplně nýmant, ale tady vidíš, a byli to úplně nějaký cizí lidi, který podle mě úplně nýmant, ale tady vidíš, a byli to úplně nějaký cizí lidi, který podle mě ani třeba jako nespívali, že? Ale tady vidíš, a byli to úplně nějaký cizí lidi, který podle mě ani třeba jako nespívali, že? Tady vidíš, a byli to úplně nějaký cizí lidi, který podle mě ani třeba jako nespívali, že? To úplně nějaký cizí lidi, který podle mě ani třeba jako nespívali, že? Ale lidi, který podle mě ani třeba jako nespívali, že? Ale úroda jako nespívali, že? Ale úroda úroda je dobrý, nespívali, že? Ale úroda úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na
0: to. Ale úroda úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku.
0: Úroda úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku, každopádně teď
0: úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku, každopádně teď probíráme
0: úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku, každopádně teď probíráme ideál.
0: Úroda je dobrý název.
1: Tak si počkáme na další desku, každopádně teď probíráme ideál a taky. Tak si počkáme na další desku, každopádně teď probíráme ideál a taky. Na další desku, každopádně teď probíráme ideál a taky druhou píseň, kterou jste pustili. Každopádně teď probíráme ideál a taky druhou píseň, kterou jste pustili ven. Ta se teď probíráme ideál a taky druhou píseň, kterou jste pustili ven. Ta se jmenuje ideál a taky druhou píseň, kterou jste pustili ven. Ta se jmenuje a taky druhou píseň, kterou jste pustili ven. Ta se jmenuje fucking druhou píseň, kterou jste pustili ven. Ta se jmenuje fucking party.
0: Fucking party, no.
1: A co píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje fucking party.
0: Fucking party, no.
1: A co by pustili ven, ta se jmenuje fucking party.
0: Fucking party, no.
1: A co by si nám k ní řekl konkrétně, ta se jmenuje fucking party.
0: Fucking party, no.
1: A co by si nám k ní řekl fucking party.
0: Fucking party, no.
1: A co by si nám k ní řekl konkrétně třeba i
0: fucking party, no.
1: A co by si nám k ní řekl konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu. A co by si nám k ní řekl konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu. Co by si nám k ní řekl konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu. Konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu. A o co v tom klipu jde?
0: Hla.
1: Třeba i jak jste si užili natáčení klipu. A o co v tom klipu jde? I jak jste si užili natáčení klipu a o co v tom klipu jde?
0: Hele.
1: Natáčení klipu a o co v tom klipu jde?
0: Hele, tak je to vlastně ta písnička o tom, co zažil si každý z nás, že byl na nějakém místě, kde se necítil o tom, co zažil si každý z nás, že byl na nějakém místě, co zažil si každý z nás, že byl na nějakém místě, kde se necítil dobře, třeba na nějakém mejdanu nebo party. Každý z nás, že byl na nějakém místě, kde se necítil dobře, třeba na nějakém mejdanu nebo party. Byl na nějakém místě, kde se necítil dobře, třeba na nějakém mejdanu nebo party nebo večírku firemním místě, kde se necítil dobře, třeba na nějakém mejdanu nebo party nebo večírku firemním. Ale kde se necítil dobře, třeba na nějaký mejdanu nebo party nebo večírku firemním, ale ten člověk třeba na nějaký mejdanu nebo party nebo večírku firemním, ale ten člověk mejdanu nebo party nebo večírku firemním, ale ten člověk, ta hrdina, který tam party nebo večírku firemním, ale ten člověk, ta hrdina, který tam je vlastně tam pozná večírku firemním, ale ten člověk, ta hrdina, který tam je vlastně tam pozná, ale ten člověk, ta hrdina, který tam je vlastně tam pozná, ale ten člověk, ta hrdina, který tam je vlastně tam pozná druhou bytost, člověk, ta hrdina, který tam je vlastně tam pozná druhou bytost, který tam je vlastně tam pozná druhou bytost, s kterou souzní v tom, jak se tam pozná druhou bytost, s kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře, druhou bytost, s kterou souzní v tom, jak se tam necítí druhou bytost, s kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře a přitahují bytost, s kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře a přitahují se. Takže díky tomu, s kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře a přitahují se. Kterou souzní v tom, jak se tam necítí dobře a přitahují se. Takže díky tomu se seznámí a pak souzní v tom, jak se tam necítí dobře a přitahují se. Takže díky

Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.

0: tomu se seznámí, tam necítí dobře a přitahují se. Takže díky tomu se seznámí a pak třeba spolu a přitahují se. Takže díky tomu se seznámí a pak třeba spolu stráví jeden. Takže díky tomu se seznámí a pak třeba spolu stráví. Díky tomu se seznámí a pak třeba spolu stráví jeden den nebo známí a pak třeba spolu stráví jeden den nebo spolu stráví jeden den nebo nevím co, stráví jeden den nebo nevím co, noc třeba, ale jeden den nebo nevím co, noc třeba, ale nebo den nebo nevím co, noc třeba, ale nebo taky celý život, den nebo nevím co, noc třeba, ale nebo taky celý život, takže nebo nevím co, noc třeba, ale nebo taky celý život, takže nevím co, noc třeba, ale nebo taky celý život, takže o tom je ta písnička, noc třeba, ale nebo taky celý život, takže o tom je ta písnička, no a ten klip, ale nebo taky celý život, takže o tom je ta písnička, no a ten klip, celý život, takže o tom je ta písnička, no a ten klip vlastně, takže o tom je ta písnička, no a ten klip vlastně byl takový podobný, o tom je ta písnička, no a ten klip vlastně byl takový podobný, je to z takového firmního večírku na konci roku 2000, tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma, na konci roku 2000, tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma, firmy 2000, tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma, firmy na konci roku 2000, tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma, firmy na konci roku 2000 a tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma, firmy na konci roku 2000 a tam se to celý děje, oni prchají, kancelář nadnárodní firma, firmy na konci roku 2000 a tam se to celý děje, oni prchají, firmy na konci roku 2000 a tam se to celý děje, oni prchají, hraje tam hlavní roli, firmy na konci roku 2000 a tam se to celý děje, oni prchají, hraje roku 2000 a tam se to celý děje, oni prchají, hraje tam hlavní roli, a tam se to celý děje, oni prchají, hraje tam hlavní roli, Simona Levandovská, to celý děje, oni prchají, hraje tam hlavní roli Simona Levandovská a prchají, hraje tam hlavní roli Simona Levandovská a hraje tam hlavní roli Simona Levandovská a ty vodo, teď mi vypadá Vojta, já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho, Vojta, já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho, teď mi vypadl, ano, a oni zdrhají, Vojta, já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho, teď mi vypadl, ano, a oni zdrhají z toho večírku, já si na to pak vzpomenu, dořeknu ho, teď mi vypadl, ano, a oni zdrhají z toho večírku, vzpomenu, dořeknu ho, teď mi vypadl, ano, a oni zdrhají z toho večírku, no, teď mi vypadl, ano, a oni zdrhají z toho večírku, no a my to, ano, a oni zdrhají z toho večírku, no a my tam jako honíme, vlastně my jsme, a oni zdrhají z toho večírku, no a my tam jako honíme, vlastně to večírku, no a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylný zaměstnanci. No a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači. No a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači. My tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači, kteří tam posluhují takový muše. Vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači, kteří tam posluhují takový uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači, kteří tam posluhují takový muše, zaměstnanci, takový ty posluhovači, kteří tam posluhují takovému šéfovi. Ty posluhovači, kteří tam posluhují takovému šéfovi, který to celý vede. Kteří tam posluhují takovému šéfovi, který to celý vede, to honění.
1: Takže poetika...
0: Kteří tam posluhují takovému šéfovi, který to celý vede, to honění.
1: Takže...
0: Takovému šéfovi, který to celý vede, to honění.
1: Takže poetika se na...
0: Který to celý vede, to honění.
1: Takže poetika se nakonec kazí.
0: No, to celý vede, to honění.
1: Takže poetika se nakonec kazí.
0: No, nakde, to honění.
1: Takže poetika se nakonec kazí.
0: No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou.
1: Takže poetika se nakonec kazí.
0: No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou. A...
1: Poetika se nakonec kazí.
0: No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou, a... ale ta bych...
1: Poetika se nakonec kazí.
0: No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou, a... ale ta bych...
1: Tak... Nakonec kazí.
0: No, nakonec, ne, nakonec...

0: Nakonec oni uniknou, a, ale ta bych, ať, tak se to dejte na YouTube, no nakonec, ne, nakonec oni uniknou, a, ale ta bych, ať, tak se to dejte na konec, ne, nakonec oni uniknou, a, ale ta bych, ať, tak se to dejte na YouTube, uniknou, a, ale ta bych, ať, tak se to dejte na YouTube, je psaná fixa, fucking party, a, ale ta bych, ať, tak se to dejte na YouTube, je psaná fixa, fucking party, a, tak se to dejte na YouTube, je psaná fixa, fucking party, a uvidíte, jak to vlastně dopadne na YouTube, je psaná fixa, fucking party, a uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten
0: je psaná fixa, fucking party, a uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně
0: fixa, fucking party, a uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví, jako je to.
0: A uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví, jako je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví, jako je to super.
0: Jo, utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví, jako je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii.
1: Ten klip strašně baví, jako je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii a
1: strašně baví, jako je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii a to
1: je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii a
1: super.
0: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii a to mají mezi sebou dobrou chemii a to a teď furt přemýšlím o tom chemii a to a teď furt přemýšlím o tom Vojtovi. A to a teď furt přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude a to a teď furt přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
1: Radši mi řekni.
0: A to a teď furt přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
1: Radši mi řekni, či to byl.
0: A teď furt přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
1: Radši mi řekni, či to byl nápad ten klip. A kdo
0: to potom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
1: Radši mi řekni, či to byl nápad ten klip.
0: Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
1: Radši mi řekni, či to byl nápad ten klip a kdo ho zrealizoval.
0: Ten bude naštvaný.
1: Radši mi řekni, či to byl nápad ten klip a kdo ho zrealizoval. Radši mi řekni, či to byl nápad ten klip a kdo ho zrealizoval.
0: A to je strašně důležitý říct, protože
1: či to byl nápad ten klip a kdo ho zrealizoval.
0: A to je strašně důležitý říct, protože
1: a kdo ho zrealizoval.
0: A to je strašně důležitý říct, protože
1: zrealizoval.
0: A to je strašně důležitý říct, protože to je strašně důležitý říct, protože ho natočil Tomáš Bláha. Důležitý říct, protože ho natočil Tomáš Bláha, režisér. Alias, protože ho natočil Tomáš Bláha, režisér. Alias Tuškyč Tuškov. Ho natočil Tomáš Bláha, režisér. Alias Ho natočil Tomáš Bláha, režisér. Alias Tuškyč Tuškov. Točil Tomáš Bláha, režisér. Alias Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku vypsaná fixa, a režisér. Alias Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku vypsaná fixa, Tuškyč sér. Alias Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku vypsaná fixa, Tuškyč Tuškov. A jemu se včera Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku vypsaná fixa, Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodil, který má tuhle přezdívku vypsaná fixa, Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodil tuhle přezdívku vypsaná fixa, Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě a poslal mi fotku fixa, Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju. A jemu se včera narodilo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju. A narodilo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju a doufám, že bylo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju a doufám, že zdraví a že to a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju a doufám, že zdraví a že to pořádně, takže mu tímhle blahopřeju a doufám, že zdraví a že to pořádně oslavil. Tímhle blahopřeju a doufám, že zdraví a že to pořádně oslavil. Takže a doufám, že zdraví a že to pořádně oslavil. Takže to je hezký, že zdraví a že to pořádně oslavil. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil zdraví a že to pořádně oslavil. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám pořádně oslavil. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na bagristů nebo na. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na bagristů. To je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na bagristů nebo na Robího. Je to náš kámo, takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na bagristů nebo na Robího. Je to náš kámo. A on už nám točil klipy na bagristů nebo na Robího. Je to náš kámoš. Dobrý čel klipy na bagristů nebo na Robího. Je to náš kámoš. Dobrý kluk.
1: A my si to
0: bagristů nebo na Robího. Je to náš kámoš.

0: dobrý kluk. A my si to teď narobí, jo, je to náš kámoš a dobrý kluk. A my si to teď jdeme dát, je to náš kámoš a dobrý kluk. A my si to teď jdeme dát tedy v audio, to náš kámoš a dobrý kluk. A my si to teď jdeme dát tedy v audio verzi, takže kámoš a dobrý kluk. A my si to teď jdeme dát tedy v audio verzi, takže fucking party.
1: Jo.
0: Dobrý kluk. A my si to teď jdeme dát tedy v audio verzi, takže fucking party, vypsaná. A my si to teď jdeme dát tedy v audio verzi, takže fucking party, vypsaná fixa. Teď jdeme dát tedy v audio verzi, takže fucking party, vypsaná fixa. V audio verzi, takže fucking party, vypsaná fixa. Takže fucking party, vypsaná fixa. Party, vypsaná fixa. Fixa.

0: Ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album, na to 4 roky, neuvěřitelný, ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album, nebo uvěřitelný, ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album, nebo je tam ní, ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album, nebo je tam, chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album, nebo je tam nějaký hudební posun, jestli navazujete vlastně na to album, nebo je tam nějaký hudební posun, nebo něco vlastně na to album, nebo je tam nějaký hudební posun, nebo něco stešlý album, nebo je tam nějaký hudební posun, nebo něco stešlý jiným směrem, tam nějaký hudební posun, nebo něco stešlý jiným směrem, nějaký aranže třeba, hudební posun, nebo něco stešlý jiným směrem, nějaký aranže třeba, nebo něco stešlý jiným směrem, nějaký aranže třeba, nebo stešlý jiným směrem, nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasická jiným směrem, nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasická, nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzba, nebo jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký, jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzor. Jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzor. Tak klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se tu naši,
0: nebo je to nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se tu naši,
0: nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se tu naši jednu,
0: nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola. Tak snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý. Snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý. Tak se samozřejmě snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý. Tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem. Tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý. Tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý. Tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakým pořád dokola, což dělá každý. Tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama, dělá každý, tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama jinýma, tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama jinýma, snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama jinýma, než jsme se vydali, nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi vydat nějakýma cestama jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde, že cestama jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde, že oproti jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde, že oproti tý minulý mnohem pestřejší, jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde, že oproti tý minulý mnohem pestřejší stylově jindy. Tahle deska mi přijde, že oproti tý minulý mnohem pestřejší stylově, takže deska mi přijde, že oproti tý minulý mnohem pestřejší stylově, takže tam je oproti tý minulý mnohem pestřejší stylově, takže tam prostě je oproti tý minulý mnohem pestřejší stylově, takže tam prostě oproti tý minulý mnohem pestřejší stylově, takže tam prostě jsou ty ruce mnohem pestřejší stylově, takže tam prostě jsou ty ruce stylově, takže tam prostě jsou ty ruce roztažený víc, takže tam prostě jsou ty ruce roztažený víc, takže jsou tam třeba, nevím, prostě jsou ty ruce roztažený víc, takže jsou tam třeba, nevím, je tam písnička, která jsou ty ruce roztažený víc, takže jsou tam třeba, nevím, je tam písnička, která jako ty ruce roztažený víc, takže jsou tam třeba, nevím, je tam písnička, která jako víc, takže jsou tam třeba, nevím, je tam písnička, která jako totální punk, třeba, nevím, je tam písnička, která jako totální punk, hardcore, nevím, je tam písnička, která jako totální punk, hardcore, písnička, která jako totální punk, jako totální punk, hardcoreová, ale pak je tam třeba taky totální punk, hardcoreová, ale pak je tam třeba taky country, totální punk, hardcoreová, ale pak je tam třeba taky country, punk, hardcoreová, ale pak je tam třeba taky country, hardcoreová, ale pak je tam třeba taky country, pak je tam třeba takový street rock, ale pak je tam

0: host Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdným hostem Rock Rádia. Hvězdným hostem. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Mardy. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fix. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fix. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň Fucking. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň Fucking Party tedy. Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň Fucking Party Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň Fucking Party tedy druhou skladbu, která dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň Fucking Party tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna fixu a jejich píseň Fucking Party tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna z novýho deň Fucking Party, tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna z novýho alba Idea. Tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna z novýho alba Ideál. Druhou skladbu, která byla zveřejněna z novýho alba Ideál. No a která byla zveřejněna z novýho alba Ideál. No a byla zveřejněna z novýho alba Ideál. No a já se hned zeptám, protože z novýho alba Ideál. No a já se hned zeptám, protože vlastně mezi těma dvěma alba Ideál. No a já se hned zeptám, protože vlastně mezi těma dvěma deskama kusy radosti Ideál. No a já se hned zeptám, protože vlastně mezi těma dvěma deskama kusal. No a já se hned zeptám, protože vlastně mezi těma dvěma deskama kusal. No a já se hned zeptám, protože vlastně mezi těma dvěma deskama kusy radosti a Ideálem. Zeptám, protože vlastně mezi těma dvěma deskama kusy radosti a Ideálem jsou 4 roky. Je to teda vlastně mezi těma dvěma deskama kusy radosti a Ideálem jsou 4 roky. Je to teda strašný skama, kusy radosti a Ideálem jsou 4 roky. Je to teda strašný kusy radosti a Ideálem jsou 4 roky. Je to teda strašný, letí to jako blázen,
1: to asi strašný,
0: pamatuju,
1: no.
0: Když jsme a Ideálem jsou 4 roky. Je to teda strašný, letí to jako blázen,
1: to
0: asi
1: strašný,
0: pamatuju,
1: no.
0: Když jsme tady ano. O tom jsou 4 roky. Je to teda strašný, letí to jako blázen,
1: to
0: asi
1: strašný,
0: pamatuju,
1: no.
0: Když jsme tady
1: ano.
0: O tom mluvili, jsme
1: to
0: uváděli. Je to teda strašný, letí to jako blázen,
1: to
0: asi
1: strašný,
0: pamatuju,
1: no.
0: Když jsme tady
1: ano.
0: O tom mluvili, jsme
1: to
0: uváděli.
1: No.
0: Teda strašný, letí to jako blázen,
1: to
0: asi
1: strašný,
0: pamatuju,
1: no.
0: Když jsme tady
1: ano.
0: O tom mluvili, jsme
1: to
0: uváděli. Letí to jako blázen,
1: to
0: asi
1: strašný,
0: pamatuju,
1: no.
0: Když jsme tady
1: ano.
0: O tom mluvili, jsme
1: to
0: uváděli. Pamatuju, když jsme tady o tom mluvili, jsme to uváděli. A už jsou to 4 roky neuvěřitelný.
1: Ano.
0: O tom mluvili, jsme
1: to
0: uváděli. A už jsou to 4 roky neuvěřitelný, jsme to uváděli. A už jsou to 4 roky neuvěřitelný, ale chtěl jsem se
1: no.
0: A už jsou to 4 roky neuvěřitelný, ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to. A už jsou to 4 roky neuvěřitelný.

0: třeba taky country, pak je tam třeba takový street rock jako AC/DC country, pak je tam třeba takový street rock jako AC/DC, pak je tam třeba takový street rock jako AC/DC a je to takový stylový. Pak je tam třeba takový street rock jako AC/DC a je to takový stylově pestřejší. Myslím, je tam třeba takový street rock jako AC/DC a je to takový stylově pestřejší. Myslím, street rock jako AC/DC a je to takový stylově pestřejší. Myslím si, že se nám povedlo AC/DC a je to takový stylově pestřejší. Myslím si, že se nám povedlo je to takový stylově pestřejší. Myslím si, že se nám povedlo je to takový stylově pestřejší, myslím si, že se nám povedlo to v tom celku jakší, myslím si, že se nám povedlo to v tom celku jak se nám povedlo to v tom celku jako udělat zajímavý nám šlo to v tom celku jako udělat zajímavý nám šlo hlavně to v tom celku jako udělat zajímavý. Nám šlo hlavně o to, jako bránit ten formát. To v tom celku jako udělat zajímavý. Nám šlo hlavně o to, jako to v tom celku jako udělat zajímavý. Nám šlo hlavně o to, jako bránit ten formát té desky. Udělat zajímavý. Nám šlo hlavně o to, jako bránit ten formát té desky. Protože teďka je taková. Nám šlo hlavně o to, jako bránit ten formát té desky. Protože teďka je taková doba, že vlastně. Nám šlo hlavně o to, jako bránit ten formát té desky. Protože teďka je taková doba, že vlastně kapely hodně to jako brání ten formát té desky. Protože teďka je taková doba, že vlastně brání ten formát té desky. Protože teďka je taková doba, že vlastně kapely hodně udělají. Protože teďka je taková doba, že vlastně kapely hodně udělají jeden single, druhý, třetí, čtvrtý. Nebo teďka je taková doba, že vlastně kapely hodně udělají jeden single, druhý, třetí, čtvrtý. Nebo doba, že vlastně kapely hodně udělají jeden single, druhý, třetí, čtvrtý. Někdy ještě pátý. A kapely hodně udělají jeden single, druhý, třetí, čtvrtý. Někdy ještě pátý. Hodně udělají jeden single, druhý, třetí, čtvrtý. Někdy ještě pátý. A pak už vlastně celou desku z druhý, třetí, čtvrtý. Někdy ještě pátý. A pak už vlastně celou desku znáš. A čtvrtý. Někdy ještě pátý. A pak už vlastně celou desku znáš. Někdy ještě pátý. A pak už vlastně celou desku znáš. A nám šlo jako pátý. A pak už vlastně celou desku znáš. A nám šlo jako o to, aby člověk nám. A pak už vlastně celou desku znáš. A nám šlo jako o to, aby člověk nám dal těch čtyřicet celou desku znáš. A nám šlo jako o to, aby člověk nám dal těch 40 minut svýho času, že znáš. A nám šlo jako o to, aby člověk nám dal těch 40 minut svýho času, že nám šlo jako o to, aby člověk nám dal těch 40 minut svýho času, že jsme teda pustili ven dvě písně, aby člověk nám dal těch 40 minut svýho času, že jsme teda pustili ven nám dal těch 40 minut svýho času, že jsme teda pustili ven dvě písničky, tuhle tu druhou 40 minut svýho času, že jsme teda pustili ven dvě písničky, tuhle tu druhou ještě těsně vlastně před vydáním a chtěli bychom, aby to nějakým způsobem působilo jako celéka vlastně před vydáním a chtěli bychom, aby to nějakým způsobem působilo jako celéka doufám, že a chtěli bychom, aby to nějakým způsobem působilo jako celéka doufám, že bychom, aby to nějakým způsobem působilo jako celéka doufám, že k tomu nějakým způsobem působilo jako celéka doufám, že k tomu je teda potřeba bylo jako celéka. Doufám, že k tomu je teda potřeba. Doufám, že k tomu je teda potřeba, aby to bylo nějak zajímavý. Doufám, že k tomu je teda potřeba, aby to bylo nějak zajímavý, jak se střídali nálady a k tomu je teda potřeba, aby to bylo nějak zajímavý, jak se střídali nálady a to k tomu je teda potřeba, aby to bylo nějak zajímavý, jak se střídali nálady a to si myslím, že potřeba, aby to bylo nějak zajímavý, jak se střídali nálady a to si myslím, že se tam povedlo, ale posoudit nějak zajímavý, jak se střídali nálady a to si myslím, že se tam povedlo, ale posoudit to samozřejmě až se střídali nálady a to si myslím, že se tam povedlo, ale posoudit to samozřejmě až posoudit a to si myslím, že se tam povedlo, ale posoudit to samozřejmě až posluchači. Myslím, že se tam povedlo, ale posoudí to samozřejmě až posluchači a fanoušci.
1: Třeba singly
0: povedlo, ale posoudí to samozřejmě až posluchači a fanoušci.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám.
0: To je děláš, mě... to samozřejmě až posluchači a fanoušci.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám.
0: To je děláš,
1: mě vadí, protože
0: samozřejmě až posluchači a fanoušci.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám.
0: To je děláš,

0: Máš mě... to je posluchači.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám. Mě vadí, protože já pak, když já jsem albovej, třeba singly vůbec neposlouchám.

0: shodneme, to je super. Ještě se zeptám, nebo víš co na to? Takže to se shodneme, to je super. Ještě se zeptám, nebo víš co na to? To je super. Ještě se zeptám, nebo víš co na to? Se zeptám až za chvíli.
1: Dobře.
0: Teď ještě se zeptám, nebo víš co na to? Se zeptám až za chvíli.
1: Dobře.
0: Teď pojďme vydělat. Se zeptám, nebo víš co na to? Se zeptám až za chvíli.
1: Dobře.
0: Teď pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. Nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli.
1: Dobře.
0: Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A pak si co, na to se zeptám až za chvíli.
1: Dobře.
0: Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. Až za chvíli.
1: Dobře.
0: Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A pak si popovídáme. Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A pak si popovídáme.
1: Ahoj.
0: Pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A pak si popovídáme.
1: Ahoj.
0: Pustíme nějaký reklamy. A pak si popovídáme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik
0: reklamy, a pak si popovídáme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: Popovídáme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme 10. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme 10. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. Mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme skla, děláme perfektní. Vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme skla, desítky tisíc autoskel. A protože děláme skla, děláme perfektně. Autoskel. A protože děláme skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo. A protože děláme skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás. Protože děláme skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a skla děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné, máme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na kárně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass
1: a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Carglass.cz.
2: Carglass

0: nápoj. Váš farmář na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář fra.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Nejlepší.
0: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Nejlepší
0: výběr. To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: boží nápoj. Váš farmář František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší
0: ceny. Farmář František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene na
0: František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Pod nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská spoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nečte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších my v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. To v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Tech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. CZ.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky 150.
2: Stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za
2: vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky 150.
2: Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17.
2: Připravili
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák 50 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kauflandka 90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května kart za 13,90. Až do 26. května
2: Kaufland
3: za 13,90. Až do 26. května
2: Kaufland
3: 50. Až do 26. května
2: Kaufland
4: Stavebniny Dex.
3: Až do 26. května
2: Kaufland
4: Stavebniny Dex přináší Mega
3: 6. května
2: Kaufland
4: Stavebniny Dex přináší
2: Kaufland
4: Stavebniny Dex přináší Mega akci Smrková palubka
2: Kaufland
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky papr. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15. Naší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě.

0: AB, metr čeká akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 20. 45 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 20. korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. 5. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz. Pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz. Top cen palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz. Za super cenu. Více na dek.cz.
1: Topcentrum.cz.
0: Více na dek.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry své.
0: CZ.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry své. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičky. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startu od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším ký Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavení. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. S tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejním. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. V Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a komplet Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcent a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
2: Právě teď v
1: centrum.cz
2: www.topcentrum.cz. Právě teď v Planeo
1: cz www.topcentrum.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové

0: Plus.centrum.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými.
0: Centrum.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
2: Katalpa. Využijte
1: už 30 000 položkami skladem. Planeo.
2: Katalpa. Využijte výhody plánovací
1: položkami skladem. Planeo.
2: Katalpa. Využijte výhody
1: skladem. Planeo.
2: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u Planeo. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme Česká. Užijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studiemi plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a mobilní firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a mobilní studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalp. Zíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. A montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Pre kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyň. Především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Ví až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka Katalpa 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyň Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka Katalpa.cz. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka Katalpa.cz. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka Katalpa.cz.
3: Trenýrkárna.cz.
2: Více na kuchyně pomlčka Katalpa.cz.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty.
2: Na kuchyně pomlčka Katalpa.cz.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty.
2: Ne. Katalpa.cz.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty.
2: Ne.
3: Z. Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty.
5: Ne ty. Chceš mít trenky box?
3: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxer?
3: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo
3: trenýrkárna.cz.
5: Hej ty.
4: Ne ty.
5: Chceš mít trenky boxerky ponožky a ne.
4: Hej ty.
5: Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky.
4: Ne ty,
5: chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%.
4: Ty,
5: chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to.

0: 30% trenírkárna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na vše.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna. Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna. Rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Praho, připrav.
0: Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude.
0: Zítra máš. Trenýrkárna.cz.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevné.
0: Trenýrkárna.cz.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude.
0: Trenýrkárna.cz.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty.
0: CZ.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je ta. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. No barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v park. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku. Učeňku. Běh, barvy, smích, tečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek. Června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. V parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírá rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neuteče čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Tak pojďte do té vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Tak pojďte do toho si. Registrace na barvám.

neřeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovů. U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovů. Zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme z respektem. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurt, hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotikem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení. I probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farmana, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží

nebo na radia.fm nebo na radia.cz. Roku i FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok rádio na radia.cz. Rok rádio.cz.

0: pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Rokovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: A v Náchodě.

0: Takže na desce Ideál...
1: Kolik je tam písní a kde jste desku natáčeli?
0: Takže na desce Ideál je...
1: Písní a kde jste desku natáčeli?
0: Takže na desce Ideál je...
1: Kde jste desku natáčeli?
0: Takže na desce Ideál je 12 písní a natáčeli. Takže na desce Ideál je 12 písní a... Takže na desce Ideál je 12 písní a natáčeli jsme ji... Takže na desce Ideál je 12 písní a natáčeli jsme ji... Na několika Ideál je 12 písní a natáčeli jsme ji na několika místech. 12 písní a natáčeli jsme ji na několika místech. Začali jsme v Praní a natáčeli jsme ji na několika místech. Natáčeli jsme ji na několika místech. Začali jsme v Praze. Ve studiu Jámor u Ondreje Šejdy. A tom jsme finišovali a tu největší část jsme natočili ve studiu Propast u Legendy.�

jeli, že se ve studiu něco děje, že se natáčí, chodil tam za náma, že se ve studiu něco děje, že se natáčí, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu něco děje, že se natáčí, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu vtipných, že se natáčí, chodil tam za náma, vyprávěl spoustu vtipných historek, třeba jsem tam nahrával na jeho starý aparát a on nám vyprávěl, jak to za komára, jeho starý aparát a on nám vyprávěl, jak to za komára pašovali ze západního Berlína, je strašně vtipný, a on nám vyprávěl, jak to za komára pašovali ze západního Berlína, vyprávěl, jak to za komára pašovali ze západního Berlína, je strašně vtipný, plný, jak to za komára pašovali ze západního Berlína, je strašně vtipný, plný energie, komára pašovali ze západního Berlína, je strašně vtipný, plný energie, a západního Berlína je strašně vtipný, plný energie a Berlína je strašně vtipný, plný energie a takový má docela dobrý humor. Vtipný, plný energie a takový má docela dobrý energie a takový má docela dobrý humor, jako jo. A takový má docela dobrý humor, jako jo. Mně se to strašně líbilo, jakože třeba řekl, takový má docela dobrý humor, jako jo. Mně se to strašně líbilo, takový má docela dobrý humor, jako jo. Mně se to strašně líbilo, jakože třeba řekl, dneska jsem docela dobrý humor, jako jo. Mně se to strašně líbilo, jakože třeba řekl, dneska jsem dobrý humor, jako jo. Mně se to strašně líbilo, jakože třeba řekl, dneska jsem se nudil, víš co. Mně se to strašně líbilo, jakože třeba řekl, dneska jsem se nudil, víš co. Strašně líbilo, jakože třeba řekl, dneska jsem se nudil, víš co. Tak jsem se jen tak projet, až že třeba řekl, dneska jsem se nudil, víš co, tak jsem se jen tak projet, až jsem ty vogo do IKEA, nebo nějakýho toho obchoďáku,

0: Megapart, skvělej na desku, trošku si Megapart, skvělej na desku, trošku si to sebral pro sebe, tu part, skvělej na desku, trošku si to sebral pro sebe, tu píseň, ale skvělej na desku, trošku si to sebral pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně na desku, trošku si to sebral pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně nadšený a trošku si to sebral pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně nadšený a byl to pro nás, si to sebral pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně nadšený a byl to pro nás tak pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně nadšený a byl to pro nás takový jako magický, ale my jsme z toho byli strašně nadšený a byl to pro nás takový jako magický okamžik. Byli strašně nadšený a byl to pro nás takový jako magický okamžik, kdy jsme měli tohodle. A byl to pro nás takový jako magický okamžik, kdy jsme měli tohodle chlápka, který to vlastně tady celý pro nás takový jako magický okamžik, kdy jsme měli tohodle chlápka, který to vlastně tady celý rozjel. Magický okamžik, kdy jsme měli tohodle chlápka, který to vlastně tady celý rozjel. Magický okamžik, kdy jsme měli tohodle chlápka, který to vlastně tady celý rozjel.
1: Co se bude dít přes léto? Budete hrát asi festivaly, takže tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte? Budete hrát asi festivaly, takže tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký písně z téhle desky? Si festivaly, takže tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký písně z téhle desky? Tam ten set bude trošku jiný, nebo už představíte nějaký písně z téhle desky?
0: No, budeme zařazovat.
1: Jiný, nebo už představíte nějaký písně z téhle desky?
0: No, budeme zařazovat, ale ty festivalové sety...
1: Představíte nějaký písně z téhle desky?
0: No, budeme zařazovat, ale ty festivalové sety jsou...
1: Písně z téhle desky?
0: No, budeme zařazovat, ale ty festivalové sety jsou...
1: Desky.
0: No, budeme zařazovat, ale ty festivalové sety jsou krátký, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo... No, budeme zařazovat, ale ty festivalové sety jsou krátký, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo... ale ty festivalové sety jsou krátký, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně tři. Ale 20 festivalové sety jsou krátký, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně tři. Ale 20. srpna sety jsou krátký, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně tři. Ale 20. srpna, takže vždycky třeba dáme jednu, dvě nebo maximálně tři. Ale 20. srpna jednu, dvě nebo maximálně tři, ale 20. srpna bude hlavní koncert, maximálně tři, ale 20. srpna bude hlavní koncert ještě v létě v Praze, ale 20. srpna bude hlavní koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam 5. srpna bude hlavní koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam pokřtíme a tam bychom ji... Bude hlavní koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam pokřtíme a tam bychom jí... Bude hlavní koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát. Koncert ještě v létě v Praze a my tu desku tam pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát. V Praze a my tu desku tam pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát. Třeba i úplně celou. My tu desku tam pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát. Třeba i úplně celou. Takže tam všechny pokřtíme a tam bychom jí chtěli zahrát třeba i úplně celou. Takže bychom jí chtěli zahrát třeba i úplně celou. Takže tam všechny chtěli zahrát třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchače, který hrát třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchače, který mě třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchače, který mě teď slyšejí a mají o to úplně celou. Takže tam všechny posluchače, který mě teď slyšejí a mají o to zájem, zvu 20. srpna. Takže tam všechny posluchače, který mě teď slyšejí a mají o to zájem, zvu 20. srpna. Tam všechny posluchače, který mě teď slyšejí a mají o to zájem, zvu 20. posluchače, který mě teď slyšejí a mají o to zájem, zvu 20. srpna. Praha Holešovice mě teď slyšejí a mají o to zájem, zvu 20. srpna. Praha Holešovice. Prákupn R mají o to zájem, zvu 20. srpna Praha Holešovice, Prákupn R v rámci těch 20. srpna Praha Holešovice, Prákupn R v rámci 20. srpna Praha Holešovice, Prákupn R v rámci těchto těch festivalů Holešovice, Prákupn R v rámci těchto těch festivalů Prákupn R v rámci těchto těch festivalů Prákupn R v rámci těchto těch festivalů zahraje Vypsaná fixa a pokřtíme v rámci těchto těch festivalů. Zahraje Vypsaná fixa a pokřtí festivalů. Zahraje Vypsaná fixa a pokřtí novou desku. Takže zahraje Vypsaná fixa a pokřtí novou desku. Takže všechny zvu lísky už se zahraje Vypsaná fixa a pokřtí novou desku. Takže všechny zvu lísky.

0: Hvězdný host. My life. Hvězdný host Rock Rádia. Life. Hvězdný host Rock Rádia. Life. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Rock Rádia. Hvězdný. Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Mardis vypsaný. Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Mardis vypsaný. Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Mardis vypsaný Fixy. My se bavíme o nový desce. Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Mardis vypsaný Fixy. My se bavíme o... Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Mardis vypsaný Fixy. My se bavíme o nový desce Ideál, která... Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Mardis vypsaný Fixy. My se bavíme o nový desce Ideál, která vyjde v pátek. Dneska Mardis vypsaný Fixy. My se bavíme o nový desce Ideál, která vyjde v pátek. Vypsaný Fixy. My se bavíme o nový desce Ideál, která vyjde v pátek. A mě by zajímalo, my se bavíme o nový desce Ideál, která vyjde v pátek. A mě by zajímalo, Mardy, kolik je nový desce Ideál, která vyjde v pátek. A mě by zajímalo, Mardy, Ideál, která vyjde v pátek. A mě by zajímalo, Mardy, kolik je tam, která vyjde v pátek. A mě by zajímalo, Mardy, kolik je tam písní a kde jste desku natáček. A mě by zajímalo, Mardy, kolik je tam písní a kde jste desku natáčeli. A mě by zajímalo, Mardy, kolik je tam písní a kde jste desku natáčeli. A mě by zajímalo, Mardy, kolik je tam písní a kde jste desku natáčeli.
1: Takže
0: Mardy, kolik je tam písní a kde jste desku natáčeli.

0: už je vypsaná fixa a pokřtí novou desku, takže všechny zvu, lísky už se dají koupit. Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bývalý basák.
1: Dáte už žít svým životem tu desku.
0: Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bývalý...
1: Žít svým životem tu desku.
0: Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bývalý basák, s kterým máme dobrý vztahy.
1: Tu desku.
0: Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bývalý basák, s kterým máme dobrý vztahy. Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bývalý basák, s kterým máme dobrý vztahy. Takže jeden dal dva klipy náš bývalý basák, s kterým máme dobrý vztahy. Takže jeden z nich možná půjde ven. Klipy náš bývalý basák, s kterým máme dobrý vztahy. Takže jeden z nich možná půjde ven. A s kterým máme dobrý vztahy. Takže jeden z nich možná půjde ven. A dobrý vztahy. Takže jeden z nich možná půjde ven. A možná ještě uděláme nějak, takže jeden z nich možná půjde ven a možná ještě uděláme nějaký jeden z nich možná půjde ven a možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohaduje, že půjde ven a možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohaduje a možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohaduje a možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohadujeme a vzniká to za pokus. Možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohadujeme a vzniká to. Ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohadujeme a vzniká to za pochodu, takže to je jeden, ale to se tak dohadujeme a vzniká to za pochodu, takže to jedeme dohadujeme a vzniká to za pochodu, takže to jedeme s tou salámovou metodou a vzniká to za pochodu, takže to jedeme s tou salámovou metodou, jak krajíš ty za pochodu, takže to jedeme s tou salámovou metodou, jak krajíš ty kolečka toho saláma za pochodu, takže to jedeme s tou salámovou metodou, jak krajíš ty kolečka toho saláma. Takže to jedeme s tou salámovou metodou, jak krajíš ty kolečka toho salámu. To jedeme s tou salámovou metodou, jak krajíš ty kolečka toho salámu. S tou salámovou metodou, jak krajíš ty kolečka toho salámu. Určitě minimálně jeden klip ještě do toho křtmu.
1: Tak a teď přistupme k tomu, co jsme avizovali v průběhu rozhovoru.

0: rozhovoru, že teď přistupme k tomu, co jsme avizovali v průběhu rozhovoru, že ty nám naživo, abych vysvětlil situaci, tak my samozřejmě, co jsme avizovali v průběhu rozhovoru, že ty nám naživo, abych vysvětlil situaci, tak my samozřejmě v průběhu rozhovoru, že ty nám naživo, abych vysvětlil situaci, tak my samozřejmě hrajeme od kapely rozhovoru, že ty nám naživo, abych vysvětlil situaci, tak my samozřejmě hrajeme od kapely vždy v hodině 3 naživo, abych vysvětlil situaci, tak my samozřejmě hrajeme od kapely vždy v hodině 3 písně. Chtěli jsme zahrát tři písně nové od Vypsaný Fixy, kapely vždy v hodině tři písně.
1: Seděl a on

a neviděli jsme rozkvetlý. Seděli jsme na lavičkách a neviděli jsme rozkvetlý stromy. Seděli jsme na lavičkách a neviděli jsme rozkvetlý stromy. Lavičkách a neviděli jsme rozkvetlý stromy. Neposlouchali jsme, viděli jsme rozkvetlý stromy. A necítili vůni květin na úpatí jara. A vůni květin na úpatí jara. A ona šla poř květin na úpatí jara. A ona šla pořád dál. A jsem na úpatí jara. A ona šla pořád dál. A jsem tam jara. A ona šla pořád dál. A jsem tam se na chvíli vznesla. A ona šla pořád dál. A jsem tam se na chvíli vznesla. Šla pořád dál. A jsem tam se na chvíli vznesla. A dál. A jsem tam se na chvíli vznesla. A jsem tam se na chvíli vznesla. A jsem tam se na chvíli vznesla. A pak někdo poprvé konečně zvedl hlas, se na chvíli vznesla. A pak někdo poprvé konečně vznesla. A pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. A pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. A řekl pravdu. A pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. A řekl poprvé konečně zvedl hlavu. A řekl pravdu. Konečně zvedl hlavu. A řekl pravdu.

jistě, věděli jsme, že na správném místě, věděli jsme, že v nás umí překročit na správném místě, věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my místě, věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my neumíme. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my neumíme. Nás umí překročit to, co my neumíme. Překročit to, co my neumíme. Do našich srdcí zarazila skvěl. Neumíme. Do našich srdcí zarazila skvěl. Neumíme. Do našich srdcí zarazila skoby a potom. Do našich srdcí zarazila skoby a potom zmizela pryč. Do našich srdcí zarazila skoby a potom zmizela pryč.

0: Původně jsem...
1: Tak, děkujeme.
0: I bez přehmatu jsem to dal, no. Ale radši jsem na poslední chvíli změnil, to nebyla chyba.
1: Tak výborně.
0: Tak výborně, každopádně, děkuji
1: ti za dnešní návštěvu, rád jsem ti... Tak výborně, každopádně děkuji, děkuji ti za dnešní návštěvu, rád jsem tě zase viděl. Bylo to velice příjemný. A doufám, že se brzy. Vyražte na vypsanou fixu. Před 20. srpna velký koncert v Holešovicích a potom následně turné, které bude následovat. Albu Ideál, který, jak už jsme říkali, vychází v pátek. Vyražte poslouchat a vyražte na turné potom na podzim. Až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde, tak se mějte, ahoj. Čau. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci.

0: realizaci vaší zahrady. Vyberte nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto i techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorový objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná vte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě velká techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě velká chuchle najdete i invalidní Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě velká chuchle vyrovná motorovým strojům. V Hondě velká chuchle najdete i invalidní a seniorovým strojům. V Hondě velká chuchle najdete i invalidní a seniorské Hondě velká chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Hondka chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velké i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle.
1: Housebrand Café
0: Perfumerské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
0: Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
0: Si podívat. Prodejna Honda velká chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Pít. Housebrandkáva.cz. Rybičky 48. Brandkáva.cz. Rybičky 48 tě zvou na svý kávu.cz. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kotlině 8 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 1. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Učí české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lístky koupíš v síti Go Out.
3: To je.
4: Koupíš v síti Go Out.
3: Toto je.
5: Doprava.
4: Ti Go Out.
3: Toto je.
5: Doprava.
3: Toto je.
5: Doprava.
3: Toto je.
5: Doprava. Vezeme vám pračku.
3: Toto je.
5: Doprava. Vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám.
3: Toto je.
5: Doprava. Vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme. Doprava. Vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme. Vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a stačku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a
6: teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si.
5: Vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak.
5: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání.
5: Starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a
5: odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi.
3: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování.

vynořila se někde z mlhy, tak já, vynořila se někde z mlhy, tak jako pot, vynořila se někde z mlhy, tak jako, vynořila se někde z mlhy, tak jako postava osamělého běžce, vynořila se někde z mlhy, tak jako postava osamělého běžce, z mlhy, tak jako postava osamělého běžce, tak jako postava osamělého běžce. Stopy, co dělali její dlouho, postava osamělého běžce. Stopy, co dělali její dlouhý nohy, osamělého běžce. Stopy, co dělali její dlouhý nohy, byl to správěžce. Stopy, co dělali její dlouhý nohy, byl to stopy, co dělali její dlouhý nohy, byl to správný čas. Stopy, co dělali její dlouhý nohy, byl to správný.

0: Vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a povíte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospe. Zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. A pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Hele, vyšla
0: na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej.
0: Opravdový elektrospecialista.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se
0: opravdový elektrospecialista.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
0: Specialista.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko. Solun.
1: Nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko. Solunce, oceán, romance.
1: Ka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko. Solunce, oceán, romance. A prej to.
2: Okay. Kam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko. Solunce, oceán, romance.
2: A se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko. Solunce, oceán, romance. A prej
2: krát.
3: Portugalsko. Solunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak.
3: Solunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru.
3: Solunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru.
3: Oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru.
4: To je zase průšvih.
3: A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru.
4: To je zase průšvih. Já ji otevřu.
3: Totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru.
4: To je zase průšvih. Já ji otevřu.
3: Odolatelný týpek.
2: Tak to beru.
4: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím.
2: Tak to beru.
4: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně.
4: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně. Romantický.
4: Průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně. Romantický.
4: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová.
4: A zmizím na víkend.
3: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julie
4: víkend.
3: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
3: Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Podnikatelský
3: útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Podnikám a
5: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Podnikám a potřebuju půjčit.
5: Kaplinová. Penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banka.
5: Penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na
5: Portugalsku. Už vyšlo.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení.
5: Už vyšlo.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i věr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: A potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka.
6: Tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rock Opera Praha pro
6: milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, Rock Opera Praha pro vás.
7: Jde to i bez banky.
8: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, Rock Opera Praha pro vás připravila
9: magickou roku.
7: To i bez banky.
8: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, Rock Opera Praha pro vás připravila. Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, Rock Opera Praha pro vás připravila
9: magickou rokovou operu.
8: Zdraví vás Kamil Střihavka, Rock Opera Praha pro vás připravila
9: magickou rokovou operu Malý princ.
8: Přijďte si Střihavka, Rock Opera Praha pro vás připravila
9: magickou rokovou operu Malý princ.
8: Přijďte si užít tuto spektakulární pro vás připravila
9: magickou rokovou operu Malý princ.
8: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
9: Ve středu magickou rokovou operu Malý princ.
8: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
9: Ve středu 20. rokovou operu Malý princ.
8: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
9: Ve středu 27. května.

0: Přijďte si užít tuto spektakuární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od...
0: Přijďte si užít tuto spektakuární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle je spektakuární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha.
1: 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na
1: května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz. Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz. Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz. Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.

0: stejně jako odnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2500 korun. Novela, kterou rezort před ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pod korun.
1: Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska převážně oblačno.
2: Jo, počasí.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz.
1: Ardon, prémiové pracovní
0: radia.cz.
1: Ardon, prémiové.cz. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a cz. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. VV oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. VVV Ardon a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. VVV Ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. VVV Ardon.cz. Vyzkoušet pořádný montérky. VVV Ardon.cz. Pořádný montérky. VVV Ardon.cz. Montérky. VVV Ardon.cz. VVV Ardon.cz. Ardon.cz.

0: Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska, převážně oblačno.
1: Vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opatrně tudy, opatrně. Vás to tam trošku zdrží, protože

0: Že je tam uzavřený jeden jízdní pruh, tak opatrně tudy, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh, tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou uzavřený jeden jízdní pruh, tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu jízdní pruh, tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu přeju. Tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu přeju. Opatrně všude a šťastnou cestu přeju.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Všude a šťastnou cestu přeju.
1: Instagram Rock Rádia. To je
0: šťastnou cestu přeju.
1: Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontroluj. Jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Zkontrolujte až zastavíte. Až zastavíte. Stavíte. Rokový dopoledne. Rock Rádio. Rokový

Krásné dopoledne. Zprávy. Krásné dopoledne. Zprávy. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, Ministerstvo dopravy. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, Ministerstvo dopravy ustoupilo od... Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení. Přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízko dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízko emisilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu plní výhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu platit

that someone's always there. Someone's always there.

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio.

Skidrow na Rock Rádiu, jejich prvotní... Skidrow na Rock Rádiu, jejich prvotina rok... Skidrow na Rock Rádiu, jejich prvotina rok... Skidrow na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989, 18 and Life. Skidrow na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989, 18 and Life. Skidrow na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989, 18 and Life. Píseň Rádiu, jejich prvotina rok 1989, 18 and Life. Píseň, kterou jsme si dali prvotina rok 1989, 18 and Life. Píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin. 1989, 18 and Life. Píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě po 18 and Life, píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost Life, píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost a to teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost a to během dneška a zítřka po 21 minut. Ještě pořád máte možnost a to během dneška a zítřka posnut. Ještě pořád máte možnost a to během dneška a zítřka posílat na náš e-mail. Ještě pořád máte možnost a to během dneška a zítřka posílat na náš e-mail studiozavináč. Máte možnost a to během dneška a zítřka posílat na náš e-mail studiozavináč. A to během dneška a zítřka posílat na náš e-mail studiozavináč. Rokovíra dneška a zítřka posílat na náš e-mail studiozavináč. Rokový rádio teď zítřka posílat na náš e-mail studiozavináč. rokovýradio.cz fotky vaší party posílat na náš e-mail studiozavináč rokovýradio.cz fotky vaší party studiozavináč rokovýradio.cz fotky vaší party pokud chcete rokovýradio.cz fotky vaší party pokud chcete vyrazit v sobotu tedy 22.cz fotky vaší party pokud chcete vyrazit v sobotu tedy 22 fotky vaší party pokud chcete vyrazit v sobotu tedy 22. května do České party, pokud chcete vyrazit v sobotu tedy 22. května do Českých Budějovic na Rockin. Pokud chcete vyrazit v sobotu tedy 22. května do Českých Budějovic na Rockin. A to z 10 v sobotu tedy 22. května do Českých Budějovic na Rockin. A to z 10 lupenama 22. května do Českých Budějovic na Rockin. A to z 10 lupenama od na do Českých Budějovic na Rockin. A to z 10 lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednotký Budějovic na Rockin. A to z 10 lupenama od nás zadarmo. Přes Rockin. A to s 10 lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, a to s 10 lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, pošle zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete fotku celý vaš darmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete fotku. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originál. Stačí, když, jak jsem říkal, pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější, jak jsem říkal, pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější, tím lepší. Pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější, tím lepší. Pošlete fotku celý vaší party, samozřejmě čím originálnější, tím lepší. No a může se stát, pátek ráno v rokovém rozjezdu se dozvíte svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na... Ano, v rokovém rozjezdu se dozvíte svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit se dozvíte svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na Rockin do Českých Budějovic svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na Rockin do Českých a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na Rockin do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, vzít celou svoji partu a vyrazit na Rockin do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, a vyrazit na Rockin do Českých Budějovic, které

0: jsem říkal, proběhne 23. tedy vizit na Rockin do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy v sobotu. No Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy v sobotu. No a Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy v sobotu. No a proběhne 23. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 23. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni. Uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte. Uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout 20. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout alkohol horký žesmi. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout alkohol horký žesmi. Tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout alkohol horký žesmi, že Dimitri Trautman. Asi všichni víte, můžeme si to připomenout alkohol horký žesmi, že Dimitri Trautman. Si to připomenout alkohol horký žesmi, že Dimitri Trautenberg a traktor. A samotný alkohol horký žesmi, že Dimitri Trautenberg a traktor. A samozřejmě Rock Radio bude u toho. Žesmi, že Dimitri Trautenberg a traktor. A samozřejmě Rock Radio bude u toho. Trautenberg a traktor. A samozřejmě Rock Radio bude u toho. Tak a traktor. A samozřejmě Rock Radio bude u toho. Tak neváhejte a posílejte. Samozřejmě Rock Radio bude u toho. Tak neváhejte a Rock Radio bude u toho. Tak neváhejte a posílejte u toho. Tak neváhejte a posílejte.
1: Tvrdou muziku.
0: Tak neváhejte a posílejte.
1: Tvrdou muziku
0: a posílejte.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Herkules.
0: Posílejte.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Herkules. Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Herkules.

19,90. Choceň to týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradičák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční potí za 19,90.

0: 24,90 a Orionské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion neční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoládové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland 23,90 až do 26. května Kaufland 90 až do 26. května Kaufland
1: tohle
0: až do 26. května Kaufland
1: tohle nepřeslechněte
0: 6. května Kaufland
1: tohle nepřeslechněte
0: Kaufland
1: tohle nepřeslechněte
2: Volkswagen užitko
0: Kaufland
1: tohle nepřeslechněte
2: Volkswagen užitkové
1: tohle nepřeslechněte
2: Volkswagen užitkové vozy za cenu.
1: Tohle nepřeslechněte.
2: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali.
1: Přeslechněte.
2: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 640 vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 600, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 te nečekali. Moderní Crafter již za 649 tisíc. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. 649 900 korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním 49 900 korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 200 900 korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc z DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. Teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. Se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH. Až 297 tisíc korun bez DPH. 57 tisíc korun bez DPH. Korun bez DPH.

0: svou cestu na prg.aero. Soulu, Pekingu nebo Tchajpeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Pekingu nebo Tchajpeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Tchajpeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela CZ.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se vy...
1: Bilabil.cz.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce...
1: Bilabil.cz.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje...
1: Z.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.cz se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík,
0: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
0: všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo prof.
0: Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se
2: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
2: u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte
2: Vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaší letošní Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaší letošní úrodu zachrání Presto. Vaší letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.
2: Slimáků na své zahradě. Vaší letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.
2: Své zahradě. Vaší letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.
2: Vaší letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz.
2: Partner. Úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny Dek.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny Dek.
0: Zafido.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus
0: pro vaši zahradu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX 6 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX 6. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX 600. Nyní dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX 600. Nyní na dvě pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX 600. Nyní navíc dostanete té izolace Dek Foam MX 600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce MX 600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29.

0: Hubičku.cz. Tu neproležíš. Matrace Hercules Klima od Matrace za Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní z Hercules Klima od Matrace za Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz. No a nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz. Dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz.
1: No a
0: Matrace za Hubičku.cz.
1: No a otrokinu zase k
0: muziku.cz.
1: No a otrokinu zase k muzice, dáme si YouTube, Delane a budou tak. No a otrokinu zase k muzice, dáme si YouTube, Delane a budou taky. No a otrokinu zase k muzice, dáme si YouTube, Delane a budou taky. Zase k muzice, dáme si YouTube, Delane a budou taky. Arakain, ďábelská hra. Dáme si YouTube, Delane a budou taky. Arakain, ďábelská hra. YouTube, Delane a budou taky. Arakain, ďábelská hra.
2: Písečná bouře
1: a budou taky. Arakain, ďábelská hra.
2: Písečná bouře
1: taky. Arakain, ďábelská hra.
2: Písečná bouře nebo
1: ďábelská hra.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratí. Nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte.
3: Barva mechanický pomeranč?
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento
3: pomeranč?
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák sezónu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za.

0: května. Zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace z 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
1: Potřebuješ
0: plné izolace zdarma. Více na dek.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Zdarma. Více na dek.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Více na dek.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím neměnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hladku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý za Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až dvě pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až dvě druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit minut online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. Vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opest s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opest rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře boj o moc se gangy pop stylu Peaky Blinders. V rockové opeře boj o moc se gangy poperou v neděli 24. Blinders. V rockové opeře boj o moc se gangy poperou v neděli v rockové opeře boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. V neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ. 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Právě teď v Planeu.
2: Od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny.
2: 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny.
2: Rock opera CZ.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými.
2: CZ.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými. Kuď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připraví 100%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut ote. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut ote. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Připravíme už do 15 minut

0: od rezervace. Planeo. Top Centrum už do 15 minut od rezervace. Planeo. Top Centrum 10 minut od rezervace. Planeo. Top Centrum CZ. Rezervace. Planeo. Top Centrum CZ. Dodavatel. Planeo. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou za CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Honda mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarna řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buď od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte trhy. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovlách. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovlách. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubice. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Svět není jen
0: topcentrum.cz.
1: www.topcentrum.cz. Svět není jen samé
0: cz. www.topcentrum.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha.
0: www.topcentrum.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný.
0: Centrum.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky a je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani z místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Rock Radio.
1: Hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
2: Rock Radio.
1: Za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
2: Rock Radio.
3: Nejlevnější pneu.cz.

Roková muzika. Roková muzika. Roková muzika. Roková muzika.

Kolik zážitků se vejde? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem až se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací léta z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si

DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Tečka CZ.

0: Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Kámoši po... Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte... Nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho péct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku roku, musíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku roku. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. U Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na se. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užij
0: v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše
0: na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Plan. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Do druhého dne.

který už bohužel mezi námi není od 22. prosince roku 2000, který už bohužel mezi námi není od 22. prosince roku 2014, kdy zemřel. Bohužel mezi námi není od 22. prosince roku 2014, kdy zemřel na není od 22. prosince roku 2014, kdy zemřel na rakovinu plic. 20. prosince roku 2014, kdy zemřel na rakovinu plic. A to ještě rok předtím u nás koncertoval. Roku 2014, kdy zemřel na rakovinu plic. A to ještě rok předtím u nás koncertoval, takže 2014, kdy zemřel na rakovinu plic. A to ještě rok předtím u nás koncertoval, takže kdo jste ho měli možnost vidět, zemřel na rakovinu plic. A to ještě rok předtím u nás koncertoval, takže kdo jste ho měli možnost rakovinu plic. A to ještě rok předtím u nás koncertoval, takže kdo jste ho měli možnost vidět. A to ještě rok předtím u nás koncertoval, takže kdo jste ho měli možnost vidět a užít si ho. Předtím u nás koncertoval, takže kdo jste ho měli možnost vidět a užít si ho nás koncertoval, takže kdo jste ho měli možnost vidět a užít si ho na skvělým turné k albu, který je, kdo jste ho měli možnost vidět a užít si ho na skvělým turné k albu, který je taky vidět a užít si ho na skvělým turné k albu, který je taky výborný fire a užít si ho na skvělým turné k albu, který je taky výborný na skvělým turné k albu, který je taky výborný Fire Up, tak skvělým turné k albu, který je taky výborný Fire Up, tak vám gratuluju, protože to k albu, který je taky výborný Fire Up, tak vám gratuluju, protože to taky výborný Fire Up, tak vám gratuluju, protože to stálo za to. Výborný Fire Up, tak vám gratuluju, protože to stálo za to. Konec konců nějaký záznamy, tak vám gratuluju, protože to stálo za to. Konec konců nějaký, vám gratuluju, protože to stálo za to. Konec konců nějaký záznamy snad udělalo. Gratuluju, protože to stálo za to. Konec konců nějaký záznamy snad udělalo i Česká televize a něco se to stálo za to. Konec konců nějaký záznamy snad udělala i Česká televize a něco z toho běželo za to. Konec konců nějaký záznamy snad udělala i Česká televize a něco z nějaký záznamy snad udělala i Česká televize a něco z toho běželo, takže se to dá záznamy snad udělala i Česká televize a něco z toho běželo, takže se dělala i Česká televize a něco z toho běželo, takže se to dá pohodlně dohledat televize a něco z toho běželo, takže se to dá pohodlně dohledat. Nicméně co a něco z toho běželo, takže se to dá pohodlně dohledat. Nicméně, co se týká dalšího běželo, takže se to dá pohodlně dohledat. Nicméně, co se týká, že se to dá pohodlně dohledat. Nicméně, co se týká další pohodlně dohledat. Nicméně, co se týká další legendy, tak tou je. Nicméně, co se týká další legendy, tak tou je Ray. Nicméně, co se týká další legendy, tak tou je Ray Manzarek. Co se týká další legendy, tak tou je Ray Manzarek, kterýho dobře známe z kapely Doors. A ty legendy, tak tou je Ray Manzarek, kterýho dobře známe z kapely Doors. A ten právě v roce tak tou je Ray Manzarek, kterýho dobře známe z kapely Doors. A ten právě v roce 2013 je Ray Manzarek, kterýho dobře známe z kapely Doors. A ten právě v roce 2013 v tento den Manzarek, kterýho dobře známe z kapely Doors. A ten právě v roce 2013 v tento den dobře známe z kapely Doors. A ten právě v roce 2013 v tento den zemřel z kapely Doors a ten právě v roce 2013 v tento den zemřel, bylo mu 74 a ten právě v roce 2013 v tento den zemřel, bylo mu 74 let, takže spom 2013 v tento den zemřel, bylo mu 74 let, takže vzpomínáme v tento den zemřel, bylo mu 74 let, takže vzpomínáme i na něj a může zemřel, bylo mu 74 let, takže vzpomínáme i na něj a můžete tomu 74 let. Takže vzpomínáme i na něj a můžete to oslavit poslechem nějakýho alt 4 let. Takže vzpomínáme i na něj a můžete to oslavit poslechem nějakýho alba kapely Doors. Takže vzpomínáme i na něj a můžete to oslavit poslechem nějakýho alba kapely. Vzpomínáme i na něj a můžete to oslavit poslechem nějakýho alba kapely Doors. A můžete to oslavit poslechem nějakýho alba kapely Doors. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si poslechem nějakýho alba kapely Doors. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nějakýho alba kapely Doors. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nebo kapely Doors. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nebo Protea a Doors. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nebo Protea a v 11 hodin sam. No a my jdeme na Mr. Big, dáme si POD nebo

0: Protea a v 11 hodin jsme na Mr. Big, dáme si POD nebo Protea a v 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich, dáme si POD nebo Protea a v 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika podle POD nebo Protea a v 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich přání. A v 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich přání.
1: Když
0: v 11 hodin samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich přání.
1: Když
0: samozřejmě elektrický oběd, muzika podle vašich přání.
1: Když uvidíte
0: elektrický oběd, muzika podle vašich přání.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné
0: podle vašich přání.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledej. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr sledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 mléko Albert litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. A 2/4 kilo za 69,90. Albert. Les kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. pátku 69,90. Albert. Dle srovnání 5,90. Albert. Dle srovnání k 13. pátku. Albert. Dle srovnání k 13. pátý. Albert. Dle srovnání k 13. pátý.
2: Atención, señoras y señores.
1: Dle srovnání k 13. pátý.
2: Atención, señoras y señores.
1: La Tropic. K 13. pátý.
2: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí.
2: Señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Střeční
3: škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workiznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí to na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smích dán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropic.
3: Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
2: La
3: drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Třetí. To všechno na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit na nádherné terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít terase smíchou.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smích už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smích od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz. Na terase smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.

Aragain a ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach. Aragain a ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach, původně ji nabízel. Aragain a ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach, původně ji nabízel Aleši Brichtovi. Ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach, původně ji nabízel Aleši Brichtovi. Nakonec se dostala hra, věc, kterou napsal Mirek Mach, původně ji nabízel Aleši Brichtovi. Nakonec se dostala, kterou napsal Mirek Mach, původně ji nabízel Aleši Brichtovi. Nakonec se dostala na Mach, původně ji nabízel Aleši Brichtovi. Nakonec se dostala na album, který nabízel Aleši Brichtovi. Nakonec se dostala na album kapely Aragain, protože Aleš Brichtovi. Nakonec se dostala na album kapely Aragain, protože Aleš Brichta ji odmítá. Nakonec se dostala na album kapely Aragain, protože Aleš Brichta ji se dostala na album kapely Aragain, protože Aleš Brichta ji odmítá. A po ní stalo za skvělý hit. My jsme si dali na Rock Rádiu 5 minut před 10:45. Dneska máme 20 skvělý hit. My jsme si dali na Rock Rádiu 5 minut před 10:45. Dneska máme 20. května. Já bych si dali na Rock Rádiu 5 minut před 10:45. Dneska máme 20. května. Já bych rád vzpomněl 5 minut před 10:45. Dneska máme 20. května. Já bych rád vzpomněl před 10:45. Dneska máme 20. května. Já bych rád vzpomněl na dvě úžasný 11. Dneska máme 20. května. Já bych rád vzpomněl na dvě úžasný legendy. Dneska máme 20. května. Já bych rád vzpomněl na dvě úžasný legendy. Jedna z nich by oslavila května. Já bych rád vzpomněl na dvě úžasný legendy. Jedna z nich by oslavila vzpomněl na dvě úžasné legendy, jedna z nich by oslavila dneska narozeniny 80. Dvě úžasné legendy, jedna z nich by oslavila dneska narozeniny 82. Legendy, jedna z nich by oslavila dneska narozeniny 82. A to konkrétně legendy, jedna z nich by oslavila dneska narozeniny 82. A to konkrétně Joe Cocker. Nich by oslavila dneska narozeniny 82. A to konkrétně Joe dneska narozeniny 82. A to konkrétně Joe Cocker, který už bohužel mezi námi není, 82. A to konkrétně Joe Cocker, který už bohužel mezi námi není, 82. A to konkrétně Joe Cocker, který už bohužel mezi námi, to konkrétně Joe Cocker, který už bohužel mezi námi není, od dva Cocker.

0: www.latropical.cz. Awara shar! Více na www.latropical.cz. Awara shar! Více na www.latropical.cz. Awara shar! www.latropical.cz. Awara shar! Tropical.cz. Awara shar! Awara shar!
1: Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičku. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Honda řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarny. Sezón zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Na všechny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubic připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediném. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé po jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na web Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Také online na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum.cz.
2: Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jen můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nejmodernější flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci od katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci od Prnu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
2: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám.

0: prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Slavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Kránu. Na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na
1: katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé.
0: CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní
0: palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70. Skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. % na široký výběr.

jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé na jednom místě. Pohodlné

0: I rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz.
1: Tati, ETF je teď ne...
0: Vše pro Bagr.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
0: Bagr.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší... Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo... Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když...
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, ble.
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: B? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření, odbuření, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od buřinky.
1: Aha.
3: Bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od buřinky.
1: Aha, a kde se to... To je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od buřinky.
1: Aha, nová investice?
3: To je stavební spoření od buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně.
3: To je stavební spoření od buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stav spoření od buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od buřinky.
1: A kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od buřinky.
1: Stáhnout.
2: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od buřinky. Jistota v...
2: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od buřinky. Jistota v jakékoliv...
2: Georgii.
4: Stavební spoření od buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Spoření od buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Dosáhnete. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Dosáhnete. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Dosáhnete ročního zhodnocení až obě. Spolu s bonusy za 6 let. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Jedinečná nabídka.
4: Zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Jedinečná.
4: 5,3%. Buřinka.cz.
5: Jedinečná nabídka v Tetě.
4: 3%. Buřinka.cz.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na...
4: Buřinka.cz.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou...
4: CZ.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování... Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na... nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou mini Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou mini. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až čty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až čtyři vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky 30%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na Teta. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na Teta droge. Slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na Teta droge. 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz. Na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.

0: apteky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
1: Rock Radio.
0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Rock Radio.
0: Tetadrogerie.cz.
1: Rock Radio.
0: CZ.

0: 6. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jsou z užitek.
0: Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jsou z užitku.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel.
0: Sleeping and Living.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
0: Living.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Proto jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: My vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé? Jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé? A spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé? A se záru?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé? A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé? A se zárukou na spolehlivé? A se zárukou na 5 let zdarma? A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Combo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce.
4: Žebro.
3: Nabídce.
4: Žebro bagr všem. Žebro bagr, žebro bagr.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: Náhradní díly pro bagry pěkně.
1: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom.
1: Pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry.

0: Rokový dopoledne s Rokový dopoledne s Kamilem Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ahoj.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ahoj.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ahoj.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ahoj, já jsem Proteus.
0: Poledne s Kamilem Drábem.
1: Ahoj, já jsem Proteus.
0: Kamilem Drábem.
1: Ahoj, já jsem Proteus a srdečně zdravím všechny posluchače.
0: Ahoj, já jsem Proteus a srdečně zdravím všechny posluchače.

časy bezlí, časy dlouhých válek, i časy časy dlouhých válek, i časy psi dlouhých válek, i časy prosných válek, i časy prosny stvořený, tak jak i časy prosny stvořený, tak jako i časy prosny stvořený, tak jako slunce prosny stvořený, tak jako slunce vždycky prosny stvořený, tak jako slunce vždycky výjde.

0: ležák z Kaufland Card za 13,90. Finský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 20. světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. žák z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května. Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
0: 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
0: 10. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Máte penzi
0: do 26. května.
1: Kaufland.
0: 6. května.
1: Kaufland.
2: Máte penzíko.
1: Kaufland.
2: Máte penzíko. Převeďte si ho k NN. Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše veďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Z vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si snosu. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolí. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod karé. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz. Online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz/ za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz/penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz/penzíko. Pekelní pauzy na kafe. Více na NN.cz/penzíko.
3: Pekelní.
2: Více na NN.cz/penzíko.
3: Pekelný ostrov se blíží.
2: Více na NN.cz/penzíko.
3: Pekelný ostrov.
2: CZ/penzíko.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
2: Penzíko.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4.
2: Ko.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. Července se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští. Buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky. 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitře Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri spálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri divokej byl Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri divokej byl Cise Republic. Rybičky 48, Dimitri divokej byl Cise sestry Škvor. Rybičky 48.

0: Radio i Ostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Začalo to lakem na parkety a
0: CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Začalo to lakem.
0: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
0: Festivalu je Rock Radio.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
0: Rock Radio.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
0: Sprofiko.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
0: Sprofikolor
1: na... Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
0: Sprofikolor natřete celý dům, byt i za...
1: Parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
0: Sprofikolor natřete celý dům, byt i za...
1: Maluju celý dětský pokojíček.
0: Sprofikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Fasádský
1: pokojíček.
0: Sprofikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Sprofikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
0: Fasádo!
1: Kolor natřete celý dům, byt i zahradu.
0: Fasádo! Vrátím jim!
2: Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu. U zvířat. Denně řeším kvalitu. U zvířat. U... Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francii. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francii. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. Řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. Kde hospodaříme u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurt, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur. To probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i jogurtový nápoj z vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz francouzských kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Vítejte v kempu.
2: Boží nápoj. Váš farmář František.
3: Vítejte v kempu, vaše místo.
2: Váš farmář František.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
2: František.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 67, sektor G.

0: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www bez kempu. Zkus to bez kempu. Www bez kempu CZ. To bez kempu. Www bez kempu CZ. Www bez kempu CZ. Bez kempu CZ.
1: Ardon.
0: CZ.
1: Ardon. Ardon. Prémiové Ardon. Prémiové pracovní. Ardon. Prémiové pracovní a Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Www. Outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Www. A obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Www. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: velký a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzval a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatel. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali. Dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že Litevská a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor dali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje proti němu letecká. Oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje proti němu letecká mise NATO. Vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje proti němu letecká mise NATO. Narušil dron. Zasahuje proti němu letecká mise NATO. Italové budou dnes letět dron, zasahuje proti němu letecká mise NATO. Italové zasahuje proti němu letecká mise NATO. Italové budou dnes čtvrté proti němu letecká mise NATO. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých mise NATO. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na to. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Rock Radio. Ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Rock Radio. Čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Rock Radio. Duel začne v 16:20. Rock Radio. Počasí. Začne v 16:20. Rock Radio.
1: Počasí. Dneska bude převážně oblačno a co se týká té oblačnosti při zvětšený, tedy odpoledne oblačno a co se týká té oblačnosti při zvětšený, tedy odpoledne hlavně, tak a co se týká té oblačnosti při zvětšený, tedy odpoledne hlavně, týká té oblačnosti při zvětšený, tedy odpoledne hlavně, tak by se mohly dostavit i nějaký ty oblačnosti při zvětšený, tedy odpoledne hlavně, tak by se mohly dostavit i nějaký ty při zvětšený, tedy odpoledne hlavně, tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Čený tady odpoledne hlavně, tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Teploty ale ne hlavně, tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou velice příznivé, 18 by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou velice příznivé, 18 až 22 i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou velice příznivé, 18 až 22 stupňů Celsia. Přehánky. Teploty ale budou velice příznivé, 18 až 22 stupňů Celsia. Teploty ale budou velice příznivé, 18 až 22 stupňů Celsia. Velice příznivé, 18 až 22 stupňů Celsia. Příznivé, 18 až 22 stupňů Celsia.
2: Spahotel
1: 18 až 22 stupňů Celsia.
2: Spahotel Děvín, Mariánské Lázně.
1: Stupňů Celsia.
2: Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesopa. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské protín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Dí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotelku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa,

0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky
0: i stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky 150.
0: Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za
0: připravili
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svian Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svianský más Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svianský 50 gramů za 17,90. A Svianský más světlý ležák z Kauflandu za 17,90. A Svianský más světlý ležák z Kauflandka 17,90. A Svianský más světlý ležák z Kauflandkart za 13. A Svianský más světlý ležák

0: Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Prameny. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín. Děvín. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: No a...
0: Rock Radio. Doprava.
1: No a ještě koukneme na silnice, začneme v Praze.
0: Rock Radio. Doprava.
1: No a ještě koukneme na silnice, začneme v Praze, v ulici Holešovička.
0: Radio. Doprava.
1: No a ještě koukneme na silnice, začneme v Praze, v ulici v Holešovičkách, směrem do centra.
0: Prava.
1: No a ještě koukneme na silnice, začneme v Praze, v ulici v Holešovičkách, směrem do centra, překáží v provozu. No a ještě koukneme na silnice, začneme v Praze, v ulici v Holešovičkách, směrem do centra, překáží v provozu. Silnice, začneme v Praze, v ulici v Holešovičkách, směrem do centra, překáží v provozu nehoda dvou. Začneme v Praze, v ulici v Holešovičkách, směrem do centra, překáží v provozu nehoda dvou osobních aut. Ulici v Holešovičkách, směrem do centra, překáží v provozu nehoda dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením a malým. Směrem do centra, překáží v provozu nehoda dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením a malým zdržením. A překáží v provozu nehoda dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením a malým zdržením. A ve provozu nehoda dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením a malým zdržením. A ve Vsetíně nebo osobních aut. Počítejte tam s omezením a malým zdržením. A ve Vsetíně nebo na Vsetíně, nevím jak se počítejte tam s omezením a malým zdržením. A ve Vsetíně nebo na Vsetíně, nevím jak se omezením a malým zdržením. A ve Vsetíně nebo na Vsetíně, nevím jak se to říká teď, ale zdržením. A ve Vsetíně nebo na Vsetíně, nevím jak se to říká teď, ale už jsme to tady několik. A ve Vsetíně nebo na Vsetíně, nevím jak se to říká teď, ale už jsme to tady několikrát probírali. O na Vsetíně, nevím jak se to říká teď, ale už jsme to tady několikrát probírali. Asi na Vsetíně, nevím jak se to říká teď, ale už jsme to tady několikrát probírali. Asi na Vsetíně, já vím, že je to trošku. Jak se to říká teď, ale už jsme to tady několikrát probírali. Asi na Vsetíně, já vím, že je to trošku slkon, ale už jsme to tady několikrát probírali. Asi na Vsetíně. Já vím, že je to trošku složitější. Tak to je kolikrát probírali asi na Vsetíně. Já vím, že je to trošku složitější. Tak to je jedno, důležitý je, že asi na Vsetíně. Já vím, že je to trošku složitější. Tak to je jedno, důležitý je Vsetíně. Já vím, že je to trošku složitější. Tak to je jedno, důležitý je, že v ulici. Já vím, že je to trošku složitější. Tak to je jedno, důležitý je, že v ulici roku složitější. Tak to je jedno, důležitý je, že v ulici Rokitnice. Tak to je jedno, důležitý je, že v ulici Rokitnice je nehoda dvou osobních aut. Tak to je jedno, důležitý je, že v ulici Rokitnice je nehoda dvou osobních aut. Na místě, že v ulici Rokitnice je nehoda dvou osobních aut. Na místě jsou hasiči, záchranka. Rokitnice je nehoda dvou osobních aut. Na místě jsou hasiči, záchranka i policie. Překážíte je nehoda dvou osobních aut. Na místě jsou hasiči, záchranka i policie. Dvou osobních aut. Na místě jsou hasiči, záchranka i policie. Překáží to v provozu. Tak tam taky na místě jsou hasiči, záchranka i policie. Překáží to v provozu. Tak tam taky počítejte se zdržením. Jsou hasiči, záchranka i policie. Překáží to v provozu. Tak tam taky počítejte se zdržením. Záchranka i policie. Překáží to v provozu. Tak tam taky počítejte se zdržením a omezením. Policie. Překáží to v provozu. Tak tam taky počítejte se zdržením a omezením. Jezděte opatrně a přeju všem šťastný v provozu. Tak tam taky počítejte se zdržením a omezením. Jezděte opatrně a přeju všem, tak tam taky počítejte se zdržením a omezením. Jezděte opatrně a přeju všem, šťastný počítejte se zdržením a omezením. Jezděte opatrně a přeju všem šťastný dojezd zdržením a omezením. Jezděte opatrně a přeju všem šťastný dojezd.
0: Kolony.
1: Jezděte opatrně a přeju všem šťastný dojezd.
0: Kolony neovlivníte. Servis
1: Arně a přeju všem šťastný dojezd.
0: Kolony neovlivníte.
1: Šťastný dojezd.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman.
1: Šťastný dojezd.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražské vníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražské. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte. Toyota Louman. Nový

Servis u pražského letiště. Bez čekání. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lauman. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lauman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lauman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lauman.cz. letiště.toyota.lauman.cz. toyota.lauman.cz. Rock Radio.

sestry, Škvor a další. Více na Pekel, divoký byl, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný osil, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov, tři, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mší. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festice na pekelný ostrov CZ.

Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.

obecně, líbil se mi ten klip a postupem času, jak jsem pronikal, Tak ta písnička

0: oběd.
1: Tak rozjíždíme elektrický oběd.
0: Rock Radio, elektrický oběd.
1: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině.
0: Do elektrický oběd.
1: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině.
0: Elektrický oběd.
1: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil a já...
0: Oběd.
1: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil. Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil a já. Elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. Pro tý hodině s vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si můžete začít psát. Přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbené písně. Na dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbené. Uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbené písně. Na náš Facebook do zpráv, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbené písně. Na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail. Teď si můžete začít psát o svoje oblíbené písně. Na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail. Psát o svoje oblíbené písně. Na náš Facebook do zpráv, a nebo na e-mail obet@rokovi tvoje oblíbené písně. Na náš Facebook do zpráv, a nebo na e-mail obet@rokovi oblíbené písně. Na náš Facebook do zpráv, a nebo na e-mail obet@náš Facebook do zpráv, a nebo na e-mail obet@rokoviradio.cz a nebo na e-mail obet@rokoviradio.cz na e-mail obet@rokoviradio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď obet@rokoviradio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď rokoviradio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď radio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď svůj první kousek z. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď svůj první kousek, který jsem zařadil. Jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď svůj první kousek, který jsem zařadil. Samozřejmě předhazuju hned teď svůj první kousek, který jsem zařadil do menu dnešního. Hned teď svůj první kousek, který jsem zařadil do menu dnešního elektrického oběd. Svůj první kousek, který jsem zařadil do menu dnešního elektrického oběd. Kousek, který jsem zařadil do menu dnešního elektrického oběda a je to písně, jsem zařadil do menu dnešního elektrického oběda a je to do menu dnešního elektrického oběda a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju do menu dnešního elektrického oběda a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju, když vylil elektrického oběda a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát do oběda a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech, která u mě strašně roste. Pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak se mi strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak jsem ji vnímal tak nějak, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně v 90. letech, tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně, líbil se mi ten letech, tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně, líbil se mi ten klip, tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně, líbil se mi ten klip. A postupem času nějak jako obecně líbil se mi ten klip a postupem času...

Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák. Zprávy. Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák. Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák. U oseka na Rokycanskou dnes ráno. Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák. U oseka na Rokycanskou dnes ráno havaroval. Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák. U oseka na Rokycanskou dnes ráno havaroval do příkopu přeje Kuba Bělák. U oseka na Rokycanskou dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. U oseka na Rokycanskou dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních info na Rokycanskou dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních info dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí. Havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo busu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne 30 dětí, dvě učitelky a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila dvě učitelky.

Takže Ozzy Osbourne. Takže Ozzy. Takže Ozzy Osbourne a No More. Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírá k dne. Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírá k dnešního elektrického oběda. Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírá k dnešního elektrického oběda. Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírá k dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. Na Osbourne a No More Tears otvírá k dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. Tears otvírá k dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. Napsal. Kaš otvírá k dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. Napsal. K dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. Napsal. Kašta, na který zdraví, k oběda, pojďme na vaše přání, napsal Kašta, na který zdraví, a chtěl by zahrát, pojďme na vaše přání, napsal Kašta, na který zdraví, a chtěl by zahrát něco od Panoptě, přání, napsal Kašta, na který zdraví, a chtěl by zahrát něco od Sal Kašta, na který zdraví, a chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať mi to Ofta, na který zdraví, a chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať mi to v tom pivaví, a chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká, a chtěl by zahrát něco od Panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří. Něco od Panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Samozřejmě Panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Samozřejmě to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Samozřejmě pro všechny. V tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Samozřejmě pro všechny rockery. Tak já se pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral písně, to pivo se vaří samo. Samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral samo. Samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý. Samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc pro rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc. Já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc. Píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc. Hej svatý, tu mám moc. Mám moc.

Elektrický oběd. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

další píseň zařídil Michal z Tábora, který by chtěl slyšet. Zařídila to Mirka, další píseň zařídil Michal z Tábora, který by chtěl slyšet. Queen. Zařídila to Mirka, další píseň zařídil Michal z Tábora, který by chtěl slyšet. A další píseň zařídil Michal z Tábora, který by chtěl slyšet. Queen. A píše tady výběr. Ten zařídil Michal z Tábora, který by chtěl slyšet. Queen. A píše tady výběr nechám na Stábora, který by chtěl slyšet. Queen. A píše tady výběr nechám na tobě, který by chtěl slyšet. Queen. A píše tady výběr nechám na tobě, dík váš slyšet. Queen. A píše tady výběr nechám na tobě, dík váš věrný poslucháč Michale Zdravý. A píše tady výběr nechám na tobě, dík váš věrný poslucháč Michale Zdravý. Píše tady výběr nechám na tobě, dík váš věrný poslucháč Michale Zdravý Betě. A pojďme si dát Queeny. Nechám na tobě, dík váš věrný poslucháč Michale Zdravý Betě. A pojďme si dík váš věrný poslucháč Michale Zdravý Betě. A pojďme si dát Queeny z roku 1990. Váš věrný poslucháč Michale Zdravý Betě. A pojďme si dát Queeny z roku 1991. Poslucháč Michale Zdravý Betě. A pojďme si dát Queeny z roku 1991. Zdraví Betě a pojďme si dát Queeny z roku 1991 a pojďme si dát Queeny z roku 1991 poslední píseň, ke který Fredíny z roku 1991 poslední píseň, ke který roku 1991 poslední píseň, ke který Freddie Mercury 1991 poslední píseň, ke který Freddie Mercury natočil klip a stalo se tak v květnu 1 poslední píseň, ke který Freddie Mercury natočil klip a stalo se tak poslední píseň, ke který Freddie Mercury natočil klip a stalo se tak v květnu roku 9, který Freddie Mercury natočil klip a stalo se tak v květnu roku 1991, tedy půl roku Mercury natočil klip a stalo se tak v květnu roku 1991, tedy půl roku před svojí smrtí klip a stalo se tak v květnu roku 1991, tedy půl roku před svojí smrtí. Tak v květnu roku 1991, tedy půl roku před svojí smrtí. These are 1991, tedy půl roku před svojí smrtí. These are the days of 91, tedy půl roku před svojí smrtí. These are the days of 1, tedy půl roku před svojí smrtí. These are the days of your life, půl roku před svojí smrtí. These are the days of your lives, svojí smrtí. These are the days of your lives. These are the days of your lives. These are the days of your lives. Of your lives.

Dali jsme... Dali jsme si Rasmus na Rock Rádiu v elektrickým obědě. Zařídila to Mirka.

0: Festival Ultra Slev až 50%. Vstup do Sneaks už běží. Užij si Festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světí. Užij si Festival Ultra Slev až 50%. Vstup do si Festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou Star Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a obš 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových procent. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Dyšně zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Dyš něco, tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Dyš něco, tak Allegro. Jejich produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. V Kauflandu. Když něco, tak Allegro.
1: V Kauflandu fandím.
0: Když něco, tak Allegro.
1: V Kauflandu fandíme hokejist
0: Allegro.
1: V Kauflandu fandíme hokejisty. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky.
1: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150
1: stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky.
1: Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90.
1: Pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A s Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A s Vianským bramburky 150 gramů za 17,90. A s Vianským más 150 gramů za 17,90. A s Vianským más světlý ležák z gramů za 17,90. A s Vianským más světlý ležák za 17,90. A s Vianským más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. A s Vianským más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Dřív než za 26. května.
1: Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdného května.
1: Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdná.
1: Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdniny.
1: Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Ne. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím moc. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. A se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. a MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Teď ho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz. Brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz. Pořídíš na Automotodrom.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší.
0: Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Ký oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Popoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Housebrand Cafe.
0: A Benešově. Více na bene.cz.
2: Housebrand Cafe Perfavore.
0: Více na bene.cz.
2: Housebrand Cafe Perfavore.
3: Si signora.
0: CZ.
2: Housebrand Cafe Perfavore.
3: Si signora.
2: Housebrand Cafe Perfavore.
3: Si signora.
2: Housebrand Cafe Perfavore.
3: Si signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si.
2: Housebrand Cafe Perfavore.
3: Si signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si.
2: Cafe Perfavore.
3: Si signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Housebrand.
2: Nora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Tepít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.
5: Allegro Smart
4: Weeks.cz.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slep. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slep až 50. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slep až 50. Allegro Smart Weeks už běží. Užij

0: brno.cz. Automotodrom brno.cz. brno.cz.
1: Mám barák děravej.
0: KCZ.
1: Mám barák děravej. Mě to Mám barák děravej. Mě to post. Mám barák děravej. Mě to postele fičí. Mám barák děravej. Mě to postele fičí. Barák děravej. Mě to postele fičí, děravej, mě do postele fičí. Snad mě do postele fičí. Snad zná do postele fičí. Snad zná fičí. Snad zná mý poradčí. Snad zná mý poraděj. Snad zná mý poraděj, jinak. Snad zná mý poraděj, jinak. Snad zná mý poraděj, jinak jsem. Zná mý poraděj, jinak jsem. Mý poraděj, jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem, jinak jsem.
2: Já vízí rolety na cestě od tebe.

0: Tam můžeme krmit Daňky.
1: Jílet?
0: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam do zoo chleby. Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam ily. Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A je...
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buď od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pranás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídky. Jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Začalo to lakem na topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Začalo to lakem na par. Maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Fasádský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Fasád. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se vzorník.
2: Natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se.
2: Dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: I zahradu.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
4: Katalpa.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
4: Katalpa. Využijte výhody.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
4: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výhody.
3: Vrátím se vzorníkem.
4: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u
3: výhody. Vzorníkem.
4: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodina. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastní své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálská rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a mobily na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma

0: spotřebič a montáž kuchyně a především 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 4 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40 spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa, prémiový nábytek až kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa, prémiový především slevu až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně.cz. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně.cz. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně.cz. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně.cz. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně.cz. Více na kuchyně.katalpa.cz.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Na kuchyně.katalpa.cz.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty.
0: Katalpa.cz.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne.
0: Z.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky?
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo
1: třeba... .cz.
2: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30... Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%? Není problém. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to 100%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to 30% na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.cz, napiš kód rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: A jede to 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra
2: 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz
2: na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz
2: s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
4: Rok rádio.
3: A zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Rok máš.
1: Trenýrkárna.cz.
4: Rok rádio.
1: Trenýrkárna.cz.
4: Rok rádio.
1: Trenýrkárna.cz.

nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. A.cz. Rock Radio. Z.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Mami, tati.
0: Oknasukorady.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme?
0: Sukorady.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: CZ.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: D.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Tam můžeme... Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit daňky. A víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!

muzika. Rocková muzika. Rocková muzika.

Radio Don't Cry, píseň, kterou netřeba představovat, dali jsme si Guns N' Roses na Rock Radio Don't Cry, píseň, kterou netřeba představovat, dali jsme si Guns N' Roses na Rock Radio Don't Cry, píseň, kterou netřeba představovat, dali jsme si v elektrickém obědě, samozřejmě na Rock Radio Don't Cry, píseň, kterou netřeba představovat, dali jsme si v elektrickém obědě, samozřejmě na přání, Cry, píseň, kterou netřeba představovat, dali jsme si v elektrickém obědě, samozřejmě na přání, a to přání by třeba představovat, dali jsme si v elektrickém obědě, samozřejmě na přání, a to přání bylo odstavovat, dali jsme si v elektrickém obědě, samozřejmě na přání, a to přání bylo odit, jsme si v elektrickém obědě, samozřejmě na přání, a to přání bylo odit, v elektrickém obědě, samozřejmě na přání, a to přání bylo odit, jitky. Další přání je od Petra, které samozřejmě na přání, a to přání bylo odit, jitky. Další přání je od Petra, který zdraví, na přání, a to přání bylo odit, jitky. Další přání je od Petra, který zdraví, a to přání bylo odit, jitky. Další přání od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu, zastav. Přání bylo odit jitky. Další přání od Petra, který zdraví a chtěl by nechat jitky. Další přání od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu, zastavte motory všem do práce. Další přání od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu, zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za. Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu, zastavte motory všem do práce a chtěl by nechat zahrát Alžbětu, zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za. Zahrát Alžbětu, zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. Zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. Všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. Všem, co sedí za kulatou lopatou. Kulatou lopatou. Lopatou.

Guns N' Roses. Guns N' Roses na Rock Radio Don't Cry. Guns N' Roses na Rock Radio Don't Cry, píseň, kterou... Guns N' Roses na Rock Radio Don't Cry, píseň, kterou netřeba... Guns N' Roses na Rock Radio...

rok. Rok rádio. Elektrický oběd. Rok. Rok rádio. Elektrický oběd. Rok. Rok rádio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rok. Rok rádio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rok rádio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rádio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Samilem Drábem.

0: song z roku 1989 ze skvělého, a jsem vybral song z roku 1989 ze skvělého alba A co rock'n'roll, a je to píseň song z roku 1989 ze skvělého alba A co rock'n'roll, a 1989 ze skvělého alba A co rock'n'roll, a je to píseň, která je věc ze skvělého alba A co rock'n'roll, a je to píseň, která je asi nejznámější z téhle desky a byla alba A co rock'n'roll, a je to píseň, která je asi nejznámější z téhle desky a byla tak rock'n'roll, a je to píseň, která je asi nejznámější z téhle desky a byla takovej, řekněme, hit. A je to píseň, která je asi nejznámější z téhle desky a byla takovej, řekněme, hit. A to je, která je asi nejznámější z téhle desky a byla takovej, řekněme, hit. A to je skladba v tom známější z téhle desky a byla takovej, řekněme, hit. A to je skladba v tomhle nejhle desky a byla takovej, řekněme, hit. A to je skladba v tomhle nejedu, tak si za chvíli narokrá, takovej, řekněme, hit. A to je skladba v tomhle nejedu, tak si za chvíli narokrá, řekněme, hit. A to je skladba v tomhle nejedu, tak si za chvíli narokráliu. To je skladba v tomhle nejedu, tak si za chvíli narokráliu užijeme. A v tomhle nejedu, tak si za chvíli narokráliu užijeme. Nejedu, tak si za chvíli narokráliu užijeme.
1: Nové styly pro vaše léto.
0: Narokráliu užijeme.
1: Nové styly pro vaše léto.
0: Užijeme.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortkové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Je to. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Run. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní moment pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslí. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.
2: Střešní okna fenestra. Střešní okna. Střešní okna fenestra. Fenestra? Ano, česká.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba ale extra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba ale i profesionální jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba ale i profesionální montáž. A pozor, dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba ale i profesionální montáž. Na střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz nebem již 40 let. Fenestra.cz 40 let. Fenestra.cz Fenestra.cz Z
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz Stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz Stlačený e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory vzduchotechnika.cz Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory vzduchotechnika.cz Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. CZ Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz kromě vzduchu. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz To je fičák.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy.

0: 40. výročí hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames. 40. výročí hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames. Slotočí hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames. Slot to Prevail. The Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames. Slot to Prevail. The Rasmus. Slavné Arch Enemy, In Flames. Slot to Prevail. The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z Enemy, In Flames. Slot to Prevail. The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo Bratři Kavalers. Slot to Prevail. The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of
0: Prevail. The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of
0: Rasmus. Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of.
0: Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
0: Od 16. Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července Ulerovi.
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Semi Rost.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Semi Rostou digitálně.
0: 14. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Semi Rostou digitálně.
0: U Jelínka ve Vizovicích.
2: Semi Rostou digitální čísla mizí. Ale
0: ve Vizovicích.
2: Semi Rostou digitální čísla mizí, ale zlato. Semi Rostou digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždy. Semi Rostou digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A tou digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. Čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálu, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz, zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jisto. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bečky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portálu portál.cz.
3: Léto.
2: Z.
3: Léto. Doktor Max. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárně. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u... S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a v kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Dokte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Domov
3: odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Domov pro seniory Sulický.
3: Starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přípravy.
3: Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do
3: přípravy. Doktor Max.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Doktor Max.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
4: Pro seniory Sulická.

na frekvencích Rock Rádia. Na frekvencích Rock Rádia posloucháte Na frekvencích Rock Rádia posloucháte elektricky. Na frekvencích Rock Rádia posloucháte Na frekvencích Rock Rádia posloucháte elektrický oběd, kde si muziku diktujete. Na frekvencích Rock Rádia posloucháte elektrický oběd, kde si muziku diktujete vy. Na frekvencích Rock Rádia posloucháte elektrický oběd, kde si muziku diktujete vy. Rock Rádia posloucháte elektrický oběd, kde si muziku diktujete vy. A to vždy ve všední den mezi 11. Posloucháte elektrický oběd, kde si muziku diktujete vy. A to vždy ve všední den mezi 11. oběd, kde si muziku diktujete vy. A to vždy ve všední den mezi 11. a 12. hodinou. Což je právě si muziku diktujete vy. A to vždy ve všední den mezi 11. a 12. hodinou. Což je právě teď a to vždy ve všední den mezi 11. a 12. hodinou. Což je právě teď, ale ve všední den mezi 11. a 12. hodinou. Což je právě teď a Linkin Park chtěla slyšet Vicky. Mezi 11. a 12. hodinou. Což je právě teď a Linkin Park chtěla slyšet Vicky. 12. hodinou. Což je právě teď a Linkin Park chtěla slyšet Vicky. Další přání zní jednoduše. Což je právě teď a Linkin Park chtěla slyšet Vicky. Další přání zní jednoduše. Prosím o zahrání a Linkin Park chtěla slyšet Vicky. Další přání zní jednoduše, prosím o zahrání Katapultu a je jedno, chtěla slyšet Vicky. Další přání zní jednoduše, prosím o zahrání Katapultu Vicky. Další přání zní jednoduše, prosím o zahrání Katapultu a je jedno jaká. Další přání zní jednoduše, prosím o zahrání Katapultu a je jedno jaká to bude píseň. Tak na jednoduše, prosím o zahrání Katapultu a je jedno jaká to bude píseň. Tak na kaťáky si počkejte, o zahrání Katapultu a je jedno jaká to bude píseň. Tak na kaťáky si počkejte, a je jedno jaká to bude píseň. Tak na kaťáky si počkejte, už za chvíli a já jsem vybral, jaká to bude píseň. Tak na kaťáky si počkejte, už za chvíli a já jsem vybral song z roku 90. Tak na kaťáky si počkejte, už za chvíli a já jsem vybral na kaťáky si počkejte, už za chvíli a já jsem vybral song z roku 1980, už za chvíli a já jsem vybral song z roku 1989 ze skvělého alba A co rock'n'roll a já jsem vybral song

0: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
1: Hledá lidi do přímé péče.
0: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
1: Do přímé péče.
0: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučím. Kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulimínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulimínky, benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz. Podívat. Více na domov.sulická.cz.
2: Právě teď v Planeo.
0: Na domov.sulická.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny
0: Sulická.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny
0: Sulická.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se
0: slevou.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 4. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen s slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s vend. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Více než 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo. Položkami skladem. Planeo. Skladem. Planeo. Planeo.
3: Když vyrábíte z vlastního... Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte... Když vyrábíte z vlastního mléka, když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi. Vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi. Vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurt. Nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z víc hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospod Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem. Farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur.

S respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo Farmanemcova.cz. Francimelských kultur. Objednávejte přímo na Farmanemcova.cz. Francimel, to je boží. Rock Farmář František. Rock Rádio.

0: střešní okna mezi... Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem. Okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních
0: tra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešní...
0: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešní
0: okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešní oken v klidu a bez starosti
0: vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Let.
1: Výměna střešních oken

Slušnej rok, Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ. Rock Radio.

pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda.

Rock Rády. Rock Rádio, Rock Rádio. Rock Rádio, Rock Rádio. Elektrický. Rock Rádio, Rock Rádio. Elektrický oběd a Rock Rádio, Rock Rádio. Elektrický oběd a Rock Rádio, Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Rádio, elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. A Kamil Dráb.

0: byli Five Finger Death Punch. Tohle byli Five Finger Death Punch samozřejmě za přispění Roba Halforda, netřeba představovat hlasu Judas. Lift me up. Píseň, kterou jsme si dali od nich, a to díky Zdendovi,
1: který napsal, chtěl slyšet. Já tady mám asi závěrečný přání, protože mi napsal, kdo jsem asi závěrečný přání, protože mi napsal, kdo si, kdo se nepodepsal. Asi závěrečný přání, protože mi napsal, kdo si, kdo se nepodepsal, ale to nevadí. Píše, že dnes má narozeniny můj kamarád a zároveň bubeník kapely Debustrol. Slayer si dáme, protože tady píše i Indra.

Slayer radost udělají, píš bude, ale myslím si, že určitě Slayer radost udělají, píše tady pro dlaždiče, kteří dláždí v chrudimi u kostela. Díky moc, Jindry, píše tady pro dlaždiče, kteří dláždí v chrudimi u kostela. Díky moc, Jindra, zdravím vás tam, Jindro. Dlaždiče, kteří dláždí v chrudimi u kostela. Díky moc, Jindra, zdravím vás tam, Jindro. Dláždí v chrudimi u kostela. Díky moc, Jindra, zdravím vás tam, Jindro. No a pojďme u kostela. Díky moc, Jindra, zdravím vás tam, Jindro. No a pojďme. Díky moc, Jindra, zdravím vás tam, Jindro. No a pojďme si dát teda Slayer a Jindra, zdravím vás tam, Jindro. No a pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem píseň Stam, Jindro. No a pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem píseň Season in the Abyss. No a pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem píseň Season in the Abyss. Ta určitě. Pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem píseň Season in the Abyss. Danem, který je tu připravený.

0: Taky XXL za 59,90 až do 26. května. Kaufland.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spodnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou najte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnoucí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. 30 milionů korun. Komerční banka. Milionů korun. Komerční banka. Komerční banka. Banka.
2: Liže. Liže.
3: Happy Sport.
2: Liže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo. Liže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Liže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Liže.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjče.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Půjčovna.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastný.
3: Happy Sport.
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy
2: Servis.
3: Happy Sport.
2: Bazar.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Bazar. Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Bazar. Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport.
5: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Nejjednodušší.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Sport.
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy
3: Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
3: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
3: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
3: Vede přes
4: Happy Sport.
6: Top Centrum CZ. Top Centrum CZ. Doda. Top Centrum CZ. Dodava. Top Centrum CZ. Dodavatel. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičko. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahrad. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husky svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy

0: a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích s tím nejlepším vybavením.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Všude. www.siegel.cz
0: Rock Radio.
2: www.siegel.cz
0: Rock Radio.
2: www.siegel.cz

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rock Radio. V DABu i FM nebo. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. U i FM nebo na rádia.cz. Nebo na rádia.cz. Na rádia.cz. Ardo.cz. Ardo. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ušečon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný monterové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Ardon obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Ardon.cz. Je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Ardon.cz. Před pořádný montérky. www. Ardon.cz. Montérky. www. Ardon.cz. www. Ardon.cz. Ardon.cz. Ardon.cz.

0: Nehody odvezl autobus Hlavy a Dolních končetin. 18 nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů Dolních končetin. 18 nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasna. 18 nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů. 12 nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů. Dvě děti si převzali zákonní zástupce. Účastníků nehody odvezl autobus hasičů. Dvě děti si převzali zákonní zástupce. Nehody odvezl autobus hasičů. Dvě děti si převzali zákonní zástupce. Cenový strop na pohon hasičů. Dvě děti si převzali zákonní zástupci. Cenový strop na pohonné hmoty děti si převzali zákonní zástupci. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl zákonní zástupci. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl litr zástupci. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl litr benzínu. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl litr benzínu se může prodávat maximálně za za 44 korun a 70 hmoty dnes opět vzrostl litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71 opět vzrostl litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. Naftu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. Naftu 44 korun a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice pro 4 korun a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 17. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 17. Čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 17. Haléřů. Prodávat nejvýše za 42 korun a 17 haléřů. Za 42 korun a 17 haléřů. Obránce Jan Ščotka vyvázel 2 korun a 17 haléřů. Obránce Jan Ščotka vyvázel po vyloučení na 5,17 haléřů. Obránce Jan Ščotka vyvázel po vyloučení na 5 haléřů. Obránce Jan Ščotka vyvázel po vyloučení na 5 minut se Švédy na mistrovství světa bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Mistrovství světa bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Informovala o tom meta bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Informovala o trestu, jen s dodatečným napomenutím. Informovala o tom Mezinárodní hokejová federace dodatečným napomenutím. Informovala o tom Mezinárodní hokejová federace napomenutím. Informovala o tom Mezinárodní hokejová federace Ščotka. Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude pole
0: za nevybíravý krosček.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Vý krosček.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude pole jasno až oblačno.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude pole jasno až oblačno v Čechách může.
2: Jo. Počasí.
1: Dnes bude pole jasno až oblačno v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty. Dnes bude pole jasno až oblačno v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18. Dnes bude pole jasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty. Bude pole jasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18. Oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Bude přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
3: Ať už prší.
1: Teploty 18 až 23 stupňů.
3: Ať
1: má se 23 stupňů.
3: Ať už prší.
1: Stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý.

tento týden. Tento týden v Kauflandu opět ušetří. Příklad berlinky, párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofolky, párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál byly na různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru 50 gramů za 32,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru za 32,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru 90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. kuchyňské utěrky

0: Rok napsání stře? Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ani startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Na silnici 49.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na silnici 49 v Líp.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na silnici 49.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na silnici 49 v Lípě.
0: Doprava.
1: Na silnici 49 v Lípě, okres Zlín, je nehoda dvou osobních vozidel. Na silnici 49 v Lípě, okres Zlín, je nehoda dvou osobních vozidel. Kážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně chce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam hlavně pořádku dorazíte. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam hlavně pořádku dorazíte. Někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam hlavně pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivní.
1: Opatrně, ať tam hlavně pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis.
1: Ať tam hlavně pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano.
1: Pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražsko ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražsko. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. No. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Na letiště.toyota.lowman.cz. Toyota.lowman.cz. Lowman.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rockové. Rock Radio. Rockovej Foras.
1: A já vás.
0: Rock Radio. Rockovej Foras.
1: A já vás.
0: Rock Radio. Rockovej Foras.
1: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12.
0: Rock Radio. Rockovej Foras.
1: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině.
0: Rockovej Foras.
1: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině.
0: Foras.
1: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej Foras s Danem. A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej Foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rockovej Foras s Danem. No a já vám dneska řeknu po 12. hodině a začíná Rockovej Foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít v té hodině a začíná Rockovej Foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude a začíná Rockovej Foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký Rockovej Foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řekneme si něco o hokeji. Dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řekneme si něco o hokeji. Řeknu, co se bude dít. Rozdám vám nějaký lístky na nějaký festiáček, řekneme si něco o hokeji. No a pak rozdám.

0: Mám nějaký lístky na nějaký festiáček, řekneme si něco o hokeji. No a pak si povíme, do tady dneska byl jako vězný. Lístky na nějaký festiáček, řekneme si něco o hokeji. No a pak si povíme, do tady dneska byl kráček, řekneme si něco o hokeji. No a pak si povíme, do tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, pustím do hokeji. No a pak si povíme, do tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Leny Kravitz. No a pak si povíme, do tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Leny Kravitz. Tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Leny Kravitz. Rybičky 48 a Betlehemský host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Leny Kravitz. Rybičky 48 a Betlehemský. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Leny Kravitz. Rybičky 48 a Betlehemský. Pustím další hudbu Leny Kravitz. Rybičky 48 a Betlehemský. Hudbu Leny Kravitz. Rybičky 48 a Betlehemský. Rybičky 48 a Betlehemský. Rybičky 48 a Betlehemský.
1: Rock Radio.
0: Betlehemský.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeji.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokytnici. Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku. Poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice 13. Nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Nemocnice 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehčího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin. 18. Lehká poranění hlavy a dolních končetin. 18. Nezraněných účastníků.

Kutný Hoře. A kdyby to chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Kutný Hoře. Čau.

Ahoj, tady Kuba Ryba. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby ho chtěl slyšet Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby ho chtěl slyšet naživo, Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu 8. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakonzervách. Si poslechneš náš song. A kdyby ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakonzertech.

Pistols. No a já doufám, že nemáte plány na příští víkend. Sex Pistols. No a já doufám, že nemáte plány na příští víkend. No a já doufám, že nemáte plány na příští víkend, protože já plán pro vás mám. No a já doufám, že nemáte plány na příští víkend, protože já plán pro vás mám. A pošlu dva z vás do Boleslavy, do Mladý, protože tam je Bolka Fest a je to 29. května až 30. Protože tam je Bolka Fest a je to 29. května až 30. Takže pátek Bolka Fest a je to 29. května až 30. Takže pátek sobota. No a zahrost a je to 29. května až 30. Takže pátek sobota, 9. května až 30. Takže pátek sobota. No a zahrou tam kapely jako Vypsanatýho května až 30. Takže pátek sobota. No a zahrou tam kapely jako až 30. Takže pátek sobota. No a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa, Valda Gang, Rybičky Što, takže pátek sobota. No a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa, Valda Gang, Pota. No a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa, Valda Gang, Rybičky 40. No a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa, Valda Gang, Rybičky 48. Škvor, jako Vypsaná Fexa, Valda Gang, Rybičky 48, Škvor a spousta dalších. Vypsaná Fexa, Valda Gang, Rybičky 48, Škvor a spousta dalších. No a Gang, Rybičky 48, Škvor a spousta dalších. No a 48, Škvor a spousta dalších. No a co, proč, abyste mohli dostat ty lístky, 48, Škvor a spousta dalších. No a co, proč, abyste a spousta dalších. No a co, proč, abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout na naše rok spousta dalších. No a co, proč, abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout. No a co, proč, abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout na naše rokový rádio. Co, proč, abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout na naše rokový rádio. A na, abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout na naše rokový rádio. A na Facebook, tam jsem přidal přístě lístky, tak musíte mrknout na naše rokový rádio. A na Facebook, tam jsem přidal příspěvek. A potom musíte mrknout na naše rokový rádio. A na Facebook, tam jsem přidal příspěvek. A potom rokový rádio. A na Facebook, tam jsem přidal příspěvek. A potom příspěvek napište. A na Facebook, tam jsem přidal příspěvek. A potom příspěvek napište jako. Na Facebook, tam jsem přidal příspěvek. A potom příspěvek napište, koho byste vzali, proč byste ho vzali. A já dva z vás tam jsem přidal příspěvek. A potom příspěvek napište, koho byste vzali, proč byste ho vzali. A já dva z vás tam pošlu. A potom příspěvek napište, koho byste vzali, proč byste ho vzali. A já dva z vás tam pošlu. A každý příspěvek napište, koho byste vzali, proč byste ho vzali. A já dva z vás tam pošlu. A každému z vás dám, koho byste vzali, proč byste ho vzali. A já dva z vás tam pošlu. A každému z vás dám ještě jeden, proč byste ho vzali, a já dva z vás tam pošlu, a každému z vás dám ještě jeden lístek, a já dva z vás tam pošlu, a každému z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami, tam pošlu, a každému z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami, abyste mohli vzít manželku, a každému z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami, abyste mohli vzít manželku, milenku, z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami, abyste mohli vzít manželku, milenku, kamaráda, ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami, abyste mohli vzít manželku, milenku, abyste tam nejeli sami, abyste mohli vzít manželku, milenku, kamaráda, nebo kohokoliv, sami, abyste mohli vzít manželku, milenku, kamaráda, nebo kohokoliv, manželku, milenku, kamaráda, nebo kohokoliv. Takže mrkněte na milenku, kamaráda, nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam kamaráda, nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o půl třetí, nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o půl třetí, kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o půl třetí, nebo po půl třetí vyberu. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o půl třetí, nebo po půl třetí vyberu. Napište tam a dneska o půl třetí, nebo po půl třetí vyberu dva z vás, který tam pošlem. No ale já zase a dneska o půl třetí, nebo po půl třetí vyberu dva z vás, který tam pošlem. No ale já zase pustím dneska o půl třetí, nebo po půl třetí vyberu dva z vás, který tam pošlem. No ale já zase pustím nějakou hudbu, třeba nebo po půl třetí vyberu dva z vás, který tam pošlem. No ale já zase pustím nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg, a ti vyberu dva z vás, který tam pošlem. No ale já zase pustím nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg, dva z vás, který tam pošlem. No ale já zase pustím nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg, nebo The Verve. No ale já zase pustím nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg, nebo The Verve. Nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg, nebo The Verve. Třeba Nightwish, Trantenberg, nebo The Verve. Trantenberg nebo The Verve.

0: Sem farmácia, Fred. Sem farmácia, Francisco Vistocini. Sem farmácia, Francisco Vistocini. Na farmě. Sem farmácia, Francisco Vistocini. Na farmě rodiny Němcovy hospodaří. Sem farmácia, Francisco Vistocini. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě. Sem farmácia, Francisco Vistocini. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního Francisco Vistocini. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francii. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Pro Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotikujeme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. V přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiot vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na Farmanet. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. A tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. A objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František. Váš farmář František.
1: Písečná bouře.
0: Váš František.
1: Písečná bouře nebo... Písečná bouře nebo meruňkový kompot v profi... Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují... Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč. Zvek barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč. Wow, barva mechanický pomeranč.
2: Tak.
1: Wow, barva mechanický pomeranč.
2: Tak tohle nevyvětra.
1: Barva mechanický pomeranč.
2: Tak tohle
1: mechanický pomeranč.
2: Tak tohle nevyvětra.
1: Pomeranč.
2: Tak tohle nevyvětram.
3: Zase všude.
2: Tak tohle nevyvětram.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětram.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tohle nevyvětram.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
2: Tram.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch. A to je puch.
5: Jak odvětrat zápach.
4: A to je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch.
4: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch.

0: Zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz.
1: Ventilátory.cz.
2: Svianský más světlý ležák za 17,90.

0: 90 a Svijanský más světlý ležák 1390 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 3 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26 světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 20 z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: Kart za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: Profi až do 26. května
1: Kaufland
0: Profi až do 26. května
1: Kaufland
0: 6. května
1: Kaufland
0: Profi května
1: Kaufland
0: Profi
1: Kaufland

0: děti? Jděte na zooparkzelčin.cz.
1: Stavebniny Dek
0: zooparkzelčin.cz.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Při zapůjčení.cz. Stavebniny Dek přináší megaakci. Při zapůjčení a... Stavebniny Dek přináší megaakci. Při zapůjčení a kukladniny Dek přináší megaakci. Při zapůjčení a kukladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme... Přináší megaakci. Při zapůjčení a kukladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie. Při zapůjčení a kukladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Zapůjčení a kukladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Kladi v Hiltonu Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek Ron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 20. Půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 20. Ne dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 20. Zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na... Tak si půjčte a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz a kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz. Kukladiva Hiltonu Ron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz. Se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz. Zdarma. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz. Dek.cz.
2: Zase tankuju. Zase tankuju. Zase tankuju. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD.
2: Tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
2: Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
2: Velký tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV.
2: Tak to děláš špatně.
3: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. 15 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A
3: extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku.
2: Luxusní. A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku.
2: Tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5.
2: Drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 600. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 690. Běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostor. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostor. 99 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD 1000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com.
4: Právě ty
3: více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com.
4: Právě teď v plane.
3: Zkušební jízda na BYD.com.
4: Právě teď
3: jízda na BYD.com.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektro...
3: .com.
4: Právě teď v Planeo.

to byly Sex... A to byly Sex Pistols. A to byly Sex Pistols. A to byly Sex Pistols. A to byly Sex Pistols. No a já doufám, že nemám... A to byly Sex...

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Pro pivo. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Rodiny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rodiče z Bystřete.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rodiče z Bystřete. Léto je.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Rodiče z Bystřete. Léto je sice daleko.
0: Profivoda.cz.
1: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti. Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní. To je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zoo. Daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku. Ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni. Rafti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni. Tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni. Rafty, výlety, trampolíny. Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni. Rafty, výlety, trampolíny a nekončín. Dobrodružství na koni. Rafty, výlety, trampolíny a nekonečná. Dobrodružství na koni. Rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli na koni. Rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní. Rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní. Trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku na zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na místa mizí. Takže mrkněte na zoopark Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na zoopark Zelčín. CZ. Takže mrkněte na zoopark Zelčín. CZ.
0: Stavební.
1: Takže mrkněte na zoopark Zelčín. CZ.
0: Stavebniny deck přináší.

0: Premiové elektrodny se slevovými kuponami. Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kuponami. Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kuponami. V Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěchá? Premiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Neboj elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Neboj se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už dopad. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Máte penzí?
0: Připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Máte penzíko? Převeďte si
0: 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Máte penzíko?
0: Od rezervace. Planeo.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte.
0: Planeo.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko N a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami z bonusu. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. Sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNC zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNCZ za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNCZ lomeno penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNCZ lomeno penzíko. Pauzy na kafe. Více na NNCZ lomeno penzíko.
2: Rok.
1: Více na NNCZ lomeno penzíko.
2: Rock Radio.
1: NNCZ lomeno penzíko.
2: Rock Radio.
1: Lomeno penzíko.

DABu i FM roková pohoda. V DABu i FM nebo na roková pohoda. V DABu i FM nebo na roková pohoda. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Hemelhol. Hemelholoto. Hemelholoto. Hemelholoto. Tady Luboš Valeček. Hemelholoto. Tady Luboš. Hemelholoto. Tady Luboš Valeček alias Hor. Hemelholoto. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Hemelholoto. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám to. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního Ček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům Rock Rádia. Jo, holuba s pozdravem všem posluchačům Rock Rádia. Pozdravem všem posluchačům Rock Rádia. Všem posluchačům Rock Rádia. Posluchačům Rock Rádia. Rock Rádia. Rádia.

Společnost Nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Je společnost Nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgloj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgloj. Jen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgloj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgloj.cz. Více na www.nevajgloj.cz. Více na www.nevajgloj.cz. www.nevajgloj.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho... Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My... Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia alkohol ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, my vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže, dy přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Traut. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor. Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos. Alkohol, horký žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde. Horký žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Dimitri Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Česku letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte na díte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM Května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociálních Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociálních. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnuj. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: je vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgl. Partnerem festivalu je společnost Nevajgl. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopal. Partnerem festivalu je společnost

0: Karvinou, hraje se to na neutrálním českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou, hraje se to na neutrálním stadionu Cupu mezi Jabloncem a Karvinou, hraje se to na neutrálním stadionu a to na Malšovický aréně mezi Jabloncem a Karvinou, hraje se to na neutrálním stadionu a to na Malšovický aréně v Hradci a Karvinou, hraje se to na neutrálním stadionu a to na Malšovický aréně v Hradci Králové, což je Karvinou, hraje se to na neutrálním stadionu a to na Malšovický aréně v Hradci Králové, což je to na neutrálním stadionu a to na Malšovický aréně v Hradci Králové, což je u nás doma, a to na Malšovický aréně v Hradci Králové, což je u nás doma. Já se tam půjdu podívat, jsem dostal lístky samozřejmě v aréně v Hradci Králové, což je u nás doma. Jablonec je favorit, což je u nás doma. No a já vám pustím nějakou hudbu, třeba Miloš Dodo,
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt. A kam?
1: Baru, do...

0: kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumak máme vyřešenou.
0: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumanou.
0: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 20.
0: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25%.
0: Jedeme.
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. K zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a mají do konce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže
1: 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový
1: na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový rezort.
1: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový rezort.
1: Zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: A nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je
0: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax.
0: Hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké
0: u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na
1: Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na
1: nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na
1: a vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden.
1: Vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden Hajnek.
1: Navíc.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden Hajnek. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden Heineken. Přijďte k nám tento týden Heineken. Prémiový ležák se svěží chutí za 19. Přijďte k nám tento týden Heineken. Prémiový ležák se svěží chutí za nám tento týden Heineken. Prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Tento týden Heineken. Prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové ruchutí za 19,90.

0: amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupím amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupím amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Tati.
0: České muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Tati.
0: Muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Tati ETF.
0: Koupíš v síti Go Out.
1: Tati ETF je teď nejlepší.
0: Síti Go Out.
1: Tati ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo obě...
0: Out.
1: Tati ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NF... Tati ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT. Tati ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFTF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i lepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB? BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované.
1: FT, i když to už.
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení.
1: I když to už.
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora.
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
1: Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně.
1: Investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavebky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota.
1: A kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jaké...
1: Stáhnout.
2: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
2: Normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhní spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení a jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3 době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3 pro Buřinka.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
4: CZ.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat. Jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na které a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Rozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz studio
5: hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz. Navštivte Mercedes-Benz studio Praha v galerii Mánes.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz studio Praha v galerii Mánes a oslavte
5: pneu.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 104. Navštivte Mercedes-Benz studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací.

0: Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si pro 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GL designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 50 technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19.3, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. Českého do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. 4. května. Mercedes-Benz Studio Praha. Český na Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Český Goodwill znovu hledá
0: Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Český Goodwill znovu hledá a
0: Studio Praha.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, které Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znát a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Také podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? No lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmu. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmu. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc může čekáte. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studia. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých sej. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz Odplouvá lidé váží. www.českygoodwill.cz
2: Odplouvám kránu.
0: www.českygoodwill.cz
2: Odplouvám kránu.
0: www.českygoodwill.cz
2: Odplouvám kránu. Na katamaran.cz
0: www.českygoodwill.cz
2: Odplouvám kránu. Na katamaran.

A to byli Godhár. A to byli Godhár. A to byli Godhár. A my se půjdeme podívat na český fotbal. A to byli Godhár. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už... A to byli Godhár. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český... A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už pomalu do finále. A to dnes. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už pomalu do finále. A to dneska finálem českého. Půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už pomalu do finále. A to dneska český fotbal, protože český fotbal už pomalu do finále. A to dneska finálem českého poháru MOL Cupu mezi český fotbal už pomalu do finále. A to dneska finálem českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem a pomalu do finále. A to dneska finálem českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. A to dneska finálem českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. Dneska finálem českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem a

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den
0: plouvám kránu. Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nej.
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
0: katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou v katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní a luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Nebo firemní akci.
0: Odplouvám

0: 24,90 a Orion nebo netradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoládové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 20 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 20 Quick čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května různé druhy za 23,90 až do 26. května za 23,90 až do 26. května Kaufland
1: Rybičky
0: 3,90 až do 26. května Kaufland
1: Rybičky 48 tě zvou na
0: až do 26. května Kaufland
1: Rybičky 48 tě zvou na svý postel
0: 6. května Kaufland
1: Rybičky 48 tě zvou na svý postel
0: Kaufland
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorský poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru koncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny 23. května v Kutnohorském amfiteátru.

Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florence. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florence. Chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letišť Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo. Nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo sem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do Oslo. Z letiště Václava

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio .cz. Rock Radio. Wow! Reset.

0: Vyberte si téměř 200 destinací letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. 200 destinací na www.prg.aero.
1: Rock Radio.
0: Na www.prg.aero.
1: Rock Radio.
0: www.prg.aero.
1: Rock Radio.
0: www.prg.aero.
1: Rock Radio.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví? Ano, na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé.
0: CZ.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní.
0: Vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Slevte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20 až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jizobku. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Ta platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jeho do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk 10. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. CZ. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Sleeping and living. Léto chutnáng.

Yeah. And nobody's gonna change. Yeah.

0: Republic. Ryby 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Divokej byl Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Divokej byl 300. Rybičky 48. Dimitri Divokej byl 3 sestry Škvor a Dagi 48. Dimitri Divokej byl 3 sestry Škvor a Dagi 8. Dimitri Divokej byl 3 sestry Škvor a další. Divokej byl 3 sestry Škvor a další. Více na pekel 3 sestry Škvor a další. Více na pekelný ostrov 3 sestry Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ Medkvor a další. Více na pekelný ostrov CZ Mediálním par a další. Více na pekelný ostrov CZ Mediálním par. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je rok na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je rok rádio. Ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je rok rádio.
1: Přijďte si už.
0: Mediálním partnerem festivalu je rok rádio.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro.
0: Partnerem festivalu je rok rádio.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
0: Unalu je rok rádio.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
0: Unio.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
0: U nás.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
0: U nás slunce svítí každý den.
1: Voda. Užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
0: U nás slunce svítí každý den.
1: Jaro do Aquapalas Praha.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má.
1: Praha.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užít.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si
0: Svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte
0: den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkou.
0: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách.
0: Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aqua.
1: Nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. Gánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. Kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalas Praha. Zábava na celý.
1: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalas Praha. Zábava na
1: pirátské lodi. Nebo na pirátské

0: vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Vizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Drbis ohr.
0: Pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Drbis ohrad a výběhu zob.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelč.
0: Opravdový elektrospecialista.
1: Drbis ohrad a výběhu zooparku
0: specialista.
1: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z... Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní. Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná.
1: A výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno
1: zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně.
1: Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí.
1: Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí,
1: šlápu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápu
1: koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kole šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Pneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám jsme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám z mého zbetu. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám z mého zbetu. Budou kolečka pro děti. Já říkám z mého zbetu je kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nas... Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás... Z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás vz... Z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zoo... je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku je větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín voz k nasedat. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark.
2: V zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín.
2: Vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od
2: pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Rokrádio.
1: A hodně blízko u zvířat.
3: Rokrádio.
1: To u zvířat.

et FM, la musique. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Ve světě plném nebo na radia.cz. Ve světě radia.cz. Ve světě plném hrozeb je jistota CZ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Tu v Česku zajišťuje Alef. Je Alef.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nej... Prodejna Honda Velká Chuchle. Je... Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo... Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objev techniku Ego, která se naprosto vyrovná motor strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní rovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíkům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Pro Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda, vidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda, Velká Chuchle.
1: Pekelný os
0: a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda, Velká Chozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda, Velká Chuchle.
1: Pekelný ostrov se...
0: Přijďte se podívat. Prodejna Honda, Velká Chuchle.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u...
0: Prodejna Honda, Velká Chuchle.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
0: Velká Chuchle.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července
0: Chuchle.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švéd u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal

0: Zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřítěch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde do Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s český nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s český veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s českými občany. Škodu po úterní srážce žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s českými občany. Škodu riziko. Nepřijde do kontaktu s českými občany. Škodu po úterní srážce autobusu. Nepřijde do kontaktu s českými občany. Škodu po úterní srážce autobusu a tramvaje tu s českými občany. Škodu po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských záběrskými občany. Škodu po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských Škodu po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích. Škodu po úterní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích. Policie přece autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích. Policie předběžně vyčíslila na 25 milionů. Tramvaje v pražských Záběhlicích. Policie předběžně vyčíslila na 25 milionů korun. Jich Záběhlicích. Policie předběžně vyčíslila na 25 milionů korun. Příčiny čelňášky, která si vyžádala 18 zraněných, zatím policisté neznají. Událost vyžádala 18 zraněných, zatím policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestní 18 zraněných, zatím policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožených, zatím policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, zatím policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Lost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Fotbalisté Jablonce a Karviné setné ohrožení z nedbalosti. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají z nedbalosti. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve domácího poháru. Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molka ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molka domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu, Slezané se do poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu, Slezané se. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v Molkapu, Slezané se do souboje o budou usilovat o třetí triumf v Molkapu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Usilovat o třetí triumf v Molkapu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Triumf v Molkapu. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18. Boje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18. Trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin.
1: Rock Radio.
0: Poprvé. Zápas začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zápas začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno v
1: Čechách. Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno v Čechách, může být přechodně.
1: Jo. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno v Čechách, může být přechodně až zataženo nejvíc.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty. Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty. Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 20. Až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 20. Může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
3: Spahotelní
2: teploty 18 až 23 stupňů.
3: Spahotel Děvín, Marie
2: 18 až 23 stupňů.
3: Spahotel Děvín, Mariánské
2: 20.

0: 33 stupňů.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí Lesopel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procně, Mariánské lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procně, v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé pramen prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa i Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín.
0: Ulici Vilzanova.
2: Rock Radio. Doprava.
0: V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osob.
2: Rock Radio. Doprava.
0: V ulici Vilzanova v Praze.
2: Rock Radio. Doprava.
0: V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky.
2: Doprava.
0: V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky. V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka na vozovce a půjde. V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka na vozovce. V Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou patrnost. Nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou patrnost. Motorky, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou patrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou patrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. A půjde se zvýšenou patrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Zvýšenou patrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
1: Instagram.
0: Opatrně tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši jsou na jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.

0: den, více na aquapalas.cz. Z Praha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Celý den, více na aquapalas.cz. aquapalas.cz.
1: Toto je
2: Dobravárt.
0: CZ.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
1: To je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme. Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to.
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: A starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na
2: spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdar.
1: No tak to si rozumíme.

0: Danem, první hodina za náma. A je pár minut po 13. hodině a Jirokovi voraz s Danem, první hodina za náma. No a já po 13. hodině a Jirokovi voraz s Danem, první hodina za náma. No a hodině a Jirokovi voraz s Danem, první hodina za náma. No a já pořád na voraz s Danem, první hodina za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest s Danem, první hodina za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel? No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl? Na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl? Na Bolka Fest bude. Rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl? Na Bolka Fest bude. Na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl? Na Bolka Fest bude. Budou tam Škvor. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl? Na Bolka Fest bude. Budou tam Škvor, budou tam Dimitri. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl? Na Bolka Fest bude. Budou tam Škvor, ale nestihl. Na Bolka Fest bude. Budou tam Škvor, budou tam Dimitri. Na Bolka Fest bude. Budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam vypsaná fixa. Fest bude. Budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam vypsaná fixa. Harley, Arakain. Budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam vypsaná fixa. Harley, Arakain. Takže Škvor, budou tam Dimitri, bude tam vypsaná fixa, Harley, Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky. Dimitri, bude tam vypsaná fixa, Harley, Arakain. Takže mrkněte na to, jestli tam vypsaná fixa, Harley, Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl Harley, Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl třetí cca po Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl třetí cca po půl třetí. Mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl třetí cca po půl třetí. Na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl třetí cca po půl třetí. Dva lístky, protože o půl třetí cca po půl třetí. Dva lístky rozdáváme ty, protože o půl třetí cca po půl třetí. Dva lístky rozdáváme, to 1+1, ať o půl třetí cca po půl třetí. Dva lístky rozdáváme, to 1+1, ať můžete vyrazit na mejdan. A je to cca po půl třetí. Dva lístky rozdáváme, to 1+1, ať můžete vyrazit na mejdan. A je to příští týden. Dva lístky rozdáváme, to 1+1, ať můžete vyrazit na mejdan. A je to příští týden. A teď si pustíme třeba dáváme to 1+1, ať můžete vyrazit na mejdan. A je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleš 1+1, ať můžete vyrazit na mejdan. A je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brichtu, ať můžete vyrazit na mejdan. A je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brichtu, a je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brichtu, Van Halen, a je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brichtu, Van Halen. A teď si pustíme třeba Aleše Brichtu, Van Halen, anebo Offspring. A teď si pustíme třeba Aleše Brichtu, Van Halen, anebo Offspring. Třeba Aleše Brichtu, Van Halen, anebo Offspring. Van Halen, anebo Offspring. Len, anebo Offspring.
1: Rock Radio.
0: Spring.
1: Rock Radio. Rock Radio.
2: Show me how to lie.
1: Rock Radio.
2: Show me how to lie.
1: Rock Radio.
2: Show me how to lie. You're getting better.
1: Radio.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeji.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeji.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák, muž po kontaktu s nakaženým.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák, muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletěl. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák, muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v odpoledne přeje Kuba Bělák, muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes je Kuba Bělák, muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Amerika. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz. Kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Amerika platí pro jeho pným ebolou přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromým přiletí na letiště v Ruzyni dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Letiště v Ruzyni dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil ministr. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil ministr zdravotnictví Vojtěch. Platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil ministr zdravotnictví Vojtěch. Z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil ministr zdravotnictví Vojtěch. Dy soukromý let. Dnes to oznámil ministr zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj net. Dnes to oznámil ministr zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné. Oznámil ministr

0: Radio. Rock Radio. Rockovej poraz. Rock Radio. Rockovej poraz. Rock Radio. Rockovej poraz. Rock Radio. Rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a je rokový
0: radio. Rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a je rokový voraz.
0: Rokovej voraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a je rokový voraz s Danem.
0: Pras.
1: A je pár minut po 13. hodině a je rokový voraz s Danem.

0: rozdávání narokin do čtky a dneska nekončím, protože pořád nám pokračuje rozdávání narokin do končím, protože pořád nám pokračuje rozdávání narokin do Českých Budějovic, kde startujem. Pořád nám pokračuje rozdávání narokin do Českých Budějovic, kde startujem 23. sobotu. Čuje rozdávání narokin do Českých Budějovic, kde startujem 23. sobotu. Narokin do Českých Budějovic, kde startujem 23. sobotu. No může se tam těšit z Českých Budějovic, kde startujem 23. sobotu. No může se tam těšit na kapely jako Alkohol, startujem 23. sobotu. No může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký žeslíže dym, 23. sobotu. No může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký sobotu. No může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký žeslíže Dimitri, Trautenberg, nebo může se tam těšit na kapely jako Alkohol, Horký žeslíže Dimitri, Trautenberg, nebo Traktory. No a kapely jako Alkohol, Horký žeslíže Dimitri, Trautenberg, nebo Traktory. No a celým večerem vás bude Alkohol, Horký žeslíže Dimitri, Trautenberg, nebo Traktory. No a celým večerem vás bude Horký žeslíže Dimitri, Trautenberg, nebo Traktory. No a celým večerem vás bude provázet, nebo Dimitri, Trautenberg, nebo Traktory. No a celým večerem vás bude provázet, nebo i odpoledne, Trautenberg, nebo Traktory. No a celým večerem vás bude provázet, nebo i odpoledne, Anabel, Traktory. No a celým večerem vás bude provázet, nebo i odpoledne, Anabel. No a celým večerem vás bude provázet, nebo i odpoledne, Anabel. A celý náš tým se na vás bude těšit. Takhle, jednomu dám 10 lístků, abyste mohli zjít svý kámoše a třeba celou rodinu. 10 lístků, abyste mohli zjít svý kámoše a třeba celou rodinu. No a musíte proto udělat tak, že se abyste mohli zjít svý kámoše a třeba celou rodinu. No a musíte proto udělat tak, že se vyfotíte svý kámoše a třeba celou rodinu. No a musíte proto udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím a třeba celou rodinu. No a musíte proto udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy celou rodinu. No a musíte proto udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy tím. No a musíte proto udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy tím líp. A pošlete mi to na udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy tím líp. A pošlete mi to na e-mail, se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy tím líp. A pošlete mi to na čím víc to bude crazy tím líp. A pošlete mi to na e-mail studio@rokoviradio.cz a pošlete mi to na e-mail studio@rokoviradio.cz, čím to bude e-mail studio@rokoviradio.cz, čím to bude originálnější, tím lepší. studio@rokoviradio.cz, čím to bude originální @rokoviradio.cz, čím to bude originálnější, tím lepší. A my to @rokoviradio.cz, čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zítra v 15 hodin, čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme a vyber originálnější, tím lepší. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce lepší. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce k lístku. No a půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey, Papa Roach, anebo teďka Rammstein. No a půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey, Papa Roach, anebo teďka Rammstein. Půjdeme dál k hudbě a pustíme třeba Smokey, Papa Roach, anebo teďka Rammstein.
1: Nejlepší výběr.
0: Půjdeme třeba Smokey, Papa Roach, anebo teďka Rammstein.
1: Nejlepší výběr, nejnižší.
0: Rammstein.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benena. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 3. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene CC6.

0: nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si za...
1: Per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém kata v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Odno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny v novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biocamembert Nature's Promise. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biocamembert Nature's Promise. Produktů za exkluzivně nízké ceny. Biocamembert Nature's Promise 120 gramů za 29 za exkluzivně nízké ceny. Biocamembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nízké ceny. Biocamembert Nature's Promise 120 gramů za 29. Biocamembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 130 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90.
5: Albert.
6: Už zase.
5: Olivový olej půl litru za 139,90.
6: Albert.
5: Už zase nejde.
6: Olej půl litru za 139,90.
5: Albert.
6: Už zase nejde.
5: Za 139,90.
6: Albert.
5: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi na je...
5: 9,90.
6: Albert.
5: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi na je pomalá.
5: Ne.
6: Albert.
5: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi na je pomalá.
5: Ne. Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi na je pomalá.
5: Ne.
8: Nebylo toho
5: se nejde internet.
7: A Wi-Fi na je pomalá.
5: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u
5: internet.
7: A Wi-Fi na je pomalá.
5: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost.
7: Wi-Fi na je pomalá.
5: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost.
7: Pomalá.
5: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost. Co takhle pořád?
5: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše? Bylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc ani u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerické už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinsko takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedení pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením rodilých tanců pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením a navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením rodilých tanečníků. V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením rodilých tanečníků. Taneční škola rytmu a hiphopu a podvedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropicu a podvedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na
7: tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti
7: kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical.

0: červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaši v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tak. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I opky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Svět není jen samé slunce a duch.
0: Je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Svět není jen samé slunce a duha.
0: Tančit. I o prázdninách.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
0: I o prázdninách.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomken samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomken slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomken jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu. Je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomken jsou pneumatiky, na kterých drsný místo. Pneumatiky Tomken jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější to. Pneumatiky Tomken jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomken jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz. Tyky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
1: Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
1: Za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej.
1: Nejlevnější Pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej.
4: Kam se vydáme?
1: Pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej,
4: kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko. Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej,
4: kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Solunce
2: oceánka.
4: Neříkej,
3: kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko. Solunce oceán romance.
2: Neříkej,
4: kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Solunce oceán romance.
4: Se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko. Solunce oceán romance.
2: A prej totálně neodolatelný
4: tentokrát.
3: Portugalsko. Solunce oceán romance.
2: A prej totálně neodolatelný týpek.
3: Solunce oceán romance.
2: A prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak
3: to oceán romance.
2: A prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru.
3: To je zase
2: romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru.
3: To je
2: prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru.
3: To je zase průšvih.
2: Já je neodolatelný týpek.
4: Tak to beru.
3: To je zase průšvih.
2: Já je týpek.
4: Tak to beru.
3: To je zase průšvih.
4: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně.
4: To beru.
3: To je zase průšvih.
4: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický.
3: To je zase průšvih.
4: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický útěk.
3: Průšvih.
4: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
4: Jul. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
4: Julie. A zmizím na víkend.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
4: Julie Kakent.
2: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
2: Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
2: Útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
2: Už vyšlo.
5: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
2: Už vyšlo.
5: Zahrádka Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
2: Už vyšlo.
6: Zahrádkář se raduje. Zahrádka.
5: Penzion v Portugalsku.
2: Už vyšlo.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
5: Portugalsku.
2: Už vyšlo.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno
2: co vyšlo.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno co potřebuje. Zafido.e se věnuje. Na Zafidu kupuje, všechno co potřebuje. Zafido.e.shop.cz. Zafidu kupuje, všechno co potřebuje. Zafido.e.shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík,
6: una všechno co potřebuje. Zafido.e.shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
6: věnuje. Zafido.e.shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
6: Zafido.e.shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: E-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se
7: ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.

0: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbo profík u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavík u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrod snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zahradně zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido
0: slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro
0: zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner
0: letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Nemáš co?
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Nemáš
1: co? E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Nemáš co na sebe?
1: Partner pro vaši zahradu.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale
1: vaši zahradu.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádru. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádru. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušně. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušně. Trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovýradio.cz. Tri e-shopu Rokrádia. Na www.rokovýradio.cz. Trička Mikadia. Na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. A spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio, spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio, CZ. Slušný hadry na www. Rokový rádio, CZ. Bolkafest na www. Rokový rádio, CZ.
3: Bolkafest 2002.
2: Rokový rádio, CZ.
3: Bolkafest 2020.
2: CZ.
3: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. Bolkafest 2026. Už 29. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 6. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 4 louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valda. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valda Gang Jiří. Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valda Gang Jiří Korn Dimitri Rybičky 48 Harley Valda Gang Jiří Korn a mnoho dal. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
4: Odplouvám kránu.
3: 6. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
4: Odplouvám kránu.
3: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.

0: Fest.cz. Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu.
0: Fest.cz. Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i
0: podplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
0: katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější
0: katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jeden můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrnějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, tak Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechnu, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor. Všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet a luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní ránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám.
1: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamarán.
1: Oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamarán.
1: www.firemní akci.
0: Odplouvám.

0: Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulick.benefitu. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulick.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulick.cz.
1: Trénírkárna.
0: Nám podívat. Více na domov@sulick.cz.
1: Trénírkárna.cz.
0: Více na domov@sulick.cz.
1: Trénírkárna.cz.
0: @sulick.cz.
1: Trénírkárna.cz.
0: @cz.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty.
0: Z.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drink?
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky,
1: ponožky? .cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo... Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30... Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrčky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a je... Procent. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede... Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30%. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30%. Trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. Z. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra
2: rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna
2: kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
4: Rok.
1: Trenýrkárna.cz.
4: Rok.
1: Radio. .cz.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhu...
1: Na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru.
1: Katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Domov pro seniory.
0: Pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Domov pro seniory.
0: CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do
0: přímé.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
2: Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje
2: do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje
2: péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Všem někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. A respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré práci. Máte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Vadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Učíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. A dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Podmínky, včetně benefitů.

Kapely s největšími hvězdami světový. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Ton český kapely s největšími hvězdami světového roku. Ty s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav do roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je rok. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je rok rádio. Nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je rok rádio Stage. Víc český kulturáků a zábav, to je rok rádio Stage. A zábav, to je rok rádio Stage. Víc českýho roku, nikde jim. To je rok rádio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyší. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyší. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď. Rok rádio Stage roku nikde jinde neuslyšíš. Laď. Rok rádio Stage v dabu. Nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Stage v dabu. Dabu.

rockovej. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej voraz.

Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. A poctivej český festák nonstop, ale jistě. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jeťák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší, jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový čte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Střídají nejlepší rokový český

0: OK, já si myslím, že ty Čechy, teda že ty Italy porazíme, podle mě tak 5-0 si myslím. Co typujete vy, to mě klidně napište. Na Facebook našeho rádia. 5-0 se myslím.
1: Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Vyměnit

0: Mistrovství světa v hokeji na Rockrádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rockrádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rockrádiu.
1: A nám...
0: Mistrovství světa v hokeji na Rockrádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den.
0: Mistrovství světa v hokeji na Rockrádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den hokej.
0: Mistrovství světa v hokeji na Rockrádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den hokej.
0: V hokeji na Rockrádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den hokej ve Švýcarsku mistrovství.
0: Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den hokej ve Švýcarsku mistrovství. A nám dneska pokračuje další hrací den hokej ve Švýcarsku mistrovství. A nám dneska pokračuje další hrací den hokej ve Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna další hrací den hokej ve Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna hrací den hokej ve Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Itálie. Pak pokračuje mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. No a večer ve 20 naším zápasem Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. No a večer ve 20 Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. No a večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. No a večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko. To Rakousko-Švýcarsko. No a večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko. To bude Sko. No a večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko. To bude zajímavý zápas, protože večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko. To bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy. Švédsko-Slovinsko. To bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy. Slovinsko. To bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy. To bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy. Já se vás, protože Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy. Já se teda myslím, že Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy. Já se teda myslím, že Švédi porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy. Já se teda myslím, že Švédi porazili a my jsme porazili Švédy. Já se teda myslím, že Švédi porazili. No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika. Porazili Švédy. Já se teda myslím, že Švédi porazili. No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika. Já se teda myslím, že Švédi porazili. No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika s Německem. Amerika si myslím, že Švédi porazili. No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika s Německem. Amerika si myslím, že vyhraje. No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika s Německem. Amerika si myslím, že vyhraje. No a ve 20:20 ještě Amerika s Německem. Amerika si myslím, že vyhraje. No ale my budeme hlavně sledovat Čechy. Amerika s Německem. Amerika si myslím, že vyhraje. No ale my budeme hlavně sledovat Čechy s Německem. Amerika si myslím, že vyhraje. No ale my budeme hlavně sledovat Čechy, takže určitě budete spěchat. Já si myslím, že vyhraje. No ale my budeme hlavně sledovat Čechy, takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. No ale my budeme hlavně sledovat Čechy, takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. Já si myslím, že hlavně sledovat Čechy, takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. Já si myslím, že ty Čechy, že ty Italy, takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. Já si myslím, že ty Čechy, že ty Italy porazíme, určitě budete spěchat z práce domů na hokej. Já si myslím, že ty Čechy, že ty Italy porazíme, z práce domů na hokej. Já si myslím, že ty Čechy, že ty Italy porazíme.

0: Sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vy...
0: ...ne a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví,
0: Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: CZ.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Nové
1: opraví, Carglass vymění.
2: Nové styly pro vaše
1: Carglass vymění.
2: Nové styly pro vaše léto. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90 léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro sky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si... A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Notuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicím vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Duty nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také on v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připraveni.
4: V Kauflandu fandíme hokeji

0: stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky
0: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů
0: jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17.
0: Jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
0: A pravili
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Jarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más Světlý lež 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland gramů za 17,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland kart za 17,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland 90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland kart za 13,90. A Svijanský Más Světlý ležák z Kaufland kart za 13,90. Más Světlý ležák z Kaufland kart za 13,90. Až do 20. Světlý ležák z Kaufland kart za 13,90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: Z Kaufland kart za 13,90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: Za 13,90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: 90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: 26. května.
0: Kaufland.
1: Letna.
0: Kaufland.
2: Léto chutná. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba. Chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.španělskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.cz. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Berte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Stavebniny Deck 13.
2: 200 destinací na www.prg.aero.
3: Stavebniny Deck 13.
2: Destinací na www.prg.aero.
3: Stavebniny Deck 13.
2: www.prg.aero.
3: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nejprodávanější
2: tečka aero.
3: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nejprodávanější
2: aero.
3: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nejprodávanější stavebniny Deck přináší mega akci. Nejprodávanější karesítka H20 přináší mega akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých mega akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělý. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělý. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun. Karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně D20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebně za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 20. 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 20. 36 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 20. 9. včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 20. 9. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 20. 9. května. Tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 20. 9. května. Tak si přijďte pro Deck platí do 20.

0: 9. května. Tak si přijďte pro Karysík za super cenu. Více na 9. května. Tak si přijďte pro Karysík za super cenu. 9. května. Tak si přijďte pro Karysík za super cenu. Více na dek.cz. Tak si přijďte pro Karysík za super cenu. Více na dek.cz. Karysík za super cenu. Více na dek.cz. Cenu. Více na dek.cz. Cena dek.cz. Z.
1: Léto. Léto. Do. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v Lego. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v Lego. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespá. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálí. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte s letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Ve kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Právě
1: odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Právě teď v plané
1: starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Právě teď v Planeo. Premio.
1: Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny.
1: Vodě. Doktor Max.
2: Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se.
1: Doktor Max.
2: Právě teď v Planeo. Premiové elektrodny se slevovými kup. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 4. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jedné elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Na dny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položka. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Plan nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. S tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Jsou s užitkovými vozy
2: skladem. Planeo.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé
2: skladem. Planeo.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
2: Planeo.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení? Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protokovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé? Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Natürlich.
3: A se zájemcem spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Natürlich.
3: A se zájemcem?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Natürlich.
3: A se zárukou na pět.
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé.
4: Natürlich.
3: A se zárukou na pět let zdarma.
4: Já.
3: Zicha. Jsou spolehlivé.
4: Natürlich.
3: A se zárukou na pět let zdarma.
4: Já. Natürlich.
3: A se zárukou na pět let zdarma.
4: Já.
3: Zicha. Spolehněte se na ně.
4: Natürlich.
3: A se zárukou na pět let zdarma.
4: Já.
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a. A se zárukou na pět let zdarma.
4: Já.
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte zárukou na pět let zdarma?
4: Já,
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte.

0: Pojďte si už
1: darma?
0: Já, Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel. Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano. Vivaro kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano. Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční. A pořiďte si užitkový vůz Opel Movano. Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Ano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Kombo. Nyní v akční nabídce. V akční nabídce. Rokrátce.

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i od rána do večera. V dabu i FM nebo na večera. V dabu i FM. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio. Rock radio a CZ. Rock radio. Rock radio. Co se děje? Rock radio. Rock radio. Co se děje? Rock radio. Rock radio. Co se děje? Radio. Rock radio. Co se děje?
1: Dva.
0: Rock radio. Co se děje?
1: 22.
0: Radio. Co se děje?
1: 22. a 23.
0: Co se děje?
1: 22. a 23. května. 22. a 23. května pořádají tři sestry. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockové. 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival. Května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenu. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutel. Na samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky v termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali se do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profe má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A program

albumu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne Multi Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest, den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovars. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obvej festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obral Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový band Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely český Malefer, německý tři špičkový black metalový kapely český Malefer, německý Pelores, takový black metalový kapely český Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Metalový kapely český Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhej český Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhej Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio, Zuzký Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte, Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Vyražte, Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Zuzka Kleinová. Prorok Rádio. Zuzka Kleinová.

0: aby tu škvor a spousta dalších. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1 a spousta dalších. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho a je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia, kde už je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia, kde už je o tom příspěvek, tak +1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia, nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia, kde už je o tom příspěvek, tak tam napište. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia, kde už je o tom příspěvek, tak tam napište. A já o 14:30 Facebooku Rokovýho rádia, kde už je o tom příspěvek, tak tam napište. A já o 14:30 CCL rádia, kde už je o tom příspěvek, tak tam napište. A já o 14:30 CCL něco po 14:30 o tom příspěvek, tak tam napište. A já o 14:30 CCL něco po 14:30 vyberu, tak tam napište. A já o 14:30 CCL něco po 14:30 vyberu dva z vás, a já o 14:30 CCL něco po 14:30 vyberu dva z vás, třetí CCL něco po 14:30 vyberu dva z vás, který pojedou do Boleslavy na něco po 14:30 vyberu dva z vás, který pojedou do Boleslavy na víkend. Takže mrkněte na to. Něco po 14:30 vyberu dva z vás, který pojedou do Boleslavy na víkend. Takže beru dva z vás, který pojedou do Boleslavy na víkend. Takže mrkněte na to, napište se o ty lístky, který pojedou do Boleslavy na víkend. Takže mrkněte na to, napište se o ty lístky do Boleslavy na víkend. Takže mrkněte na to, napište se o ty lístky, ať máte nějaký plán. No a víkend. Takže mrkněte na to, napište se o ty lístky, ať máte nějaký plán. No a my se za chvilku pustíme. Takže mrkněte na to, napište se o ty lístky, ať máte nějaký plán. No a my se za chvilku pustíme. A potom napište se o ty lístky, ať máte nějaký plán. No a my se za chvilku pustíme po lístky, ať máte nějaký plán. No a my se za chvilku pustíme po zprávách kabáty, metaliku, nějaký plán. No a my se za chvilku pustíme po zprávách kabáty, metaliku, styl. No a my se za chvilku pustíme po zprávách kabáty, metaliku, styl. Pustíme po zprávách kabáty, metaliku, Steel Panther. Ale to až. Pustíme po zprávách kabáty, metaliku, Steel Panther. Ale to až za chvilku. Po zprávách kabáty, metaliku, Steel Panther. Ale to až za chvilku. Metaliku, Steel Panther. Ale to až za chvilku. Steel Panther. Ale to až za chvilku.
1: Věda.
0: Ale to až za chvilku.
1: Věda. Řemeslo.
0: Až za chvilku.
1: Věda. Řemeslo. Slim. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Lihovárekce. Řemeslo, Slimovice. Řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz. Věci na které. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí,
2: když
1: Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí,
2: když uvidí.
1: Věci, na které můžeme být hrdí,
2: když uvidíte Albert nebo.
1: Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné.
1: Můžeme být hrdí.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné.
1: Hrdí.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Te Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů, hledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou. Den u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 20. Máslo česká.

0: Hezká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Hezká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání trus apkou jen za 99,90. Albert. Dle jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Chceš žít značkový?
0: Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Chceš žít?
0: Dle srovnání k 13.5.
1: Chceš žít značkový?
0: Srovnání k 13.5.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten...
0: K 13.5.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový...
0: Pátý.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový... Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový... Značkový život? Nebo ten opravdový... Značka si ty... Kot? Nebo ten opravdový... Značka si ty... Nebo ten opravdovej. Značka si ty. Vej. Značka si ty.
2: www.bezpotisku.cz.
1: Značka si ty.
2: www.bezpotisku.cz.
1: Značka si ty.
2: www.bezpotisku.cz.
1: Si ty.
2: www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý
2: den. Bezpotisku.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzký.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká.
3: Dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte...
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
4: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel, naše...
4: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme...
4: Je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel, naše auta se...
4: Úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www. Si je...
3: Říkáte problém?
5: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www. Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www. Siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Dostanou všude. www.siegel.cz. www.siegel.cz.
6: Vše pro bagr, vše pro bagr.
5: Siegel.cz.
6: Vše pro bagr, vše pro bagr. Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro... Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro...

pěkně na jednom místě. Pohodlné obří díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro místě. Pohodlné

To bylo 13. století a karneval z roku 1992 cover od... To bylo 13. století a karneval z roku 1992. Kolo 13. století a karneval z roku 1992 cover od Olympiku. No a já ještě připomínám století a karneval z roku 1992 cover od Olympiku. No a já ještě připomínám karneval z roku 1992 cover od Olympiku. No a já ještě připomínám naposled dneska 1992 cover od Olympiku. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám lístky na 92 cover od Olympiku. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolkafest Olympiku. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolk. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolkafest, který bude naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolkafest, který bude příští týden 29. že rozdávám lístky na Bolkafest, který bude příští týden 29. května a lístky na Bolkafest, který bude příští týden 29. května a 30. května. Bolkafest, který bude příští týden 29. května a 30. května. Mladý Bole. Příští týden 29. května a 30. května Mladý Boleslavě. Příští týden 29. května a 30. května Mladý Boleslavě. Zahrajou tam vypsaná 9. května a 30. května Mladý Boleslavě. Zahrajou tam vypsaná fixa Valda Gang, Rybičky Štna a 30. května Mladý Boleslavě. Zahrajou tam vypsaná fixa Valda Gang, Rybičky 48 května Mladý Boleslavě. Zahrajou tam vypsaná fixa Valda Gang, Rybičky 48 škvo Mladý Boleslavě. Zahrajou tam vypsaná fixa Valda Gang, Rybičky 48 škvor a spousta dalších. Klavě zahrajou tam vypsaná fixa Valda Gang, Rybičky 48 škvor a spousta dalších. No a já tam vypsaná fixa Valda Gang, Rybičky 48 škvor a spousta dalších. Ta Valda Gang, Rybičky 48 škvor a spousta dalších. No a já rozdávám dva lístky a je to Rybičky 48 škvor a spousta dalších. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1.

0: CZ. Tak deti, zítra je taký deň. Šeprobagr.cz. Tak deti, zítra je taký deň. A teď už dospaca. CZ. Tak deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. CZ. Tak deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. Tak deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. Deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. Je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat. Už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
1: Luboši, ty ho nevyhod! Luboši, ty ho nevyhod! Luboši, ty ho nevyhod! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhod! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhod! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhod! Nic ti neudělal!
2: Kempovat. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Potřebuješ
2: www.bezkempu.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku?
2: Bezkempu.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku?
2: Flex.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jednit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjč jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjč míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce.

0: 1000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Víc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy.
1: Rok
0: to. Home credit. Pro lepší příběhy.
1: Rock Radio.
0: Credit. Pro lepší příběhy.
1: Rock Radio.
0: Lepší příběhy.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. V dabu i Rock Radio. V dabu i FM nebo v dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Ardon FM nebo na radia.cz. Ardon prémiové na radia.cz. Ardon prémiové prat.cz. Ardon prémiové pracovní a outdoor. Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ušeď Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádné pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Před pořádný montérky. www.ardon.cz. I montérky www.ardon.cz. Ky www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Ke sněmovním kandidátům mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by pak předchůdce Miloše Zemana.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně zataženo, nejvyšší denní teploty. Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně zataženo, nejvyšší denní teploty.

0: 18 až 23 stupňů. Až oblačno, v Čechách může být přechodně zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. V Čechách může být přechodně zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Přechodně zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
1: Ač už
0: nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. 18 až 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 3 stupňů.
1: Ať už prší. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušt každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Doprava.
0: V ulici doktora Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou a...
1: Doprava.
0: V ulici doktora Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou. V ulici doktora Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou a je překážka na vozovce. V ulici doktora Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou a je překážka na vozovce. Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou a je překážka na vozovce. Tak tam čekejte, půjde ze zvýšeně nehoda auta s motorkou a je překážka na vozovce. Tak tam čekejte, půjde ze zvýšenou opatrností. A jestli někam s motorkou a je překážka na vozovce, tak tam čekejte, půjde ze zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, je překážka na vozovce, tak tam čekejte, půjde ze zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku, tak tam čekejte, půjde ze zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Tam čekejte, půjde ze zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
1: Kolony.
0: A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
1: Kolony.
0: Opatrně tam pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivní.
0: Pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Praž. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Te. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čeka. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez... Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyotště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčkalouman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčkalouman.cz. Víc na letiště.toyota.pomlčkalouman.cz. letiště.toyota.pomlčkalouman.cz. toyota.pomlčkalouman.cz. kalouman.cz. Rock Radio Z. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
0: A my máme necelou minutu.

0: Rádio Rockovej Foras.
1: A my máme necelou minutu.
0: Rádio Rockovej Foras.
1: A my máme necelou minutu po 14. hodině.
0: Rockovej Foras.
1: A my máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme. A my máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do. A my máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodiny. Máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky rokového vorazu s Danem. Tak do minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky rokového vorazu s Danem. Tak doufám, že jste připravený. Nika do 14. hodině a jdeme do poslední hodinky rokového vorazu s Danem. Tak doufám, že jste připravený. Nika neodcházejí a jdeme do poslední hodinky rokového vorazu s Danem. Tak doufám, že jste připravený. Nika neodcházejí hodinky rokového vorazu s Danem. Tak doufám, že jste připravený. Nika neodchází. Protože teď tam budou pecky. Foo Fighters, Metallica. Tak doufám, že jste připravený, nikam neodcházejte, protože teď tam budou pecky. Foo Fighters, Metallica, Kabáti. Připravený, nikam neodcházejte, protože teď tam budou pecky. Foo Fighters, Metallica, Kabáti. Nikam neodcházejte, protože teď tam budou pecky. Foo Fighters, Metallica, Kabáti. A teď jdem na Steel Panther. Protože teď tam budou pecky. Foo Fighters, Metallica, Kabáti. A teď jdem na Steel Panther. Teď tam budou pecky, Foo Fighters, Metallica, Kabáti. A teď jdem na Steel Panther. Foo Fighters, Metallica, Kabáti. A teď jdem na Steel Panther. Metallica, Kabáti. A teď jdem na Steel Panther.
0: Rock Radio.
1: A teď jdem na Steel Panther.
0: Rock Radio.
1: Steel Panther.
0: Rock Radio. Rock Radio.

0: Náhradní díly pro bagry pěkně.
1: Krvše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry
1: bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednat náhradní.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bio.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla přeje Kuba Bělak. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi Kuba Bělak. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi na nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloš by sněmovna mohla prezidentu

Ahoj, tady je Pepa Vojtech. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia a ať vám to rokuje.

0: Vypsaný fixy, takže ho tady vyspovídal, protože v pátek vychází nový CDčko od Vypsaný fixy, takže ho tady vyspovídal, pokecali tady, pátek vychází nový CDčko od Vypsaný fixy, takže ho tady vyspovídal, pokecali CDčko od Vypsaný fixy, takže ho tady vyspovídal, pokecali tady, co plánují nějaký koncerty od Vypsaný fixy, takže ho tady vyspovídal, pokecali tady, co plánují nějaký koncerty, takže se na tom, takže ho tady vyspovídal, pokecali tady, co plánují nějaký koncerty, takže se na to povídal, pokecali tady, co plánují nějaký koncerty, takže se na to mrkněte, kdo to pokecali tady, co plánují nějaký koncerty, takže se na to mrkněte, kdo to dnes tady, co plánují nějaký koncerty, takže se na to mrkněte, kdo to neslyšel, je to u nás podcastek na rokovýradio.koncerty, takže se na to mrkněte, kdo to neslyšel, je to u nás podcastek na rokovýradio, takže se na to mrkněte, kdo to neslyšel, je to u nás podcastek na rokovýradio.cz, tam kliknete na podcast, kdo to neslyšel, je to u nás podcastek na rokovýradio.cz, tam kliknete na podcast, je to u nás podcastek na rokovýradio.cz, tam kliknete na podcast, je to tam, nebo je to na Spotify, podcastek na rokovýradio.cz, tam kliknete na podcast, je to tam, nebo je to na Spotify, radio.cz, tam kliknete na podcast, je to tam, nebo je to na Spotify, nebo na YouTube, tak si to tam kliknete na podcast, je to tam, nebo je to na Spotify, nebo na YouTube, tak si to podcast, je to tam, nebo je to na Spotify, nebo na YouTube, tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn, nebo je to na Spotify, nebo na YouTube, tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn chlap, a nebo je to na Spotify, nebo na YouTube, tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn chlap, a nebo na YouTube, tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn chlap, a Vypsaná fixa je skvělá, a já vám tak si to poslechněte, protože Mardy je fajn chlap, a Vypsaná fixa je skvělá, a já vám poslechněte, protože Mardy je fajn chlap, a Vypsaná fixa je skvělá, a já vám pustím další hudbu, třeba Luci, kde je fajn chlap a Vypsaná fixa je skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci, Vypsaná fixa je skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci, AC/DC, jdem na to, skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci, AC/DC, jdem na to. Pustím další hudbu, třeba Luci, AC/DC, jdem na to. Třeba Luci, AC/DC, jdem na to. Luci, AC/DC. Jdem na to.
1: Začalo
0: AC/DC. Jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský
0: DC. Jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský.
0: Jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům. Lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo,
1: vrát dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
1: Byt zahradu.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Vidíš to?
4: Vidím, ptáci.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Vidíš to?
4: Vidím, ptáci zpívají.
2: Vrátím se vzorníkem.
3: Vidíš to?
4: Vidím, ptáci zpívají. Slunce
2: vrátím se vzorníkem.
3: Vidíš to?
4: Vidím, ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
3: No a víš co
2: vidím?
3: Vidíš to?
4: Vidím, ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: To.
4: Vidím, ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Vidím,
4: ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumpají,
4: slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee
4: slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping,
4: pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok pad.
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák. Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve spink, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Ting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků.

0: Který si můžu užít venku. Boarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si
0: skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri.
0: Počet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vybertku,
0: který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek.
0: Můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás
1: počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si
1: vyberte a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně
1: ten nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně
1: plný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, tak pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí.
0: Obdarovaný si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: Každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: Snější.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší
1: netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
1: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
1: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek.
0: Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek.
0: A možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na
0: nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Kazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny.
1: Zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmi.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmi.
2: Zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš.
1: Dob.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš.
1: Dobr.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dobrna jsou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dobrna se vrátí MotoGP. Než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dobrna se vrátí MotoGP. Na dovolenou, než vypneš. Dobrna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Dobrna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Dobrna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Dobrna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Publiky. Už 19. až 21. června. Buď u. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. 16. až 21. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. Vstupenky po 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš 1. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Atención!
3: Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Na automotodrombrno.cz.
4: Atención, señoras y señores!
3: Brno.cz.
4: Atención, señoras y señores! Atención, señoras y señores!
1: Atención,
4: señoras y señores!
1: La Tropical Party opět

0: Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase s vší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase s Míchou. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase s Míchou.
1: La Tropical.
0: Drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase s Míchou.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit. Prostředí, to všechno na nádherné terase s Míchou.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tanit. To všechno na nádherné terase s Míchou.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte terase s Míchou.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
0: Další. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
0: Další La Tropical bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17. Tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít.
1: Jsem.
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17.
1: Jsem.
0: Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. Tropical party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical party na terase Smíchov. La Tropical party na terase Smíchov. Více na www.partynaterasesmichov. Více na www.terasesmichov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. www.latropical.cz. LCZ Awara Shar.
2: Máte
0: Awara Shar.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte
0: Shar.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? K NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzínosu. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Penzíkem si sami

0: Zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár dní. Zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Víc k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNC online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNCZ lomár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNCZ lomeno penzíko.
1: Zahrát.
0: Třeba během pauzy na kafe. Více na NNCZ lomeno penzíko.
1: Zahrádkář se radu.
0: Více na NNCZ lomeno penzíko.
1: Zahrádkář se radu.
0: Více na NNCZ lomeno penzíko.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se...
0: NCZ lomeno penzíko.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
0: Lomeno penzíko.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafid zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eš rádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo prof,
1: všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík,
1: co potřebuje, zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou
2: Natura hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se
2: o profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku.
2: U nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku na te. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání snadno a přírodně zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Zbavíte slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eš.
2: Slimáku na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz.
2: Zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov-Rozpad. Ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov-Rozpad. Blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov-Rozpálí švédští roj. U toho! 3. a 4. července Holíšov-Rozpálí švédští Royal Republic. Ryby. 3. a 4. července Holíšov-Rozpálí švédští Royal Republic. 4. července Holíšov-Rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 40. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimit pálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dim Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Divokej Bill. Tři sestry Republic. Rybičky 48. Dimitri Divokej Bill. Tři sestry Škv. Rybičky 48. Dimitri Divokej Bill. Tři sestry 48. Dimitri Divokej Bill, tři sestry, Škvor a další. Dimitri, Divokej Bill, tři sestry, Škvor a další. Více na pek. Divokej Bill, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov. Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov. Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu Radio.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu.

A to byly Foo Fighters na Best of You z roku 2005. A Kamil se s ním povídal, protože v pátek vychází nový CDčko Fixy nebo Michal Mareda. Odepsaný Fixy, takže a Kamil se s ním povídal, protože v pátek vychází nový CDčko odepsaný

0: Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc na... Pro lepší příběhy.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše...
0: Běhy.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 7... Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 7... Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od vnitřní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. % na široký výběr výrobků.

0: 2026. Více na jisk.cz. Jezdí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleep na 2026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living 26. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připadá
0: na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako
0: Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší
0: and Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap. No, jak myslí? Ve značkových hadrech jako větší chlap. No, jak myslí? Hadrech jako větší chlap. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. VVV bez potisku. Myslíš? Já se oblíkám bez potisku. VVV bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. VVV bez potisku CZ. Říkám bez potisku. www bez potisku CZ. Bez potisku. www bez potisku CZ.
2: Rock Radio.
1: www bez potisku CZ.
2: Rock Radio.
1: Potisku CZ.
2: Rock Radio.
1: Z.

0: Do Grádia, tady Adam Březík, chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na Rally Českých Krumlov, která se bude... Zázemí je v Českých Budějovicích na výstavě, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn organizátorů je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn organizátorských Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohout. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou v obrácené směn. Organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou v obrácené směru než minulý let. Organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou v obrácené směru než minulý činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou v obráceném směru než v minulých letech, nové počtu jak na výstavišti a servisu, tak podél rychlostních zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťo subásník,
2: Rock Radio Mod
1: na www.raliekrumlov.cz
2: Rock Radio Motokeci
1: raliekrumlov.cz
2: Rock Radio Motokeci
1: krumlov.cz
2: Rock Radio Motokeci
1: .cz
2: Rock Radio Motokeci Rock Radio Motokeci Radio Motokeci Motokeci

0: www.radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rocky FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Moto.cz. Rock Radio. Moto. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně...
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden...
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně...
0: Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž...
0: Bolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by... Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu... Mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo... Ten velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo... Zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco, mu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného, nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného, klato, nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného, klatovek krásné moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného, klatovek krásné šum, máte šanci si vždy užít něco jiného, klatovek krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvojku bílého, vždy užít něco jiného, klatovek krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvojku bílého, bez líně, no to radši něco jiného, klatovek krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvojku bílého, bez líně, no to radši. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda. Se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali. V posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali. By to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali. Nejedno možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali. Nejedno překvapení. Protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení. Že pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
2: Zdravím posluchače do Grádia, tady
1: je... Rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
2: Zdravím posluchače do Grádia, tady je Adam Březí.
1: Pro vás nachystali nejedno překvapení.
2: Zdravím posluchače do Grádia, tady je Adam Březí. Chtěl bych vás všechny...
1: Nejedno překvapení.
2: Zdravím posluchače do Grádia, tady je Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend...
1: Překvapení.
2: Zdravím posluchače do Grádia, tady je Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat již tenhle víkend na rally Český Krumlov. Zdravím posluchače

taky jste měli hit. Taky jste měli hekt. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v roku. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v roku. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaše hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborný ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokovníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu Rock Rádio. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu Rock Rádio. Rock je sledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu Rock Rádio. Rock je slušná pondělí do pátku na Rock Rádiu Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Pátku na Rock Rádiu Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: nedávno byl. Užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí, já tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapašte. A už Teslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí, já tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapašte. Město, podívejte se na náměstí, já tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapašte. Se na náměstí, já tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapašte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo, dávno byl. A pořádně hlavně zapašte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: A pořádně hlavně zapašte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal,
0: hlavně zapašte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem.
0: A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem to, co chceš.
0: Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový vo. Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem to, co chceš, takže jim dáš. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš žedáš lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Protože když si říkal, že budeš žedáš lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekají. Když žedáš lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přece co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekají.
0: To se samozřejmě
1: jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekají.
0: To se samozřejmě, ne? Oni se těší, až ten cukr
1: odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekají.
0: To se samozřejmě, ne? Oni se těší,
1: že na to tady přece samozřejmě čekají.
0: To se samozřejmě, ne? Oni se těší, až ten cukr dan odejde.
1: To se samozřejmě čekají.
0: To se samozřejmě, ne? Oni se těší, až ten cukr dan odejde.
1: Ne, já samozřejmě čekají.
0: To se samozřejmě, ne? Oni se těší, až ten cukr dan odejde.
1: Ne.
0: To se samozřejmě, ne? Oni se těší, až ten cukr dan odejde.
1: Ne, já si samozřejmě,
0: ne? Oni se těší, až ten cukr dan odejde.
1: Ne, já si samozřejmě dělám srandu na nečku.
0: No tak se těší, až ten cukr dan odejde.
1: Ne, já si samozřejmě dělám srandu na nečku.
0: No těš ten cukr dan odejde, ty
1: vole. Ne, já si samozřejmě dělám srandu na nečku. No tak super, no hele, těším se.
0: Dan odejde, ty vole.
1: Ne, já si samozřejmě dělám srandu na nečku. No tak super, no. Ne, já si samozřejmě dělám srandu na nečku. No tak super, no hele, těším se na ně. Já si samozřejmě dělám srandu na nečku. No tak super, no hele, těším se na ně. Dneska zase máme připravený docela dlouhý program. Dělám srandu na nečku. No tak super, no hele, těším se na ně. Dneska zase máme připravený docela dlouhý. No tak super, no hele, těším se na ně, dneska zase máme připravený docela dlouhý program, takže tak super, no hele, těším se na ně, dneska zase máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co?
1: Hele, těším se na ně, dneska zase máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co?
1: Ne, dneska zase máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co?
1: Hokej. Máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, no ježišmarja, hele, 16.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, no ježišmarja.
0: Co? Hokej.
1: Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu...
0: Hokej.
1: Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi věděli. Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat. Ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého. Hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého. Začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého. Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec. Věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec. Budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat. Poledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslat.
1: Jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat. Znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli.
1: Hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě.
1: Rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě
1: dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci. Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci, nebo kdo bude někde v autě, ať víte, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci, nebo kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já než se s vámi rozloučím, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci, nebo kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já než se

0: vám rozloučím, máme ještě v práci, nebo kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já než se s vámi rozloučím, kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já než se s vámi rozloučím, máme poslední dě, ať víte, jak to vypadá. No a já než se s vámi rozloučím, máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl, víte, jak to vypadá. No a já než se s vámi rozloučím, máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl, nebo vypadá. No a já než se s vámi rozloučím, máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl, nebo Nirvana. A já než se s vámi rozloučím, máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl, nebo Nirvana. Tak máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl, nebo Nirvana. Tak já sám loučím, tak se mi poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl, nebo Nirvana. Tak já sám loučím, tak se mi hezky. A divoký čeká nás divoký byl, nebo Nirvana. Tak já sám loučím, tak se mi hezky. A čau. Divoký byl, nebo Nirvana. Tak já sám loučím, tak se mi hezky. A čau. Nirvana. Tak já sám loučím, tak se mi hezky. A čau.
1: Střešní okna.
0: Tak já sám loučím, tak se mi hezky. A čau.
1: Střešní okna fenestra. Fenestra.
0: Tak se mi hezky. A čau.
1: Střešní okna fenestra.
0: Čau.
1: Střešní okna fenestra.
0: Fenestra.
1: Střešní okna fenestra.
0: Fenestra.
1: Ano, česk. Střešní okna fenestra.
0: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a střešní okna fenestra.
0: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a netra.
0: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem
0: je. Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez
1: okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez
1: starostí a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí
1: 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: Ano, česká střešní okna
2: 40 let. Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: Ano, česká

0: Dejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody 5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 68.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 67. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61% do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany karimatky neprokovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany karimatky nepromokavé Jaté se slevou až 61%. Stany karimatky nepromokavé Vaky až 61%. Stany karimatky nepromokavé Vaky a spousta dalších vychytávek 61%. Stany karimatky nepromokavé Vaky a spousta dalších vycen. Stany karimatky nepromokavé Vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový dny. Karimatky nepromokavé Vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Promokavé Vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Sta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Dávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Chcete si sednout?
0: Čas v přírodě. Albert.
1: Chcete si sednout?
0: Rodě. Albert.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na... Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě.
1: Asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
1: Zahrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání.
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale...
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché.
2: Já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale... Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business. Otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business. Raci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Masters of.
3: Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní fest.
3: Tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Masters of Rock.
3: Business zdarma na KBCZ.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží
3: na KBCZ.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární helu.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící
4: 40.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdné. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mans. Festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansna. Slavné váží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansna. Slavné Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansna. Slavné Arch Enemy 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansna. Slavné Arch Enemy In Flames. Slaughter to výročí. Hvězdného Marilyna Mansna. Slavné Arch Enemy In Flames. Slaughter to Prevail. Hvězdného Marilyna Mansna. Slavné Arch Enemy In Flames. Slaughter to Prevail. Erasmus. Přijede Dinsna. Slavné Arch Enemy In Flames. Slaughter to Prevail. Erasmus. Arch Enemy In Flames. Slaughter to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo bratřika In Flames. Slaughter to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Slaughter to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Schneider z Hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16.

A to byla Lucie. A to byla Lucie. A to byla Lucie. Dal bych ti, co chceš. A já vám dám, co chcete. A já vám dám, co chcete vy. A to jsou lístky. A já vám dám, co chcete vy. A to jsou lístky na Bolka Fest. A já jsem dám, co chcete vy. A to jsou lístky na Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vás, ty, co chcete vy. A to jsou lístky na Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vy. A to jsou lístky na Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vás, kteří se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy. To jsou lístky na Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vás, kteří se pojedou podívat na Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vás, kteří se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zap. A já jsem vybral dva z vás, kteří se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili. A trošku dva z vás, kteří se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. Kteří se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku si na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza zapařili a trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se, Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. A Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. A Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. Užijte si Bolelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. Užijte si Boleslav, je to moc hezký město. Já jim gratuluju, podívejte se tam. Užijte si Boleslav, je to moc hezký město. Podívejte se na náměstí, a tam nedávno byl. Podívejte se tam. Užijte si Boleslav, je to moc hezký město. Podívejte se na náměstí, a tam nedávno byl. Se tam. Užijte si Boleslav, je to moc hezký město. Podívejte se na náměstí, a tam

0: do 19. července Sept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Ratatadadadadada trička.
0: 16. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Ratatadadadadada trička. Ratatadadadada
0: u Jelínka ve Vizovicích.
1: Ratatadadadada trička. Ratatadadadada
0: v Vizovicích.
1: Ratatadadadada trička. Ratatadadadada
2: potisk, potisk trička.
1: Ratatadadadada trička, ratatadadadada
2: potisk, potisk trička.
1: Ratatadadadada trička, ratatadadadada
2: potisk, potisk trička.
1: Ratatadadadada trička, ratatadadadada
2: potisk, potisk trička. Potisk trička, bela bela.
1: Ratatadadadada
2: potisk, potisk trička. Potisk trička, bela bela, bela bela, bela bela CZ.
1: Ratatadadada
2: potisk, potisk trička. Potisk trička, bela bela, bela bela, bela bela CZ. Potisk trička, potisk trička, bela bel, bela bel, bela bel CZ. Potisk trička, bela bel, bela bel, bela bel CZ. Bela bel, bela bel, bela bel CZ. Bela bel, bela bel CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale...
3: Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte...
4: Problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel.
4: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel.
4: Tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se
4: do ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
3: Problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Potřebuješ změnit
5: se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Potřebuješ změnit
5: www.siegel.cz.
6: Potřebuješ změnit
5: splátku Siegel.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku s flex. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídí se víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc napotřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Víc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběžce. A je to. Home Credit.

0: Hele, bezplatné zaměření, výroba, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale extra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionál. Od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A tele, bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměna zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do monální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra, střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Fenestra, mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. My a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy.
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy.
0: Fenestra.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy.
0: Sbírej.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. Volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 20. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 28. 7. Sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 28. 7. A vydejte se

0: pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: V drogerii.
0: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: V drogerii.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma.
0: Pro lepší příběhy.
1: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky.
0: Příběhy.
1: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně. V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně. Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně. Je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal, všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal, péče o pleť včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal, Paris, Purity Vision, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal, Paris, Purity Vision, korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal, Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal, Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberky. Nivea, L'Oréal, Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. L'Oréal, Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta Drogerie, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta Drogerie, Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta Drogerie, CZ a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta Drogerie, CZ. Krémy, séra i masky. Více na Teta Drogerie, CZ.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás po...
1: Séra i masky. Více na Teta Drogerie, CZ.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás...
1: Více na Teta Drogerie, CZ.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslav...
1: Teta Drogerie, CZ.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi dva...
1: CZ.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery. Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu bikini. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. S Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gengi Popper rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gengi Popperou ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gengi Popperou v neděli 24. V rokové opeře Boj o moc se Gengi Popperou v neděli 24. května. V rokové opeře Boj o moc se Gengi Popperou v neděli 24. května. Boj o moc se Gengi Popperou v neděli 24. května od 16 hodin. Se Gengi Popperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera. V neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ. 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ. 4. května od 16 hodin. Rock opera CZ. Května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Lyže.
4: Happy
2: 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Lyže.
4: Happy sport.
2: Hodin. Rock opera CZ.
3: Lyže.
4: Happy sport.
3: Dětské kolo.
2: CZ.
3: Lyže.
4: Happy sport.
3: Dětské kolo. Lyže.
4: Happy sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy sport.
3: Lyže.
4: Happy sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy sport.
3: Půjčovna.
4: Happy sport. Happy sport.
3: Dětské kolo.
4: Happy sport.
3: Půjčovna.
4: Happy sport.
3: Servis. Dětské kolo.
4: Happy sport.
3: Půjčovna.
4: Happy sport.
3: Servis.
4: Happy sport. Happy sport.
3: Půjčovna.
4: Happy sport.
3: Servis.
4: Happy sport.
3: Bazar.
4: Happy sport.
3: Půjčovna.
4: Happy sport.
3: Servis.
4: Happy sport.
3: Bazar.
4: Happy sport.
3: Šťastný.
4: Happy sport.
3: Servis.
4: Happy sport.
3: Bazar.
4: Happy sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy sport.
3: Servis.
4: Happy sport.
3: Bazar.
4: Happy sport.
3: Šťastné dítě.
4: Happy sport.
3: Bazar.
4: Happy sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy sport.
3: Happy sport.
4: Bazar. Happy sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy sport.
3: Happy sport.
4: Happy sport.
3: Šťastné dítě.
5: Happy sport.
3: Happy sport.
4: Happy sport. Nejjednodušší.
3: Šťastné dítě.
5: Happy sport.
3: Happy sport?
4: Happy sport!

0: dítě?
1: Happy Sport!
0: Happy Sport?
2: Happy Sport! Nejjednodušší cesta ke sportu.
1: Sport!
0: Happy Sport?
2: Happy Sport! Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
0: Happy Sport?
2: Happy Sport! Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes... Happy Sport! Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
1: Happy Sport!
2: Happy Sport! Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
1: Happy Sport!
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes...
1: Happy Sport!
2: Cesta ke sportu vede přes...
1: Happy Sport!
2: Vede přes...
1: Happy Sport!
3: Happy
1: Sport!
3: Katalpat. Katalpa. Využijte výhody plánova... Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme Česká republika. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme Česká. Užijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. S vlastními studii na Praze u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebičními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a ze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rok kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rok rádio. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rok rádio. Kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rok rádio. Katalpa.cz.

DABu i Rock Radio v DABu i radia.cz. Rock Radio .cz.

0: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl.
1: Uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkám
0: novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi,
0: starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, dětem zde nafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe,
1: chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechniky.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechniky.
1: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše. Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. KCZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a on doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No,
0: doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No,
0: objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No,
0: to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz a online.
2: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: To by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Mami.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Mami, tati.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Mami, tati,
0: Technika.cz. To je fičák.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: To je fičák.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby.
0: Fičák.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Jdeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safrazi. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safrazi. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. I lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby, mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Přátelé, zdraví vás.
3: Palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Přátelé, zdraví vás.
3: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Přátelé, zdraví vás. Kamil Střihavka, Rokopera Praha pro vás.

0: připravit.
1: Jdeme Zoo chleby.
0: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro...
1: Zoo chleby.
0: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila... Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila...
2: Magickou rokovou operu...
0: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila...
2: Magickou rokovou operu Malý princ...
0: Přijďte vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila...
2: Magickou rokovou operu Malý princ...
0: Přijďte si užít tuto spektakl... Rokopera Praha pro vás připravila...
2: Magickou rokovou operu Malý princ...
0: Přijďte si užít tuto spektakl... Připravila...
2: Magickou rokovou operu Malý princ...
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show...
2: Magickou rokovou operu Malý princ...
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show...
2: Ve středu 27. operu Malý princ...
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show...
2: Ve středu 27. května...
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show...
2: Ve středu 27. května...
0: Tuto spektakulární multimediální show...
2: Ve středu 27. května... 18 hodin...
0: Multimediální multimediální show...
2: Ve středu 27. května... 18 hodin...
0: Tohle zažijete mediální show...
2: Ve středu 27. května... 18 hodin...
0: Tohle zažijete pouze v rokopeře... Praha stupeň.
2: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha stupenky.
2: 7. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha stupenky.
2: Od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha stupenky na www.rockopera.cz.
2: Tento hodin.
0: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha stupenky na www.rockopera.cz.
2: Ten
0: pouze v rokopeře Praha stupenky na www.rockopera.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět u
0: Praha stupenky na www.rockopera.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například
0: www.rockopera.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky
0: opera.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky párky. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky párky různé druhy 250 v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky párky různé druhy 250 opět ušetříte. Například berlinky párky různé druhy 250 gramů ušetříte. Například berlinky párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Například berlinky párky různé druhy 250 gramů za 30 berlinky párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,50 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 20,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo ada 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 50,21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 20. kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. května Kau utěrky XXL za 59,90 až do 26. května Kaufland L za 59,90 až do 26. května Kaufland 59,90 až do 26. května Kaufland.
3: Ceny rostou
2: 90 až do 26. května Kaufland.
3: Ceny rostou
2: až do 26. května Kaufland.
3: Ceny rostou digitální čísla
2: 6. května Kaufland.
3: Ceny rostou digitální čísla mizí
2: Kaufland.
3: Ceny rostou digitální čísla mizí.
4: Ale zlato
2: to tu
3: Kaufland. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale ceny rostou, digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A rostou, digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: Digitální čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A čísla mizí.
4: Ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portál.cz.
4: Vsaď, ale zlato, to tu bude vždycky.
3: A u portál.cz.
4: Vsaďte na hodnoty,
3: to tu bude vždycky.
4: A u portál.cz.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží
4: vždycky.
3: A u portál.cz.
4: Vsaďte na

0: hodnoty, které vydrží po generace. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistot. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Port zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Brána k bezpečí. A u portál CZ. A u portál CZ. Portál CZ.
1: Ve světě plném hrozeb je jist. Ve světě plném hrozeb je jistota. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které v plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které je ta základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje a chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Alef.

0: Festival. Festival. Festival Ultraslev Allegro. Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném. Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném. Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si. Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50. Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce cent. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. Světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZC. Když tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZC. Když tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZC. Když něco produktů za výhodné ceny. I v e-shopech Mall a CZC. Když něco tak ceny. I v e-shopech Mall a CZC. Když něco tak Allegro. Šéfe z Mall a CZC. Když něco tak Allegro. Šéfe CZC. Když něco tak Allegro.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebuje.
0: Když něco, tak Allegro.
1: Šéfe, zas to
0: tak Allegro.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
2: Chlapi.
1: Netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká. Potřebujem novej vercajk.

0: lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda přejde až KY. Jedná se o ty na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda se o ty na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda přejde až k červnu. Péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda přejde až k červnu pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda přejde až k červnu 2020 postižením. Na sociální správu agenda přejde až k červnu 2028. Na sociální správu agenda přejde až k červnu 2028. Odklad přinese správu agenda přejde až k červnu 2028. Odklad přinese až k červnu 2028. Odklad přinese novela poslanců ANO horní 2028. Odklad přinese novela poslanců ANO horní parlamentní komora by o předloze 8. Odklad přinese novela poslanců ANO horní parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden. Odklad přinese novela poslanců ANO horní parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden. Poslanců ANO horní parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden. ANO horní parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden. Lékaři bez hranic vysílají kurz. Parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole, by o předloze mohla rozhodnout příští týden. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další lidi rozhodnout příští týden. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci vysílají kvůli ebole do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Organizace v postižených. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Organizace v postižených posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Organizace v postižených oblastech v Kongu působí dlouhodobě. Stávající tým o přibližně 500 lidech. Organizace v postižených oblastech v Kongu přibližně 500 lidech. Organizace v postižených oblastech v Kongu působí dlouhodobě. Organizace v postižených oblastech v Kongu působí dlouhodobě. Spolupracují s místními úřady i světovou organizace v postižených oblastech v Kongu působí dlouhodobě. Spolupracují s místními úřady i světovou zdravotnickou oblastech v Kongu působí dlouhodobě. Spolupracují s místními úřady i světovou zdravotnickou Kongu působí dlouhodobě. Spolupracují s místními úřady i světovou zdravotnickou organizací. Lidé z dlouhodobě spolupracují s místními úřady i světovou zdravotnickou organizací. Spolupracují s místními úřady i světovou zdravotnickou organizací. Lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta úřady i světovou zdravotnickou organizací. Lidé za nejlepšího porevolučního prezidentovou zdravotnickou organizací. Lidé za nejlepšího porevolučního prezidentskou organizací. Lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta České republiky stále vnímají vátí. Lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta České republiky stále vnímají Václava Havla. Za nejlepšího porevolučního prezidenta České republiky stále vnímají Václava Havla. Porevolučního prezidenta České republiky stále vnímají Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM. České republiky stále vnímají Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podrobné kliky stále vnímají Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM. Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podrobné výsledky přidává z agentury Jan Burianec. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podrobné výsledky přidává z agentury Jan Burianec. Průzkum agentury STEM. Podrobné výsledky přidává z agentury Jan Burianec.
1: Jako druhý je Václav.
0: Podrobné výsledky přidává z agentury Jan Burianec.
1: Jako druhý je Václav Klaus.
0: Výsledky přidává z agentury Jan Burianec.
1: Jako druhý je Václav Klaus. Třetí
0: z agentury Jan Burianec.
1: Jako druhý je Václav Klaus. Třetí nejlepší je
0: Burianec.
1: Jako druhý je Václav Klaus, třetí nejlepší je uváděn Petr. Druhý je Václav Klaus, třetí nejlepší je uváděn Petr. Je Václav Klaus, třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtý Klaus, třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku, třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman. Lepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman. Současný Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman. Současný prezident

0: je pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti, pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti, či reprezent za způsob vystupování na veřejnosti, či reprezentaci a obhajobu českých za způsob vystupování na veřejnosti, či reprezentaci a obhajobu čování na veřejnosti, či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí.
1: Podle dotazovaných
0: reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí.
1: Podle dotazovaných by měla hlava
0: reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí.
1: Podle dotazovaných
0: obhajobu českých zájmů v zahraničí.
1: Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemských
0: zájmů v zahraničí.
1: Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů. Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. A tím zprávy končí.
2: Rok.
1: Státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. A tím zprávy končí.
2: Rok Radio.
1: Řešení sporů na tuzemské politické scéně. A tím zprávy končí.
2: Rok Radio.
1: Politické scéně. A tím zprávy končí.
2: Rok Radio. Počasí.
3: Tak počasí konečně.
1: A tím zprávy končí.
2: Rok Radio. Počasí.
3: Tak počasí
1: končí.
2: Rok Radio. Počasí.
3: Tak počasí konečně dosáhlo.
2: Rok Radio. Počasí.
3: Tak počasí konečně dosáhlo svých předpovědí, i když k tomu horšímu.
2: Jo. Počasí.
3: Tak počasí konečně dosáhlo svých předpovědí, i když k tomu horšímu.
2: Kasí.
3: Tak počasí konečně dosáhlo svých předpovědí, i když k tomu horšímu a opravdu dneska víceméně. Tak počasí konečně dosáhlo svých předpovědí, i když k tomu horšímu a opravdu dneska víceméně. Počasí konečně dosáhlo svých předpovědí, i když k tomu horšímu a opravdu dneska víceméně všude prší. Pršet bylo svých předpovědí, i když k tomu horšímu a opravdu dneska víceméně všude prší. Předpovědí, i když k tomu horšímu a opravdu dneska víceméně všude prší. I když k tomu horšímu a opravdu dneska víceméně všude prší. Pršet bude až do konce večera, ale horšímu a opravdu dneska víceméně všude prší. Pršet bude až do konce večera, dneska víceméně všude prší. Pršet bude až do konce večera, ale bude to takové ojedinělé, přeháňkovité všude prší. Pršet bude až do konce večera, ale bude to takové ojedinělé, přeháňkovité, nikdy to nebude úplnější. Pršet bude až do konce večera, ale bude to takové ojedinělé, přeháňkovité, bude až do konce večera, ale bude to takové ojedinělé, přeháňkovité, nikdy to nebude úplný současný déšť. Konce večera, ale bude to takové ojedinělé, přeháňkovité, nikdy to nebude úplný, ale bude to takové ojedinělé, přeháňkovité, nikdy to nebude úplný současný déšť. Akorát na střední Moravě takové ojedinělé, přeháňkovité, nikdy to nebude úplný současný déšť. Akorát na střední Moravě si dejte přeháňkovité, nikdy to nebude úplný současný déšť. Akorát na střední Moravě si dejte pozor na té, nikdy to nebude úplný současný déšť. Akorát na střední Moravě si dejte pozor na docela bude úplný současný déšť. Akorát na střední Moravě si dejte pozor na docela silné bouřky současný déšť. Akorát na střední Moravě si dejte pozor na docela silné bouřky, které by se večer mohly. Akorát na střední Moravě si dejte pozor na docela silné bouřky, které by se večer mohly objevit. Teploty moment střední Moravě si dejte pozor na docela silné bouřky, které by se večer mohly objevit. Teploty momentálně venku kolem 20 pozor na docela silné bouřky, které by se večer mohly objevit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů silné bouřky, které by se večer mohly objevit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to bouřky, které by se večer mohly objevit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. Večer mohly objevit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. A jak tak se koukám ještě objevit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. A jak tak se koukám ještě na zítřek, tak momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. A jak tak se koukám ještě na zítřek, tak zítra ještě i 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8. A jak tak se koukám ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne, večer nám to padne asi na 8. A jak tak se koukám ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne 8. A jak tak se koukám ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne hlavně v jižních. Tak se koukám ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne hlavně v jižních Čechách. Ještě na zítřek, tak zítra ještě i tak pár kapek padne hlavně v jižních Čechách. Na v kraji Vysočina zítra ještě i tak pár kapek padne hlavně v jižních Čechách. Na v kraji Vysočina a taky na severní Moravě. Pár kapek padne hlavně v jižních Čechách. Na v kraji Vysočina a taky na severní Moravě. No ale odpad padne hlavně v jižních Čechách, na v kraji Vysočina a taky na severní Moravě. No ale odpadku dál v jižních Čechách, na v kraji Vysočina a taky na severní Moravě. No ale odpadku dál už to bude jen slovka.

0: Je Vysočina a taky na severní Moravě. No ale od pátku dál už to bude jen slunce a taky na severní Moravě. No ale od pátku dál už to bude jen slunce a slunce Moravě. No ale od pátku dál už to bude jen slunce a slunce na příštích asi 10. No ale od pátku dál už to bude jen slunce a slunce na příštích asi 10 dní. Dál už to bude jen slunce a slunce na příštích asi 10 dní. Jen slunce a slunce na příštích asi 10 dní. Slunce a slunce na příštích asi 10 dní.
1: Spahotel
0: Děvín na příštích asi 10 dní.
1: Spahotel Děvín
0: asi 10 dní.
1: Spahotel Děvín Mariánské lázně. Spahotel Děvín Mariánské lázně v krásném prostředí Lesoparku. Spahotel Děvín Mariánské lázně v krásném prostředí Lesoparku. Spahotel Děvín Mariánské lázně v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury Děvín Mariánské lázně v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury turistika lázně v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury turistika lázně v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury turistika léčivé Lesoparku. Lázeňské procedury turistika léčivé prameny. Spa Hotel Lázeňské procedury turistika léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Procedury turistika léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín. Rock Radio Děvín. Rock Radio Dobrá. Rock Radio Dobrá. Rock Radio Dobrá. Rock Radio Dobrá.
0: Že se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici.
2: Rock Radio Doprava.
0: Že se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze.
2: Rock Radio Doprava.
0: Že se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze se
2: Doprava.
0: Že se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze se srazil osobák. Že se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze se srazil osobák s chodcem. Jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě silnicích v ulici Turkova v Praze se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i záchranka, dejte si. Turkova v Praze se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou dráhu, se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli osobák s chodcem, tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí, tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osob. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by vás to Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by vás to zpomalit. Konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by vás to zpomalit. V Pardubicích, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by vás to zpomalit. V Pardubicích v ulici Pod Vinicí se havaroval cyklista, tam díky bohu je to bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržlista, tam díky bohu je to bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7. Díky bohu je to bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Tam se válí. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Tam se válí na určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Tam se válí nárazník na vozovce, lidi ho tam objíždějí na silnici 7 u Postoloprt. Tam se válí nárazník na vozovce, lidi ho tam objíždějí, nikomu se to nechce odkrát.
3: Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příslušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří.

0: zprávy.
1: Dobré odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Dobré odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzinu v Česku může zdražit. Litr benzinu v Česku může zdražit na 45,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,43 koruny. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí za 42,43 koruny. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Práce budou některé sociální příspěvky vyřizovat asi ještě 2 roky. Jedná se o ty na péči a dávky pro

patří. Naše příspěvky radši Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: 15.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne.
0: Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový...
0: Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne. 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Máme před sebou 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. A 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Máme před sebou docela zase dost našli k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný poledne konečně začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit je začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám. Máme před sebou docela zase dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám, Petr, protože Kuba bude docela zase dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám, Petr, protože Kuba tady pořád se dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám, Petr, protože Kuba tady pořád ještě není našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám, Petr, protože Kuba tady pořád ještě není ten se budu ho zase muset odbavit já sám, Petr, protože Kuba tady pořád ještě není ten se ještě pořád válí na pláži. Bavit já sám Petr, protože Kuba tady pořád ještě není ten se ještě pořád válí na pláži. Sám Petr, protože Kuba tady pořád ještě není ten se ještě pořád válí na pláži. Protože Kuba tady pořád ještě není ten se ještě pořád válí na pláži. Zítra už teda ale snad budeme doufat. Každopádně ještě není ten se ještě pořád válí na pláži. Zítra už teda ale snad budeme doufat. Každopádně, hele, ještě pořád válí na pláži. Zítra už teda ale snad budeme doufat. Každopádně, hele, hokej na pláži. Zítra už teda ale snad budeme doufat. Každopádně, hele, hokej, lístky. Zítra už teda snad budeme doufat. Každopádně, hele, hokej, lístky. Akce Rokrádio, ale snad budeme doufat. Každopádně, hele, hokej, lístky. Akce Rokrádio, doufat. Každopádně, hele, hokej, lístky. Akce Rokrádiový, všechno tohle mě, hele, hokej, lístky. Akce Rokrádiový, všechno tohle to vás dnešním rokovým odpolední čeká. Hokej, lístky. Akce Rokrádiový, všechno tohle to vás dnešním rokovým odpolední čeká. Takže rozhodně akce Rock Radiový, všechno tohle to vás dnešním rokovým odpolední čeká. Akce Rock Radiový, všechno tohle to vás dnešním rokovým odpolední čeká. Takže rozhodně tady tu jízdu rovnou, všechno tohle to vás dnešním rokovým odpolední čeká. Takže rozhodně tady tu jízdu rovnou začneme. Všechno tohle to vás dnešním rokovým odpolední čeká. Takže rozhodně tady tu jízdu rovnou začneme. Rokovým odpolední čeká. Takže rozhodně tady tu jízdu rovnou začneme. Čeká nás čeká. Takže rozhodně tady tu jízdu rovnou začneme. Čeká nás Rainbow tady v tom setu. Taky Škvoři, Pretty. Rozhodně tady tu jízdu rovnou začneme. Čeká nás Rainbow tady v tom setu, taky Škvoři, Pretty Reckless. A tu jízdu rovnou začneme. Čeká nás Rainbow tady v tom setu, taky Škvoři, Pretty Reckless. Ale Brian Adams. Čeká nás Rainbow tady v tom setu, taky Škvoři, Pretty Reckless. Ale Brian Adams, jo. Rainbow tady v tom setu, taky Škvoři, Pretty Reckless. Ale Brian Adams, jo. 18 Till I Die. Setu, taky Škvoři, Pretty Reckless. Ale Brian Adams, jo. 18 Till I Die. To odstartuje. Tak jdeme na to. Škvoři, Pretty Reckless, ale Brian Adams, jo, 18 Till I Die, to odstartuje. Reckless, ale Brian Adams, jo, 18 Till I Die, to odstartuje. Tak jdeme na to. Ale Brian Adams, jo, 18 Till I Die, to odstartuje. Tak jdeme na to. Adams, jo, 18 Till I Die, to odstartuje. Tak jdeme na to. I Die, to odstartuje. Tak jdeme na to. Tak jdeme na to.
2: To. Wanna be young.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rainbow. Baru. Rainbow. Baru, dovolenou máme. Rainbow. Baru, dovolenou máme vyřešenou. Rainbow. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt.
0: Rainbow. Baru, dovolenou máme vyřešenou. Rainbow. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt. A kam pojedeme?
0: Na Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt. A kam pojedeme?
0: Na

0: A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do...
0: A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května...
0: Jdeme.
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grill... Zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grilly. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grilly. Zahradní na... Do konce května slevy až 25% na bazény, grilly. Zahradní na slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to. 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže pěti hvězd.
1: Na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový rezort na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco na
0: zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pomoc.
1: A vždycky něco navíc.
2: Pomoc.
1: Něco navíc.
2: Pomoc. Nemůžu. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání.
2: Dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000, než si možná myslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů s námyslíte. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné. I proto na ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. .cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz svět 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz svět vytrání skladem a odborné poradenství. Ventilátory.cz svět vytrání odborné poradenství. Ventilátory.cz svět vytrání na jednom místě. Ventilátory.cz svět vytrání na jednom místě. Ventilátory.cz svět vytrání na jednom místě. Ventilátory.cz svět vytrání na jednom místě.
4: Vám bara
3: vytrání na jednom místě.
4: Vám bara
3: na jednom místě.
4: Vám bara děravej. Vám bara děravej. Je to pos. Vám bara děravej. Je to bara děravej. Je to pos. Tele fičí. Děravej. Je to pos. Tele fičí. Děravej.

0: Pražském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupí amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš a hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. České muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Co kdyby?
0: Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Co kdyby?
0: Síti Go Out.
1: Co kdyby děti letos
0: Out.
1: Co kdyby děti letos o prázdninách? Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdu? Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku s o prázdninách zažili opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín zažili opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně raft dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně rafty zábavu výzvy. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně rafty zábavu. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně rafty zábavu výlety. Parku Zelčín nabízejí koně rafty zábavu výlety trampolíny poznání i nové kin. Nabízejí koně rafty zábavu výlety trampolíny poznání i nové kamarád. Koně rafty zábavu výlety trampolíny poznání i nové zábavu výlety trampolíny poznání i nové kamarády. A vy výlety trampolíny poznání i nové kamarády. A vy trampolíny poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid. Poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid. Pořád nové kamarády. A vy budete mít týden klid. Pořád nikdy. A vy budete mít týden klid. Pořád nic. Ještě jedno. A vy budete mít týden klid. Pořád nic. Ještě jednou. Budete mít týden klid. Pořád nic. Ještě jednou. Tábory v týden klid. Pořád nic. Ještě jednou. Tábory v zooparku Zelčín. Pořád nic. Ještě jednou. Tábory v zooparku Zelčín. Rodnic. Ještě jednou. Tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte. Ještě jednou. Tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín. Tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín. Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín.cz. Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín.cz. Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín.cz.
2: Připadáš si ve...
1: Mrkněte na zoopark Zelčín.cz.
2: Připadáš si ve značkovej hadr...
1: Na zoopark Zelčín.cz.
2: Připadáš si ve značkovej hadrech jako...
1: Zelčín.cz.
2: Připadáš si ve značkovej hadrech jako... Větší... Připadáš si ve značkovej hadrech jako... Větší chlap? No jo. Připadáš si ve značkovej hadrech jako větší chlap? Značkovej hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz Jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz Kam bez potisku. www.bezpotisku.cz Potisku. www.bezpotisku.cz
3: Top centrum
2: www.bezpotisku.cz
3: Top centrum CZ Dodavat
2: www.bezpotisku.cz
3: Topcentrum.cz
2: Spotisku.cz

0: Topcentrum.cz Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradu. CZ Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Radní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v rohu. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubi. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubi. S tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejním vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pranás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvěle Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní na prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také o Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také o. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum. Nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum. Také online na www. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz online na www.topcentrum.cz www.topcentrum.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Dva na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smích. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smích. A zážitek. Praze v parku Učeňku. Běh. Barvy. Smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děťku Učeňku. Běh. Barvy. Smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Běh. Barvy. Smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti. Kámoše. Babičku. Barvy. Smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky.

0: Vzpomínky. Registracečku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš, teď neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš, tečka.cz, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš, teď sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš, tečka.cz, tak pojďte do toho vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš, tečka.cz, tak pojďte do toho registrace na bar vám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální bar vám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akčeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Branka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest 2.
0: Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest 2002.
0: Partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest 2000.
0: V Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest 2020.
0: A v Náchodě.
1: Bolkafest 2026. Už Bolkafest 2026 už 29. a 30. Bolkafest 2026 už 29. a 30. 2026 už 29. a 30. května na Krčest už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Švor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dětry, Rybičky 40.

0: Elektřik za super cenu. Více na dek.cz. Rok. Cenu. Více na dek.cz. Rok. Více na dek.cz. Rok. Rádio.
1: No a teďka...
0: CZ. Rok. Rádio.
1: No a teďka jste mohli být přes...
0: Rok. Rádio.
1: No a...
0: Rok. Rádio.
1: No a teďka jste mohli být přesný...
0: Rok. Rádio.
1: No a teďka jste mohli být přesnými svědky to...
0: Rádio.
1: No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zap... No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout. Teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout. Mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout a něco tam zaškrtnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout a něco tam zaškrtne blbě. Co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout a něco tam zaškrtne blbě a odskočí mu moderátor v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout a něco tam zaškrtne blbě. A odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit. Zapomene v něco zaškrtnout a něco tam zaškrtne blbě. A odskočí mu tam rovnou to, co zaškrtnout a něco tam zaškrtne blbě. A odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom. A něco tam zaškrtne blbě. A odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom, co má mluvit. Blbě. A odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom, co má mluvit. Hold i Mr. Te... Odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom, co má mluvit. Hold i Mr. Tesař se někdy tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom, co má mluvit. Hold i Mr. Tesař se někdy utne, to ale nemělo odskočit až potom, co má mluvit. Hold i Mr. Tesař se někdy utne, to ale nevadí i tak potom, co má mluvit. Hold i Mr. Tesař se někdy utne, to ale nevadí i tak vám prosím vás vyhlásím, že dnes. Hold i Mr. Tesař se někdy utne, to ale nevadí i tak vám prosím vás vyhlásím, že i Mr. Tesař se někdy utne, to ale nevadí i tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám se někdy utne, to ale nevadí i tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám To ale nevadí, i tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám dva lístky na mega koncert. Vadí, i tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám dva lístky na mega koncert. Vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám dva lístky na mega koncert Rybiček 48 Kutní Hoře. Myslím, že dneska pořád rozdávám dva lístky na mega koncert Rybiček 48 Kutní Hoře. Tentokrát rozdávám dva lístky na mega koncert Rybiček 48 Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu na mega koncert Rybiček 48 Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu 23.5. mega koncert Rybiček 48 Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu 23.5. Rybiček 48 Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu 23.5. kde bude ještě s nima Jaroslav Hoře. Tentokrát na sobotu 23.5. kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlíř, Kamil Střihav. Tentokrát na sobotu 23.5. kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlíř, Kamil Střihavka, Bičí 104. Tu 23.5. kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlíř, Kamil Střihavka, Bičí 104. Kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlíř, Kamil Střihavka, Bičí 104, kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlíř, Kamil Střihavka, Bičí 104 a další. Tady má Jaroslav Uhlíř, Kamil Střihavka, Bičí 104 a další. Tady to si rozhodně nen Uhlíř, Kamil Střihavka, Bičí 104 a další. Tady to si rozhodně nenechte ujít a stačí Střihavka, Bičí 104 a další. Tady to si rozhodně nenechte ujít a stačí akorát aby 104 a další. Tady to si rozhodně nenechte ujít a stačí akorát abyste mi napsali na Facebook další. Tady to si rozhodně nenechte ujít a stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook. To si rozhodně nenechte ujít a stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook. Tam si našli stránky Rock Rádia. Nenechte ujít a stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook. Tam si našli stránky ujít a stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook. Tam si našli stránky Rock Rádia. Do zpráv napsali, proč bych tady ty akorát, abyste mi napsali na Facebook. Tam si našli stránky Rock Rádia. Do zpráv napsali, proč bych tady ty líst na Facebook. Tam si našli stránky Rock Rádia. Do zpráv napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. Tam si našli stránky Rock Rádia, do zpráv napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě stránky Rock Rádia, do zpráv napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. No a já potom vyberu jedno Rock Rádia, do zpráv napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcháv napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. No a já potom vyberu jednoho z vás v lístky měl dát právě vám. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející hodině, který bude mě ty lístky dostane právě vám. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející hodině, který bude mě ty lístky dostane. Tady si to nenechte. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející hodině, který bude mě ty lístky dostane.

0: oknasukorady.cz.
1: Sukorady.
0: www.oknasukorady.cz.
1: Rady.
0: www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
2: Rybičky 48.cz. Rybičky 48 tě zvou na svý post. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 20. 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 1. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší Kutnohor.

Jestli to nenechte ujít jednoho z vás v nadcházející hodině, který ode mě ty lístky dostane. Jestli to nenechte ujít a rozhodně mi pište vás v nadcházející hodině, který ode mě ty lístky dostane. Jestli to nenechte ujít a rozhodně mi pište nadcházející hodině, který ode mě ty lístky dostane. Jestli to nenechte ujít a rozhodně mi pište a pište, ode mě ty lístky dostane. Jestli to nenechte ujít a rozhodně mi pište a pište. Já vám zatím pustím další muziku. Lístky dostane. Jestli to nenechte ujít a rozhodně mi pište a pište. Já vám zatím pustím další muziku. Jestli to nenechte ujít a rozhodně mi pište a pište. Já vám zatím pustím další muziku. Floydi, rozhodně mi pište a pište. Já vám zatím pustím další muziku. Floydi, Komunál a nebo Alice Cooper, pište a pište. Já vám zatím pustím další muziku. Floydi, Komunál a nebo Alice Cooper a Hey Stupid. Já vám zatím pustím další muziku. Floydi, Komunál a nebo Alice Cooper a Hey Stupid. Muziku. Floydi, Komunál a nebo Alice Cooper a Hey Stupid. Floydi, Komunál a nebo Alice Cooper a Hey Stupid. Komunál a nebo Alice Cooper a Hey Stupid. Hey, hey, hey. Alice Cooper a Hey Stupid. Hey, hey, hey. Hey Stupid. Hey.

8. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Volkapes, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Volkapes 2026. Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Volkapes 2026. Vstupenky za Korn a mnoho dalších. Volkapes 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest. Mnoho dalších. Volkapes 2026. Vstupenky zakoupíš na Volkapes 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest CZ. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest CZ. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest CZ. Stavebniny Dek přináší megaakce. Zakoupíš na vstup na fest CZ. Stavebniny Dek přináší megaakci. Smrk vstup na fest CZ. Stavebniny Dek přináší megaakci. Smrková palubka klas CZ. Stavebniny Dek přináší megaakci. Smrková palubka klas. Stavebniny Dek přináší megaakci. Smrková palubka klasik tloušťky 15 mm. Stavebniny Dek přináší megaakci. Smrková palubka klasik tloušťky 15 mm. Naší megaakci. Smrková palubka klasik tloušťky 15 mm v kvalitě A akci. Smrková palubka klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční. Smrková palubka klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za palubka klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 200 tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 200 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic z Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super 5. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Na. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz. Smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.

Rokový hey, stupid. Hey, stupid. Rokový odpoledne. Hey, stupid. Rokový odpoledne.

Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Dne. Planeo.

0: Pivo. Pivo. Pivo vychlazený, kámoši po... Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, ma... Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso na... Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže... Kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu... Kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem uvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, ze který jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, tu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, čem upéct, drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte... Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rok, se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rok, hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém C. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na...
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Že si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Plan bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své

0: takže si myslím, uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavlát, takže si myslím, že se jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavlát, takže si myslím, že se, že bychom se neměli úplně moc. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavlát, takže si myslím, že se, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Půjde zase dneska Pavlát, takže si myslím, že se, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Myslím si, že to bude docela dost vlastně Pavlát, takže si myslím, že se, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Myslím si, že to bude docela, že si myslím, že se, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Myslím si, že to bude docela dost vlastně zajímavý zápas. Že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Myslím si, že to bude docela dost vlastně zajímavý zápas s Norskem. Úplně moc čeho bát. Myslím si, že to bude docela dost vlastně zajímavý zápas s Norskem. Etika čeho bát. Myslím si, že to bude docela dost vlastně zajímavý zápas s Norskem. Etika Itálie prohrála 4:0. Myslím si, že to bude docela dost vlastně zajímavý zápas s Norskem. Etika Itálie prohrála 4:0. Docela dost vlastně zajímavý zápas s Norskem. Etika Itálie prohrála 4:0. Takže no, jako nechce zajímavý zápas s Norskem. Etika Itálie prohrála 4:0. Takže no, zápas s Norskem. Etika Itálie prohrála 4:0. Takže no, jako nechci samozřejmě, jako Itálie prohrála 4:0. Takže no, jako nechci samozřejmě 4:0. Takže no, jako nechci samozřejmě jako to zakřiknout, ale myslím, že by to dneska mohlo. Takže no, jako nechci samozřejmě jako to zakřiknout, ale myslím, že by to dneska no, jako nechci samozřejmě jako to zakřiknout, ale myslím, že by to dneska mohlo dopadnout fakt dobře. Každopádně jako nechci samozřejmě jako to zakřiknout, ale myslím, že by to dneska mohlo dopadnout fakt dobře. Každopádně asi zřejmě jako to zakřiknout, ale myslím, že by to dneska mohlo dopadnout fakt dobře. Každopádně asi tak za hodinku ten zápas začíná jako zakřiknout, ale myslím, že by to dneska mohlo dopadnout fakt dobře. Každopádně asi tak za hodinku ten zápas začíná. Takže vás tady, ale myslím, že by to dneska mohlo dopadnout fakt dobře. Každopádně asi tak za hodinku ten zápas začíná. Takže vás tady mohlo dopadnout fakt dobře. Každopádně asi tak za hodinku ten zápas začíná. Takže vás tady by to bylo jako dobře. Každopádně asi tak za hodinku ten zápas začíná. Takže vás tady by to bylo jako asi tak za hodinku ten zápas začíná. Takže vás tady by to bylo jako průběžně informovat, tak však znáte mě. Ten zápas začíná. Takže vás tady by to bylo jako průběžně informovat, tak však znáte mě, ne. Takže vás tady by to bylo jako průběžně informovat, tak však znáte mě, ne. Vás tady by to bylo jako průběžně informovat, tak však znáte mě, ne.
1: Top hokejové
0: zážitky informovat, tak však znáte mě, ne.
1: Top hokejové zážitky vám přináší,
0: tak znáte mě, ne.
1: Top hokejové zážitky vám přináší. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionál. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Ve staveb dovozy zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Ve staveb dovozidel Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Ve staveb dovozidel. Stavební a zahradní. Dodavatel profesionálního nářadí. Ve staveb dovozidel. Stavební a zahradní techniky. Nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz web dovozidel stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz.
0: Teďka už si ale zase
1: techniky www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
0: Teďka už si ale zase pojďme podívat
1: centrum.cz.
0: Teďka už si ale zase pojďme podívat nebo poslechnout další muziku. Teďka už si ale zase pojďme podívat nebo poslechnout další muziku. Teďka už se ale zase pojďme podívat nebo poslechnout další muziku. Čekají nás Nickelback, taky Satisfaction z jejich. Teďka už se ale zase pojďme podívat nebo poslechnout další muziku. Čekají nás Nickelback, taky Satisfaction z jejich My Own Jesus. Podívat nebo poslechnout další muziku. Čekají nás Nickelback, taky Satisfaction z jejich My Own Jesus. Poslechnout další muziku. Čekají nás Nickelback, taky Satisfaction z jejich My Own Jesus. A nebo Krejsena vzdálená. Tohle muziku. Čekají nás Nickelback, taky Satisfaction z jejich My Own Jesus. A nebo Krejsena vzdálená. Tohle všechno za Nickelback, taky Satisfaction z jejich My Own Jesus anebo Krejsena vzdálená, tohle všechno za chvíli. Satisfaction z jejich My Own Jesus anebo Krejsena vzdálená, tohle všechno za chvíli. Z jejich My Own Jesus anebo Krejsena vzdálená, tohle všechno za chvíli. Anebo Krejsena vzdálená, tohle všechno za chvíli.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik.

0: Sejsena vzdálená, tohle všechno za chvíli.
1: Ahoj,
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotkel.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: CZ.
3: Carglass opraví.

0: Floydi. Floydi a jejich Another Brick in the Wall. Floydi a jejich Another Brick in the Wall. Floydi a jejich Another Brick in the Wall právě teďka. Floydi a jejich Another Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a teďka Floydi a jejich Another Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a teďka už máme před sebou jejich Another Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a teďka už máme před sebou Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý Wall právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní dojíždí na Rock Radio. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma. A teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa
0: před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Samozřejmě velice dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock
0: Radio. Téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie.
1: Zatím v hokeji na Rock Radio.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo
1: rádiu.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně. Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměr. Dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dnes na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska pak mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska pak poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska pak docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně do branky půjde zase dneska Pavla.

0: Máme co jen
1: v Zooparku Zelčín.
0: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptám, čím tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naši jako takový? U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače? U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače? Je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
2: Na zážitky. Jsme volnočasový.
0: Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
2: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený.
0: Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
2: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především.
0: Na co k vám pozvete naše posluchače?
2: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený
0: pro naše posluchače.
2: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to svý areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to svý především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat, u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás. A jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budeme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budeme zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budeme od roku 2000. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a zvířatech. Zoopark Zelčín budeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. Zelčín budeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco 4, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny hra 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny hrací prvky. Každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny hrací prvky pro děti. U nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny hrací prvky pro děti. Akce pro děti, koncert najdou vždy něco nového. Trampolíny hrací prvky pro děti. Akce pro děti, koncerty. Už několik let na něco nového. Trampolíny hrací prvky pro děti. Akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme trampolíny hrací prvky pro děti. Akce pro děti, koncerty. Už několik let trampolíny hrací prvky pro děti. Akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i prvky pro děti. Akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás. Nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
0: Je toho dost, ale
2: klidné Vltavy, která teče okolo nás.
0: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat,
2: která teče okolo nás.
0: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
2: No určitě okolo nás.
0: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
2: No určitě, to je hlavní
0: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
2: No určitě, to je hlavní myšlenka zooparku.
0: Ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
2: No určitě, to je hlavní myšlenka zooparku.
0: Ne mohou návštěvníci i doohrat?
2: No určitě, to je hlavní myšlenka zooparku Zelčín. Kontaktní
0: návštěvníci i doohrat?
2: No určitě, to je hlavní myšlenka zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark.
0: Ohrad?
2: No určitě, to je hlavní myšlenka zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že určitě, to je hlavní myšlenka zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že myšlenka zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v zooparku Zelčín. Parku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v zooparku Zelčín jsou.

0: Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v zooparku Zlín jsou kontaktní, ale některá zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v zooparku Zlín jsou kontaktní, ale některá jen říkáme, že všechna naše zvířata v zooparku Zlín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřena, že všechna naše zvířata v zooparku Zlín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřena v zooparku Zlín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentáře jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit kloubky ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit kloubky. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy. I komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti dosytamky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky, krmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou nebo pštrosy emu. Každopádně se děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou. Každopádně se děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít, ti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku. Když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku. Zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku. Pro sebe můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky?
0: Třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky?
0: Kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín.
0: Mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín.cz.
0: Na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín.cz. Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i
1: za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy
1: do ohrádky? Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy.
1: Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta
1: Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka. Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Přijeďte i vy.

0: trenirkarna.cz.
1: Čas vymění.
0: Trenirkarna.cz.
2: Hej ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není proč mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trošky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio 30%, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30%, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.
2: 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna. 30%
2: na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz
2: s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
3: Rio, dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší
3: a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší.
0: Trenýrkárna.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Ben & Jess, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. OK. A Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
5: Okénko do
4: bene.cz.
5: Okénko do Ohradce. Okénko do Ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V naší...
5: Okénko do Ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V našich poz...
5: Okénko do Ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V našich
5: po... Okénko do Ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptá...
5: A výběhů Zooparku Zelčín.
6: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptá...

0: světlý ležák 50 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kauflandka za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kauflandka 90 a svijanský más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90 a svijanský más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90 más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90 světlý ležák z Kauflandkart za 13,90 až do 20. z Kauflandkart za 13,90 až do 26. května Kauflandkart za 13,90 až do 26. května Kauflandkart 90 až do 26. května
1: Kaufland
0: až do 26. května
1: Kaufland
0: 26. května
1: Kaufland
0: 6. května
1: Kaufland.
2: Tohle nepřeslechně
1: Kaufland.
2: Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen. Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Přeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Te. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybridové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. A ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. Ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. ID Buzz, již za 959 900 korun. A 959 900 korun.
3: Profi Voda.
2: A 9900 korun.
3: Profi Voda.
2: 900 korun.

0: Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Právě radíte.
0: Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Právě teď.
0: Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se...
0: Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se...
0: Barva mechanický pomeranč?
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny.
0: Ranč?
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Dny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do... Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15... Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut... Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut... Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Rock Radio.
1: Od rezervace. Planeo.
2: Rock Radio.
1: Planeo.

Sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný mléční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou aku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Pražský klub Vagon obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek napali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne LA hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. A den na to kapelu Profk na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.

Vá. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. A vyražte. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová.

0: kousek od mělníka, v zooparku ta zvířátka u nás máme. Kousek od mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčířátka u nás máme. Kousek od mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz máme. Kousek od mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz od mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz
1: v Kauflandu fajn
0: Zelčín. Zoopark Zelčín.cz
1: v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako
0: Zoopark Zelčín.cz
1: v Kauflandu fandíme
0: Z
1: v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark.
1: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů.
1: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za
1: jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za
1: proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17
1: připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijan Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský má

0: pravda. Kvalitní vrtané studny na klíč. I teba, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda CZ. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda CZ. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda CZ.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kotel.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda CZ.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
0: V zárukou. Profivoda CZ.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
0: V Profikolor. Profivoda CZ.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
0: V Profi.cz.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
0: V Profikolor půjčují vzorníky domů.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
0: V Profikolor půjčují vzorníky domů.
1: Takže se v názvech
0: nebo meruňkový kompot.
1: V Profikolor půjčují vzorníky domů.
0: Takže se v názvech barev nestratíte.
1: Meruňkový kompot.
0: V Profikolor půjčují vzorníky domů.
1: Takže se v názvech barev nestratíte.
0: V Profikolor půjčují vzorníky domů.
1: Takže se v názvech barev nestratíte.
0: Wow!
1: Půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
0: Wow!
1: Barva mechanů, takže se v názvech barev nestratíte.
0: Wow!
1: Barva mechanický pomeraň,
0: v názvech barev nestratíte.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Rada. Radia.cz. Rock Radio. Rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: 22. a 23.
0: Co se děje?
1: 22. a 22. a 23. května pořádají 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punk. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punk. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punk rockovej open air. A 23. května pořádají tři sestry tradiční punk rockovej open air fest. 22. května pořádají tři sestry tradiční punk rockovej open air fest. Pořádají tři sestry tradiční punk rockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete.

0: nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahrady Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičku realizaci vaší zahrady. Objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hoňčkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky silovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Hausbrand Café per favore. Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Hausbrand Café.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zaslouží.
2: Signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Hausbrand.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Hausbrand Káva. Cerand.
3: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Hausbrand Káva. CZ.
3: Kávu si zasloužíte pít.
4: Hausbrand Káva. CZ.
3: Sloužíte pít.
4: Hausbrand Káva. CZ.
3: Pít. Hausbrand Káva. CZ.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátel.
3: Hausbrand Káva. CZ.
5: 4 dny toho nejlepšího.
3: CZ.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo to je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 426. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 20. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spálně a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spálně Poříčí a víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spálném Poříčí. A nebo vydaš 20 kapel už 24. až 27. června ve Spálném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na 24. až 27. června ve Spálném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do dní stupenky až 27. června ve Spálném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do dní stupenky června ve Spálném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do dní stupenky pro jednotlivce v Spálném Poříčí. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojice. A nebo vydaš na Bejzeny na Otočku, je do dní stupenky.

0: vstupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz. Na Otočku je dodej vstupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
1: Basin Firefest Media
0: je dodej vstupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
1: Basin Firefest
0: pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
1: Basin Firefest mediálně podporuje rok
0: dvojce, prodej na Basin.cz.
1: Basin Firefest mediálně podporuje rok rádi
0: na Basin.cz.
1: Basin Firefest mediálně podporuje rok rádio.
0: Rock.cz.
1: Basin Firefest mediálně podporuje rok rádio. Basin Firefest mediálně podporuje rok rádio. Rock rádio. Rock je Slušfest mediálně podporuje rok rádio. Rock rádio. Rock je slušálně podporuje rok rádio. Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Rock rádio. Rock je slušná muzika. Jo. Rock rádio. Rock je slušná muzika. Jo. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.
2: Kolik zážitků se... Kolik zážitků se vejde... Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražské... Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímě. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem. Vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací léta. Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I dál do světa. Letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I dál do světa. Letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto. Až do 200 destinací po Evropě. I dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia. Destinací po Evropě. I dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu. Evropě. I dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo ideál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Tchta. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na PRG, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na PRG.ae, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na PRG, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na PRG.aero. Taipeje. Vyberte si svou cestu na PRG.aero. Nové. Vyberte si svou cestu na PRG.aero.
3: Nové styly pro vaši
2: cestu na PRG.aero.
3: Nové styly pro
2: PRG.aero.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK.
2: Aero.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Short. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Shortky už od... Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Shortky už od 90 pro vaše léto. Právě teď v KIK. Shortky už od 90 právě teď v KIK. Shortky už od 99 korun. Je právě teď v KIK. Shortky už od 99 korun. Jednoduše KIK. Shortky už od 99 korun. Jednoduše kom... Shortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Ví korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro... Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvlášťujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslí pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslí.

0: den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.
1: Drbis, ohrad a výběr. Drbis, ohrad a výběr. Drbis, ohrad a výběhu, zoopark. Drbis, ohrad a výběhu, zooparku Zelčín. Hlas. Drbis, ohrad a výběhu, zooparku Zelčín. Drbis, ohrad a výběhu, zooparku Zelčín. Hlásíme se s Drbis, ohrad a výběhu, zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená trať
1: a výběhu, zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin. Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
1: Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
1: Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
1: Ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
1: Pstvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidiná tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, je pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu, nejenom granulky. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu, nejenom granulky. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu, nejenom granulky. Travička je krmit a já říkám, dejte mi tu trávu, nejenom granulky. Travička je fajn, čím víc zelený trávkam, dejte mi tu trávu, nejenom granulky. Travička je fajn, čím víc zelený trávy, tím trávu, nejenom granulky. Travička je fajn, čím víc zelený trávy, tím víc, nejenom granulky. Travička je fajn, čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů. Travička je fajn, čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale fajn, čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky rád. Trávy tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Ale granulky já taky ráda.
1: Zoopark.
2: Ale granulky já taky ráda.
1: Zoopark.
2: Já taky ráda.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat.
3: Ardon, pre
1: zvířat.
3: Ardon, pre. Ardon, prémiové pracovní a Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet nové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.a. Už je čas vyzkoušet.

pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Zkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. Ezet.

0: vědecké nebo i umělecké, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 4 vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře. Jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29. Ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
1: Průměrná
0: 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
1: Průměrná cena letního tábora se pohybuje
0: a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
1: Průměrná cena letního tábora se
0: na jednom táboře kolem 29.
1: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000
0: táboře kolem 29.
1: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až
0: 29.
1: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000. Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. A cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Brno hostí od tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Brno hostí od zítřka do pondělka si 3000 až 4000 korun. Brno hostí od zítřka do pondělka si 3000 korun. Brno hostí od zítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců 3 korun. Brno hostí od zítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců v Česku. Brno hostí od zítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců v Česku se koná poprvé. Hostí od zítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců v Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí pondělka sjezd sudeckých Němců v Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí sudeckých Němců v Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí a rakouští politici. V Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí a rakouští politici. V Senátu byli dnes už počtou také němečtí a rakouští politici. V Senátu byli dnes už po 24 němečtí a rakouští politici. V Senátu byli dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku rakouští politici. V Senátu byli dnes už po 24. vyhlášení roku. V Senátu byly dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku pokusu otérka Sára Voldánová.
2: Hezký den, i když dnes by byl možná příhodnější pozdrav.
1: Sára Voldánová.
2: Hezký den, i když dnes by byl možná příhodnější pozdrav. Dobrý den. Hezký den, i když dnes by byl možná příhodnější pozdrav. Dobrý den, protože je to právě i když dnes by byl možná příhodnější pozdrav. Dobrý den, protože je to právě agentura Dobrý den, která rekord by byl možná příhodnější pozdrav. Dobrý den, protože je to právě agentura Dobrý den, která rekordnější pozdrav. Dobrý den, protože je to právě agentura Dobrý den, která rekordmany roku pravidelně oceňuje. Více než dvě pozdrav Dobrý den, protože je to právě agentura Dobrý den, která rekordmany roku pravidelně oceňuje. Protože je to právě agentura Dobrý den, která rekordmany roku pravidelně oceňuje. Více než 200 nových zápisů do právě agentura Dobrý den, která rekordmany roku pravidelně oceňuje. Více než 200 nových zápisů do den, která rekordmany roku pravidelně oceňuje. Více než 200 nových zápisů do České knihy rekordů vybírání roku pravidelně oceňuje. Více než 200 nových zápisů do České knihy rekordů vybírně oceňuje. Více než 200 nových zápisů do České knihy rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Více než 200 nových zápisů do České knihy rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordových zápisů do České knihy rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos knihy rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos dostal popularizátor rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos dostal popularizátor porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar za nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejnění. Rekordmanské síně slávy se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejnění. Síně slávy se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejňování nových se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejňování nových popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejňování nových poznatků. Vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejňování nových poznatků v astronomii. Oceněno bylo ale třeba také za nejdelší zveřejňování nových poznatků v astronomii. Oceněno bylo ale třeba také kladrubské 20 zveřejňování nových poznatků v astronomii. Oceněno

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy.
0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a...
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě...
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů a Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Úroda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru asi 1 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50%. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50%. Ministr zemědělství proti pětiletému průměru přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián mu průměru přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou komisi přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Kapatin Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Kapacity požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Kapacity letních táborů se plní. Největší komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Kapacity letních táborů se plní. Největší záz pro tuzemské pěstitele. Kapacity letních táborů se plní. Největší zátitele. Kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíben kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením. Jak největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením. Je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením. Jak cné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením. Jak popisuje analytička České rady přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením. Jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Anders. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením. Jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Anders. I ty se zaměřením. Jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andersová. Měřením. Jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andersová. Popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andersová.
2: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické.
1: Analytička České rady dětí a mládeže Nela Andersová.
2: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické.
1: A mládeže Nela Andersová.
2: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické.
1: Andersová.
2: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické.

Prodejna Honda Velká. Prodejna Honda Velká. Prodejna Honda Velká. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší.

0: Bylo ale třeba také kladrubské 24 spřeží nebo nejdelší pik znatku v astronomii. Oceněno bylo ale třeba také kladrubské 24 spřeží nebo nejdelší piknikový stůl. Oceněno bylo ale třeba také kladrubské 24 spřeží nebo nejdelší piknikový stůl. Z Valštejnské zahrady v Praze 24 spřeží nebo nejdelší piknikový stůl. Z Valštejnské zahrady v Praze Sára Voldánová.
1: A tím zprávy končí.
2: Tak dneska to počasí vypadá tak nějak
1: všechno.
2: Každopádně zítra bude pršet hlavně v jižních Čechách a taky ve střední Moravě, ale opět zase.
3: Na stupňů a večer to padne asi na 9.

0: už prší.
1: Stupňů a večer to padne asi na 9.
0: Ať už prší nebo paří slunce,
1: padne asi na 9.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlář.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze se srazem.
0: Radio. Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze se
0: srazem.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze se srazily dva osobáky. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze se srazily dva osobáky. Na silnicích v ulici Truhlářská v Praze se srazily dva osobáky. Tam si dejte bacha na tých v ulici Truhlářská v Praze se srazily dva osobáky. Tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na Praze se srazily dva osobáky. Tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici se srazily dva osobáky. Tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta a dokonce je tam i jeden úsek tý silnice. Rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta a dokonce je tam i jeden úsek tý silnice. 14 u Záměl, tam jsou sobě tři auta a dokonce je tam i jeden úsek tý silnice. Měl tam jsou sobě tři auta a dokonce je tam i jeden úsek tý silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích tři auta a dokonce je tam i jeden úsek tý silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítáte se a dokonce je tam i jeden úsek tý silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítáte se zdržením i jeden úsek tý silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítáte se zdržením asi 10 minut silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítáte se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní. Uzavřenej. V Českých Budějovicích počítáte se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní. V Českých Budějovicích počítáte se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní. Tam jsou sobě taky tři auta. No a nakonec si počítáte se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní. Tam jsou sobě taky tři auta. No a nakonec ještě na silnici se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní. Tam jsou sobě taky tři auta. No a nakonec ještě na 10 minut v ulici Nádražní. Tam jsou sobě taky tři auta. No a nakonec ještě na silnici 44 Nádražní. Tam jsou sobě taky tři auta. No a nakonec ještě na silnici 402 v Kněžici u Jihlavy, tam jsou sobě taky tři auta. No a nakonec ještě na silnici 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou taky tři auta. No a nakonec ještě na silnici 402 v Kněžici u Jihlavy. No a nakonec ještě na silnici 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě dva osobáky. Tam můžete ještě na silnici 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě dva osobáky. Tam můžete počítat 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě dva osobáky. Tam můžete počítat s malým držením a dva v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě dva osobáky. Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašný. Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě dva osobáky. Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašný. Tak tam jsou sobě dva osobáky. Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašného. Dva osobáky. Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašného. Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašný.

0: strašného.
1: Kolony neovlivníte. Servis
0: malým držením, ale není strašného.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: To není strašného.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražské. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražské. Vníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistě. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota/letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota/louman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota/louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota/louman.cz. Na letiště.toyota/louman.cz. letiště.toyota/louman.cz. toyota/louman.cz. louman.cz. Rock Radio. Rock.cz. Rock Radio, rockový odpoledne. Rock Radio, rockový odpoledne. Rock Radio, rockový odpoledne. Rock Radio, rockový odpoledne.
0: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rockový odpoledne.
1: Rock Radio, rockový odpoledne.
0: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do...
1: Rokový odpoledne.
0: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí...
1: Odpoledne.
0: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí... 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. ...ty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát vrnou mám... ...poledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát vrnou mám si připomenout, ať mi píšete... ...jíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát vrnou mám si připomenout, ať mi píšete... ...jíždí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát vrnou mám si připomenout, ať mi píšete o lístky. Dneska rozdávám dva. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát vrnou mám si připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám. Moc dlouho zdržovat, akorát vrnou mám si připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám dva. Dva. Zdržovat, akorát vrnou mám si připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám dva. Dva na mega koncert. Si připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám dva. Dva na mega koncert Rybiček 48. Píšete o lístky, dneska rozdávám dva. Dva na mega koncert Rybiček 48. Který lístky dneska rozdávám dva. Dva na mega koncert Rybiček 48. Který je 2 na megakoncert Rybiček 48, který je v Kutný hoře v sobotu 23.5. Takže rozhodně, hele, bude tam Jaroslav Uhlíř, Kamil Střávka, byt číslo 4. Takže rozhodně, hele, bude tam Jaroslav Uhlíř, Kamil Střávka, byt číslo 4. Prostě pište na Facebook, vytně, hele, bude tam Jaroslav Uhlíř, Kamil Střávka, byt číslo 4. Prostě pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva. Jaroslav Uhlíř, Kamil Střávka, byt číslo 4. Prostě pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky. Střávka, byt číslo 4. Prostě pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky. A já tady v byt číslo 4. Prostě pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky. A já tady v té hodince vyberu jedno z vás. Prostě pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky. A já tady v té hodince vyberu jedno z vás, které pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky. A já tady v té hodince vyberu jedno z vás, které ode mě dostane. Teďka už se Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky. A já tady v té hodince vyberu jedno z vás, které ode mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo dva lístky. A já tady v té hodince vyberu jedno z vás, které ode mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat. Já tady v té hodince vyberu jedno z vás, které ode mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslechnout. Vyberu jedno z vás, které ode mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další. Ode mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další muziku. Derek and the Dominoes dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další muziku. Derek and the pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další muziku. Derek and the Dominoes Disturbed. Rybičky 48 poslechnout rovnou další muziku. Derek and the Dominoes Disturbed. Rybičky 40 rovnou další muziku. Derek and the Dominoes

Disturbed. Rybičky 48 právě z jejich nebeskou muzikou. Derek and the Dominoes, Disturbed. Rybičky 48 právě z jejich nebeskou pranou. Derek and the Dominoes, Disturbed. Rybičky 48 právě z jejich nebeskou pranou. Panou, ale Disturbed. Rybičky 48 právě z jejich nebeskou pranou. Panou. Rybičky 48 právě z jejich nebeskou pranou. Panou. Ale teďka si dáme Ozio. 48 právě z jejich nebeskou pranou. Panou. Ale teďka si dáme Ozio Osborna a s jejich nebeskou pranou. Panou. Ale teďka si dáme Ozio Osborna a See You in the Other Side. Pranou. Panou. Ale teďka si dáme Ozio Osborna a See You in the Other Side. See You on. Panou. Ale teďka si dáme Ozio Osborna a See You in the Other Side. See You on the Other Side. Vidíte? Ale teďka si dáme Ozio Osborna a See You in the Other Side. See You on. Dáme Ozio Osborna a See You in the Other Side. See You on the Other Side. Vidíte? Ta angličtina. A See You in the Other Side. See You on the Other Side. Vidíte? Ta angličtina. To bych měl zlepšit. Pojďme poslouchat. In the Other Side. See You on the Other Side. Vidíte? Ta angličtina. To bych měl zlepšit. Pojďme poslouchat. See You on the Other Side. Vidíte? Ta angličtina. To bych měl zlepšit. Pojďme poslouchat. The Other Side. Vidíte? Ta angličtina. To bych měl zlepšit. Pojďme poslouchat. Vidíte? Ta angličtina. To bych měl zlepšit. Pojďme poslouchat. To bych měl zlepšit. Pojďme poslouchat. Voices. Zlepšit. Pojďme poslouchat. Voices. Poslouchat.

Zeptaj se, chlapče, na ty velký dveře. Zeptaj se, chlí dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já. Zeptaj se, chlapče, zlobil si. A já na to, že kdeže se, chlapče, zlobil si.

já netuže, kde je, že. A já netuže, kde je, až budu je. A já netuže, kde je, až budu jednou spát. A já netuže, kde je, až budu jednou spát. A já netuže, kde je, až budu jednou spát. Kde je, až budu jednou spát. Nepořád, až budu jednou

should know. I should know zaklepu. I should know zaklepu. I should know zaklepu. I should know zaklepu. I should know zaklepu. Na nebeskou pránu zaklepu. Na nebeskou pránu. Na nebeskou pránu. Na nebeskou pránu.

až jednou zatlu, to já jsem asi v pánu. Až jednou si v pánu, až jednou zatluču, až jednou zatluču, na ty vel, až jednou zatluču, na ty, až je...

Rock Radio.

In restless dreams I walked alone.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek. VHSek.

Derek and the Derek and the Domino. Derek and the Domino se jich Leila právě teď. Derek and the Domino se jich Leila právě teďka doje. Derek and the Domino se jich Leila právě teďka dojeli na Rock Radio. Derek and the Domino se jich Leila právě teďka dojeli na Rock Radio 16 hodin. Derek and the Domino se jich Leila právě teďka dojeli na Rock Radio. Domino se jich Leila právě teďka dojeli na Rock Radio 16 hodin 20 minut k tomu. No a jestli jste Leila právě teďka dojeli na Rock Radio 16 hodin 20 minut k tomu. No a jestli jste teďka dojeli na Rock Radio 16 hodin 20 minut k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9 na Rock Radio 16 hodin 20 minut k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali 16 hodin 20 minut k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že na 20 minut k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska měl k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska měl si tady dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska měl si tady dneska povídal z rádio už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska měl si tady dneska povídal z Mardim, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska měl si tady dneska povídal z Mardim, víte o tom, že Kamil si tady dneska měl si tady dneska povídal s Mardim z Vypsaný fixy, tady dneska měl si tady dneska povídal s Mardim z Vypsaný fixy, měl ho jako svého hvězdného hosta, tady dneska měl si tady dneska povídal s Mardim z Vypsaný fixy, měl ho jako svého hvězdného si tady dneska povídal s Mardim z Vypsaný fixy, měl ho jako svého hvězdného hosta středeska povídal s Mardim z Vypsaný fixy, měl ho jako svého hvězdného hosta středečního Mardim z Vypsaný fixy, měl ho jako svého hvězdného hosta středečního. No a vy co jste to nestihli, měl ho jako svýho hvězdného hosta středečního. No a vy, co jste to nestihli, tak se nemusíte svýho hvězdného hosta středečního. No a vy, co jste to nestihli, tak se nemusíte samozřejmě hosta středečního. No a vy, co jste to nestihli, tak se nemusíte samozřejmě z toho věšet žád. Protože se i tak na ten rozhovor můžete podívat na našich v sekci našich podcastů, na našich stránkách. Rozhovor můžete podívat na našich v sekci našich podcastů, na našich stránkách Rockový rádio. Teď můžete podívat na našich v sekci našich podcastů, na našich stránkách, na našich v sekci našich podcastů, na našich stránkách rockovýradio.cz. Takže na těch v sekci našich podcastů, na našich stránkách rockovýradio.cz. Takže na to klidně našich podcastů, na našich stránkách rockovýradio.cz. Takže na to klidně na našich stránkách rockovýradio.cz. Takže na to klidně mrkněte, abyste o nic stránkách rockovýradio.cz. Takže na to klidně mrkněte, abyste o nic samozřejmě radio.cz. Takže na to klidně mrkněte, abyste o nic samozřejmě nepřišli, je tam už těch dílů asi tak CZ, takže na to klidně mrkněte, abyste o nic samozřejmě nepřišli, je tam už těch dílů asi tak 130, takže na to klidně mrkněte, abyste o nic samozřejmě nepřišli, je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba, abyste o nic samozřejmě nepřišli, je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějak samozřejmě nepřišli, je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou přišli, je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější oběta, je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější oběta, nebo asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější oběta, nebo nějakou více, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější oběta, nebo nějakou odpolední svačinku, tak třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější oběta, nebo nějakou odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální dát nějakou buď dřívější oběta, nebo nějakou odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální, protože buď dřívější oběta, nebo nějakou odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální oběta nebo nějakou odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální, protože tohle to je takové taková nějakou odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální, protože tohle to je takové taková 20 minutovčinku, tak si myslím, že to je ideální, protože tohle to je takové taková 20 minutovčička. Si myslím, že to je ideální, protože tohle to je takové taková 20 minutovčička přesně na jídlo. Protože tohle to je takové taková 20 minutovčička přesně na jídlo. Jinak samé tohle to je takové taková 20 minutovčička přesně na jídlo. Jinak samozřejmě tohle to je takové taková 20 minutovčička přesně na jídlo. Jinak samozřejmě doufám, že už taky 20 minutovčička přesně na jídlo. Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport přesně na jídlo. Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, protože

0: Právě jsme odstartovali na jídlo. Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, protože právě jsme odstartovali na... Tak pojďme fandit, ať to s těma i...
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je...
2: Tento týden u nás. Trvanlivě neporazitelné, levnější ne.

0: nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert. Nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert Lid. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert Lid u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. Mléko Albert litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 16,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 60. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. A 2/4 kilo za 69,90. Albert. Lesy kilo za 69,90. Albert. Za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. pát 9,90. Albert. Dle srovnání k 13. 10. Albert. Dle srovnání k 13. 5. Albert. Dle srovnání k 13. 5. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
1: Český Goodwill znovu.
0: Dle srovnání k 13. 5.
1: Český Goodwill
0: srovnání k 13. 5.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatelé.
0: Český
1: Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lid znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Dá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Je české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co? Kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. U firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. A navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Česky můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Odat třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. www.českygoodwill.cz.
2: Přijďte si užít
1: www.českygoodwill.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro.
1: Goodwill.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30.
2: Rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30.
2: Palace Praha.
3: U nás.

0: den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě...
1: Aha.
0: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. Slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu.
0: Každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobo...
0: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším...
0: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s
0: vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnu.
0: Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnu. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském pavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátském tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Akvapalogánu
1: v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý...
1: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více...
1: Nebo na pirátské...

0: vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a tvík nebo profík u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodník u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido
0: přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Víte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz.
0: Slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka
0: zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz.
0: Farční úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Sto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
1: CZ. Partner pro vaši zahradu.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale
1: pro vaši zahradu.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálu digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálu čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží a u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistě na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukce. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jaké mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána. K bezpečky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
3: Topcentrum.cz
2: k bezpečí a u portál CZ.
3: Topcentrum.cz
2: a u portál CZ.
3: Topcentrum.cz dodavatel promistál
2: CZ.
3: Topcentrum.cz dodavatel promistry svého řemesla. Topcentrum.cz dodavatel promistry svého řemesla. Topcentrum.cz dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou.cz dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a Tel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Ona startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Buďte připraveni

0: celý den, více na aquapalas.cz. Zábava na celý den, více na aquapalas.cz.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit. Letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Začalo to lekníků
1: a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Začalo to lakem na parke.
1: Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Začalo to lakem na parkety.
1: Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj.
1: Doktor Max.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
1: Doktor Max.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i za najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo!
2: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo!
2: Natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo! Vrátím se vzorníkem.
2: Dům, byt i zahradu.
3: Fasádo! Vrátím se vzorníkem.
4: Zahrádkář se radu.
2: Hradu.
3: Fasádo! Vrátím se vzorníkem.
4: Zahrádkář se.
3: Fasádo! Vrátím se vzorníkem.
4: Zahrádkář se raduje.
3: Fasádo! Vrátím se vzorníkem.
4: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje.
3: Vrátím se vzorníkem.
4: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na
3: vzorníkem.
4: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Kář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík.
4: Zafido kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík.
4: Všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novým zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: Na e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novinkou Natura Presto.
4: Z.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.

0: tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé par nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné přivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slev nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídky Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete taky v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Jak to má motora kola?
0: CZ. www.topcentrum.cz.
1: Jak to má motora kola dřív?
0: www.topcentrum.cz.
1: Jak to má motora kola dřív či?
0: topcentrum.cz.
1: Jak to má motora kola dřív či?
0: topcentrum.cz.
1: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy? Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy? A jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy? Ale ještě předtím kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou pádo extrému. Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou pádo extrému. Poslouchej všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou pádo extrému. Poslouchejte motokeci benzínem, řvou motory a rychlostou pádo extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od motory a rychlostou pádo extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku rychlostou pádo extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Pondělí do pátku na Rock Rádiu.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku
3: na Rock Rádiu.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
3: Rádiu.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
4: U nás.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
4: U nás je to víc než práce.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
4: U nás je to víc než práce.
2: Spedit. Česká.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
2: U nás je to víc než práce.
4: Spedit. Česká firma, která
2: si... Kamion nebo dodávku?
4: U nás je to víc než práce.
2: Spedit. Česká firma, která si svých řidičů...
4: Ku?
2: U nás je to víc než práce.
4: Spedit.
2: Česká firma, která si svých...
4: U nás je to víc než práce.
2: Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží.
4: Spedice.
2: Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží.
4: Spedit.
2: Česká firma, která si svých řidičů váží.
4: Spedit.cz/kariéra.
2: Která si svých řidičů váží.

spedit.cz/kariéra. Čůváží. spedit.cz/kariéra. spedit.cz/kariéra. rockradio.cz/kariéra. rockradio. kariéra.

DABu i FM roková pohoda. V DABu i FM roková pohoda. V DABu i FM nebo pohoda. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. Rock i FM nebo na rádia.cz. Rock nebo na rádia.cz. Rock rádia.cz. Rock radio.cz.

0: sítě a třeba je věnujeme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme. I DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost ne... Partnerem festivalu je společnost Nevajg... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopal festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. nevajgluj.cz. CZ.

Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátor, máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alk ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, my vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkehol, horký žeslíže Dimitri, vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkehol, horký žeslíže Dimitri. Moderátoři Rock Rádia Alkehol, horký žeslíže Dimitri. Rock Rádia Alkehol, horký žeslíže Dimitri. Trautenberg a Traktia Alkehol, horký žeslíže Dimitri. Trautenberg a Traktor, horký žeslíže Dimitri. Trautenberg a Traktor, který horký žeslíže Dimitri. Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Že Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května, Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v českých Budějovicích nikde jinde neuvidíte. 23. května v českých Budějovicích neuvidíte. 23. května v českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte na 23. května v českých Budějovicích. Lístky máme 20. května v českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální

0: Mortal právě teďka dojelo na Rock Radio. 16 hodin 38 minut k tomu. No a já už mám právě teďka dojelo na Rock Radio. 16 hodin 38 minut k tomu. No a já už vím na Rock Radio. 16 hodin 38 minut k tomu. No a já už vím, kdo dneska ode mě dostane 16 hodin 38 minut k tomu. No a já už vím, kdo dneska ode mě dostane 2 lístky na 38 minut k tomu. No a já už vím, kdo dneska ode mě dostane 2 lístky na 8 minut k tomu. No a já už vím, kdo dneska ode mě dostane 2 lístky na rybičky. Takže já už vím, kdo dneska ode mě dostane 2 lístky na rybičky. Takže jestli mi chvilinku vydržíte, tak já se s tím člověkem spojím. Kdo dneska ode mě dostane 2 lístky na rybičky.
1: Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělá. Luboši, ty ho nevíš.

0: Kempovat můžeš... Kempovat můžeš i jinak. Zkus... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihov 14% státního rozpočtu. Lihovárek procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Chceme ho postavit.
1: Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Pro bohatší Česko.
2: Chceme ho postavit vlastníma.
1: Pro bohatší Česko.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
1: Česko.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat na... Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
3: Vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov. Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
4: Porfix.
3: Dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem.
3: Materiál.
2: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte...
3: Vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce.
3: Náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Máte...
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Máte penzík?
4: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Máte penzíko?
4: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho...
4: Budujte srdcem.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN.
4: Budujte srdcem.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte
4: možnost...
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších... Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? Si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to sen a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Máte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si... Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii. Penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. To staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete o... S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz /

0: Benzíko. Za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/ Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/Benzíko. Hledáte pauzy na kafe. Více na nn.cz/Benzíko. Hledáte kafe. Více na nn.cz/Benzíko. Hledáte adrenalin, ale všechno u nn.cz/Benzíko. Hledáte adrenalin, ale všechno už /Benzíko. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
1: Tak dobře.
0: Adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
1: Tak
0: už vám přijde. Okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás. Okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
1: Dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: V Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážili.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás.
2: Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších
1: unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak
1: budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak pak si to pěkně
1: metrů nad zemí.
0: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů. A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Prostě.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
0: Pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin
0: dolů.
3: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
3: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firma na zážitky.
1: Nej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firma na zážitky.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Tak najdete pouze na.
4: Firma na zážitky.
1: CZ. Nenechte si ujít skvělé
0: Zena.
4: Firma na zážitky.
1: CZ. Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkum.
4: Firma na zážitky.
1: CZ. Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkum pro vaše
4: venkovní.
1: CZ. Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkum pro vaše venkovní i vnitřní. CZ. Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkum pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkum pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkum pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% skvělé nabídky výzkum pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% výzkum pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka vnitřní prostory. Sleva až 70%.

0: 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2020 na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Vícenku. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Vícena jiskcí od 20. do 26. května 2026. Vícena jisk.cz. Jisk. Sken do 26. května 2026. Vícena jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and 26. května 2026. Vícena jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping 2026. Vícena jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě
0: test. Vícena jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: Na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevový. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Nové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Navštivte
1: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz
1: položkami skladem. Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz
1: skladem. Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140. Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní. Slavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. S námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. A poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio. Poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio. Ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Kontejner-Benz
2: Studio Praha.
3: Kontejnery Siegel do
2: Studio Praha.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale...
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: Dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
1: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
1: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
1: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou...
1: Úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou...
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www. Siegel.cz.
0: Problém.
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www. Siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Tady se všude. www.siegel.cz.
3: Tady se vám blíží splátečka.
2: www.siegel.cz.
3: Tady se vám blíží
2: www.siegel.cz.
3: Tady se vám blíží splátečka a další.
2: www.siegel.cz.
3: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další. A teďka a další. A další. A další. A další. A další.
4: A dost.
3: A další. A další. A další. A další.
4: A dost. Převeďte si
3: A další. A další. A další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám.
3: A další. A další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky.
3: A další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. A dost. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. Víc dost. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. Převeďte si půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Tam do komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka.
5: Rock Radio.
4: KB.cz. Komerční banka. Komerční banka.
5: Rock Radio.
4: Komerční banka.

Evanescence a jejich... Evanescence a jejich My Immortal právě teď... Evanescence a jejich My Immortal právě teďka dojelo na Rock Radio 6. Evanescence a jejich My Immortal právě teďka dojelo na Rock Radio 16:38. Evanescence a jejich My Immortal právě teďka dojelo na Rock Radio 16:38 k tomu. Jejich My Immortal právě teďka dojelo na Rock Radio 16:38 k tomu. No a já už mám...

0: prosím tě, už jsi jí to říkal, že jsi to vyhrál?
1: Hele, zatím to je překvapení.
0: Tak prosím tě, už jsi jí to říkal, že jsi to vyhrál?
1: Hele, zatím to je překvapení.
0: Prosím tě, už jsi jí to říkal, že jsi to vyhrál?
1: Hele, zatím to je překvapení, jsem se nechal prosím.
0: Říkal, že jsi to vyhrál?
1: Hele, zatím to je překvapení, jsem se nechal pro sebe.
0: Že jsi to vyhrál?
1: Hele, zatím to je překvapení, jsem se nechal pro sebe a... Hele, zatím to je překvapení, jsem se nechal pro sebe a... Zatím to je překvapení, jsem se nechal pro sebe a...
0: Hezky.
1: Já jsem rád, že to naplní, jsem se nechal pro sebe a...
0: Hezky.
1: Já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo. Jsem se nechal pro sebe a...
0: Hezky.
1: Já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak super, tak hele...
1: Sebe a...
0: Hezky.
1: Já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak super, tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Hezky.
1: Já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak super, tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím...
1: Že to nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak super, tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím...
1: To takhle, jo.
0: No tak super, tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu... No tak super, tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní... Super, tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty?
1: Ale my chodíme obecně na všechno možný, jo. Ať je to prostě rock nebo i nevím, Metal Fest. Obecně na všechno možný, jo. Ať je to prostě rock nebo i nevím, Metal Fest. Ať je to prostě rock nebo i nevím, Metal Fest. I dokonce i to prostě rock nebo i nevím, Metal Fest. I dokonce i nebo i nevím, Metal Fest. I dokonce i zajdem na nevím, Metal Fest, i dokonce i zajdem na úplně jiný druh Metal Fest, i dokonce i zajdem na úplně jiný druh, i dokonce i zajdem na úplně jiný druh, nemáme konce i zajdem na úplně jiný druh, nemáme problém. Zajdem na úplně jiný druh, nemáme problém. Jaký zem úplně jiný druh, nemáme problém. Jaký úplně jiný druh, nemáme problém. Jaký jako Airbnb nebo tak druh, nemáme problém. Jaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky.
1: Nemáme problém. Jaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky. Hezky, hezky.
1: Problém. Jaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky. Hezky, hezky.
1: Jaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky, hezky, hezky. No a prosím tě, budete to...
1: Jaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky, hezky, hezky. No a prosím tě, budete...
1: Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky, hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory... Hezky, hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko, nebo to máte... Hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko, nebo to máte blízko?
1: No, z Prahy, není to tak.
0: Hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko, nebo to máte blízko?
1: No
0: a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko, nebo to máte blízko?
1: No, z Prahy, není to tak, rozumím.
0: Jo, tak to je docela pohodě. Do té Kutné Hory daleko, nebo to máte blízko?
1: No, z Prahy, není to tak, rozumím.
0: Jo, tak to je docela pohodě. Do té Kutné Hory daleko, nebo to máte blízko?
1: No, z Prahy, není to tak, rozumím.
0: Jo, tak to je docela pohodě. Tak to byste s nějaký Airbnb mohli, na to máte blízko?
1: No, z Prahy, není to tak, rozumím.
0: Jo, tak to je docela pohodě. Tak to byste s nějaký Airbnb mohli najít tam?
1: No, z Prahy, není to tak, rozumím.
0: Jo, tak to je docela pohodě. Tak to byste s nějaký Airbnb mohli najít tam a rovnou...
1: Není to tak, rozumím.
0: Jo, tak to je docela pohodě. Tak to byste s nějaký Airbnb mohli najít tam a rovnou tam mi pořádně trošičku... Jo, tak to je docela pohodě. Tak to byste s nějaký Airbnb mohli najít tam a rovnou tam mi pořádně trošičku opít, ne? Tak to byste s nějaký Airbnb mohli najít tam a rovnou tam mi pořádně trošičku opít, ne? Nějaký Airbnb mohli najít tam a rovnou tam mi pořádně trošičku opít, ne? Najít tam a rovnou tam mi pořádně trošičku opít, ne?
1: No, nebo možno se...
0: Tam mi pořádně trošičku opít, ne?
1: No, nebo možno se...
0: Trošičku opít, ne?
1: No, nebo možno se jako vlakem, no, uvidíme.
0: No, jasně.
1: No, nebo možno se jako vlakem, no, uvidíme.
0: No, jasně, hele.
1: No, nebo možno se jako vlakem, no, uvidíme.
0: No, jasně, hele. Fantazie.
1: Nebo možno se jako vlakem, no, uvidíme.
0: No, jasně, hele. Fantazii se meze nekladou.
1: Jako vlakem, no, uvidíme.
0: No, jasně, hele. Fantazii se meze nekladou, samozřejmě, každopádně.
1: No. Uvidíme.
0: No jasně, hele. Fantazii se meze nekladou, samozřejmě, každopádně, doufám, že si to moc
1: užijeme.
0: No jasně, hele. Fantazii se meze nekladou, samozřejmě, každopádně, doufám, že si to moc užijete. Když hele. Fantazii se meze nekladou, samozřejmě.

0: Každopádně doufám, že si to moc užijete. Když fantazii se meze nekladou, samozřejmě. Každopádně doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějaký se meze nekladou, samozřejmě. Každopádně doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě samozřejmě. Každopádně doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak jste si to užili. Každopádně doufám, že si to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo, to moc užijete. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo. Když tak nám prosím tě pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo. Hele, ještě jednou moc gratuluju a mě prosím tě pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo. Hele, ještě jednou moc gratuluju a mě fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo. Hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau.
1: Díky.
0: Užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo. Hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau.
1: Díky. Díky. Určitě.
0: Tak jo, hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau.
1: Díky, mějte se všichni, ahoj.
0: Jo, hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau.
1: Díky, mějte se všichni, ahoj.
0: Čau. Ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně. Čau.
1: Díky, mějte se všichni, ahoj.
0: Čau. Narodil a měj se krásně. Čau.
1: Díky, mějte se všichni, ahoj.
0: Čau. Narodil. Čau.
1: Díky, mějte se všichni, ahoj.
0: Čau.
2: Na Rock Rádiu nesou.
1: Mějte se všichni, ahoj.
0: Čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale... Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Soutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Od rána do večera slušnej rok.
0: Správ dneska byl
2: večera slušnej rok.
0: Správ dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se.
2: Slušnej rok.
0: Správ dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se. Správ dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zejtra a i... Správ dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zejtra a i pozejtří. Správ dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zejtra a i pozejtří. Bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zejtra a i pozejtří. Zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zejtra a i pozejtří. Lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Dost, ale nebojte se, ještě furt zejtra a i pozejtří. Lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se dáme nový, ještě furt zejtra a i pozejtří. Lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se dáme novinku od Burt zejtra a i pozejtří, ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se dáme novinku od Mirage Maidy nebo Judas Priest, který jedou právě teď. Právě teď.

0: Dabu AFM, Dabu AFM nebo na radia.cz. Dabu AFM nebo na radia.cz. Rock AFM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio.
1: Po malý pauze jsem zpátky a
0: CZ. Rock Radio.
1: Po malý pauze jsem zpátky a nejt.
0: Rock Radio.
1: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem.
0: Rock Radio.
1: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady.
0: Radio.
1: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sámi. Tady totiž se mnou ještě rok. Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sámi. Tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky. Pauze jsem zpátky a nejsem tady sámi. Tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Zpátky a nejsem tady sámi. Tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar tady sámi. Tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar Johnny. My tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar Johnny. No ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar Johnny.
2: Zdravím tebe.
1: Který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar Johnny.
2: Zdravím tebe.
1: Vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar Johnny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar rybičky. Nazdar Johnny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, Johnny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal tady ten týden do
2: posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem nazdar, tak prosím tě, hele, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržela, lístky jsou samozřejmě tyhle, ty už jsi mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržela, lístky psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržela, lístky jsou samozřejmě týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržela, lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, takže prostě už jsem to nevydržela, lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, to nevydržela, lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, usí to mě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, usí to říkal, že to. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, usí to říkal, že to, že jste, že to vy. Přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, usí to říkal, že to, že jste, že to vyhrál. Obrovskou radost, tak prosím.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Nejlepší. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Podpoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Po naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Poděbradé prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Poděbraze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Poděbradech a Benešově. Více na BK36. Nebo v našich dalších prodejnách. Poděbradech a Benešově. Více na Bene, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene, v dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene, CZ. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene, CZ. Benešově. Více na Bene, CZ. Více na Bene, CZ. CZ.
1: Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Fiore. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Fiore. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosféru v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou i pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italsi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských. Letiště Václava Havla.

0: Sýglovská ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Sýgl. Naše auta se dostanou všude.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Sýgl. Naše auta se dostanou všude.
1: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Sýgl. Naše auta se dostanou všude. Jsme Sýgl. Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz Naše auta se dostanou všude. www.siegl.cz Auta se dostanou všude. www.siegl.cz Všude. www.siegl.cz Žebrobagr. www.siegl.cz Žebrobagr. www.siegl.cz Žebrobagr. www.siegl.cz

0: Tak vzhůru na palubu.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
0: Palubu.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Pro vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Natürlich.
1: Majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Natürlich.
1: A se zároveň?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Natürlich.
1: A co já? Protože jsou spolehlivé?
2: Natürlich.
1: A se zárukou na protože jsou spolehlivé?
2: Natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher. Spolehněte se na ně.
2: Natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher. Spolehněte.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akci. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akci. Užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
1: Bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.
0: Na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.
0: Místě. Pohodlné objednání.

Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Česku zajišťuje Alef. Je Alef.

0: na katamaránu,
1: nejenom kránu,
0: odplouvám kránu, na katamaránu,
1: nejenom kránu, ale i
0: plám kránu, na katamaránu,
1: nejenom kránu, ale i po celý
0: na katamaránu,
1: nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
0: na katamaránu,
1: nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prahy. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prahy. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Dělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátně si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Te všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akmaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu
1: nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu
1: www.prahakci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu
1: www.prahboat.cz.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu
1: www.prahboat.cz.
0: Na katamaránu
1: www.prahboat.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru.
0: Na katamaránu
1: www.prahboat.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
0: Na katamaránu
1: www.prahboat.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou z už
1: www.prahboat.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými vozy
1: CZ.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich mají.

Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci, Pravidla pro používání mobilů žáky má ve školním řádu 93% škol.

0: zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Jo. Zprávy.
1: Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna
0: Ševčíková. Zprávy.
1: Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali. Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za poledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy z Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zobjednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard pisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu. Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu. A to až do odhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu. A to až do odvolání. Dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu. A to až do odvolání. Prodávat i po překročení emisního plánu. A to až do odvolání. Původní kročení emisního plánu. A to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Emisního plánu a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. A to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Odvolání. Původní plán byl do 28. června. Příznaky Alzheimera. Původní plán byl do 28. června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí plnění. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. 60 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na části preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut.

0: téměř 200 let letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.do18italskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.askýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Téměř 200 destinací na www.prg.aero. Se destinací na www.prg.aero.
1: Kontejnery Seagla
0: na www.prg.aero.
1: Kontejnery
0: prg.aero.
1: Kontejnery Seagla, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
0: Aero.
1: Kontejnery Seagla, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
1: Kontejnery Seagla, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
1: Kontejnery Seagla, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu...
1: Kontejnery Seagla, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme si...

0: omezí péči o pacienty. Práce potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale neomezí péči o pacienty. Ze zpráv je to vše. Přeji vám hezké od měsíců, nijak ale neomezí péči o pacienty.
1: Tady u nás v Praze už začíná vysvětávat sluníčko.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ale na zbytku republiky ještě pořád.
2: V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel,

0: ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici ptát.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici ptát.
1: Radio. Doprava.
0: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká.
1: Doprava.
0: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák s motorkou. Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák s motorkou. Jo, tak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák s motorkou. V silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák s motorkou. Tam už je na Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák s motorkou. Tam už je na místě akorát záchranka. V Ústí Slavy se srazil osobák s motorkou. Tam už je na místě akorát záchranka. Osobák s motorkou. Tam už je na místě akorát záchranka. V Ústí nad Labem s motorkou, tam už je na místě akorát záchranka. V Ústí nad Labem v ulici Předmostí, tak tam jsou motorkou, tam už je na místě akorát záchranka. V Ústí nad Labem v ulici Předmostí, tak tam jsou, tam už je na místě akorát záchranka. V Ústí nad Labem v ulici Předmostí, tak tam jsou v sobě dvě akorát záchranka. V Ústí nad Labem v ulici Předmostí, tak tam jsou v sobě dvě auta, počítejte tamka. V Ústí nad Labem v ulici Předmostí, tak tam jsou v sobě dvě auta, počítejte tam s malou kolonou. Nad Labem v ulici Předmostí, tak tam jsou v sobě dvě auta, počítejte tam s malou kolonou. Předmostí, tak tam jsou v sobě dvě auta, počítejte tam s malou kolonou. Dejte si pozor, v Brně v ulici Žebovřeska jsou v sobě dvě auta, počítejte tam s malou kolonou. Dejte si pozor, v Brně v auta, počítejte tam s malou kolonou. Dejte si pozor, v Brně v ulici Žebovřeska, tam je nějaký nadměrný náklad, tam s malou kolonou. Dejte si pozor, v Brně v ulici Žebovřeska, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice je kolonou. Dejte si pozor, v Brně v ulici Žebovřeska, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice. Dejte si pozor, v Brně v ulici Žebovřeska, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice. Pozor, v Brně v ulici Žebovřeska, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice kvůli tomu uzavřená. Žebovřeska, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Prostě pozor, tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Prostě pozor, nadměrný náklad a celá ta ulice kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Prostě pozor na to. A taky byla ta ulice kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Prostě pozor na to. A taky Brně strejte pozor kvůli tomu uzavřená, nějak jsem s tím otáčej, prostě pozor na to. A taky Brně strejte pozor v ulici Kaštanová, s tím otáčej, prostě pozor na to. A taky Brně strejte pozor v ulici Kaštanová, tam je prostě pozor na to. A taky Brně strejte pozor v ulici Kaštanová, tam je vzor na to. A taky Brně strejte pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou. A taky Brně strejte pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad pozor v ulici Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak ty Kaštanová, tam je v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte s nějakým mírným motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte s nějakým mírným zdržením. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte s nějakým mírným zdržením. Je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte s nějakým mírným zdržením. I tak tam radši počítejte s nějakým mírným zdržením.
1: Kolony neovlivníte.
0: Počítejte s nějakým mírným zdržením.
1: Kolony neovlivníte.
0: Nějakým mírným zdržením.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: Zdržením.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského. Neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čeká. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez ček. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.cz u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toho letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Na letiště.toyota-louman.cz. Toyota-louman.cz. Mlčka Louman.cz.

www.radia.cz nebo na radia.cz. Ve světě plném hrozeb je jistota radia.cz. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. CZ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Secu. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i ta základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje ALE. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje ALEF. Vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje ALEF.

0: www.rockradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rockový od... Rock Radio. Rockový od... Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: 17 hodin.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rockový odpoledne.
0: Radio. Rockový odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rockový
0: odpoledne. Rockový odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rockový odpoledne právě nastupuje do svojí
0: odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rockový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc... 17 hodin a 3 minuty k tomu a rockový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc... na 3 minuty k tomu a rockový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. K tomu a rockový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohu. Nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel v třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře. Hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře, ale rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře, ale zítra už tady snad konečně. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře, ale zítra už tady sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře, ale zítra už tady snad konečně s náma bude společně. No, bohužel pořád ještě u moře, ale zítra už tady snad konečně s náma bude společně.
0: Rock Radio.

0: Myslím, že byste si neměli nechat ujít. Samozřejmě tam budeme mít i stán, kýžeslíže, Trautenberg, traktor. A všechno kolem toho, ale hlavně, myslím, že byste si neměli nechat ujít, samozřejmě tam budeme mít i stánek a všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rokovou partii, taky zadarmo 10 z vás.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkulesky.

0: Matraceklub.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Masklima od Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: A teďka už
0: s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: A teďka už zase pojďme na další...
0: Zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: A teďka už zase pojďme na další muziku, hele.
0: Matracezahubičku.cz.
1: A teďka už zase pojďme na další muziku, hele.
0: Matracezahubičku.cz.
1: A teďka už zase pojďme na další muziku, hele. Genesis, Gamma Ray anebo Arachnet. A teďka už si zase pojďme na další muziku, hele. Genesis, Gamma Ray anebo Arachnet. A teďka už si zase pojďme na další muziku, hele. Genesis, Gamma Ray anebo Arachnet. Ztráty. Už si zase pojďme na další muziku, hele. Genesis, Gamma Ray anebo Arachnet. Ztráty a nálezy. Už za další muziku, hele. Genesis, Gamma Ray anebo Arachnet. Ztráty a nálezy. Už za chvilku. Hele, Genesis, Gamma Ray anebo Arachnet. Ztráty a nálezy. Už za chvilku.
2: Vidíš
1: Genesis, Gamma Ray anebo Arachnet. Ztráty a nálezy. Už za chvilku.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Ray anebo Arachnet. Ztráty a nálezy. Už za chvilku.
2: Vidíš
1: Arachnet. Ztráty a nálezy. Už za chvilku.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: A nálezy. Už za chvilku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce...
1: Chvilku.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led balon.
3: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led balonem, bungee jump.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, drift.
3: Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting. No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flya.
4: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespot jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočívání, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vyberte
5: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: Ten nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Pro své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
6: úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Víte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší.
5: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
5: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností
5: výměny zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
5: Vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit. Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitek.
6: Výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitek.
6: Nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
6: Nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
5: CZ. Ten nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.

0: Tento týden v Kauflandu je zážitek.
1: Firma na zážitky.
0: CZ. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.
1: Firma na zážitky.
0: CZ. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.
1: Zážitky.
0: CZ. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například BZ. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Berl. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 200 opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola 250 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,50 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a Lint originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky máda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské půl litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Ažské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland za 59,90. Až do 26. května. Kaufland 9,90. Až do 26. května. Kaufland. Až do 26. května. Kaufland.
2: Co je? Funguj ty.
0: 26. května. Kaufland.
2: Co je?
0: 6. května. Kaufland.
2: Co je? Funguj ty. Kaufland. Co je? Funguj ty. Křápe.
3: Já to musím.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska do...
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Sorry, vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, venta.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, ta... A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, vento. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresory vzduchotechnika nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresory mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresory vzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresory vzduchotechnika.cz.
5: Masters of
4: e-shopu na www.kompresory vzduchotechnika.cz.
5: Masters of
4: www.kompresory vzduchotechnika.cz.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendy.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární
4: technika.cz.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40.
5: výročí. Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
7: Hvězdné.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
7: Hvězdného Marilyna Mansona.
6: Slavval přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
7: Hvězdného Marilyna Mansona.
6: Slavné arch legendární Halloween slavící 40. výročí.
7: Hvězdného Marilyna.

8h10. Weetus a Teenage Dirtbag právě teď. Weetus a Teenage Dirtbag právě. Weetus a Teenage Dirtbag právě teďka dojíždí na Rock Radio. Weetus a Teenage Dirtbag právě teďka dojíždí na Rock Radio. 17:21 k tomu. Weetus a Teenage Dirtbag právě teďka dojíždí na Rock Radio. 17:21 a Teenage Dirtbag právě teďka dojíždí na Rock Radio. 17:21 k tomu. No a my Dirtbag právě teďka dojíždí na Rock Radio. 17:21 k tomu. No a my opět kamarádi startujeme dojíždí na Rock Radio. 17:21 k tomu. No a my opět kamarádi startujeme naše putovní 17:21 k tomu. No a my opět kamarádi startujeme naše putovní festivaly Rock. 21 minut k tomu. No a my opět kamarádi startujeme naše putovní festivaly Rock In. No a my opět kamarádi startujeme naše putovní festivaly Rock In. A tentokrát budeme opět kamarádi startujeme naše putovní festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat v českých Budějovicích. Startujeme naše putovní festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat naše putovní festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat v českých Budějovicích už tí festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat v českých Budějovicích už Rock In. A tentokrát budeme začínat v českých Budějovicích už teďka tady tu sobotu. A tentokrát budeme začínat v českých Budějovicích už teďka tady tu sobotu. Hele kapely Alkohol, Dimitri, budeme začínat v českých Budějovicích už teďka tady tu sobotu. Hele kapely Alkohol, Dimitri, v Budějovicích už teďka tady tu sobotu. Hele kapely Alkohol, Dimitri, Horký žeslíže už teďka tady tu sobotu. Hele kapely Alkohol, Dimitri, Horký žeslíže Trautenberg trak tady tu sobotu. Hele kapely Alkohol, Dimitri, Horký žeslíže Trautenberg traktor, to si myslím. Hele kapely Alkohol, Dimitri, Horký žeslíže Trautenberg traktor, to si myslím, že byste si neměli. Alkohol, Dimitri, Horký žeslíže Trautenberg traktor, to si myslím, že byste si neměli. Dimitri, Horký žeslíže Trautenberg traktor, to si myslím.

0: Mansona, slavné Arch Enemy, Inflames, Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, Inflames, 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, Inflames, Slaughter to Prevail, výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, Inflames, Slaughterného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, Inflames, Slaughter to Prevail, Mansona, slavné Arch Enemy, Inflames, Slaughter to Prevail, Erasmus, přijede Dirk Schneider, Arch Enemy, Inflames, Slaughter to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Flames. Slaughter to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Must to Prevail. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Erasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. 12. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: U Jelínka ve Vizovicích.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám
0: ve Vizovicích.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte
2: problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém.
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém.
3: Jsme si.
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém? Jste problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
4: Hele,
3: všude. www.siegel.cz
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: www.siegel.cz
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Siegel.cz
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko. Vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko. Solunce.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko. Solunce.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko. Solunce. Oceán romance. A prej totálně neodoláme
5: tentokrát.
4: Portugalsko. Solunce. Oceán romance. A prej totálně neodolatelnej
5: tentokrát.
4: Portugalsko. Solunce. Oceán romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak.
4: Solunce, oceán romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to.
4: Oceán romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih.
4: A prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih.
4: Totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a
4: zmizím. Týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím. Na víkend.
4: Jas.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně.
5: Beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně. Romantický
5: úvod. Je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně. Romantický útěk.
5: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julieka. Otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julieka. Zmizím na víkend.
4: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová. Penzion v Portugent.
4: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová. Penzion.
4: Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová. Penzion v
4: Portugalský útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
4: Už vyšlo.
5: Praxi.
4: Julie.

0: Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Nová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Portugalsku. Už vyšlo.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit.
0: Už vyšlo.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home
0: Credit.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošlu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš. Půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 2 000 pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 zase víc. Jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 měsíců. Zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 měsíců. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je? 1000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je? Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to? Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to? Home Credit. Pro lepší příběh nebo na pobočce. Hm? A je to? Home Credit. Pro lepší po na pobočce. Hm? A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy. Hm? A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Jsou s užitkovým...
1: A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Jsou s užitkovými vozy...
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich...
1: Pro lepší příběhy.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé...
1: Pro lepší příběhy.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení...
1: Běhy.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení... Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou s vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé? Jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A se spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma? Protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5 spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se na
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový na 5 let zdarma.
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel.
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
4: Domov
2: Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
4: Domov pro seniory.
2: Nyní v akční nabídce.
4: Domov pro seniory Sulická.
2: Akční nabídce.
4: Domov pro seniory Sulická. Domov pro seniory Sulická hledá lidi.

0: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo...
0: Pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter...
0: Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter...
0: Lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří.
0: Péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte pravdu. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte pravdu. Kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. A respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré... Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám, pojďme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, Sulický, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, Sulická.cz. Z benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, Sulická.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, Sulická.cz.
2: Začalo to lakem na
1: nám podívat. Více na domov, Sulická.cz.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou...
1: Více na domov, Sulická.cz.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý...
1: Sulická.cz.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský
1: pokoj. CZ.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský
1: pokoj. CZ.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo! Vrátím se se...
2: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo!
2: Natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo! Vrátím se se vzorníkem!
2: Celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo! Vrátím se se vzorníkem!

DABu i FM nebo na rádia. DABu i FM nebo na rádia. DABu i FM nebo na rádia.cz. DABu i FM nebo na rádia.cz. Rock FM nebo na rádia.cz. Rock nebo na rádia.cz. Rock Radio. Rock Radio. CZ.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

Tak hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokeji, tak fujte hru. Rock Radio fandí hokeji, tak fanděte s náma. Každická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji, každý den na Rokra nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji, každý den na Rock Radio chybí. Mistrovství světa v hokeji, každý den na Rock Radio. Mistrovství světa v hokeji, každý den na Rock Radio. Mistrovství světa v hokeji, každý den na Rock Radio. Hokej, každý den na Rock Radio. Top hokej den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám rádiu. Top hokejové zážitky vám Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz CZ.

0: shoots. And he shoots. He scores. And he shoots. He scores. And he shoots. He scores. And he shoots. He scores.
1: Uvolněte se.
0: And he shoots. He scores.
1: Uvolněte se a nemusíte. Uvolněte se a nemusíte ani zakázat. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacháte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržuj. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Ček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej.

0: říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože něj nic neprobere, hrajou jak ponocný.
1: Volejte, pište. A my se uslyšíme zase zítra od

0: Jenna. Genesis a jejich Land of Confusion. Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Dokrát. Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17. Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17:40. Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17:40 k tomu. No a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17:40 k tomu. No a my už tady Fusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17:40 k tomu. No a my už tady teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17:40 k tomu. No a my už tady Rock Radio. Máme 17:40 k tomu. No a my už tady samozřejmě 17:40 k tomu, no a my už tady samozřejmě konečně nejsem minut k tomu, no a my už tady samozřejmě konečně nejsem sám, už tady Jirka se mnou, nazdár.
1: Snad.
0: No a my už tady samozřejmě konečně nejsem sám, už tady Jirka se mnou, nazdár.
1: Snad se.
0: Tady už tady samozřejmě konečně nejsem sám, už tady Jirka se mnou, nazdár.
1: Snad se.
0: Mě konečně nejsem sám, už tady Jirka se mnou, nazdár.
1: Snad se nebál.
0: Hele, nebudeme se jak sám, už tady Jirka se mnou, nazdár.
1: Snad se nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych na tebe se mnou, nazdár.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekund. Dár.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekund.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl. Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě. Budeme se jako takhle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl. Mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
1: Ano, protože
0: že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
1: Ano, proto
0: 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
1: Ano, protože to by
0: ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
1: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska si byl samozřejmě připravený 5 minut.
1: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska máš všechno připravený 5 minut.
1: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska máš všechno v pohodě?
1: Minu. Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska máš všechno?
1: Protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska máš všechno v pohodě?
1: Já mám otázku na tebe, jak pokra.
0: Jak se dneska máš všechno v pohodě?
1: Já mám otázku na tebe, jak pokra.
0: Jak se dneska máš všechno v pohodě?
1: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty ani jak se dneska máš všechno v pohodě?
1: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty ani se neptej, v pohodě.
1: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili.
1: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili. Ty
1: jak pokračuje hokej.
0: No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili. Ty
1: brďo. Super, to je super.
0: No to není. No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili. Ty brďo.
1: Super, to je super.
0: No to není super, ne to.
1: Já
0: ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili. Ty brďo.
1: Super, to je super.
0: No to není super, ne to.
1: Já jsem říkal.
0: Už nám tam jednoho vrazili. Ty brďo.
1: Super, to je super.
0: No to není super, ne to.
1: Já jsem říkal.
0: Vrazili. Ty brďo.
1: Super, to je super.
0: No to není super, ne to.
1: Já jsem říkal. Ať super, to je super.
0: No to není super, ne to.
1: Já jsem říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože
0: to není super, ne to.
1: Já jsem

0: Na Fixa a vy už samozřejmě
1: volejte, pište.
0: A my se uslyšíme zase zítra od 3, takže se mějte fajn. A vy už samozřejmě
1: volejte, pište.
0: A my se uslyšíme zase zítra od 3, takže se mějte fajn. Samozřejmě
1: volejte, pište.
0: A my se uslyšíme zase zítra od 3, takže se mějte fajnově a čus.
1: Ahoj. Volejte, pište.
0: A my se uslyšíme zase zítra od 3, takže se mějte fajnově a čus.
1: Pište.
0: A my se uslyšíme zase zítra od 3, takže se mějte fajnově a čus.
1: Ahoj.
0: Se uslyšíme zase zítra od 3, takže se mějte fajnově a čus.
1: Ahoj.
0: Zítra od 3, takže se mějte fajnově a čus.
1: Ahoj.
0: Takže se mějte fajnově a čus.
1: Ahoj.
0: Čus.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez, a pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových oken. Pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových oken. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem. Zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 4 interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 4 obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra, střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra a Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz nebem již 40 let. Fenestra.cz
1: v Kauflandu
0: 40 let. Fenestra.cz
1: v Kauflandu fandíme hokej.
0: Fenestra.cz
1: v Kauflandu fandíme hokej.
0: CZ
1: v Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme v Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás v Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark.
1: V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark.
1: Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Brambur.
1: Hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150
1: jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17.
1: To jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90.
1: Připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más Burky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák 100 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou práce.
2: Do 26. května.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou
2: 6. května.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Česk, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Česk. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 9. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automoto. U toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.co. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.co.

0: řeším kvalitu u zvířat. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francim. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodičím kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaří lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem. Vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z Lascovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního. Hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotik s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupuj nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář franti.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Střešní okna Fenestra.
0: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Střešní okna Fenestra.
0: Nápoj. Váš farmář František.
1: Střešní okna Fenestra.
0: Farmář František.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a netra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střeštra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v kli.
1: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu.
1: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken
1: v vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: A nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
1: Ano.
2: 40 let. Výměna střešních oken.

0: automotodrombrno.cz končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
1: Už zase nejde.
0: automotodrombrno.cz.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi ne...
0: Brno.cz.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi ne je pomalý.
0: CZ.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi ne je...
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi ne je pomalá.
1: Ne. Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi ne je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo to...
1: Nejde internet.
2: A Wi-Fi ne je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedané.
2: A Wi-Fi ne je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedá.
2: Wi-Fi ne je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
2: Pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle po...
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hyb. Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hyb. Pořádný pohyb pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodiny pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes,
3: v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes,
3: taneční v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes,
3: rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes,
3: taneční škola La Tropical hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Yes,
3: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tým rodilých tanečníků.
2: Yes,
3: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tanečníků.
2: Yes,
3: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v
2: yes,
3: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den.
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec
3: za... Kal pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec.
3: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základní
3: tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy špa...
3: Pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy špa...
3: Celý den.
2: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.
2: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste
2: baba, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz.
2: Kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz.
2: K tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita tábor
2: španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je CZ už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Ta teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. V červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách je naučíme tančit. I o prázdninách naučíme tančit. I o prázdninách
4: Topcentrum.cz.
3: I o prázdninách
4: Topcentrum.cz. Dodavatel.
3: I o prázdninách
4: Topcentrum.cz. Dodavatel pro
3: prázdninách.

0: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní Z, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondytel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarnu. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo vím. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na jedině Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete tak Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete tak v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www. Topcentrum také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Lyže.cz.
0: www.topcentrum.cz.
1: Lyže.
0: www.topcentrum.cz.
1: Lyže.
0: Topcentrum.cz.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
0: CZ.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna. Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna. Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport. Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport. Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy
1: Sport. Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě. Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
3: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede
1: dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
3: Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
3: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
3: Happy Sport.
2: Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes

0: Happy Sport.
1: Tvojí cesta ke sportu vede přes
0: Happy Sport.
1: Ke sportu vede přes
0: Happy Sport.
1: Přes
0: Happy Sport.
2: Mami, tati, víte kam
0: Happy Sport.
2: Mami, tati. Mami, tati, víte kam Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
2: Tam Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
2: Tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
2: Tam už pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit daňky.
3: Do zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
3: Do zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy.
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
2: A tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Krmit daňky a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo,
3: a taky ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to budou ty kobrazy.
2: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to budou.
2: A mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako
2: mají tam i lvy.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu.
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak
3: jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší
3: tam přespat, to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají
3: bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
3: Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby,
2: tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
2: Zoo chleby,
3: nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Ratata
2: palačinky.
3: Tak co, jedeme?
2: Zoo chleby.
4: Ratata trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, ratatarararata, potisk, trička, byla, rarata, potisk, trička, byla, ta potisk, trička, byla, CZ. Potisk, trička, byla, CZ. Potisk, trička, byla, CZ.
5: Rokrádio.
4: Byla, CZ.
5: Rokrádio.
4: Byla, CZ.
5: Rokrádio.
4: CZ.

0: DABu i FM. Rock Radio. V DABu. Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádio Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radio, co se děje?
1: 23 sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku.
2: V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Rádio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kap programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Professor Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Professor. V sobotu proběhne multižánrový Black Sabbath Revival a den na to kapelu Professor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring.

a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahověčkou. Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahověčkou. Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, německý Pelores a rakovičkový black metalový kapely Český Malefir, německý Pelores a metalový kapely Český Malefir, německý Pelores a rakouský Hak. Český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Cisa. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Vyražte Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: korun. Nejnižší cena za Sonic Air se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. 24 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. Slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. 399 korun. Když něco, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští roj. Buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 40. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 40. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri i švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Divokej byl, tři sestry Šablik. Rybičky 48.

0: Podnikáte? Podnikáte? Tak něco podnikněte. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám podnikáte? Tak něco podnikněte. S penží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. 30 milionů korun. Komerční banka. Korun. Komerční banka.
1: Hausbrand.
0: Komerční banka.
1: Hausbrand Café per favore.
0: Komerční banka.
1: Hausbrand Café per favore. Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu.
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zaslouží.
1: Per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Cebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Hausbrand káva. CZ.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až
3: brandkáva.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky
3: CZ.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Vi. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní hodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5000, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5500. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5500. Zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524.

0: Aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Potřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek, montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katal 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
1: Těšíte se na
0: Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.
0: Kuchyně pomlčka katalpa.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.
0: Katalpa.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový
0: lež.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí. Sezónu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 9. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19. Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomamiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomak se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za chutí za 19,90.

Ušeď. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořád. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný mo pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Vem outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Vy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. CZ.

0: a v tomto uzavřeném prostoru se prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se které jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celý našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té izolace kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té izolace.
1: Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient.
0: V tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té izolace.
1: Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez
0: prostoru se trvává po celou dobu té izolace.
1: Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez
0: trvá po celou dobu té izolace.
1: Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků.
0: Na celou dobu té izolace.
1: Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků. Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový dny, i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při něm řidiči podle českých příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při něm řidiči podle České televize. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při něm řidiči podle České televize přejíždí. Na sítích se šíří nový nebezpečný trend, při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd. Nový nebezpečný trend, při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Příčný trend, při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se na něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se na České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani. Manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Jen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje na zvyšující ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje na zvyše. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje na zvyšující se číslo lidí. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje na zvyšující se číslo kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickými a dosah. Ta upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město spouštující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečné lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečnými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Město spouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně. Město spouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně primátora Alex akutní krizi. Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
2: Je to strašné.
1: Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
2: Je to strašně jednoduché.
1: Dostat prozradí náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
2: Je to strašně
1: náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
2: Je to strašně jednoduché. Jsou to webové stránky
1: primátora Alexandra Udženia.
2: Je to strašně jednoduché. Jsou to webové stránky
1: Alexandra Udženia.
2: Je to strašně jednoduché. Jsou to webové stránky Pomoc na dosah. Je to strašně jednoduché. Jsou to webové stránky Pomoc na dosah.cz. Strašně jednoduché. Jsou to webové stránky Pomoc na dosah.cz. Tam jsou to webové stránky Pomoc na dosah.cz. Tam jsou veškeré infky Pomoc na dosah.cz. Tam jsou veškeré informace a nebo na webových na dosah.cz. Tam jsou veškeré informace a nebo na webových stránkách naší organizace Zdaška.cz. Tam jsou veškeré informace a nebo na webových stránkách naší. Tam jsou veškeré informace a nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opere informace a nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opravdu nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro duši.

0: duši, kde opravdu máme na svých stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví organizace Zahrada pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví všem se Zahrada pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým. Opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám. Máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám.
1: Součástí kampaně byla také
0: v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám.
1: Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané
0: duševního zdraví všem věkovým skupinám.
1: Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat
0: všem věkovým skupinám.
1: Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulici
0: skupinám.
1: Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy spí byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy z písku letos po dva duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy z písku letos po 20, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otavy, mohli všímat v ulicích města. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava u Kamenného města. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava u Kamenného. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava u Kamenného mostu. Písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava u Kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plynné písek tvoří dodalo tvář osmi sochám, které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Ze zpráv dodalo tvář osmi sochám, které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Ze zpráv je to vše.
2: Rock Radio.
3: Tak děkujeme teda za ty zprávy a pojďme se podívat.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme teda za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve čtvrtek. Mělo by být oblačno až polojasno. Během dne se budou být oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky nejvyšší teploty 23 stupňů.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V

0: Sestry, Škvor a další. Více Dimitry, Divokej byl, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekrokej byl, Tři sestry, Škvor a další. Více na Sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ, Mediální a další. Více na Pekelný ostrov CZ, Mediální. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využ
0: CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využij
0: mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování.
0: Partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování
0: je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně
0: přímo.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 ně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřeby firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a

0: 24,90 a Oreon nebo neskviční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Oreon nebo neskvik čokoládové různé druhy za 24,90 a Oreon nebo neskvik čokoláda různé druhy za 24,90 a Oreon nebo neskvik čokoláda různé druhy za 24,90 a Oreon nebo neskvik čokoláda různé druhy za 24,90 a Oreon nebo neskvik čokoláda různé druhy za 23,90 a Oreon nebo neskvik čokoláda různé druhy za 23,90 nebo neskvik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland různé druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland 23,90 až do 26. května Kaufland 90 až do 26. května Kaufland do 26. května Kaufland
1: Rock Radio
2: jediný slušný rádio
0: 6. května Kaufland
1: Rock Radio
2: jediný slušný rádio
1: jediný
0: slušný Kaufland
1: Rock Radio
2: jediný slušný rádio
1: Rock Radio
2: jediný slušný rádio
1: jediný slušný rádio Rock Radio
2: jediný slušný rádio
1: jediný slušný rádio pro Prahu a Středníč Rock Radio
2: jediný slušný rádio
1: jediný slušný rádio pro Prahu a Středo
2: jediný slušný rádio
1: jediný slušný rádio pro Prahu a Střední Čechy
2: jediný slušný rádio
1: jediný slušný rádio pro Prahu a Střední Čechy Rock Radio jediný slušný rádio pro Prahu a Střední Čechy Rock Radio Slušný rádio pro Prahu a Střední Čechy. Rock Radio. Rádio pro Prahu a Střední Čechy. Rock Radio.
3: Ardon.
1: A Střední Čechy. Rock Radio.
3: Ardon.
1: Rock Radio.
3: Ardon. Prémiové pracovní
1: rádio.
3: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděv. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv.

0: Pěkný podvečer přeje.
1: Zprávy.
0: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Zprávy.
0: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan. Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou. Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou. Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem. Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté s taktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si muže převezme zdravotním na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si muže převezme zdravotnická záchranná služba a transport Slava Havla dnes večer. Poté si muže převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje. Poté si muže převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Poté si muže převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocnic služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová. Transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
2: Pacient, který je.
0: Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
2: Pacient, který je přivážen.
0: Primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
2: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště.
0: Kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
2: Pacient, který je přivážen na naše
0: Hana Roháčová.
2: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do
0: Čová.
2: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, který je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odvážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště, přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky, rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky.

0: tu škole, tak ať se mu to na poslední pokus vydaří. Hele, věričky v autoškole, tak ať se mu to na poslední pokus vydaří. Hele, rádio jako tu škole, tak ať se mu to na poslední pokus vydaří. Hele, se mu to na poslední pokus vydaří. Hele, rádio jako tu vůbec nemusíte být na poslední pokus vydaří. Hele, rádio jako tu vůbec nemusíte být smutný ani vlastně vydaří. Hele, rádio jako tu vůbec nemusíte být smutný ani vlastně Honzik vydaří. Hele, rádio jako tu vůbec nemusíte být smutný ani vlastně Honzik. Hele, rádio jako tu vůbec nemusíte být smutný ani vlastně Honzik, protože všechno je tak má být. Rádio jako tu vůbec nemusíte být smutný ani vlastně Honzik, protože všechno je tak má být. Jak jako nemusíte být smutný ani vlastně Honzik, protože všechno je tak má být. Jak jako tak ní ani vlastně Honzik, protože všechno je tak má být. Jak jako tak jak to má být. Ani vlastně Honzik, protože všechno je tak má být. Jak jako tak jak to má, protože všechno je tak má být. Jak jako tak jak to má být, protože všechno je tak má být. Jak jako tak jak to má být, když to prostě Honza neudělá, tak má být. Jak jako tak jak to má být, když to prostě Honza, jak jako tak jak to má být, když to prostě Honza neudělá, tak prostě nebude jezdit auto tak jak to má být, když to prostě Honza neudělá, tak prostě nebude jezdit auto být, když to prostě Honza neudělá, tak prostě nebude jezdit autem. A tak to má možná bejt, protože pak by se mu třeba mohlo něco stát, zastuberte takhle. Pojďte se mnou po diskutovat.
1: Já si třeba myslím, že vlastně pořád ty papíry na auto jsou dost.
0: Třeba oproti zbrojáku, no tak co máte zbrojáku, koupíte si devítku, dobrý. A třeba oproti

0: zbrojáku, no tak co máte zbroják, koupíte si devítku, dobrý, ale proti zbrojáku, no tak co máte zbroják, koupíte si devítku, dobrý, ale to auto je daleko větší. Máte zbroják, koupíte si devítku, dobrý, ale to auto je daleko větší zbraň. Zbroják, koupíte si devítku, dobrý, ale to auto je daleko větší zbraň hromadný devítku, dobrý, ale to auto je daleko větší zbraň hromadného ničení, ale to auto je daleko větší zbraň hromadného ničení než ta devítka, že jo? To auto je daleko větší zbraň hromadného ničení než ta devítka, že jo? To je daleko větší zbraň hromadného ničení než ta devítka, že jo? Daleko větší zbraň hromadného ničení než ta devítka, že jo? A když za to sedne nějaký psychouš, což se děje zbraň hromadného ničení než ta devítka, že jo? A když za to sedne nějaký psychouš, což se děje jako každou chvilku ničení než ta devítka, že jo? A když za to sedne nějaký psychouš, což se děje jako každou chvilku devítka, že jo? A když za to sedne nějaký psychouš, což se děje jako každou chvilku, tak s tím může napáchat straš, že jo? A když za to sedne nějaký psychouš, což se děje jako každou chvilku, tak s tím může napáchat strašný škody. Za to sedne nějaký psychouš, což se děje jako každou chvilku, tak s tím může napáchat strašný psychouš, což se děje jako každou chvilku, tak s tím může napáchat strašný škody. Máte to jako každou chvilku, tak s tím může napáchat strašný škody. Máte to stejně, nebo si myslíte, tak s tím může napáchat strašný škody. Máte to stejně, nebo si myslíte něco, tak s tím může napáchat strašný škody. Máte to stejně, nebo si myslíte něco jiného, když tak mi to napáchat strašný škody. Máte to stejně, nebo si myslíte něco jiného, když tak mi to napište, nebo mi to zavolejte, to je úplně. Máte to stejně, nebo si myslíte něco jiného, když tak mi to napište, nebo mi to zavolejte, to je úplně jedno, tady jsou Iron Maiden. Máte to stejně, nebo si myslíte něco jiného, když tak mi to napište, nebo mi to zavolejte, to je úplně jedno, tady jsou Iron Maiden. Něco jiného, když tak mi to napište, nebo mi to zavolejte, to je úplně jedno, tady jsou Iron Maiden a Be Quick or Be Dead. Tak mi to napište, nebo mi to zavolejte, to je úplně jedno, tady jsou Iron Maiden a Be Quick or Be Dead.
1: Rok napsání.
0: To zavolejte, to je úplně jedno, tady jsou Iron Maiden a Be Quick or Be Dead.
1: Rok napsání.
0: Úplně jedno, tady jsou Iron Maiden a Be Quick or Be Dead.
1: Rok napsání
0: sír. Tady jsou Iron Maiden a Be Quick or Be Dead.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: A Be Quick or Be Dead.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Quick or Be Dead.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Napsání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

Tak to byly... Tak to byly Lights and Shadows a my si dáme teďka další pecku, tak je to trošku Rose a my si dáme teďka další pecku, tak je to trošku rozbalíme a my si dáme teďka další pecku, tak je to trošku rozbalíme, dáme si Air, si dáme teďka další pecku, tak je to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Voně volá další pecku, tak je to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Pecku, tak je to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Voně volá Radek, to trošku rozbalíme, dáme si Iron Maiden. Voně volá Radek, který by prosil syna Honzu, dáme si Iron Maiden. Voně volá Radek, který by prosil syna Honzu na Inter Iron Maiden. Voně volá Radek, který by prosil syna Honzu na Inter, chtěl poslat pravdu. Voně volá Radek, který by prosil syna Honzu na Inter, chtěl poslat právě nějaký. Voně volá Radek, který by prosil syna Honzu na Inter, chtěl poslat pravdu. Který by prosil syna Honzu na Inter, chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden. Prosil syna Honzu na Inter, chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože nějak... Na Inter, chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože nějak neudělal. Inter, chtěl poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože nějak neudělal. Poslat právě nějaký Iron Maiden jako vzpruhu, protože nějak neudělal závěrečky v autoškole. Iron Maiden jako vzpruhu, protože nějak neudělal závěrečky v autoškole, tak ať se mu to vzpruhu, protože nějak neudělal závěrečky v autoškole, tak ať se mu to naposlední pokus vydaří. Udělal závěrečky v autoškole.

0: kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor. Wow! Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor. Wow! Barčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor. Wow! Barva mechanický pomera? Domů, takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor. Wow! Barva mechanický pomera? V názvech barev nestratíte. Proficolor. Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr.
0: Ztratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší.
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr.
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny.
0: Barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou.
0: Mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou. Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 30. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradské. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejních nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Bene. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. A Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
2: Věda.
1: Více na bene.cz.
2: Věda. Řemeslo.
1: CZ.
2: Věda. Řemeslo. Slimu. Věda. Řemeslo. Slimu. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdce. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Tohle ne...
2: Můžeme být hrdí.
3: Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen. Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které bys... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které přeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Ne. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter je Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 640 vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH jste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Crafter již za 649 900 korun bez DPH. A ID Bus Cargo teď 649 900 korun bez DPH. A ID Bus Cargo 9900 korun bez DPH. A ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 290

0: 7000 korun bez DPH. Korun bez DPH.
1: Rybička. Rybičky 48 tě zvou na... Rybičky 48 tě zvou na svý post. Rybičky 48 tě zvou na svý post. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 20. 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český hudba v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupím amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Líst. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Muziky.
1: Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Atención, señoras y
1: señores. Go out. Go out.
2: Atención, señoras y señores.
1: Go out.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Dos, tres.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Dos, tres.
3: Taneční škola Party opět roztančí smích.
2: Dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical roztančí smích.
2: Dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
2: Dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko.
2: Dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshop latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu. Love mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical.
3: Super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical.
3: To všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte terase smíchu.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Já jsem
3: další
2: Tropical.
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Já jsem
3: další. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Já jsem
3: další. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smích od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty na terase Smíchov. Více na www.party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Auara Smíchov. Více na www.latropical.cz.

0: Více na www.latropical.cz. Awaraš. Více na www.latropical.cz. Awarašar. Více na www.latropical.cz. Awarašar. www.latropical.cz. Awarašar.
1: Odplouvám krásně.
0: Tropical.cz. Awarašar.
1: Odplouvám kránu.
0: Awarašar.
1: Odplouvám kránu.
0: Ar.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom
1: odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale
1: odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý
1: vám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmu
1: na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
1: na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdit na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí ránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vyku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě uk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor, chutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, je památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci maránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám
2: maránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Firemní akci.
1: Odplouvám.

0: kluzavkách v moři.
1: Vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
1: Víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v kluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v kluzavkách v mořském vlnobití. Zábavu na nejdelším tobogánu v kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. Tobogánu v kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha.
0: V kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha.
0: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na
0: mořském vlnobití nebo na pirátské

0: Web. B. Rokový rádio CZ. Slušnej web. Rokový rádio CZ. Slušnej web.
1: Chceme ho postavit vlastní
0: CZ. Slušnej web.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Slušnej web.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Web.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat ho postavit vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix.
2: Zdět materiál.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte.
1: A vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte.
1: Vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Top centrum.
3: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Top centrum CZ.
3: Rozumem, budujte srdcem.
4: Top centrum CZ.
3: Budujte srdcem.
4: Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla.
5: Objevte špičkovou.
4: Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla.
5: Objevte špičkovou zahradní.
4: Dodavatel pro mistry svého řemesla.
5: Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee.
4: Dodavatel pro mistry svého řemesla.
5: Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee.
4: Hondy a svého řemesla.
5: Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nosla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny.
4: Sezóna start.
5: Hradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny.
4: Sezóna start.
5: Od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny.
4: Sezóna startuje.
5: Buďte připraveni s tím.
4: Hondy a nově i Husqvarny.
5: Sezóna startuje.
4: Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením.
5: Nově i Husqvarny.
4: Sezóna startuje.
5: Buďte připraveni s tím.
4: Husqvarny.
5: Sezóna startuje.
4: Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením.
5: Navštivte nás v...
4: Sezóna startuje.
5: Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením.
4: Startuje.
5: Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením.
4: Navštivte nás v Rohovládově.
5: Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením.
4: Navštivte nás v Rohovládově.
5: Připraveni s tím nejlepším vybavením.
4: Navštivte nás v Rohovládově Bělé,
5: Pardubicích nebo
4: v lepším vybavením.
5: Navštivte nás v Rohovládově Bělé,
4: Pardubicích nebo v jediné prodejně mil
5: vybavením.
4: Navštivte nás v Rohovládově Bělé,
5: Pardubicích nebo v jediné prodejně mil.
4: Navštivte nás v Rohovládově Bělé,
5: Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v
4: Rohovládově Bělé,
5: Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty,
4: Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze.
5: Skvělé akce,
4: slev
5: nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze.
4: Skvělé akce, slevy a
5: jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze.
4: Skvělé akce, slevy a komplet
5: Milwaukee Heavy Duty v Praze.
4: Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete
5: ty v Praze.
4: Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online.
5: Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online.
4: Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum
5: a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
4: Kompletní
5: nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
4: www.topcentrum
5: najdete také online na www.topcentrum.cz.
4: www.topcentrum.cz
5: na www.topcentrum.cz.
4: www.topcentrum.cz
5: www.topcentrum.cz
4: www.topcentrum.cz
5: www.topcentrum.cz
4: www.topcentrum.cz
5: www.topcentrum.cz
6: ratatadadadadada trička
4: www.topcentrum.cz
6: ratatadadadada trička ratatadadada.

0: celý den. Více na aquapalas.cz. Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
1: Právě teď v Planeu.
0: Prý den. Více na aquapalas.cz.
1: Právě teď v Planeu. Premio
0: na aquapalas.cz.
1: Právě teď v Planeu. Premiové
0: CZ.
1: Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny. Až právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny. Až 40% Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny. Až 40%. Spěcha. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcha. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcha. Se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravím 100%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do... Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plan na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo. Slyšel 15 minut od rezervace. Planeo. Slyšeli jste právě teď z vysílání od rezervace. Planeo. Slyšeli jste právě teď z vysílání. Planeo. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou písni. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za... Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá. Slyšeli právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá. Vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte, můžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web. Vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web. Jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web. Se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist, mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní radio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní www.rokoviradio.cz. Slušnej všech odehraných písní www.rokoviradio.cz. Slušnej písní www.rokoviradio.cz. Slušnej web www.rokoviradio.cz. Slušnej

Písečná bouře nebo Meruňka? Písečná bouře nebo Meruňkový kompot? Písečná bouře nebo Meruňkový kompot? V Proficolor Písečná bouře nebo Meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo Meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže bouře nebo Meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Nebo Meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se

www.robert.cz. Rock.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak
1: na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si
0: boat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
0: Na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce svítí každý.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den.
2: Ne jaro do Aqua Palace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy.
2: Palace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě. Slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc. I každý den. Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc.
2: Užijte si zábavu na.
3: Voda má 30 stupňů, vzduchy ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším top
3: stupňů, vzduchy ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.

0: No, tak to bylo... No, tak to bylo počmáraný biznesmeni No, tak to bylo počmáraný biznesmeni Kysáci a Forever. Hele... No, tak to bylo počmáraný biznesmeni Kysáci a Forever. Hele, podle průzkumu... No, tak to bylo počmáraný biznesmeni Kysáci a Forever. Hele, podle průzkumu, co píšete, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám papíry vlastně kromě návěsů, Žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z východoněmecké ani z bohaté rodiny, takže jsem si začal na fichtlech pěkně,
1: takže já jsem všechno

všechno. Zřejmě maminka hlavně byla proti motorce, takže já jsem všechno, všechno byla proti motorce, takže já jsem všechno, všechno s tátou jsme to motorce, takže já jsem všechno, všechno s tátou jsme to ukuli, ale vydělat jsem si na fichtle musel. Že já jsem všechno, všechno s tátou jsme to ukuli, ale vydělat jsem si na fichtle musel sám. A všechno, všechno s tátou jsme to ukuli, ale vydělat jsem si na fichtle musel sám. A tak to má být. Všechno s tátou jsme to ukuli, ale vydělat jsem si na fichtle musel sám. A tak to má být. Jsme to ukuli, ale vydělat jsem si na fichtle musel sám. A tak to má být. Tak to má být. To bychom vydělat jsem si na fichtle musel sám. A tak to má být. Tak to má být. To rozjet. Co si o to myslíte? Jestli si myslíte, že má cenu 18letýmu Floutkovi, myslíte. Jestli si myslíte, že má cenu 18letýmu Floutkovi hned koupit bávo, jeď a pořádně. Jestli si myslíte, že má cenu 18letýmu Floutkovi hned koupit bávo, jeď a pořádně to vosol. Že má cenu 18letýmu Floutkovi hned koupit bávo, jeď a pořádně to vosol. A nebo by si měl cenu 18letýmu Floutkovi hned koupit bávo, jeď a pořádně to vosol. A nebo by si měl týmu Floutkovi hned koupit bávo, jeď a pořádně to vosol. A nebo by si měl ten kluk třeba na Floutkovi hned koupit bávo, jeď a pořádně to vosol. A nebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat bávo, jeď a pořádně to vosol. A nebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat nebo holka a pořádně to vosol. A nebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat nebo holka vydělat na brigádě vosol. A nebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat nebo holka vydělat na brigádě někde. Nebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat nebo holka vydělat na brigádě třeba na to vydělat nebo holka vydělat na brigádě někde, aby taky věděla, aby taky proto něco vydělat nebo holka vydělat na brigádě někde, aby taky věděla, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně holka vydělat na brigádě někde, aby taky věděla, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba na brigádě někde, aby taky věděla, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba tvrdím, že kde, aby taky věděla, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba tvrdím, věděla, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba tvrdím, že proto něco udělala. Já rozhodně třeba tvrdím, že chceš. Já rozhodně třeba tvrdím, že chceš motorku. Dobře, mě třeba tvrdím, že chceš motorku. Dobře, jako mám na tvrdím, že chceš motorku. Dobře, jako mám na to stejný názor jako můj táta, i když s tím chceš motorku. Dobře, jako mám na to stejný názor jako můj táta, i když s tím mám chceš motorku. Dobře, jako mám na to stejný názor jako můj táta, i když s tím mám a nesouhlasím. Dobře, jako mám na to stejný názor jako můj táta, i když s tím mám a nesouhlasí, my se nějak spolu. Dobře, jako mám na to stejný názor jako můj táta, i když s tím mám a nesouhlasí, my se nějak spolu dohodneme. Mám na to stejný názor jako můj táta, i když s tím mám a nesouhlasí, my se nějak spolu dohodneme. Uděláme nějaký kompromis názor jako můj táta, i když s tím mám a nesouhlasí, my se nějak spolu dohodneme. Uděláme nějaký kompromis, i když s tím mám a nesouhlasí, my se nějak spolu dohodneme. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat. Nesouhlasí, my se nějak spolu dohodneme. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat. To my se nějak spolu dohodneme. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat, to jsem taky řekl, dohodnem. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat, to jsem taky řekl kámošovi, který je. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat, to jsem taky řekl kámošovi, který je. Já chci, jak uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat, to jsem taky řekl kámošovi, který je. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, uděj, ale musíš proto něco udělat, to jsem taky řekl kámošovi, který je. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, uděj si papíry a to něco udělat, to jsem taky řekl kámošovi, který je. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, uděj si papíry a tu motorku si kup, jsem taky řekl kámošovi, který je. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, uděj si papíry a tu motorku si kup, člověk, který je. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, uděj si papíry a tu motorku si kup za vlastní a ne. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, uděj si papíry a tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Říkám, uděj si papíry a tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě takhle si papíry a tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě tak tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě takhle to udělal dobrý. A teď si jdem zahrát kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě takhle to udělal dobrý. A teď si jdem za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě takhle to udělal dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou vodorky. Čuj si na to. Jo, prostě takhle to udělal dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou vodorky. Jo, prostě takhle to udělal dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou vodorky, jestliže schodou nás. Prostě takhle to udělal dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou vodorky, jestliže schodou náhod. Dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou vodorky, jestliže schodou

náhod, a to chtěl Aleš zahrát motorkářskou pod horký žeslí, že shodou náhod, a to chtěl Aleš pro svýho sáskou pod horký žeslí, že shodou náhod, a to chtěl Aleš pro svýho syna pod horký žeslí, že shodou náhod, a to chtěl Aleš pro svýho syna, který měl včera na rusky, že shodou náhod, a to chtěl Aleš pro svýho syna, který měl včera na rusky, shodou náhod, a to chtěl Aleš pro svýho syna, který měl včera na rusky, a to chtěl Aleš pro svýho syna, který měl včera na rusky Lukášovi. Tak Lukáš, Aleš pro svýho syna, který měl včera na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně, hodně štěstí zdraví. Syna, který měl včera na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně, hodně štěstí zdraví jako pec randy. Který měl včera na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně, hodně štěstí zdraví na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně, hodně štěstí zdraví jako pec randy na vrch. Na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně, hodně štěstí zdraví jako pec randy na vrch. Lukášovi, tak Lukáši zpětně, hodně štěstí zdraví jako pec randy na vrch. Rock Radio, Rock Radio. Zpětně, hodně štěstí zdraví jako pec randy na vrch. Rock Radio, Rock Radio. Rock napsáno. Hodně štěstí zdraví jako pec randy na vrch. Rock Radio, Rock Radio. Rock napsáno. Štěstí zdraví jako pec randy na vrch. Rock Radio, Rock Radio. Rock napsáno. Pec randy na vrch. Rock Radio, Rock Radio. Rock napsáno. Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání. Rock Radio, Rock na psání. Rock na psání.

0: Května slevy až 25% na bazény. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek, do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový
0: na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort Urny,
0: grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový
0: zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: A nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Max, nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Koupel nové ventilátory pod
0: ceny a vždycky něco navíc.
2: Koupel nové ventilátory pod
0: vždycky něco navíc.
2: Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory,
0: co navíc.
2: Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radic. Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory. Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory. Koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory. Potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přední ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové. Průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové.

0: exkluzivně nízké ceny. Jděte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 20 nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo Bio Olivovert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo Bio Olivový olej Promise 120 gramů za 29,90 nebo Bio Olivový olej půl litru za 130 gramů za 29,90 nebo Bio Olivový olej půl litru za 139,90 nebo Bio Olivový olej půl litru za 139,90 90 nebo Bio Olivový olej půl litru za 139 nebo Bio Olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Dřív než začnu.
0: Olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Dřív než začnu.
0: Olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Dřív než začnou prázdniny.
0: Za 139,90. Albert.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
0: 9,90. Albert.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než
0: 60. Albert.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš.
0: Albert.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Ano, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix čas vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. pí. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u České republiky. Už 19. až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. 1. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotora. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automoto. U toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. CZ. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. CZ.
2: Mami, tati, víte...
1: Pořídíš na Automotodrom Brno. CZ.
2: Mam...
1: Automotodrom Brno. CZ.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme...
1: Brno. CZ.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
1: Do... CZ.
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby!
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby!
2: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby!
2: Víte kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby!
2: Tam můžeme krmit daň
3: na výlet?
2: Do zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy!
2: Do zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy!
2: Do chleby!
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy!
2: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy!
3: A mají tam i lvy!
2: Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy!
3: A mají tam i lvy!
2: Jo, a můžeme
3: daňky a taky ty kobrazy!
2: A mají tam i lvy!
3: Jo, a můžeme tam přespat taky ty kobrazy!
2: A mají tam i lvy!
3: Jo, a mrazy!
2: A mají tam i lvy!
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari!
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
4: Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
4: Zo!

0: chleby, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Lepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Chceš žít z
0: značinky? Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Chceš žít značkovej?
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Chceš žít značkovej život?
0: Jdeme? Zoo chleby.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten op...
0: Zoo chleby.
1: Chceš žít značkovej život?
0: Chleby.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdu? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značkovej život? Nebo ten opravdovej? Znat? Nebo ten opravdovej? Značka si ty.
2: Vel.
1: Nebo ten opravdovej? Značka si ty.
2: www
1: bez potisku opravdovej. Značka si ty.
2: www
1: značka si ty.
2: www bez potisku cz.
1: Značka si ty.
2: www bez potisku cz.
3: Bolka Fest.
1: Ty.
2: www bez potisku cz.
3: Bolka Fest.
2: www bez potisku cz.
3: Bolka Fest 2020.
2: www bez potisku cz.
3: Bolka Fest 2026. Už 20.
2: potisku cz.
3: Bolka Fest 2026. Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května. Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května. 2026. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé. 26. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé. 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvo. 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Redna na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 4 Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valda Gang. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48 Harley Valda Gang Jiří Kor Dimitri Rybičky 48 Harley Valda Gang Jiří Rybičky 48 Harley Valda Gang Jiří Korn a mnoho 48 Harley Valda Gang Jiří Korn a mnoho dalších.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový
4: bíl. Se tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový bíl.
4: Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea
4: Line týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Line 5. Velké SUV.
4: Tak to děláš špatně.
5: Já mám nový BYD Sea Line 5. Velké SUV. Špatně. Já mám nový BYD Sea Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016. Já mám nový BYD Sea Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. BYD Sea Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A ve s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufrem 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Depak. Vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Depak. Rodina s kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Depak. Za cenu běžného spalováku. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Depak. Za cenu běžného
4: A tak to bude drahé.
5: Depak. Za cenu běžného spalováku.
4: Bude drahé.
5: Depak. Za cenu běžného spalováku.

0: takhle široko.
1: Ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
0: Tak, takhle široko.
1: Ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
0: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchu.
1: Ventilátory, krmové ventilátory.
0: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchu. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikdy. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Teď nikde jinde nenajdete. Ventilátory. .cz. Jinde nenajdete. Ventilátory. .cz. Jist nenajdete. Ventilátory. .cz. Jist. Ventilátory. .cz. Jist. .cz.
2: Jist zdravěji.
0: .cz.
2: Jist zdravěji jde v Albertu snad. Jist zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny. Jist zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny a jist zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v na jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluz v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za ex katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biologu zdraví. Objevte přes 500 produktů

0: BYD Sea Lion 5. Už kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 6 za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více 99 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda 9 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.co. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Potřebuješ změnit?
0: Zkušební jízda na byd.com.
1: Potřebuješ
0: zkušební jízda na byd.com.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexi
0: byd.com.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: S flexi.com.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexi. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hladku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc na míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 měsíců, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je? Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to? 15 minut online nebo na pobočce. A je to? Home Credit. Pro lepší nebo na pobočce. A je to? Home Credit. Pro lepší pobočce. A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Písečná.
0: A je to? Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Písečná bouře nebo
0: pro lepší příběhy.
2: Písečná bouře nebo meruň.
0: Pro lepší příběhy.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů. Nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratí. Kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratí. V Profikolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratí. Půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratí.
3: Wow, barva mechanický pomyl
2: domů, takže se v názvech barev nestratíte.
3: Wow, barva mechanický pomeranč,
2: že se v názvech barev nestratíte.
3: Wow, barva mechanický pomeranč,
2: ztratíte.
3: Wow, barva mechanický pomeranč. Wow, barva mechanický pomeranč.
4: Šéfe, zastane.
3: Wow, barva mechanický pomeranč.
4: Šéfe,
3: barva mechanický pomeranč.
4: Šéfe, zas to netlačí.

0: Potřebujeme nový vercajk.
1: Ský pomeranč?
0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor už to. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor už toho moc. Zas to netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi.
0: Čí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem.
0: Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že.
0: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, nafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe,
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotech.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají. Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají. Šéfe, na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají. Kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Technika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte na místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a odručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by...
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: Firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www. Minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je
1: by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. Profi voda. Vzduchotechnika.cz. To je fičák. Profi voda. Technika.cz. To je fičák. Profi voda. To je fičák. Profi voda.

Kvalitní kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Rok zárukou. Profivoda.cz. Rock Radio. Profivoda.cz.

0: a prostoru, jako mám to tak, ale dneska jsem se orientoval, šel jsem kolem květinářství a viděl jsem, že jako mám to tak, ale dneska jsem se orientoval, šel jsem kolem květinářství a viděl jsem, že ale dneska jsem se orientoval, šel jsem kolem květinářství a viděl jsem, že jsem se orientoval, šel jsem kolem květinářství a viděl jsem, že svátek má dneska Zbyšek. Šel jsem kolem květinářství a viděl jsem, že svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. A viděl jsem, že svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Tak vše viděl jsem, že svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům, že svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes, svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes, Monikám Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra, kdyby... Tak všem Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra, kdybych na vás... Tak všem Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl. Tak Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl. Tak jsem vám dneska popřál. A Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím Luci, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím Luci, zvláště teda, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice dneska popřál. A Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradové, která jsou to... A Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. Luci, zvláště teda Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. A pecku. Zvláště teda Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. A pec Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. A pecku. Až tě potkám. Která jsou to přímo řekla. A pecku. Až tě potkám.
1: Rok.
0: Přímo řekla. A pecku. Až tě potkám.
1: Rok na přání.
0: A pecku. Až tě potkám.
1: Rok na přání.
0: A pecku. Až tě potkám.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Až tě potkám.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Na přání. Rok rádio. Rok rádio. Rádio.

0: Jo, tak to byly přesně Within Temptations.
1: Ale dneska jsem se orientoval, šel jsem kolem

0: Avataři Death Anglic. Napište časovému znamení. A jinak teďka Avataři Death Anglic. Rok. Časovému znamení. A jinak teďka Avataři Death Anglic. Rok. A jinak teďka Avataři Death Anglic.
1: Rok Radio.
0: Teďka Avataři Death Anglic.
1: Rok Radio.
0: Death Anglic.

Tak to byla Lucie a ještě potkám všem Monikám k svátku. Tak to byla Lucie a ještě potkám všem Monikám k svátku a všem Zbyškům. Tak to byla Lucie a ještě potkám všem Monikám k svátku a všem Zbyškům pro dnešek. Tak to byla Lucie a ještě potkám všem Monikám k svátku a všem Zbyškům pro dnešek. Jinak ještě potkám všem Monikám k svátku a všem Zbyškům pro dnešek. Jinak přátelé, máme 18. Všem Monikám k svátku a všem Zbyškům pro dnešek. Jinak přátelé, máme 18.30 svátku a všem Zbyškům pro dnešek. Jinak přátelé, máme 18.30 a všem Zbyškům pro dnešek. Jinak přátelé, máme 18.30, čas říct si pro dnešek, jinak přátelé, máme 18.30, čas říct si, že kdo chce ještě, jinak přátelé, máme 18.30, čas říct si, přátelé, máme 18.30, čas říct si, že kdo chce ještě dneska zahrát dnešní poselství pro časové znamení. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka, až se ozve, poselství pro časové znamení. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka, až se ozve, pokud se nevozve, znamení. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka, až se ozve. Pokud se nevozve, dáme příležitost. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka, až se ozve. Pokud se nevozve, dáme příležitost někomu jinému. Máme i na Ladislava Blažka, až se ozve. Pokud se nevozve, dáme příležitost někomu jinému. Každopádně, pokud chce Slava Blažka, až se ozve. Pokud se nevozve, dáme příležitost někomu jinému. Každopádně, pokud chcete se ozve. Pokud se nevozve, dáme příležitost někomu jinému. Každopádně, pokud chcete písemné napřání, se nevozve, dáme to s někomu jinému. Každopádně, pokud chcete písemné napřání, jistě napište časové komu jinému. Každopádně, pokud chcete písemné napřání, jistě napište časovému znamení. Každopádně, pokud chcete písemné napřání, jistě napište časovému znamení. Pokud chcete písemné napřání, jistě napište časovému znamení. Napřání, jistě napište časovému znamení. A jinak teďka avatar, jistě napište časovému znamení. A jinak teďka

0: pro dobrou náladu a jsem napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot z USA, děkuji Tomáš, všem pro dobrou náladu a samozřejmě bylo by možná zahrát Camelot z USA, děkuji Tomáš, všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Camelot z USA, děkuji Tomáš, všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, USA, děkuji Tomáš, všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, Tomáš, všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, dáme the great div, všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, dáme the great divine.
1: Rok napsání.
0: Náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, dáme the great divine.
1: Rok napsání sír.
0: Našemu kapitánovi. Jasně, dáme the great divine.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Jasně, dáme the great divine.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Dáme the great divine.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Divine.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Ní s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

vstoupí do první hoďky, tak vstoupím do písně a Marcel, který se mnou souhlasil právě, o kterém jsem se bavil do písně a Marcel, který se mnou souhlasil právě, o kterém jsem se bavil, že dělal řidičák od 18, udělal na podruhý. A Marcel, který se mnou souhlasil právě, o kterém jsem se bavil, že dělal řidičák od 18, udělal na podruhý. A Tel, který se mnou souhlasil právě, o kterém jsem se bavil, že dělal řidičák od 18, udělal na podruhý. A teď souhlasil právě, o kterém jsem se bavil, že dělal řidičák od 18, udělal na podruhý. A právě, o kterém jsem se bavil, že dělal řidičák od 18, udělal na podruhý. A teďka všechno, že dělal řidičák od 18, udělal na podruhý. A teďka všechno vyšlo krásně, od 18, udělal na podruhý. A teďka všechno vyšlo krásně, co se týče řidičáku, udělal na podruhý. A teďka všechno vyšlo krásně, co se týče řidičáku, má úplně všechny řidi. A teďka všechno vyšlo krásně, co se týče řidičáku, má teďka všechno vyšlo krásně, co se týče řidičáku, má úplně všechny řidičáky, co existují. Vyšlo krásně, co se týče řidičáku, má úplně všechny řidičáky, co existují. Tak chtěl zahrát nějakou, co se týče řidičáku, má úplně všechny řidičáky, co existují. Tak chtěl zahrát nějakou, co se týče řidičáku, má úplně všechny řidičáky, co existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrďárnu, a já myslím, že teďka hraju, má úplně všechny řidičáky, co existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrďárnu, a já myslím, že teďka hrajem řidičáky, co existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrďárnu, a já myslím, že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale na existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrďárnu, a já myslím, že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale na tak chtěl zahrát nějakou tvrďárnu, a já myslím, že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale napomoh tomu docela hrát nějakou tvrďárnu, a já myslím, že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale napomoh tomu docela tvrdě, a já myslím, že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale napomoh tomu docela tady že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale napomoh tomu docela tady dost tvrdě, ale napomoh tomu docela tady Tom, který napsal ale napomoh tomu docela tady Tom, který napsal docela tady Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot tady Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot z USA, děkuji. Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot z USA, děkuji Tomáš. Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot z USA, děkuji Tomáš. Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot z USA, děkuji Tomáš. Všem

0: touhle trochu lascivní variantou na středeční poselství. Přišla dneska ku podivu
1: I'm a rock believer.

0: Sono le 19. Sono le 19. Sono le 19. Sono le 19. La schiappiera. Sono le 19. La schia. Sono le 19. La schiappiera e le 19. La schiappiera e pensieri 19. La schiappiera e pensieri e la schiappiera e pensieri. La schiappiera e pensieri. E concentrati i pensieri. E concentrati sul desiderio. Pensieri. E concentrati sul desiderio. E concentrati sul desiderio. E concentrati sul desiderio. Stasera. E concentrati sul desiderio. Stasera. Trati sul desiderio. Stasera. Fi sul desiderio. Stasera. Facciamo amore non solo alla radio. Non solo alla radio. Radio.
1: Tak přátelé, dneska. Tak přátelé, dneska časové znamení hlásí. Tak přátelé, dneska časové znamení hlásí. Tak přátelé, dneska časové znamení hlásilo
0: je 19.
1: Tak přátelé, dneska časové znamení hlásilo
0: je 19 hodin.
1: Dneska časové znamení hlásilo
0: je 19 hodin. Hoď starosti za hlavu.
1: Časové znamení hlásilo
0: je 19 hodin. Hoď starosti za hlavu.
1: Znamení hlásilo
0: je 19 hodin. Hoď starosti za hlavu a soustřeď se na to.
1: Hlásilo
0: je 19 hodin. Hoď starosti za hlavu a soustřeď se na touhu. Je 19 hodin. Hoď starosti za hlavu a soustřeď se na touhu. 19 hodin. Hoď starosti za hlavu a soustřeď se na touhu. Dnes večer. Hoď starosti za hlavu a soustřeď se na touhu. Dnes večer budeme dělat hlu. Starosti za hlavu a soustřeď se na touhu. Dnes večer budeme dělat hlu. A soustřeď se na touhu. Dnes večer budeme dělat hluk a to nejen v rádiu. Soustřeď se na touhu. Dnes večer budeme dělat hluk a to nejen v rádiu. Tak. Dnes večer budeme dělat hluk a to nejen v rádiu. Večer budeme dělat hluk a to nejen v rádiu.
1: Tak s touhle trochu lascivní
0: hluk a to nejen v rádiu.
1: Tak s touhle trochu lascivní variantou nás
0: nejen v rádiu.
1: Tak s touhle

toho. Psala mi teda Petra, že by za tu svůj, za to svůj item do toho. Psala mi teda Petra, že by za tu svůj, za to svůj italské poselství. Psala mi teda Petra, že by za tu svůj, za to svůj italské poselství na kne. Psala mi teda Petra, že by za tu svůj, za to svůj italské poselství. Petra, že by za tu svůj, za to svůj italské poselství na krásný večer chtěla nechat, že by za tu svůj, za to svůj italské poselství na krásný večer chtěla i za to svůj italské poselství na krásný večer chtěla nechat italské poselství na krásný večer chtěla nechat hrát Slipknot poselství na krásný večer chtěla nechat hrát Slipknot a pecku snaf na krásný večer chtěla nechat hrát Slipknot a pecku snaf chtěla nechat hrát Slipknot a pecku snaf. No, tak to je pěkný. Chtěla nechat hrát Slipknot a pecku snaf. No, tak hrát Slipknot a pecku snaf. No, tak to je pěkný. Ty a pecku snaf. No, tak to je pěkný. Když tak si najděte na internet. No, tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu travist. No, tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu travist starší. Tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu travy starší. Když tak si najděte na internetu travy starší. Vy mladší ne, komu není 18, najděte co. Tak si najděte na internetu travy starší. Vy mladší ne, komu není 18, najděte co je snaf. Internetu travy starší. Vy mladší ne, komu není 18, najděte co je snaf. Tu travy starší. Vy mladší ne, komu není 18, najděte co je snaf porno. Vy mladší ne, komu není 18, najděte, co je snaf porno, třeba, ale on je to ne, komu není 18, najděte, co je snaf porno, třeba, ale on je to takový 18, najděte, co je snaf porno, třeba, ale on je to takový mýtus, najděte, co je snaf porno, třeba, ale on je to takový mýtus, jakože někoho jako za porno, třeba, ale on je to takový mýtus, jakože někoho jako zabijou a třeba, ale on je to takový mýtus, jakože někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, ale on je to takový mýtus, jakože někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, takový mýtus, jakože někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, jakože někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože nás zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože nás je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože nás poslouchají peněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože nás poslouchají mladší posluchači a po 22. Zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože nás poslouchají mladší posluchači a po 22. hodině. Jež to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože nás poslouchají mladší posluchači a po 22. hodině. Ještě není. Tady rozebírat, protože nás poslouchají mladší posluchači a po 22. hodině. Ještě není. Každopádně nás poslouchají mladší posluchači a po 22. hodině. Ještě není. Či posluchači a po 22. hodině. Ještě není. Každopádně tato apečka po 22. hodině. Ještě není. Každopádně tato apečka se Slipknotům moc hodině. Ještě není. Každopádně tato apečka se Slipknotům moc povedla. Voslip. Ještě není. Každopádně tato apečka se Slipknotům moc povedla. Ještě není. Každopádně tato apečka se Slipknotům moc povedla, o Slipknoty si tady každopádně tato apečka se Slipknotům moc povedla, o Slipknoty si tady psal taky tato apečka se Slipknotům moc povedla, o Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko, Slipknotům moc povedla, o Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko moc povedla, o Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko, který chtěl, o Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko, který chtěl nechat zahrát Slipknoty si tady psal taky i Michal Hromádko, který chtěl nechat zahrát. Psal taky i Michal Hromádko, který chtěl nechat zahrát Slipknoty a ať Hromádko, který chtěl nechat zahrát Slipknoty a ať nám to s kámošem v pko, který chtěl nechat zahrát Slipknoty a ať nám to s kámošem v pko, který chtěl nechat zahrát Slipknoty a ať nám to s kámošem v poslovně utíkl, chtěl nechat zahrát Slipknoty a ať nám to s kámošem v poslovně utíká Slipknoty a ať nám to s kámošem v poslovně utíká, díky pane. No tak tohle ty a ať nám to s kámošem v poslovně utíká, díky pane. No tak tohle pecka.

0: ať nám to s kámošem v posilovně utíká, díky pane. No tak tohle pecka snaf není, to s kámošem v posilovně utíká, díky pane. No tak tohle pecka snaf není úplně, jako posilovně utíká, díky pane. No tak tohle pecka snaf není úplně, jako do posilovny, díky pane. No tak tohle pecka snaf není úplně, jako do posilovny, ale nebojte se. No tak tohle pecka snaf není úplně, jako do posilovny, ale nebojte se, do posilovny, Michale. Tohle pecka snaf není úplně, jako do posilovny, ale nebojte se, do posilovny, Michale. Snaf není úplně, jako do posilovny, ale nebojte se, do posilovny, Michale. Budem ještě samozřejmě, jako do posilovny, ale nebojte se, do posilovny, Michale. Budem ještě samozřejmě, jako do posilovny, ale nebojte se, do posilovny, Michale. Budem ještě samozřejmě skladby. Bojte se, do posilovny, Michale. Budem ještě samozřejmě skladby hrát. Do posilovny, Michale, budem ještě samozřejmě skladby hrát přímo. Tak, Petr Michale, budem ještě samozřejmě skladby hrát přímo. Tak, Petro, to je ještě samozřejmě skladby hrát přímo. Tak, Petro, to je pro tebe. Samozřejmě skladby hrát přímo. Tak, Petro, to je pro tebe.
1: Rock Radio.
0: Skladby hrát přímo. Tak, Petro, to je pro tebe.
1: Rock Radio.
0: Rock hrát přímo. Tak, Petro, to je pro tebe.
1: Rock Radio.
0: Rock
1: Radio.
0: Tak, Petro, to je pro tebe.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.
1: Rock.
0: Tak, Petro, to je pro tebe.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.
1: Rock
2: na psání.
0: Petro, to je pro tebe.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.
1: Rock
2: na psání.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.
1: Rock
2: na psání.
1: Rock Radio.
2: Rock
1: na psání.
2: Rock
1: na psání.

Tak jo. Tak jo, milí roku. Tak jo. Tak jo, milí roku. Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byl... Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byly teda... Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byly teda škorpioni. Tak jo, milí rokoví věřící, tohle byly teda škorpioni. A rokoví věřící, tohle byly teda škorpioni. A s touhle nádhernou pečkou, tak tři. Tohle byly teda škorpioni. A s touhle nádhernou pečkou, tak třikrát zdrava. A škorpioni. A s touhle nádhernou pečkou, tak třikrát zdrava, sadem do škorpioni. A s touhle nádhernou pečkou, tak třikrát zdrava, sadem do toho. S touhle nádhernou pečkou, tak třikrát zdrava, sadem do toho. S tou nádhernou pečkou, tak třikrát zdrava, sadem do toho. Psala mi teda Petrážičkou, tak třikrát zdrava, sadem do toho. Psala mi teda Petra, že by za tu zdrava, sadem do

0: Jinak je samozřejmě. A psal tady táta Ondřej. Do rádiu proberu maile, jinak je samozřejmě. A psal tady táta Ondřej. Maila. Proberu maile, jinak je samozřejmě. A psal tady táta Ondřej. Maila. A samozřejmě. A psal tady táta Ondřej. Maila. A napsal ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi. A psal tady táta Ondřej. Maila. A napsal ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi. Ondřej. Táta Ondřej. Maila. A napsal ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi. Ondřej maila a napsal ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi Ondřejovi. K dnešní úspěšné a napsal ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi Ondřejovi. K dnešní úspěšné maturitní zkoušky, moc prosím, zahraj mému synovi Ondřejovi. K dnešní úspěšné mému synovi Ondřejovi. K dnešní úspěšné maturitní zkoušce, měla by to být Ondřejovi. K dnešní úspěšné maturitní zkoušce, měla by to být pecka. K dnešní úspěšné maturitní zkoušce, měla by to být pecka pro tebe od komunálu. K dnešní úspěšné maturitní zkoušce, měla by to být pecka pro tebe od komunálu. Ne, maturitní zkoušce, měla by to být pecka pro tebe od komunálu. Právě míšce, měla by to být pecka pro tebe od komunálu. Právě mízané koleno a pivečko, tak ať nám to u této geniální skladby chutná ještě více. Moc děkuji, pivečko, tak ať nám to u této geniální skladby chutná ještě více. Moc děkuji. Tak ať nám to u této geniální skladby chutná ještě více. Moc děkuji. Tak Ondřej, u této geniální skladby chutná ještě více. Moc děkuji. Tak Ondřej juniorovi gratuluju. Geniální skladby chutná ještě více. Moc děkuji. Tak Ondřej juniorovi gratuluju. Ondřejovi by chutná ještě více. Moc děkuji. Tak Ondřej juniorovi gratuluju. Ondřejovi ještě více, moc děkuji. Tak Ondřej juniorovi gratuluju, Ondřejovi tátovi taky děkuji. Tak Ondřej juniorovi gratuluju, Ondřejovi tátovi tak Ondřej juniorovi gratuluju, Ondřejovi tátovi taky gratuluju, že má tak juniorovi gratuluju, Ondřejovi tátovi taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že gratuluju Ondřejovi tátovi taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo. Tátovi taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo. Kluci, ať vám chutná. Tátovi taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo. Kluci, ať vám chutná, užijte si. Taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo. Kluci, ať vám chutná, užijte si to. A v pořádku, gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo. Kluci, ať vám chutná, užijte si to. A v pořádku, syna, že se to takhle povedlo. Kluci, ať vám chutná, užijte si to. A v pořádku, doražte, že se to takhle povedlo. Kluci, ať vám chutná, užijte si to a v pořádku doražte domů. Takhle povedlo, kluci, ať vám chutná, užijte si to a v pořádku doražte domů, žádný voloviny. Kluci, ať vám chutná, užijte si to a v pořádku doražte domů, žádný voloviny. Užijte si to a v pořádku doražte domů, žádný voloviny. Jo.
1: Rock Radio.
0: A v pořádku doražte domů, žádný voloviny. Jo.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock. Doražte domů, žádný voloviny. Jo.
1: Rock Radio.
0: Žádný voloviny. Jo.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.
0: Jo.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajzlem. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Na psání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

우주디렉션. 딱 더블 우주디렉션 아이들의 아이호. 딱 더블 우주디렉션 아이들의 아. 딱 더블 우주디렉션 아이들의 아이호. Rose in the desert. 다티치라. 우주 디렉션 아이들의 I heard Rose in the desert. 다티치라면 just go pissing. 다들 우주 디렉션 아이들의 I heard Rose in the desert. 다티치라면 just go pissing. 우주 디렉션 아이들의 I heard Rose in the desert. 다티치라면 just go pissing. 도시브나시 아로제티 아이들의 I heard Rose in the desert. 다티치라면 just go pissing. 도시브나시 아로제티 드루이 I heard Rose in the desert. 다티치라면 just go pissing. 도시브나시 아로제티 드루이 in the desert. 다티치라면 just go pissing. 도시브나시 아로제티 드루이 풀체 roku na psání. Teď si dáme českou píseň Douší v naší rozjetý druhý půlce roku na psání na vašem oblíbeném rock rádiu. Douší v naší rozjetý druhý půlce roku na psání na vašem oblíbeném rock rádiu. Proberu maile. Douší rozjetý druhý půlce roku na psání na vašem oblíbeném rock rádiu. Proberu maile. Tak je samozřejmě druhý půlce roku na psání na vašem oblíbeném rock rádiu. Proberu maile. Tak je samozřejmě roku na psání na vašem oblíbeném rock rádiu. Proberu maile. Tak je samozřejmě psal tady na vašem oblíbeném rock rádiu. Proberu maile, tak je samozřejmě psal tady tak oblíbeném rock rádiu. Proberu maile.

0: Tlačíš, tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch.
0: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší
0: e... Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika CZ. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme na vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech tří e-shop. Kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory.cz.
1: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí.

0: A u portál AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Hledáte adrenalin? Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Hledáte adrenalin a k bezpečí. A u portál CZ. Hledáte adrenalin a u portál CZ. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. CZ. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
1: Tak dobře
0: už vám přijde. Okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria přijde. Okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria. Okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
2: Okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
1: Poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. A má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
0: A totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
0: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Naprostý unikát,
0: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jeli.
3: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z
3: nej... Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z...
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak vyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak
1: budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to
1: 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: Nad zemí.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Ten dolů.
4: Maminko.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle za...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Žádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, naš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na e-shop kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na e-shop Rokrádia na ve nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, na e-shop Rokrádia na www.rokovýradio.net. Pořiď si slušný oblečení, na e-shop Rokrádia na www.

0: Začalo to lakem na parkety. Začalo to lakem na parkety a najednou malo. Začalo to lakem na parkety. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na co? Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S protolakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, byty a najednou maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Profikolor. Fasádo, vrátím se.
0: S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Profikolor. Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
0: Kolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Profikolor. Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
0: Dům, byt i zahradu.
1: Profikolor. Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Nejlepší výběr
0: i zahradu.
1: Profikolor. Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Nejlepší výběr.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Nejlepší výběr.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Vrátím se vzorníkem.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.
1: Vzorníkem.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se s nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 3 jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 2. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v na... Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Vítská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. Bene.cz.
3: Tlač.

0: Chci slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
1: Spotřební
0: daň na www.rokovýradio.cz.
1: Spotřební daň tvoří
0: www.rokovýradio.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14%
0: www.rokovýradio.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. 14% státního rozpočtu. Lihovárek procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Housebrand.cz
1: pro bohatší Česko.
2: Housebrand Café per favore
1: pro bohatší Česko.
2: Housebrand Café per favore
1: Česko.
2: Housebrand Café per favore.
3: Sì, signora.
2: Housebrand Café per favore.
3: Sì, signora.
2: Housebrand Café per favore.
3: Sì, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si.
2: Housebrand Café per favore.
3: Sì, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu
2: per favore.
3: Sì, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Sì, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, CZ Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, CZ, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, CZ, kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, CZ, pijte pít. Housebrand káva, CZ. Housebrandkáva.cz
5: Bambara
4: Káva.cz
5: Bambara Kděravej
4: Z
5: Bambara Kděravej Bambara Kděravej Mě do post Bambara Kděravej Mě do post Telefič Bambara Barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Postele fičí. Snale fičí. Snad známý poradí, snad známý poraděj, snad známý poraděj, jinak se snad známý poraděj, snad známý poraděj, jinak jsem známý poraděj, jinak jsem poraděj. Jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem,
6: jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem,

www.oknasukorady.cz.

0: geniální spolupráce k... Geniální spolupráce Queenie a pan David Bowie. Geniální spolupráce Queenie a pan David. Geniální spolupráce Queenie a pan David Bowie. Geniální spolupráce Queenie a pan David Bowie, samozřejmě. Spolupráce Queenie a pan David Bowie, samozřejmě. Pecka. Queenie a pan David Bowie, samozřejmě. Pecka. Under pressure. A pan David Bowie, samozřejmě. Pecka. Under pressure. No a teď si dá David Bowie, samozřejmě. Pecka. Under pressure. No a teď si dáme zase českou písničku, samozřejmě. Pecka. Under pressure. No a teď si dáme zase českou písničku do uší, samozřejmě. Pecka. Under pressure. No a teď si dáme zase českou písničku do uší, je to pecka. Under pressure. No a teď si dáme zase českou písničku do uší, je to under pressure. No a teď si dáme zase českou písničku do uší, je to potřeba. Dovolal jsem. No a teď si dáme zase českou písničku do uší, je to potřeba. Dovolme zase českou písničku do uší, je to potřeba. Dovolal jsem se Sandokan Petr, který by pro svou českou písničku do uší, je to potřeba. Dovolal jsem se Sandokan Petr, uší, je to potřeba. Dovolal jsem se Sandokan Petr, který by pro svou milovanou manželku Vlačku chtěl potřeba. Dovolal jsem se Sandokan Petr, který by pro svou milovanou manželku Vlačku. Dovolal jsem se Sandokan Petr, který by pro svou milovanou manželku Vlačku chtěl nechat zahrát. Sandokan Petr, který by pro svou milovanou manželku Vlačku chtěl nechat zahrát. Vodr, který by pro svou milovanou manželku Vlačku chtěl nechat zahrát. Voddenalandy, zombici. Milovanou manželku Vlačku chtěl nechat zahrát. Voddenalandy, zombici. Manželku Vlačku chtěl nechat zahrát. Voddenalandy, zombici. Tak, Emilí Petře, chtěl nechat zahrát. Voddenalandy, zombici. Tak, Emilí Petře, milá Vlačku, já vám přeji zahrát. Voddenalandy, zombici. Tak, Emilí Petře, milá Vlačku, já vám přeji. Voddenalandy, zombici. Tak, Emilí Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný, krásný středeční večer. Zombici. Tak, Emilí Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný, krásný středeční. Tak, Emilí Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný, krásný středeční večer. Emilí Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný, krásný středeční večer. A tady máte tu. Milá Vlačku, já vám přeji příjemný, krásný středeční večer. A tady máte tu nádheru. Příjemný, krásný středeční večer. A tady máte tu nádheru. Příjemný, krásný středeční večer. A tady máte tu nádheru. Středeční večer. A tady máte tu nádheru.
1: Rok na přání.
0: Středeční večer. A tady máte tu nádheru.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: A tady máte tu nádheru.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Máte tu nádheru.
1: Rok na přání. Rock Radio.
0: Heru.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: posloucháte, si napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko kamaráde z Olomouce, si napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko kamaráde z Olomouce, zdraví napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko kamaráde z Olomouce, zdravím mé rodné město Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko kamaráde z Olomouce, zdravím mé rodné město ještě z Olomouce. Hoj Jirko kamaráde z Olomouce, zdravím mé rodné město ještě jednou z Olomouce. Hoj Jirko kamaráde z Olomouce. Zdravím mé rodné město ještě jednou, zahrál bys něco od Fate No More. Kamaráde z Olomouce, zdravím mé rodné město ještě jednou, zahrál bys něco od Fate No More. Děkuju moc, něco pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Moc, něco pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Děkuju pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Děkuji Honza. No tak jo, tak jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem pozdrav všem v rádiu. Děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem vybral pecku v rádiu. Děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem vybral pecku Děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. No tak jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. Protože jak jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. Protože jak možná já jsem vybral pecku za let 90. Protože jak možná už všichni posluchači vědí za let 90. Protože jak možná už všichni posluchači vědí to z 90. Protože jak možná už všichni posluchači vědí to je má oblíbená dekáda, jak možná už všichni posluchači vědí, to je má oblíbená dekáda, jak život, už všichni posluchači vědí, to je má oblíbená dekáda, jak životní, posluchači vědí, to je má oblíbená dekáda, jak životní, tak i hudební, to je má oblíbená dekáda, jak životní, tak i hudební, a to je má oblíbená dekáda, jak životní, tak i hudební, a vybral oblíbená dekáda, jak životní, tak i hudební. A vybral jsem dekáda, jak životní, tak i hudební. A vybral jsem životní, tak i hudební. A vybral jsem záležitost Evidence, vlastně taky hudební. A vybral jsem záležitost Evidence. A vybral jsem záležitost Evidence, vlastně tuhle. A vybral jsem záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli. Vybral jsem záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli. Záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec. Záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec v roku na přání. Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec v roku na přání. Tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec v roku na přání a je to album King for ještě nehráli vůbec v roku na přání a je to album King for vůbec v roku na přání a je to album King for a day a full v roku na přání a je to album King for a day v roku na přání a je to album King for a day a full for a je to album King for a day a fool for a lifetime, tak se, a je to album King for a day, a fool for a lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to album King for a day, a fool for a lifetime, tak se to celý jmenuje. A fool for a lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím psem. For a lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil na ní jmenuje. Je to s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil s takovým tím štěkajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. Tím psem. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. No nic. To jsem se tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. No nic. Tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. No nic. Pojďme si to pustit. CDčku, no to byly časy. No nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžem během týhle časy. No nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat. No nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžem během týhle skladby. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžem během týhle skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vaňou.
0: Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžem během týhle skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vaňou.
0: Vzpomínat můžem během týhle skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vaňou.

0: dojem během téhle skladby.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: písničku do našeho...
1: Napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj, Jirko, kamarád.

get up. Bam, bara, get away. Ye topos. Bam, bara, get away. Ye topos. Tava fit, bara, get away. Ye topos. Tava fichi, get away. Ye topos. Tava fichi, away. Ye topos. Tava fichi. Snap. Postava fichi snato postava fichi snat s nami poradava fichi snat s nami poradie snat s nami poradie snat s nami poradie snat s nami poradie snad s námi poraděj, jinak jsem námi poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

rozpálí švédští. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. A 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Divokej byl 3 seslik. Rybičky 48. Dimitri Divokej byl 3 sestry. Rybičky 48. Dimitri.

0: www.topcentrum.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
0: www.topcentrum.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
0: topcentrum.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: topcentrum.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš co? Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš co vidím?
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš co vidím já?
3: Co?
1: Leď balónem.
2: Zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš co vidím já?
3: Co?
1: Leď balónem. Bungee jumping.
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš co vidím já?
3: Co?
1: Leď balónem. Bungee jumping. Drifto. No a víš co vidím já?
3: Co?
1: Leď balónem. Bungee jumping. Driftování. Rafty. No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Leď balónem, bungee jumping, driftování. Já?
3: Co?
1: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák. Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nesp... Jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších... Driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžeš skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásné
1: lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri.
1: Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri
1: a dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte
1: zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte
1: si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Užijte krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás
2: si s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý
2: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefí zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obé blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
1: Úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit. Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: Snejte,
2: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a
2: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny za
2: jiný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
2: nemůžete zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
2: změnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší
1: nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je
1: zážitek a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Zahrádkářství. Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Zahrádkář se raduje. Dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Zahrádkář se raduje. Zahráte.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. CZ. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Všet. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo
2: na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
5: Ať už

0: sestry, Škvor a další. Více Divokej byl, tři sestry, Škvor a další. Více byl, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov, Škvor a další. Více na pekelný ostrov, CZ. Mediálním partner a další. Více na pekelný ostrov, CZ. Mediálním partnerem Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Top Centrum CZ.
0: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Top Centrum
0: festivalu je Rock Radio.
1: Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého
0: Rock Radio.
1: Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy Tel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Budní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo vypraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty a z Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akcích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a komplet jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a koky Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci
2: .cz.

0: hobík,
1: je všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
0: Ať už jste hobík,
1: co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Snobuje. Zafido@eshop.cz.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
1: @eshop.cz.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Snovinko.cz.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a
0: připušte hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a po
0: profík, u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavík,
0: u nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na sberete.
0: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své
0: Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši let se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
0: Vaši letošní úrodu zachrání Presto
2: a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
0: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido
0: zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafimáků na své zahradě.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner
2: pro úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Písečná 100.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Písečná@eshop.cz.
1: Partner pro vaši zahradu.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot v profi.cz.
1: Partner pro vaši zahradu.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
1: Partner pro vaši zahradu.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot
1: v zahradu.
2: Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Bar půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barvami domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Chceme ho
2: v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Chceme
2: ztratit. Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Chceme ho postavit.
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý.
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál.
2: Mechanický pomeranč?
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
3: Vybrat vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
3: Rukama?
1: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte.
1: Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix.
1: Dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte.
1: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte.
1: Budovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Rock Radio.
4: Rozumem, budujte srdcem.
5: Rock Radio.
4: Budujte srdcem.
5: Rock Radio.
4: Srdcem.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radio.cz. Rock Radio. Do you have the radio.cz? Rock Radio. Do you have the CZ?

0: okna sukorady. Sukorady. www.oknasukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Pekelný ostrov se blíží.
0: oknasukorady.cz.
1: Pekelný
0: sukorady.cz.
1: Pekelný ostrov se blíží.
0: CZ.
1: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. 3.
0: Z.
1: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. 3. a 4. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holikelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští rojo, buď u toho. 3. a 4.

Kerdej říkal, že alkohol. Volal mi Apáč. Kerdej říkal, že před 14. Volal mi Apáč. Kerdej říkal, že před 14. Páč. Kerdej říkal, že před 14 dnema začali slavit narozeniny Žuška. Kerdej říkal, že před 14 dnema začali slavit narozeniny Žuška. Říkal, že před 14 dnema začali slavit narozeniny Žuška. 14 dní má kocovinu, že už před 14 dnema začali slavit narozeniny na že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví. 14 dnema začali slavit narozeniny, že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví. Ale že mám začali slavit narozeniny, že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat narozeniny, že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat v baru narozeniny, že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat v baru u Jána, že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat v baru u Jána, tak zdraví, že už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat v baru u Jána, tak ale že mám všechny pozdravat v baru u Jána, tak zdravím do všechny pozdravat v baru u Jána, tak zdravím do u Jána v baru u Jána, tak zdravím do u Jána do baru u Jána, tak zdravím do u Jána do baru. No, tak zdravím do u Jána do baru. No, zdravím do u Jána do baru. No a zdravím taky všechny pokrývače u Jána do baru. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále do baru. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psal. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psal ještě tady to. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psal ještě tady to. A zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psal ještě tady to trošku na všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psal ještě tady to trošku vače a tak dále. Do toho mi psal ještě tady to trošku navazuje na to. Míra Šedivý a tak dále. Do toho mi psal ještě tady to trošku navazuje na to. Míra Šedivý. Toho mi psal ještě tady to trošku navazuje na to. Míra Šedivý. Tady to trošku navazuje na to. Míra Šedivý. Ahoj kapitáne, tady trošku navazuje na to. Míra Šedivý. Ahoj kapitáne, tady Míra navazuje na to. Míra Šedivý. Ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 4 to. Míra Šedivý. Ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibu. Míra Šedivý. Ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibu, že nebudu. Kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibu, že nebudu pít. Mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibu, že nebudu pít. Díky tvůj věrný námořník. Rybičky 48 a slibu, že nebudu pít. Díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míra. 8 a slibu, že nebudu pít. Díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míra. Že nebudu pít. Díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míra. Proto pít. Díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míra. Proto mi to píšeš. Hele, neslibuj, tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míra. Proto mi to píšeš. Hele, neslibuj, lepší. Ty se zložral, veď Míra. Proto mi to píšeš. Hele, neslibuj. Ty se zložral, veď Míra. Proto mi to píšeš. Hele, neslibuj. Lepší, myslím, je fungovat jako spalovač. Proto mi to píšeš. Hele, neslibuj. Lepší, myslím, je fungovat jako spalovač. Píšeš. Hele, neslibuj. Lepší, myslím, je fungovat jako spalovač. Slibuj. Lepší, myslím, je fungovat jako spalovač chlastu. To nikdy kocovinu nemáš. Lepší, myslím, je fungovat jako spalovač chlastu. To nikdy kocovinu nemáš. Myslím, je fungovat jako spalovač chlastu. To nikdy kocovinu nemáš. Aspoň tak to tvrdí. Fungovat jako spalovač chlastu. To nikdy kocovinu nemáš. Aspoň tak to tvrdí. Spalovač chlastu. To nikdy kocovinu nemáš. Aspoň tak to tvrdí Ota Hreš. No a toho si nikdy kocovinu nemáš. Aspoň tak to tvrdí Ota Hreš. No a toho si teďka dáme. Každopádně mu nemáš. Aspoň tak to tvrdí Ota Hreš. No a toho si teďka dáme. Aspoň tak to tvrdí Ota Hreš. No a toho si teďka dáme. Každopádně Míro, zdravím, já věřím, že ne. Aspoň tak to tvrdí Ota Hreš. No a toho si teďka dáme. Každopádně Míro, zdravím, já věřím, Hreš. No a toho si teďka dáme. Každopádně Míro, zdravím, já věřím, že na rybičky. No a toho si teďka dáme. Každopádně Míro, zdravím, já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy. Teďka dáme. Každopádně Míro, zdravím, já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy dojde. Každopádně Míro, zdravím, já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy dojde. Já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy dojde.

0: na rybičky 48 ještě někdy dojde, ale teď už alkohol. Přácům ještě někdy dojde, ale teď už alkohol. Někdy dojde, ale teď už alkohol. Přátelé, dojde, ale teď už alkohol. Přátelé,
1: rok na přání.
0: Ale teď už alkohol. Přátelé,
1: rok na
0: přání. Ale teď už alkohol. Přátelé,
1: rok na přání. Rok rádio.
0: Alkohol. Přátelé,
1: rok na přání. Rok rádio.
0: Přátelé,
1: rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Na přání. Rok rádio. Rok rádio. Rok rádio.

tohle byly na 100% Green Day. Tak tohle byly na 100% Green Day. Off. Tak tohle byly na 100% Green. Tak tohle byly na 100% Green Day. Offspring. Tak tohle byly na 100% Green Day. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny. Tak tohle byly na 100% Green Day. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny a na 100% Green Day. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny a už to nesplet. Green Day. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny a už to nespletu, fakt přísám. Basket Case. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny a už to nespletu, fakt přísám. Basket Case. Offspring jsme tady pouštěli na začátku hodiny a už to nespletu, fakt přísám. Basket Case. Pouštěli na začátku hodiny a už to nespletu, fakt přísám. Basket Case. Záležitost z roku 19. Fakt přísám. Basket Case. Záležitost z roku 1990. Basket Case. Záležitost z roku 1994. Basket Case. Záležitost z roku 1994. Co budem dál hrát? Záležitost z roku 1994. Co budem dál hrát? 1994. Co budem dál hrát v našem 94. Co budem dál hrát v našem roku na přání? Opět českou písni. Co budem dál hrát v našem roku na přání? Opět českou písni. Co budem dál hrát v našem roku na přání? Opět českou píseň a bude to dál hrát v našem roku na přání opět českou píseň a bude v našem roku na přání opět českou píseň a bude to alkohol. Přání opět českou píseň a bude to alkohol. Volal mi Apáč, českou píseň a bude to alkohol. Volal mi Apáč, který a bude to alkohol. Volal mi Apáč, který bude to alkohol. Volal mi Apáč,

Vráhy kapitáne, prosím, prosím o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě. Kapitáne, prosím, prosím o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě. Prosím o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě a to není něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo. Pro tebe a pro všechny od Lindemana. Zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo. Pro tebe a pro všechny. Zdraví. Zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo. Pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Makám na zahradě a tohle by bodlo. Pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak tohle by bodlo. Pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil. Pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou Fishou. Pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou Fishou. Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou Fishou. Taková krásná. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou Fishou. Taková krásná. Tak já bych se sloužil s peckou Fishou. Taková krásná rybářská píseň. Sloužil s peckou Fishou. Taková krásná rybářská píseň. Která není s peckou Fishou. Taková krásná rybářská píseň, která není tak úplně o ryb. Taková krásná rybářská píseň, která není tak úplně o ryb. Taková krásná rybářská píseň, která není tak úplně o rybách. Stačí si krásná rybářská píseň, která není tak úplně o rybách. Stačí si přeložit rybářská píseň, která není tak úplně o rybách. Stačí si přeložit text, to už nechám. Píseň, která není tak úplně o rybách. Stačí si přeložit text, to už nechám na vás. Každopádně s tou, která není tak úplně o rybách. Stačí si přeložit text, to už nechám na vás. Každopádně tak úplně o rybách. Stačí si přeložit text, to už nechám na vás. Každopádně s touhle peckou stačí si přeložit text, to už nechám na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma si přeložit text, to už nechám na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek, to už nechám na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek loučí na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek loučí váš každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek loučí vážně s touhle peckou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka. Vaškou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka. Vajnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka. Vajgis, já vám přeju loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka. Vajgis, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka. Vajgis, já vám přeju při středě dvojitě plodný večer. Váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Já vám přeju při středě slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Já vám přeju při středě dvojitě plodný večer. Zítra se muziky Jirka Vajgis. Já vám přeju při středě dvojitě plodný večer. Zítra se na ty přeživší. Já vám přeju při středě dvojitě plodný večer. Zítra se na ty přeživší. Při středě dvojitě plodný večer. Zítra se na ty přeživší po dnešním středečním. Dvojitě plodný večer. Zítra se na ty přeživší po dnešním středečním masakru večer. Zítra se na ty přeživší po dnešním středečním masakru. Zítra se na ty přeživší po dnešním středečním masakru. Na ty přeživší po dnešním středečním masakru budu těšit. Přeživší po dnešním středečním masakru budu těšit opět po 18. hodině po dnešním středečním masakru budu těšit opět po 18. hodině tady u nás na středečním masakru budu těšit opět po 18. hodině tady u nás masakru budu těšit opět po 18. hodině tady u nás na Rock Rádiu těšit opět po 18. hodině tady u nás na Rock Rádiu u pořadu Rock na přání opět po 18. hodině tady u nás na Rock Rádiu u pořadu Rock na přání 18. hodině tady u nás na Rock Rádiu u pořadu Rock na přání do té doby se mějte hodině tady u nás na Rock Rádiu u pořadu Rock na přání do té doby se mějte jak chcete a něco proto dělejte nás na Rock Rádiu u pořadu Rock na přání do té doby se mějte jak chcete a něco proto dělejte u pořadu Rock na přání do té doby se mějte jak chcete a něco proto dělejte Rock na přání do té doby se mějte jak chcete a něco proto dělejte Fitz do té doby se mějte jak chcete a něco proto dělejte Fitz chcete a něco proto dělejte Fitz něco proto dělejte Fitz

later. Feds. Feds. Feds.

tu ende na show. Tram ta da, a je tu ende na show. Tram ta da, a je tu ende našeho pozadu rok na přání pro. Tram ta da, a je tu ende našeho pozadu rok na přání pro dnešek. Tram ta da, a je tu ende našeho pozadu rok na přání pro dnešek. Tram ta da, a je tu ende našeho pozadu rok na přání pro dnešek 120 minut. A je tu ende našeho pozadu rok na přání pro dnešek 120 minut uteklo opět. Je tu ende našeho pozadu rok na přání pro dnešek 120 minut uteklo opět jako voda nám nezbývá. Pozadu rok na přání pro dnešek 120 minut uteklo opět jako voda nám přání pro dnešek 120 minut uteklo opět jako voda nám nezbývá. Pro dnešek 120 minut uteklo opět jako voda nám nezbývá než se rozloučit. 120 minut uteklo opět jako voda nám nezbývá, než se rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trklo opět jako voda nám nezbývá, než se rozloučit. Tak dneska bychom se mohli jako voda nám nezbývá, než se rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku ubývá, než se rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku úchylně při té středě. Rozloučit. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tak dneska bychom se mohli rozloučit trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávr. Rozloučit trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tady mi trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra. Úchylně při té středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím, středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím, o. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím, o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím, o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám.

by Shiny Knight. Fishing by Shiny Knight.

0: navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je
0: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je
0: položkami skladem. Planeo.
1: Vítejte v kempu, vaše místo
0: je skladem. Planeo.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
0: Planeo.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
0: Planeo.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 67, sektor G.

0: Housebrand Café, per favore. Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
0: Favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
0: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Sloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Jíte pít. Housebrand káva. CZ. Housebrand káva. CZ.
3: Navštivte Mercedes-Benz
2: káva. CZ.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha.
2: CZ.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu a Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu a technologií 40 let inovací ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout inovací ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GL ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GL designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který... Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. z AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 23, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května Benz Studio Praha.
4: Právě teď v Planeo.
3: Studio Praha.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 4 Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop z více než 30 000%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000.

0: Radio.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Radio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Tre to. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénír. 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.cz.
1: No s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.cz.
1: Radio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.cz.
1: Objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.cz.
1: A máš.
0: Trénírkárna.cz. Trénírkárna.cz. Tečka CZ.

0: třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempovat. Kempovat může. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
2: Trenírkárna.cz. Trenírkárna.cz.
3: Hej ty.
1: CZ.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chce.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky,
2: ponožky.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio 10%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno skoro. Trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30%.

0: Samá lež, jsem jako plíseň, chceš laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla jen lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla jenže mě nikdy. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla jenže mě nikdy. Plíseň, chceš, abych o něm měla jenže mě nikdy. Ani chceš, abych o něm měla jenže mě nikdy. Ani i když chceš, ne o něm měla jenže mě nikdy. Ani i když chceš,
1: nevypneš
0: jenže mě nikdy. Ani i když chceš,
1: nevypneš.

Do tvýho ucha jsem právě dorazil. Do tvýho ucha jsem právě dorazila. Do tvýho ucha jsem právě dorazila. A skrze srdce vnik. Do tvýho ucha jsem právě dorazila. A skrze srdce vnikla do tvýho ucha. Jsem právě dorazila. A skrze srdce vnikla do tvých ucha. Jsem právě dorazila. A skrze srdce vnikla do tvých ucha. Jsem právě dorazila. A skrze srdce vnikla do tvých ucha. Právě dorazila. A skrze

Píseň, co se v tobě zabydlela, laciná hudba. Jsem hloupá píseň, co se v tobě zabydlela, laciná hudba. Jsem hloupá píseň, co se v tobě zabydlela, laciná hudba. Slova samá, ale píseň, co se v tobě zabydlela, laciná hudba. Slova se v tobě zabydlela, laciná hudba. Slova samá lež. Jsem jako pydlela, laciná hudba. Slova samá lež. Jsem jako plíseň, chce laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych opa, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych lova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla. Jenže mě nikdy jen tak nevypne. Jako plíseň, chceš, abych o něm měla. Jenže mě nikdy jen tak nevypne. Chceš, abych o něm měla. Jenže mě nikdy jen tak nevypneš, abych o něm měla.

jsem tě nakazila, jak rukou, abys netucha, že jsem tě nakazila, jak abys netucha, že jsem tě nakazila, jak ruka v ruce sucha, že jsem tě nakazila, jak ruka v ruce se mnou v sobě žil. Že jsem tě nakazila, jak ruka v ruce se mnou v sobě žil. Nakazila, jak ruka v ruce se mnou v sobě žil. Zvlášť. Jak ruka v ruce se mnou v sobě žil. Zvlášť. V ruce se mnou v sobě žil. Zvlášť. Se mnou v sobě žil.

There are

Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Where do we go?

0: Po vydatným obědě. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte s... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se tým obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se ne, nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej se nežeňte. A dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od... A dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od... U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rok... U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si si do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si si. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. A odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den se vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 teče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rok rádiu. Voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rok ranem. Každý všední den od 12 do 15 na Rok rádiu. Rok rádiu. Všední den od 12 do 15 na Rok rádiu. Od 12 do 15 na Rok rádiu. Rok rádio. Do 15 na Rok rádiu. Rok rádio. Rok je 15 na Rok rádiu. Rok rádio. Rok je rádiu. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Motokeci. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rádio. Rok je slušná muzika. Motokeci. Rok je slušná muzika. Motokeci Marcela. Je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká
0: muzika. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden
0: Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž
0: Herbolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž kdy
0: ta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když a to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, je jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte, když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatové krásné šumovské vozdy, Pohořelicách dvojku bílého, Bezlíně, no to radši vynecháme, a Klatové krásné šumovské vozdy, Pohořelicách dvojku bílého, Bezlíně, no to radši vynecháme, šumovské vozdy, Pohořelicách dvojku bílého, Bezlíně, no to radši vynecháme, a vozdy, Pohořelicách dvojku bílého, Bezlíně, no

0: to radši vynecháme. A v Krumlově se dvojku bílého ve Zlíně, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se voda ve Zlíně, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky. V Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky. I když v tom posledním případě můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky. I když v tom posledním případě by to dost na krásný zámek a topící se vodáky. I když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořád a topící se vodáky. I když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé vodáky. I když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally kru. I když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally kru. V případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali. By to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali. Možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali. Nejedno překvapení. Protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali. Nejedno překvapení.
1: Zdravím
0: tele rally Krumlov si pro vás nachystali. Nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam.
0: Krumlov si pro vás nachystali. Nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle
0: vás nachystali. Nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí.
0: Nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat.
0: Překvapení.
1: Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend na rally Český Krumlov. Zdravím posluchače do Grádia, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat, tady Adam Březí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. Všechny pozvat, když tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí, když tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je která se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je Českých Budějovic bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je Českých Budějovicích na výstavě okolí Českého Krumlova a zázemí je Českých Budějovicích na výstavišti rally doznalého Krumlova a zázemí je Českých Budějovicích na výstavišti rally doznala spousty změn a zázemí je Českých Budějovicích na výstavišti rally doznala spousty změn organizátoři je Českých Budějovicích na výstavišti rally doznala spousty změn organizátoři Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky na výstavišti. Rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže rally doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohouce doznala spousty změn, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohouce jdou v obrácené směru, organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohouce jdou v obrácené směru než v minulých letech, se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohouce jdou v obráceném směru než v minulých letech. Takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohouce jdou v obráceném směru než v minulých letech. Takže v podstatě nové vložky jako Malonty nebo Kohouce jdou v obráceném směru než v minulých letech. Takže Malonty nebo Kohouce jdou v obráceném směru než v minulých letech. Takže v podstatě nové rzety. A všichni se na to už moc jedou v obráceném směru než v minulých letech. Takže v podstatě nové rzety. A všichni se na to směru než v minulých letech. Takže v podstatě nové rzety. A všichni se na to už moc těšíme. Tak doufám, že si užijeme spotek. Takže v podstatě nové rzety. A všichni se na to už moc těšíme. Tak doufám, že si užijem takže v podstatě nové rzety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijem nové rzety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijem společně hezký víkend a potkáme se třeba. Všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijem společně hezký víkend a potkáme se už moc těšíme, tak doufám, že si užijem společně hezký víkend a potkáme se co nejhodnějším počtu, jak doufám, že si užijem společně hezký víkend a potkáme se co nejhodnějším počtu, jak na výstavišti servisu, tak podle. Užijem společně hezký víkend a potkáme se co nejhodnějším počtu, jak na výstavišti servisu. Užijem hezký víkend a potkáme se co nejhodnějším počtu, jak na výstavišti servisu, tak podle rychlostní zkoušky. A potkáme se co nejhodnějším počtu, jak na výstavišti servisu, tak podle rychlostní zkoušek. Ahoj.
0: Kromě
1: co nejhodnějším počtu, jak na výstavišti servisu, tak podle rychlostní zkoušek. Ahoj.
0: Kromě Adama, který
1: počtu, jak na výstavišti servisu, tak podle rychlostní zkoušek. Ahoj.
0: Kromě Adama, který na svém voze
1: ještě servisu, tak podle rychlostní zkoušek. Ahoj.
0: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťo subásník,
1: podle rychlostní zkoušek. Ahoj.
0: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťo subásník, tedy veze insignie
1: zkoušek. Ahoj.
0: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťo subásník, tedy veze.
1: Ahoj.
0: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťo subásník, tedy veze insignie rock rádia.

0: Dama, který na svém voze veze, cibrtě jsou básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé na svém voze veze, cibrtě jsou básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce veze, cibrtě jsou básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce, básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce, veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje Rock Rádia a Motokeců. Můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Motokeců. Můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách. Můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách super celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách super RZ-tou v špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách super RZ. Průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu odpoledne na výstavišti v Budějkách super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu výstavišti v Budějkách super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jeleních super RZ-tou. Průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací. Průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.5. v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz. Víc informací na www.raliekrumlov.cz.
1: Rock Radio
0: na www.raliekrumlov.cz.
1: Rock Radio Motokeci
0: www.raliekrumlov.cz.
1: Rock Radio Motokeci
0: krumlov.cz.
1: Rock Radio Motokeci
0: .cz.
1: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Motokeci. Keci. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro paměť. Rock Radio. Slušnej rok pro paměť. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky. Díky.

Život klíží. Život klíží. Život klížím, nemám. Život klížím, nemám pevný. Život klížím, nemám pevný.

já tu smutně stojím. Já tu smutně stojím za vzor. Já tu smutně stojím za vzor. Já tu smutně stojím za vzor básníků. Já tu smutně stojím za vzor básníků. Já tu smutně stojím za vzor básníků.

Stojím v dešti. Stojím v dešti. Stojím v dešti. V oči. Stojím v dešti. V očích pláč. Stojím v dešti. V očích pláč. Stojím v dešti. V očích pláč. V dešti. V očích pláč. V dešti. V očích pláč.

kdo se blázen zdá. Kdo se blázen zdá. Kdo se blázen zdá.

Rock.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic. A ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream as? Nalaďte si náš slušnej stream Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk. Chains po White Stripes. Punk. Grunge. Alternative. White Stripes. Punk. Grunge. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a noc. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a noc. Grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. Alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na rok. Pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na rovnom místě a nonstop. To je

roky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasik. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od jedena. Osvědčený klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od 11 do 12. Klasický fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Fláky. Elektrický, elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. A muzika.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku Rock Rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookový elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big B a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádných přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený.

Hirdense aus. Hirdense aus zum Arzt. Hirdense aus zum Arzt, druhej bez dvou za 20. Hirdense aus zum Arzt, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňa. Hirdense aus zum Arzt, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas. Hirdense aus zum Arzt, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muž, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Vaňas a Petr Janda. Rokový odpoledne s Kubou. Rock Radio.

Let's out.

0: Mončiči.
1: Mončiči.
2: Za náš tu môže, poď asi, kým na teba nenakričím.
0: Mončiči.
2: Mončiči. Za náš ich čas, poď asi, kým na teba nenakričím.
0: Mončiči.
2: Mončiči. Za náš ich čas, veru, toto robiť, kým na teba nenakričím.
0: Mončiči.
2: Mončiči. Za náš ich čas, veru, toto robiť, na tvoje nakričím.
0: Mončiči.
2: Mončiči. Za náš ich čas, veru, toto robiť, na tvoj hnilý.
0: Mončiči.
2: Mončiči.

0: doma na lehátku.
1: Ale čak ho
0: nechaj ležal, pekne na lehátku, doma na lehátku.
1: Ale čak ho nechaj.
0: Pekne na lehátku, doma na lehátku.
1: Ale čak ho nechaj.
0: Na lehátku, doma na lehátku.

Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to... Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší... Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samo... A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samověděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovoukolemvas. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@. Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovoukolemvas.cz. Si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovoukolemvas.cz. A my vám na adresu samolepka@rokovoukolemvas.cz. A my vám ji pošleme. samolepka@rokovoukolemvas.cz. A my vám ji pošleme. www.rokovoukolemvas.cz. A my vám ji pošleme. www.rokovoukolemvas.cz. A my vám ji pošleme. www.rokovoukolemvas.cz. Rock Radio. A my vám ji pošleme. www.rokovoukolemvas.cz. Rock Radio. Pošleme. www.rokovoukolemvas.cz. Rock Radio. www.rokovoukolemvas.cz. Rock Radio. Rock je rokovoukolemvas.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. CZ. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok s Rock Radio. Slušnej rok s kazeťák. Rock Radio. Slušnej rok s kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok s kazeťáků a VHSek. Slušnej rok s kazeťáků a VHSek. Slušnej rok s kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek. A VHSek.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocko. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Sluš večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a leti startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda Česku Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Českýho éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Moc nemluví, za to slušně hraje. Roc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Mluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. To slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rocké hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. S Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

ihr uns alles glaubt. Wollen, dass ihr uns alles glaubt.

Francis.

Nechci. A co takhle? Nechci.

Nechci, nechci. Mastný šampon. Nechci, nechci. Nechci, nechci. On. Nechci, nechci. Nechci, nechci. Nechci, nechci. Nechci, nechci. Nechci, nechci. Nechci, nechci. Nechci, nechci.

nechci. Ská operace. Nechci, nechci. Nechci, nechci. Nechceš trochu zvětšit vejce? Nechci, nechci. Trochu zvětšit vejce? Nechci, nechci. Nechci, nechci. Zvětšit vejce? Nechci, nechci.

mít rado, tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost, si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vy rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Volejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kup. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kup. Z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správa. Kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. E je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Je si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. Trpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na... Nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert... Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Máme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock, jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock, jest nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná. Prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. O ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jak? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček legu? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? V ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na... Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si sameček leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. Jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte první muž na slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budu na slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou zvá...

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro paměť. Rock Radio. Slušnej rok pro... Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

Weekend Heavy a budete na svejch. Odbudete na svejch. Od Antraxu po Vitacid. Od Antraxu po Vitacid a všechno mezi... Od Antraxu po Vitacid a všechno mezi tím. Od Antraxu po Vitacid a všechno mezi tím. Od Antraxu po Vitacid a všechno mezi tím. Od Antraxu po Vitacid a všechno mezi tím. Antraxu po Vitacid a všechno mezi tím. Cit a všechno mezi tím. To je náš stream. Všechno mezi tím.

Má kopák kadenci. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo met. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nal to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej stream a máte málo metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej stream hard and máte málo metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej stream hard and heavy metalu v krvi, nalaďte si náš slušnej stream hard and heavy a budete na svejch. Vy, nalaďte si náš slušnej stream hard and heavy a budete na svejch. Nalaďte si náš slušnej stream hard and heavy a budete na svejch. Slušnej stream hard and heavy a budete na svejch. Hard and heavy a budete na svejch.

Roku 2040.

0: Když usnou lesy, když usnou lesy hluboké a když usnou lesy hluboké, když usnou lesy hluboké a když usnou lesy hluboké a kolem ticho, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková snou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a kolem ticho jest, je tu roková noc a ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta služeb. Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušných. Tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušných. Vánoc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muzik a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeb a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben a slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží. Roková noc i muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do hájů českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. A muzika. Rock Rádio. Nářez. Rock Rádio. Nářez. Oprav. Rock Rádio. Nářez. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne?
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne?
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: Dělat.
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda.
2: Ne, každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem
2: chodí.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den. Da. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: Chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká.
2: A co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za.
2: Chce.
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co. To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Že za 10 korun drobný.

0: ví, co má za lubem? Za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Kdo ví, co má za lubem?
1: To on jestli...
0: Kdo ví, co má za lubem?
1: To on jestli třeba...
0: Lubem.
1: To on jestli třeba... To on jestli třeba... To on jestli třeba... To on jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte. To on jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte. Jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte.
0: Myslíte?
1: Jestli se mu třeba nelíbíte.
0: Myslíte? A že nic
1: ne... Jestli se mu třeba nelíbíte.
0: Myslíte? A že nic neřekne. Myslíte? A že nic neřekne.
1: Třeba je... Třeba...
0: A že nic neřekne.
1: Třeba je...
0: A že nic neřekne.
1: Třeba je... Třeba se vás...
0: Řekne.
1: Třeba je... Třeba se vás... Plachej. Třeba je... Třeba se vás...
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 Bel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru. A od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku. Víti se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z pte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z pou vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků jeho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz. Hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz. Zuzka a koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Pandu, hospodský kvíz. Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte. Nevešlo. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte. Budíky povinně na 6. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou povinně na 6. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý vše. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádiu.
0: Od 6 do 9 na Rock Rádiu. 9 na Rock Rádiu.

0: Pepino. Už toho...
1: Prosím tě.
0: Pepino. Už toho máme dost.
1: Prosím tě.
0: Pepino. Už toho... Pepino. Už toho máme dost.
1: My tak...
0: Už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Rok dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
2: Rock Radio.
1: My taky. Matýsek se posral.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Taky. Matýsek se posral.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Král.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. C.

Ribcage. Stop tail. Step. Ribcage.

Americe. V Americe. V Americe měli brangelínu. V Americe měli brangelínu. My Marabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou

0: Rock Radio. Nářez. Oprav. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
0: Pobaví.
1: Taky prosím tě.
0: Pepín.

know you want the whole world.

Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a ve. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Jo. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. A VHSek.

0: ty stěrače ostří? Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Ty stěrače ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany. Ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
1: To je pravda.
0: Musíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
1: To je pravda. Díky.
0: Honziku, tudy, z druhé strany.
1: To je pravda. Díky. Erno!
0: Honziku, tudy, z druhé strany.
1: To je pravda. Díky. Erno! Ty...
0: Tudy, z druhé strany.
1: To je pravda. Díky. Erno! Ty stěrače a ostřikovače, to je pravda. Díky. Erno! Ty stěrače a ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidět. Díky. Erno! Ty stěrače a ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece... Ty stěrače a ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Stěrače a ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Ostřikovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Musíte hlásit, to přece vidím.
2: Klaxon troubí.
1: Přece vidím.
2: Klaxon troubí. Klaxon troubí. Klaxon troubí.
3: Rock Radio. Rock Radio. Konec
2: legra.
3: Rock Radio. Konec legra. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

0: Povydatným obiede. Povydatným obiede. Povydatným obiede nejlíp vy... Povydatným obiede nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Povydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Povydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Trávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz zdy. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. S Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám ne... Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám ne... Nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. A odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz zda se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Dakem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vám muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají.
0: Vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříko. Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají. Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám...
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že...
1: Stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek.
1: Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače...
1: Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale...
1: Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale...

0: Poctivý český festák non. Poctivý český festák non. Poctivý český festák non. Poctivý český festák non stop. Ale jistě. Poctivý český festák non stop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivý český festák non stop. Ale jistě, jak si račte český festák non stop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok festák non stop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok radio stages. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok radio stages se střídají, jak si račte přát. Jedině na rok radio stages se střídají nejlepší rok přát. Jedině na rok radio stages se střídají nejlepší rokový český kapel. Jedině na rok radio stages se střídají nejlepší rokový český kapely. S radio stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Že se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků kulturními hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků kulturáků a světového roku. To nejlepší z festáků kulturáků a zábavového roku. To nejlepší z festáků kulturáků a zábavu. To nejlepší z festáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Nejlepší z festáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio. Festáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Festáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dub nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v uslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu. Laď Rock Radio Stage v dubu.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio Stage v dubu.
1: Rock Radio.
0: Radio Stage v dubu.
1: Rock Radio.
0: Nářez. Op v dubu.
1: Rock Radio.
0: Nářez.
1: Opravdu vás pobaví. Rock Radio.
0: Nářez.
1: Opravdu vás. Rock Radio.
0: Nářez.
1: Opravdu vás pobaví.
0: Radio.
1: Nářez.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Zes. Opravdu vás pobaví.
2: Dobře, že jste tady.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Dobře, že jste tady.
1: Pobaví.
2: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Zapilote. Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Zapilotech. Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem ticháčkem. Tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem ticháčkem přijede jeho sestra. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem ticháčkem přijede jeho sestra. Za pyrotechnikem ticháčkem přijede jeho sestra.

0: Ale Ticháček nemá...
1: Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
0: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisér.
1: Ticháčkem přijede jeho sestra.
0: Ale Ticháček nemá sestru, pane...
1: Přijede jeho sestra.
0: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí mít pro jeho sestra.
0: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí mít, protože potřebujeme oženit.
0: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí mít, protože potřebujeme oženit.
0: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
0: Sestru, pane režisére.
1: Musí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
0: Pane režisére.
1: Musí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
0: Ale Hajný se...
1: Musí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
0: Ale Hajný se přece ženit
1: nechce... Protože potřebujeme oženit Hajného.
0: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho zákon...
1: Potřebujeme oženit Hajného.
0: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základ... Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost. Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finál.
0: Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude
0: se ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí.
0: To je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
2: Rok.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
2: Rock Radio.
1: A tam se všichni musí oženit.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Všichni musí oženit.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Musí oženit.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.
3: Loves the
2: Rock Radio. Konec legrace.
3: Loves the funeral.
2: Konec legrace.
3: Loves the funeral of heart.
2: Legrace.

každej se s ním na čas. Tam, kde touha začíná, každej se s ním na čas. Kde touha začíná, každej se s ním na čas. Začíná, každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí. Se s ním na čas rozloučí. Na čas rozloučí.

máš rád, tím je větší to je, o co víc máš rád, tím je větší i to, co víc máš rád, tím je větší i tvůj pád, pak tě to máš rád.